0: V prvním přenosu 14. řady se představilo 9 tanečních párů. Byla mezi nimi například zpěvačka Marta Jandová nebo kaskadérka Hana Dvorská.
1: Jsem to zkazila, ono. Jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
2: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla Čaču. Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli v 10. kole šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Jediný gol vstřelil v 85. minutě střídající útočník Antonín Růsek. Ten je odchovanec Zbrojovky a trefu proto neslavil, pokračuje Růsek.
3: To je normální, že vlastně je to vůbec můj první gol proti Zbrojovce a myslím, že by se to nehodilo, abych to nějak slavil. Mám tady k tomu úctu velkou. Vlastně vychovali mě k tomu velkému fotbalu tady, takže nebyl důvod a samozřejmě mrzí mě to vůči Zbrojovce, ale teď jsem na Blonce.
0: V sobotu taky Ostrava prohrála na trávníku pražských Bohemians 0-1. Hradec Králové doma podlehl Artisu Brno 2-4 a Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0. A fotbalista Patrik Schick je nejlepším střelcem nového ročníku německé Bundesligy. Český útočník se prosadil i v 5. utkání sezóny. Leverkusenu pomohl k vítězství nad domácí Mohučí 4-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody je na D1 za Ostrovačicemi a také za Brnem. Dálnice D1 z Brna do Prahy, pozor na nehodu za Ostrovačicemi. Na kilometru 172 u ní stále zasahují záchranáři. Teď už ale jsou následky pouze v odstavném pruhu a už se také rozjela kolona, která se vytvořila během uzavření dálnice. Na D1 z Prahy do Brna na stejném kilometru 172 ještě zasahují hasiči, tam došlo k požáru kamionu. Je to průjezdné pouze levým pruhem, ani tam se ale kolona netvoří. Na D1 za Brnem ve směru do Prahy vyšetřují nehodu na kilometru 184. Osobní auto tam srazilo divoké prase, zablokovaný je pouze odstavný pruh. A u Lovosic pozor na nehodu na silnici 247 do Siřejovic. U křižovatky k dálnici D8 havarovalo osobní auto. I tam to bylo uzavřené, teď už s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, které později začnou ubývat a vyjasní se. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál a slovo má opět Adam Carda.
6: Je to přesně tak, posloucháte noční Radiožurnál 6 minut po 2. hodině a dnes naposledy soutěžíme o právě vyšlou severskou krimi thriller Lesní sny od Johana Theorina, mistra severské detektivky. Příběh vás zavede do opuštěného kempu uprostřed odlehlých švédských lesů, kde hlavní hrdiny uvězní silná bouře a místo začne vydávat svá skrytá tajemství. Kdo máte zájem dozvědět se víc a nic jste u nás nevyhráli za poslední 2 měsíce, tak právě teď volejte na 221 552 155 nebo 255 na konci.
4: Noční Radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: No Name zazněli v nočním radiožurnálu a teď budeme soutěžit.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Já jen doplním, že o právě vyšlou knihu Lesní sny od Johana Theorina hrajeme právě dnes naposledy. Zítra začíná nový týden, takže tu na vás bude čekat i nová výhra. Ale teď už pojďme zjistit, kdo je připravený na telefonní lince. Halo, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme, tady Jirka Srakulic.
0: Zdravím Jiří. Zeptám se vás, předpokládám, že když voláte, tak si rád přečtete na nějakou napínavou detektivku.
2: Ale jo, to je ano.
0: A máte radši...
2: Hlavně v zimě, když se nic udělá.
0: Jasně, to chápu. Na zimní večer je detektivka úplně ideální. A máte radši třeba severskou krimi, nebo spíš klasiku jako Hercule Poirot, Sherlock Holmes a podobně?
2: No tak Hercule Poirot to vůbec nemusím.
0: Aha.
2: Spíš ten Sherlock Holmes a... Takhle asi, no.
0: Jasně. Tak já vás dneska potěším, protože tím, že soutěžíme naposledy, tak je to dneska bez soutěžní otázky, takže já vám gratuluju.
2: Jo, děkuju moc krát, Adama, děkuju.
0: Tak doufám, že se severská krimi Lesní sny bude líbit a poprosím vás tady...
2: Ještě, Adame, ano. Prosím vás, chci se zeptat, je to normálně knížka, jo?
0: Ano, je to klasická kniha, přesně tak.
2: Jo, tak jo, to je lepší, no. Tak,
0: dobře. To vidíte, tak máte radši klasické knihy než audioknihy?
2: No, tak jasně, no.
0: Spousta lidí to tak má, papír je zkrátka papír.
2: Jo, dobře, to máte pravdu.
0: Já vás jenom tedy poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Jo, vydržím, samozřejmě.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra, v tradičně v nočním radiožurnálu, ovšem zítra bude pondělí, 12. října, a tím pádem začíná nový týden a na vás tu bude čekat i nová výhra.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
5: S

0: Tina Turner ve vysílání Radiožurnálu, které se dnes odpoledne přesune do Pardubic. Do našeho mobilního studia pozveme žokeje, trenéry i majitele koní a hlavní dostih od 15:30 odvysíláme v přímém přenosu. Letos se do Velké Pardubické kvalifikovalo jen 10 koní, hned dva z nich přitom přijedou z Vysočiny. Ve Zhoři u Jihlavy se na jeden z nejtěžších dostihů připravují koně Godfrey a High in the Sky. Oba patří mezi favority.
1: Koně High in the Sky a Godfrey míří od tréninkového kolotoče do stájí. Tam dostanou najíst a ošetřovatelé je vyhřebelcují. Na Velkou Pardubickou se podle trenéra Dalibora Tereka chystají dlouhodobě.
2: Ten závod se připravujeme celoročně. Teď už opravdu poslední týden, se dá říct, v úterý ještě šli takovou lehčí práci, trošku si zaskákat. A teď už ty koně jenom se pohybujou a už je necháváme trošičku, aby byl takový veselý a navnadění na ten dostih.
1: Oba koně totiž zřejmě přesně vědí, co je čeká.
2: Já si myslím, že jo, že už to velice dobře vědí, že se na něj něco chystá, protože ten program na ten dostih je tady hodně podobný, takže už vědí, že když dostanou tu práci, tak jsou takový unavený a pak když dostanou ten klídek, že zase čeká nějaký výkon.
1: Podle Dalibora Téreka jsou koni na dostih dobře připravení a s Velkou Pardubickou mají své zkušenosti. Godfrey byl v roce 2024 jedním ze dvou vítězů. High in the Sky loni doběhl druhý. Jak se závodníkům zadaří letos, zatím ale trenér neodhaduje.
2: Pro mě je Velká Pardubická tak otevřený dostih, že opravdu se může stát cokoliv a vyhrát kdokoliv. Takže samozřejmě nás pasují mnozí experti a bookmakeri do roli favoritů, co došlo. Se samozřejmě těší, ale já sám si nedokážu do žádného dostihu troufnout, jakože by jsem si byl s něčím jistý.
1: Godfrey bude závodit s žokejem Janem Faltejskem, se kterým už dostih dříve absolvovali. Na High in the Sky usedne Ondřej Velek, ten s ním pojede poprvé.
2: To patří k tomu, k té práci toho profesionála, toho žokeje. On se bude vlastně spoléhat na to, co já mu řeknu a bude si to snažit splnit. Samozřejmě pak na tom koni sedí on a v tu danou chvíli se bude muset zařídit a podle sebe.
1: Koně musí z žokeji zvládnout dostih o délce skoro 7 kilometrů s 31 překážkami. Letos se na startu potká celkem 10 závodníků. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a v Otrokovicích vzniká Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Sídlit bude v nevyužívaných prostorách polikliniky. Jeho úkolem bude podchytit včas začínající psychické potíže. Ve Zlínském kraji už fungují dvě centra duševního zdraví pro dospělé, v Kroměříži a také v Uherském Hradišti. To otrokovické zaměřené na děti bude první v regionu.
1: Tady na téhle straně budou konzultovny, tam zatím ještě to není vyzděno.
2: Budoucí Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty procházím s ředitelem poradenského a krizového centra Zlínského kraje Markem Miklášem.
1: Tady ještě čekáme na sadrokarton, který bude zvukoodolný, aby se zaručila diskrétnost těch jednotlivých konzultací, protože opravdu bude se tady pracovat s velmi citlivými situacemi.
3: Jaké případy se tady budou řešit?
1: Mezi nejčastější rozhodně budou patřit sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, úzkostné stavy, různé sociální fobie, můžou tam být depresivní stavy, případně rodinné těžké situace.
2: Tým odborníků, který se bude o děti starat, už je podle Marka Mikláše kompletní, a to s výraznou podporou psychiatrické nemocnice Kroměříž.
4: My jsme se zavázali jako nemocnice k tomu, že pokryjeme tu zdravotnickou část a dodáme pedopsychiatra, což jsem v tuhle chvíli já a jeden můj kolega.
2: Vysvětlila náměstkyně pro léčebnou péči kroměřížské psychiatrické nemocnice Marta Hyklová s tím, že tým doplní klinický psycholog a psychiatrická sestra. Zdravotníky pak doplní sociální pracovník, speciální pedagog a rodinný poradce.
4: Co já si od toho slibuju i jako odborník, tak že se nám podaří opravdu spoustu dětí udržet v tom jejich přirozeném prostředí a opravdu hospitalizace by měla být až ta nejzazší varianta, což v tuhle chvíli je velmi obtížné a často prostě ty děti končí v nemocnici a přitom by nemuseli.
2: Naplno by mělo centrum začít fungovat na přelomu března a dubna příští rok. V jeden čas bude schopné poskytnout pomoc až 50 dětem a mladistvým. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Monika Chmilová.
2: Hnutí Naše Česko zvítězilo v komunálních volbách v Českých Budějovicích. Od voličů dostalo přes 29% hlasů. Druzí občané pro Budějovice a Starostové získali přes 17%. Třetí hnutí ANO více než 16% hlasů. Do zastupitelstva v Českých Budějovicích se dostalo celkem 6 stran, hnutí a koalic. 38 obcí spojilo komunální volby s místními referendy. Například v Temelíně odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Proti bylo přes 90% voličů. Zařízení s kapacitou až 20 000 tun odpadu ročně plánuje firma Quail v areálu Hůrka. Počet obětí po sobotním ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží dál roste. Záchranáři našli v troskách bytového domu už 20 mrtvých. Mezi oběťmi jsou i 3 děti. Asi dalších 20 lidí je zraněných. Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 000 domácností. Hurikán Isaias už nad pevninou zeslábl. Předtím měl sílu hurikánu druhé kategorie z maximálních 5. A na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat. Sport. Fotbalisty druholigové České Lípy už nevede Petr Madhauser. Vedení klubu teprve 28-letého trenéra odvolalo po prohře 1-2 s Viktorií Žižkov v 10. kole, a to kvůli neuspokojivým výsledkům. Severočeši totiž po porážce klesli na 14. místo tabulky. V dalších zápasech druhé nejvyšší soutěže Kladno zvítězilo v Třinci 1-0 a Příbram vyhrála v Kroměříži 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Domašova a překážka na D4 za Příbramí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna omezují provoz následky požáru za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 schořel kamion a projíždí se pouze levým pruhem, s opatrností projedete plynule. Na D1 z Brna do Prahy i prakticky na stejném místě na kilometru 172 ještě došetřují nehodu 2 osobních aut. A tam už je všechno v odstavném pruhu, takže se nezdržíte. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Příbram a Sedlčany. Na 39. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A na Liberecku zpomalte na silnici 270. Za Jabloným v Podještědí směrem do Mimoně havarovalo osobní auto při střetu s jelenem. Připravte se na překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, které později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: 3 minuty po půl třetí pokračuje noční vysílání radiožurnálu a pokud jste dnes přes den nestíhali podrobně sledovat volební klání, tak na irozhlas.cz najdete veškeré informace týkající se senátních a komunálních voleb. Nachystali jsme tam pro vás přehledný volební speciál. Tak tam nahlédněte, anebo případně poslouchejte naše vysílání, i my se v něm samozřejmě volbám věnujeme. Nyní už ale Izrael Kamakavi Vole a píseň Over the Rainbow.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Judista Lukáš Krpálek znovu uspěl mezi světovou elitou. Na mistrovství světa v Azerbajdžánu získal stříbrnou medaili a vy ho za chvíli přímo z Baku uslyšíte v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou šestou medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz vítězstvím v posledním zápase nad Finem Pulmalainenem. Hned po úspěchu mluvil v Azerbajdžánu s Lukášem Krpálkem reportér Petr Kadeřábek.
1: Lukáš Krpálek teď u mě stojí v mixzóně opřený, unavený, ale šťastný. Šestá medaile z mistrovství světa ze 13. startu. Úžasná bilance.
2: Jo, je to něco nádherného. Já jsem nesmírně šťastný, že se to povedlo, protože je to těžší a těžší. Mi asi každý uvěří, že práce s těma mladejma 19-20 letýma klukama tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně. Já zase na druhou stranu z té zkušenosti samozřejmě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko. I v tom prohraném čtvrtfinálovém zápase si myslím, že to bylo skvělý. Bohužel jsem o kousek prohrál, nicméně pro mě bylo obrovskou motivací dokázat prostě vybojovat pro Českou republiku dvě bronzové medaile z tohoto šampionátu, takže ta motivace tam byla obrovská. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči za to a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo a říkám, já jsem nesmírně šťastný a je to sice na jednu stranu velký závazek do budoucna směrem k olympiádě, ale na druhou stranu zase velká motivace do pokračování v té stejné práci a pokusit se dostat na tu pátou olympiádu a pokud možno zabojovat stejně tak o tu medaili i na té olympiádě.
1: Lukáši, ještě jedna otázka, krátce jen. V boji o bronz mi přišlo, že jste omládl. Tam jste prostě asi nemohl prohrát. Od první vteřiny to tak vypadalo.
2: No ono, když jsem si uvědomil, kolik pátých míst jsem už na mistrovství světa vybojoval, tak opravdu jsem prostě nemohl prohrát. Já jsem tam šel s tím, že tam nechám úplně všecko, kdyby mě to mělo stát, nevím co, ale prostě šel jsem tam s tím, že tam musím vyhrát. To se povedlo, prostě vyhrát, vybojovat bronzovou medaili a říkám, já jsem nesmírně šťastný za tohleto a teď prostě na to zase nějakým způsobem navázat a pokračovat v této cestě, protože tato sezóna byla pro mě absolutně nádherná. Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů z mistrovství Evropy s stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat pátý místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě, bronzovou medaili v Číně, takže ta sezóna pro mě byla pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych tomu chtěl pokračovat.
1: Lukáši, běžte si pro tu svou odměnu, za chvilku dostanete bronzovou medaili.
2: Děkuji a zdravím do Česka.
1: Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají. Ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Monika Chmilová doplní zpravodajský souhrn.
2: Senátorem za Rychnovsko bude dalších 6 let Jan Grulich z TOP 09. Ukrajina by měla podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyměnit lídra. Golfistky Kousková a Maková jsou na elitním turnaji v Jižní Koreji v elitní desítce. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko obhájil svůj mandát v Senátu. Hned v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. Před 6 lety byl zvolený jako nestraník za ODS. V dalším období se chce Fiala naplno soustředit ve své práci v Senátu.
4: Já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor, poslední 2 roky jako předseda zdravotního výboru a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom Českému senátu.
2: Jan Grulich z TOP 09 obhájil senátorský mandát na Rychnovsku. Získal 62% hlasů. Jeho protikandidát, poslanec Petr Sadovský z hnutí ANO, dostal o více než 10 000 hlasů méně. Grulich řekl, že se chce v dalším 6letém období věnovat především školství a navázat na svou dosavadní práci.
5: Za 6 let svého mandátu jsme prožili tak zásadní obraty, ať to bylo už vypořádání se s covidem ve školství, pak ukrajinskou krizi a vlastně mnoho nových ukrajinských dětí. A do té doby nastoupila ještě AI do školství a vzdělávání. To se ani nestačíte na ty věci připravit, na to špatně nějak reagovat. Změny jsou tak obrovské a my musíme reagovat rychleji.
2: Americký prezident Donald Trump vyzval k výměně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten kritizoval v pátek ohlášenou dohodu mezi Ruskem a Spojenými státy, která umožní dodávky ruské nafty na světové trhy bez hrozby amerických sankcí. Zelenský takový ústupek označil za projev slabosti. Trump ho obvinil z toho, že se nechce s Ruskem dohodnout.
6: Navrhuji, aby si našli nového vůdce, který dokáže uzavřít dohodu, protože tenhle mohl uzavřít spoustu dohod, ale z nějakého důvodu to nikdy neudělal. A půjdu ještě o krok dál. Kdybych byl prezidentem, ta válka by se nikdy neodehrála. Ta válka by nikdy nezačala. Neexistoval jediný důvod, proč válka mezi Ukrajinou a Ruskem vypukla. Vypukla kvůli neschopnosti.

0: V prvém kole turnaje Evropské túry netypicky hraném v Jižní Koreji útočit z děleného čtvrtého místa. Za vedoucí Japonkou Yamashitovou zaostává o 3 rány. Právě 3 údery přitom Kousková ztratila na posledních 3 jamkách.
1: Mě to samozřejmě malinko mrzí, ale nic jsme nezměnili. Možná tam bylo malinko víc chyb na konci. Nebyla jsem paradoxně vůbec nervózní, ale cením si spousty těch berdíků a těch skvělých ran do té doby, protože si myslím, že jsme hráli relativně bez chyb a asi někde jsem si to vybrat musela.
0: Do závěrečného kola vstoupí Kousková před polednem českého času. Dělená 8. příčka s odstupem 2 ran na Kouskovou patří Patricii Makové. Jana Melichová je o 2 rány zpátky 21.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení po požáru na D1 za 9 Kříži a překážka na D1 u Vyškova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za odbočkou na Domašov uklízí po požáru. Na kilometru 172 schořel kamion. Jede se pouze levým pruhem, díky slabému provozu se netvoří kolona. Na D1 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 226 na exitu Vyškov západ. Za sjezdem před křižovatkou stojí nepojízdný autobus a vybočuje se před ním. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Jičín. V dlouhodobém zúžení mezi 41. a 25. kilometrem se teď projíždí pouze 1 pruhem. Aktuálně je i tam plynulý provoz. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, které později začnou ubývat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Sardou.
4: Společnost vám dělá noční radiožurnál necelých 6 minut po 3 hodině a pokračujeme hlavním víkendovým tématem, tedy volbami. Komunální volby v Jihlavě vyhrál tým pro Jihlavu, uskupení ODS, Lidovců a TOP 09. V zastupitelstvu, které má 37 členů, získal 16 mandátů. V povolebních vyjednáváních si bude nárokovat post primátora, který měla ODS i v předchozích 4 letech. Do Jihlavy se vydáme za chvíli v reportáži.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Sarda.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Volby v Jihlavě vyhrál tým Pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09. Před druhým ANO má náskok zhruba 14% bodů. S velkou pravděpodobností tak bude v čele města pokračovat dosavadní primátor z ODS Petr Ryška.
2: Poprvé od roku 1990 získal vítěz v Jihlavě víc než 30% hlasů. 37 členem zastupitelstvu bude mít 16 křesel.
3: Jsme udělali hodně dobrých věcí pro Jihlavu. Pak se tam samozřejmě projevilo i to, že si myslím, že fakt jako jediní máme na ty další 4 roky úplně jasný program a lidem jsme to říkali.
2: Myslí se i dosavadní primátor z ODS Petr Ryška. Poslední 4 roky jeho strana vládla v Jihlavě v koalici právě s hnutím ANO. Ve městě se za tu dobu postavila například nová multifunkční aréna nebo první část centrálního dopravního terminálu. Právě ten chce v nadcházejícím období dokončit.
3: Budeme se bavit, jak s ANEM, ale samozřejmě i se STANem a s Pirátama, takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili, aby se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
2: Hnutí ANO, které vyhrálo 3 předchozí komunální volby v Jihlavě, bude mít nově 10 zastupitelů. V čele kandidátky vždy stál dosavadní náměstek primátora Radek Popelka, který tak zažívá první volební porážku.
4: Hrálo velkou roli masivní kampaň, kterou kolegové měli, zvládli dobře, to jako klobouk dolů a to mohlo u mnohých voličů rozhodnout.
2: Podle něj hrálo ve výsledku i roli, že zástupci ANO byli v končícím volebním období na rozdíl od jejich koaličních partnerů míň vidět.
4: My jsme přesvědčeni o tom, že společně jsme Jihlavu posunuli o obrovský kus dopředu a rádi bychom samozřejmě v této práci pokračovali.
2: Do zastupitelstva se dostali ještě starostové, kteří mají 5 mandátů. Po 3 pak získali Piráti a SPD. První povolební jednání o budoucí koalici by měla začít v neděli. Ustavující zastupitelstvo bude 2. listopadu. František Jirků, Radiožurnál.

0: Ultramaratonec Miloš Škorpil je přírodní úkaz. Ve svých 72 letech pořád závodí. Momentálně v Alpách tento víkend běží 75 kilometrů s převýšením 4 kilometry. A jak za chvíli uslyšíte v nočním radiožurnálu, stíhá o běhání psát i knihy.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: 505 kilometrů za 6 dnů. Letos uběhl 72-letý ultramaratonec Miloš Škorpil ze Sokolova. Jeden z nejznámějších českých propagátorů běhání teď závodí v Alpách, trénuje mladší běžce a také píše knihy o běhání. Vydal už svoji 14. Jmenuje se 155 běžeckých vychytávek Miloše Škorpila a nabízí rady začátečníkům i zkušenějším běžcům.
1: Miloš Škorpil je skoro přírodní úkaz, především se mu vyhýbají zranění, což je prý důsledek toho, že běhá od dětství a nepřehání to.
2: Já jsem opravdu začal běhat ty ultra až po těch 29 letech toho běhání, takže to tělo na to bylo už nějakým způsobem připravený. Že jo?
1: Však také letošních 505 kilometrů za 6 dnů uběhl Miloš Škorpil až na 5. pokus. Musel zestárnout.
2: Tam bylo zajímavé, ale každý rok jsem se zlepšoval. Přestože jsem byl starší, že jo, tak jsem vždycky dal víc. Takže jsem to nechal zapsat jako do té knihy rekordů naší, protože si myslím, že minimálně další 20 let to nikdo nepřekoná, protože tam jakoby, to neběhají už ty lidi. Že jo.
1: Miloš Škorpil spoléhá na to, že ve své kategorii už zůstal skoro sám.
2: Přesně tak.
1: Miloše Škorpila poslouchá manželka Dana. V sedě, to už toho má dneska dost, už je vyběhaná.
3: Můj muž mi nepochválí, jo? To je marný, tak já se musím pochválit. Já jsem letos, mám snad první rok za dobu, co jsme spolu, a jsme spolu 19 let, že jsem běhala poměrně hodně a vlastně přes sezónu teďko a bavilo mě to. Ale běhala jsem teda s kamarádkou, neběhala jsem jako s mým milým.
2: Ale jo. Konečně pochopila, že se nemusí hnát za nějakýma rekordama, jo? My jsme začali tím, že jsem jí řekl, hele, jdeme ven a jdeme šoupat nohama. Jo, aby tam neměla v té hlavě ten běh. A to je jedna z těch vychytávej, že ty lidi, když vybíhají, tak většina vyběhne, co může. Že? A potom umírají, že? Ale měli by naopak právě vyběhnout pomalučku, postupně se rozbíhat a pak jsou schopní běžet i daleko. Že?
1: Tento víkend běží Miloš Škorpil horský závod v Alpách. 75 kilometrů s převýšením skoro 4 kilometry. Takže ani po 60 letech běhání nemá v úmyslu se zastavit. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
2: Stalo se něco?
3: No ale nic, nemůžou najít kluka.
4: Hlavně klid, on se objeví.
1: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
3: Budou se to rojit.
5: Kdo?
1: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
4: Ale to jí konečně nakrmím já.
1: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
7: Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí za Lužánky. Vítězem komunálních voleb v Karlových Varech je hnutí ANO. Získalo více než 26% hlasů. Druhé skončilo uskupení Vary Plus a třetí hnutí Karlovaráci. Vítězové voleb začnou už dnes jednat o nové koalici. Sestavit je chtějí především s uskupením Karlovaráci. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. A kvůli Velké Pardubické bude dnes od 8 ráno do 7 večer uzavřená část silnice 1/37 na hlavním tahu z Pardubic na Chrudim. Úsek slouží jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihů. Vjezd je možný pouze od Draškovic, výjezd pak směrem na Hradec Králové. Další parkovací místa jsou u terminálu Jana Kašpara, je ale nutné si je předem objednat a zaplatit online. Objízdná trasa vede centrem města kolem hlavního nádraží.
0: Sport.
7: Hokejisté Třince zabojují v Tipsport Extralize o udržení 100% bilance. V 10. kole nastoupí Slezané na ledě obhájců titulu z Pardubic a pokusí se přidat jubilejní 10. výhru v ročníku. Souboj dvou aktuálně nejlepších týmů tabulky začne v 18:30. Nedělní hokejový program odstartuje už 15 hodin. Hrát se budou taky zápasy Sparta Vítkovice, Mladá Boleslav Litvínov, České Budějovice Liberec, Karlovy Vary Kladno, Brno Plzeň a Hradec Králové. Olomouc. Radiožurnál Sport je všechny přilíží v pořadu s mikrofonem za sportem. Na radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nad jedna omezení po požáru u Domašova a překážka v Mikulově. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zasahují hasiči za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 likvidují následky po požáru kamionu. A průjezdné je to levým pruhem, teď bez zdržení. Na pražském okruhu je omezený provoz v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz. V každém směru se navíc jezdí pouze jedním pruhem. Na silnici 52 se vyhněte překážce při průjezdu Mikulovem ve směru do Rakouska. Před kruhovým objezdem za kostelem leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: 3 minuty po půl čtvrté v nočním radiožurnálu uslyšíte Činasky a píseň Každý ráno.
0: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Komunální volby podle premiéra Babiše potvrdili, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v Česku. Část jeho tiskové konference vám nabídneme ze záznamu za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Komunální volby podle premiéra Andreje Babiše z ANO potvrdili, že jeho hnutí je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Řekl to ve volebním štábu hnutí ANO. Nejdůležitější pasáže z jeho sobotní tiskové konference vám teď přinášíme ze záznamu.
2: Co je podstatné pro naši zemi je, že naše koalice bude vládnout do září 2029. A je jasně dáno, že když vedení měst a obcí budou chtít s námi spolupracovat, tak budeme spolupracovat. My jsme vláda pro všechny občany České republiky. My jsme se nikdy nechovali tak, že bychom říkali, že jsme jenom vláda vlastně voličů trojkoalice. Ne, my se chováme jako vláda všech. A samozřejmě teďka mám na mysli hlavně Prahu. A mě strašně fascinuje, jak vlastně ty opoziční strany už dopředu říkají, že naše vláda je fuj. Tak si pojďme říct, že co to je ta Praha? Komu patří nemocnice? No patří ministerstvu zdravotnictví. Komu patří památky? Kdo bude stavět invalidovnu? Kdo dá na to peníze? No naše vláda. Kdo bude stavět okrut Prahy? ŘSD? To je ten rozpočet, kde křičí, že máme obrovský deficit. A vysoké školy, kdo financuje? Naše vláda. Soukromé školy, mě fascinuje, teďka jsem dneska ráno četl článek a už jsem to konečně pochopil, jak to funguje ty soukromé školy. Že město Praha půjčuje podnikatelům 500 tisíc korun až 30 milionů, aby si začali podnikat jako soukromá škola nebo školka. A já se ptám, proč nestaví Praha školy, proč to nechává soukromníkům? Já jsem prosadil do rozpočtu pro ministra školství 600 milionů korun pro svazkové školy po celé České republice. Jsou tam projekty za 4 miliardy. Takže tohle je taky naše. Takže co vlastně má Praha? Praha má své školství, má dopravu, má metro. No. My chceme stavět novou nemocnici. My máme v Praze samozřejmě znovu ten projekt, který byl skvělý, a v Letňanech postavit administrativní čtvrť. Když jsme to předávali v roce 2021, tak to mělo návratnost 5 let. Mohlo to uvolnit stovky až tisíce bytů. Bylo zamítnuto. Nejmodernější onkologická nemocnice, co jsme chtěli stavět, Královský Vinohradek, zamítnuto. Tak já len říkám, že my samozřejmě novému vedení Prahy, a jestli tam bude hnutí ANO nebo nebude, já si myslím, že náš lídr je velice schopný, slušný, mladý politik, který dělá dobrou kampaň, ale pokud u toho nebudeme, tak samozřejmě to na Praze, jestli bude s námi spolupracovat nebo nebude. Takže za mě, abych dlouho nezdržoval, já jsem spokojený. Když vzniklo hnutí ANO, tak se všichni posmívali, že skončíme, jak všechny ty, nevím, kolik bylo těch stran minulosti. Je úplně jasné, že hnutí ANO je tady natrvalo. Ano, já vím, že je to špatná zpráva pro opozici, ale je to tak. Jsme nejsilnější politickou silou v této zemi a ještě s ní aj zůstaneme.
1: Slyšeli jste vyjádření premiéra Andreje Babiše z ANO. Jeho hnutí zvítězí v komunálních volbách zřejmě v 6 krajských městech. Před 4 lety slavilo první místo v 8 z nich. V Praze míří k vítězství hnutí STAN, v Brně vyhrála koalice lidovců a STAN. V Českých Budějovicích bylo první naše Česko, které založil po svém konci v ODS, loni na podzim jeho český hejtman Martin Kuba. V Liberci opět vyhráli Starostové pro Liberecký kraj.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chvilová má zpravodajský servis.
1: V Liberci zvítězili ve volbách starostové pro Liberecký kraj. Slovinci dnes v referendu budou hlasovat o zestátnění poplatků veřejnoprávní stanice RTV. Fotbalisté Ostravy podlehli Bohemians. Na ligovou výhru čekají už 5 zápasů. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Komunální volby v Liberci vyhráli starostové pro Liberecký kraj a obhájili vítězství z roku 2022. Po sečtení všech hlasovacích lístků mají přes 28% hlasů. Druhé skončilo nové uskupení Lepší Liberec a na třetím místě je Hnutí ANO. Vítězné uskupení teď postupně jedná s dalšími partnery. Sešlo se s Hnutím ANO a koalicí Liberec, Otevřený lidem a Piráti. Na dnešní dopoledne má naplánovanou schůzku s Hnutím Lepší Liberec. Ve vedení města budou starostové už třetí volební období. Dobrý, říká jejich lídr Lukáš Hájek.
3: Skvělý výsledek pro starosty pro Liberecký kraj, který tady vyhráli po třetí řadě. Jsem rád, že jsem mohl tu štafetu převzít po současném primátorovi a hlavně, že celá ta kampaň byla postavena na prezentaci těch dosavadních výsledků a na pokračování té naší vize pro město, kterou evidentně voliči ocenili.
1: Při komunálních volbách se v Česku uskutečnilo taky 38 místních referend, 6 z nich v Jihočeském kraji. Ve Volarech na Prachaticku lidé hlasovali o plánovaném obchvatu města a výkupu pozemků pro jeho stavbu. Referendum ale není platné kvůli nízké účasti, vysvětluje nezávislá starostka Volar Martina Pospíšilová.
4: Referendum je neplatné, protože zákon říká, že musí být minimálně 35%. Z celkového počtu voličů, což se nepovedlo, bylo pouze 30,66%.
1: V Temelíně na Českolipsku lidé v referendu odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Voliči rozhodovali také o výstavbě větrných elektráren. Na většině z 21 míst je odmítli. Trojici větrníků nechtějí například v Bystré nad Jizerou na Semilsku. Slovince dnes čeká referendum o zestátnění poplatků za veřejnoprávní stanici RTV. Slovinské ministerstvo kultury uvádí, že úpravou zákona o RTV chce primárně změnit model řízení a dohledu nad veřejnoprávním médiem. Podle kritiků ale v novele chybí jakékoliv záruky a kabinetu premiéra Janeze Janči by prý umožnila mít plnou kontrolu nejen nad financováním RTV, ale i nad obsahem a programem. Novinářské organizace tvrdí, že novela je v rozporu s evropským zákonem o svobodě médií. Výsledky hlasování o poplatcích nebudou pro vládu závazné. Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od Pražského okruhu po Mezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
5: Nejdále je dneska asi stavba od Hostihradic po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 85% pozemků. Na některých úsecích je to zase trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% průměr, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
1: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava v Šancelize už 5 zápasů nevyhráli. V 10. kole si připsali další porážku, tentokrát na trávníku pražských Bohemians 0-1.

0: nejrychlejší a nejlepší a to se nám si myslím dneska povedlo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 omezení po požáru u Domašova a překážka v Mikulově. Na dálnici D1 z Prahy do Brna omezují provoz následky požáru za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 schořel kamion. Projíždí se pouze levým pruhem, s opatrností ale projedete plynule. Na D1 z Brna do Prahy připomínáme uzavřený sjezd na Velkou Bíteš. Na dálnici na kilometru 162 se nedá ani najet. Sjíždějte z dálnice už u 9 křížů na kilometru 168. A překážce se vyhněte při průjezdu Mikulovem ve směru do Rakouska. Na silnici 52 v ulici 28. října před kruhovým objezdem leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle mlhy, místy se přidají přehánky, které později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Přeji příjemné probuzení, pokud právě vstáváte, ladíte stále ještě noční radiožurnál v neděli 11. října a na hodinách nyní máme 6 minut po čtvrté. A jen 10 koní vyběhne do dnešní Velké Pardubické a na nich také 3 žokejové, kteří už dokázali v minulosti slavný dostih vyhrát. My to připomeneme za pár minut.
1: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Do 136. ročníku Velké Pardubické vyběhne dnes 10 koní. Opět ale bude podstatné i to, kdo je slavným překážkovým dostihem provede. Ve startovní listině jsou celkem 3 žokejové, kteří už si vyzkoušeli, jaké to je projet cílem Velké Pardubické na prvním místě. A jejich zkušenosti mohou v jednom z nejdelších dostihů v Evropě koním výrazně pomoci.
1: Tak ty koně, to jsou hlavní závodníci, my jim samozřejmě se snažíme pomoct, jako co je v našich silách.
2: Říká skromně Jan Faltejsek, sedminásobný vítěz Velké Pardubické, který bude v sedle spolufavorita Godfreyho a může vyrovnat rekord Josefa Váni, ten vyhrál 8x. Ve startovní listině naopak poprvé od roku 2005 není Jaroslav Miška. A to může mít určitý vliv na největší středoevropský dostih, protože právě Miška byl v předešlých letech tím, kdo často udával tempo Velké Pardubické.
3: Chybí nám tam Jarda Miška, ty zkušený jezdci, který znají, jak naježdět ty skoky, kdo to bude prostě vodit. Je to otázka. Já vidím, že klidně se toho zhostí irský host nebo prostě Pepa Bartoš, zkušený jezdec, ale to je prostě věc taktika každého z nás a uvidíme, jak se to prostě vyvine celý dostih.
2: Orders patří mezi ty top favority tady, on vyhrál velký cross v Cheltenhamu, jel i velkou národní, dojel velkou národní. Z prvního místa v Cheltenhamu dá se tady z irského pohledu vyhrát z prvního místa. V minulosti měli ostrované problémy na různých místech pardubického specifického závodiště.
3: Takže se to vyhrát dá, my známe z vlastní zkušenosti, že Orfe de Blanc se to podařilo 3x, takže když je ten kůň opravdu dobrý, kvalitní, tak potřebuje těžit z toho, že cválá a ty ostatní vlastně koně odcválá. Ale je to o té znalosti toho závodiště, jockey ho zná, ten kůň ne, ale myslím si, že to je natolik zkušený a dobrý kůň, že by to pro ně neměl být problém.
2: Popisuje trenér Dalibor Terek, který předloni slavil triumf ve Velké Pardubické právě s Godfreym. Vítězné zkušenosti má i žokej Josef Bartoš, ten se posadí na Valacha Arukariase a možná bude právě tím, kdo nastolí tempo letošního dostihového vrcholu.
3: Pepa Bartoš má taky šikovnýho koně a je to hlavně pan jezdec, takže může si to vzít na sebe, udělat si takový tempo, který mu bude vyhovovat a může nás překvapit.
2: Přidává Dalibor Terek. Josefa Bartoše čeká už 21. Velká Pardubická a i podle něj to je výhoda. Jak říkal nedávno na radiožurnálu Sport v pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
4: Vím, kde se jezdí vlevo, kde vpravo a dokážu tomu koni najít lepší cestu k tomu skákání a získat tady na těch věcech. Třeba mu najít trošku kratší dráhu, než třeba jedou ostatní. V tom dostihu i zkušenosti jsou jako důležitý, protože musí člověk chápat, jaký je tempo od startu, jaký je tempo po taxisu a jak se to mění a na to se musí reagovat. A to samozřejmě, pokud jedu po druhý, tak tohle ještě člověk tak nevnímá.
2: Mluvil Josef Bartoš o tom, že na pestrém závodišti v Pardubicích můžou žokejové hodně těžit z předchozích dostihů. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: I'm sorry. Britská centrální banka Bank of England zveřejnila podobu nové emise bankovek. Proč na pětilibrovce nahradí Winstona Churchilla obrázek ježka? Tak také to uslyšíte v reportáži nočního radiožurnálu už za moment.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Europa, píseň Carrie v nočním radiožurnálu. Britská centrální banka oznámila, jak budou vypadat nové bankovky. Historické osobnosti nahradí na librách obrázky zvířat. Například politika Winstona Churchilla vystřídá v budoucnu na pětilibrové bankovce ježek. O tom, jaké zvířecí motivy budou na platidlech zobrazeny, rozhodli lidé v anketě.
1: Na přední straně všech britských bankovek zůstává i nadále portrét panovníka, tedy krále Karla III. Motivy, o kterých je řeč, se nacházejí na zadní straně bankovek. Ty se, jak říká Victoria Clelandová z Bank of England, i v minulosti pravidelně měnily.
2: Je jasné, že spokojení nebudou všichni. Vím, že někteří by chtěli, abychom zachovali historické postavy. Ty byly na bankovkách přes 50 let. Před nimi byly na bankovkách geometrické vzory. Nevylučuji, že se někdy portréty osobností zase vrátí. Teď je ale čas pro přírodní motivy.
1: O tom, jaké motivy to budou, rozhodlo v anketě asi 500 000 Britů. Nejvíce hlasů získal čmelák, následovala sova pálená a ježek. Ten jako první nahradí na pětilibrové bankovce Winstona Churchilla. Jeho vnučce Emě Soamesové to na rozdíl od mnohých politiků vůbec nevadí.
3: Bank of England odvádí skvělou práci. A to, koho nebo co zobrazí na bankovkách, je čistě na ní. Musím říct, že v naší rodině jsme si nikdy nemysleli, že můj dědeček bude na bankovce navždy.
1: Přesně řečeno, Winston Churchill byl na pětilibrovce od roku 2016. Oznámení Bank of England sice v Británii vyvolalo mnohé reakce. Ekonomové ale upozorňují na fakt, že používání hotovosti, tedy i bankovek, v Británii v posledních letech prudce pokleslo. V roce 2024 bylo hotově uhrazeno méně než 10% všech plateb. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Imagina.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nespěcháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu Radiožurnál Sport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Je 16:30. Krátké zprávy dodá Jana Utendorfská.
3: Komunální volby v Plzni vyhrálo hnutí ANO s nezávislými, získalo necelých 32% hlasů. 47 členem zastupitelstvu obsadí 18 křesel, o 3 více než dosud. Na druhém místě skončili v Plzni s necelými 18% a 10 mandáty starostové a nezávislí. Třetí je ODS více než 15%. Do zastupitelstva se dostalo i uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců a koalice Chceme Plzeň. Komunální volby v Jihlavě vyhrála koalice Tým pro Jihlavu. Trojice ODS, lidovci a TOP 09 získala přes 37% a v 37 členém zastupitelstvu má 16 křesel. Druhé hnutí ANO bere se 23% 10 křesel. Pět zastupitelů má STAN a Pro 3 Piráty a Forum Jihlava s podporou Zelených a koalice SPD, Svobodní, Pro a Trikolora. Lídr vítězné koalice Petr Ryška z ODS chce být znovu primátorem a plánuje jednat s ostatními hnutími a koalicemi v zastupitelstvu. Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 tisíc domácností. Hurikán Isaias už nad pevninou zeslábl. Předtím měl sílu hurikánu druhé kategorie z maximálních 5. A na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
0: Sport.
3: Sportovní střelci Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na mistrovství Evropy v brokové střelbě bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ale ve vyřazovacím finále prohráli se Slováky a vítěznými Rusy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení je na D1 u Domašova i na D11 za Libicemi nad Cidlinou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za odbočkou na Domašov uklízí po požáru. Na kilometru 172 schořel kamion, jede se pouze levým pruhem a díky slabému provozu se kolony netvoří. Na D1 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Za sjezdem před křižovatkou stojí nepojízdný autobus a musí se vybočovat. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Jičín. V dlouhodobém zúžení se mezi 41. a 25. kilometrem teď projíždí pouze jedním pruhem. Aktuálně je i tam plynulý provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se i vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 10 až 15 stupňů, na Jižní Moravě ojediněle až na 18. Na horách bude většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte Radiožurnál a Adama Cardu.
4: Svého Oskara Schindlera má také Japonsko. Byl to konzul v Litvě Chiune Sugihara a během druhé světové války zachránil tisíce Židů, kterým vydával falešná víza. Za pár minut si o něm řekneme víc.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu. Some

0: Až do 80. let minulého století znal japonského konzula v Litvě, Chiune Sugiharu, málo kdo. My o něm budeme mluvit už dnes po 9. hodině dopoledne v zápisníku zahraničních zpravodajů. Byl to totiž právě on, kdo zachránil tisíce židů prchajících před perzekucemi a popravami na území okupovaných nacistickým Německem. Vydával jim totiž falešná víza.
1: Stal se součástí nové generace japonských diplomatů a v roce 1939 přišel do Litvy.
2: Nacistické Německo a Japonsko byly tehdy spojenci a jejich společným nepřítelem byl Sovětský svaz. Ten ale uzavřel s Německem pakt Ribbentrop-Molotov, což Japonsko znepokojovalo. Takže Sugihara sem oficiálně přišel jako vicekonzul pro diplomatickou, ekonomickou a kulturní agendu. Ale jeho hlavním úkolem byla zpravodajská činnost. Litva tehdy byla neutrálním nezávislým státem a on byl fakticky špech.
1: Do Litvy v té době prchalo také mnoho židů z Německem okupovaného Polska. Litva pro ně byla bezpečným a dostupným státem, odkud se mohli pokusit odejít do světa. To se dramaticky změnilo v červnu 1940. Tehdy Litvu napadl Sovětský svaz, který záhy nařídil uzavření všech konzulátů. A právě tehdy, v posledních týdnech před zavřením úřadu a vystěhováním, Chiune Sugihara začal i přes nesouhlas japonské vlády vydávat uprchlíkům transitní víza.
2: Jejich držitelé byli uprchlíci, kteří pocházeli nejen z Litvy, často přicházeli z Polska a většinou měli židovské kořeny. Prakticky jedinou cestou, jak je dostat ze Sovětským svazem okupované Litvy, bylo dát jim transitní vízum a vystavit vízum cílové destinace Surinam, Curaçao a další nizozemské kolonie v Karibiku. Byla to falešná víza.
1: Falešná víza do nizozemských kolonií vydával nizozemský honorární konzul Jan Zwartendijk. A fakticky, málo který z uprchlíků do těchto kolonií skutečně dorazil. Většinou po přejezdu Sovětského svazu zůstali v Japonsku. Pokud měli prostředky a kontakty, pokračovali třeba do Spojených států nebo Palestiny. Sugihara sám nebo s pomocí dalších zaměstnanců vystavil nejméně 2000 transitních víz. Po návratu do vlasti v roce 1946 ho Japonsko za neposlušnost propustilo z diplomatických služeb. Své rehabilitace v roce 1986 se nedožil. Z Kaunasu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Přeji poklidnou noc, noční radiožurnál pomalu končí, za 10 minut v 5 s vámi bude Štěpán Pokorný a víkendový ranní radiožurnál. Ovšem, než se rozloučíme, je tu ještě sport. Pokud přijdete jako fanoušek v Česku na téměř jakoukoliv sportovní akci, klobása, pivo nebo limonáda a pár společenských pokřiků jsou v podstatě samozřejmostí. Ve východní Asii si ale můžete v ceně lístků ze stadionu odnést klubovou klíčenku, hygienické pomůcky anebo pocit, že právě odcházíte z taneční party. Na zápas nejvyšší baseballové ligy na Tchajvanu vyrazil reportér Štěpán Bem.
1: Pro Tchajvance je baseball jasným sportem číslo jedna a je to vidět i na tom, s jakou pečlivostí kluby přistupují k organizaci svých domácích zápasů. Například u vstupu do arény tchajpejského týmu Guardians jsem kromě vějíře nebo vlhčených ubrousků dostal papírový pas, se kterým tady můžu pobíhat po stanovištích a při minihrách sbírat různá razítka. Za odměnu tu potom fanoušci dostanou třeba cestovní lahvičky na šampón s klubovým logem, klíčenky nebo gumičky do vlasů. To ale není všechno. V Evropě a Severní Americe jsme zvyklí, že se hudba na stadionu pokaždé během hry ve zlomku sekundy zastaví, aby se mohli hráči i diváci soustředit na zápas. Tady je to naopak a reproduktory hrají třeba i během odpalů. Pro domácí atmosféru mají přitom písničky speciální funkci, jak popisuje tchajvanský fanoušek Jack.
2: Každý hráč má svoji vlastní píseň, a to ne jednu. Pokud se mu totiž podaří dostat na druhou metu, změní se hudba na ještě víc energickou.
1: Takhle to například na stadionu Xinjiang znělo, když se do boxu postavil domácí pálkař Lin Zebin. Podobná hudba hraje v aréně skoro po celou dobu utkání, tedy klidně i 3 hodiny v kuse. Diváci se přitom pravidelně zvedají ze židlí a opakují text z tabule i pohyby po roztleskávačkách. Na tomhle hromadném tanečním čísle se podílí všichni, rodiče, děti i studenti, navzdory tomu, že pod nimi třeba zrovna létá míček. Místním to přitom zážitek ze hry neruší, spíš obráceně, jak říká domácí fanoušek Jack.
2: Tanec i písničky mám rád, nicméně pokud tým zrovna hraje dobře, užiju si víc zápas. To ale nemůžete vědět dopředu. V případě, že výkon na hřišti nestojí za nic, si aspoň zatancujeme a užíváme si dobrou atmosféru. Ta je tu totiž pokaždé.
1: Vysvětluje fanoušek Jack, který odchází ze stadionu nadšený i přesto, že jeho tým prohrál jednoznačně 1-6. Z Tchajvanu Štěpán Bem, Radiožurnál.

0: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík chce v nejbližší době jednat s lídrem pražského STAN Petrem Hlaváčkem. V Kyjevě odmítli výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k výměně ukrajinského prezidenta. Judista Krpálek přidal druhou medaili pro Česko na mistrovství světa v Baku, vybojoval bronz. A čekejte proměnlivou oblačnost v Čechách místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Koalice Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09, začne vyjednávat v hlavním městě s hnutím STAN. Řekl to lídr koalice, první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Koalice Spolu pro Prahu nejspíš skončí v Praze druhá, zvítězí hnutí STAN. Portlík připustil, že post primátora by měl získat vítěz, tedy STAN.
5: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže, pokud my budeme druhý, tak nemůže někdo z nás toto zpochybňovat. To si myslím, že je fér, to si myslím, že si Praha zaslouží a tak si myslím, že to má být. Samotným se nám stalo, že jsme několikrát vyhráli volby a pak nás vlastně ty, kteří byli pod náma, obešli. Myslím si, že toto je něco, co Praha prostě nepotřebuje.
3: Spolupráci koalice Spolu pro Prahu s hnutím ANO v hlavním městě Portlík vyloučil. Jednání o sestavení povolební většiny v zastupitelstvu v Hradci Králové povede vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Další potřebné hlasy by mohla přidat koalice Pirátů a starostů se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Případná trojkoalice by v 37 členem zastupitelstvu získala 20 mandátů. Cílem je dohoda, která Hradci Králové zajistí stabilitu, říká předsedkyně HDK a dosavadní primátorka Pavlína Špringrová.
6: Ta spolupráce je v tuhle chvíli na stole, je daná. Uvidíme, jestli se nějakým způsobem rozšíří. My se musíme bavit o tom, jaké projekty vnímáme jako prioritní, co jsou pro nás ty červené linie. A pokud se domluvíme na těch programových prioritách, tak budeme pokračovat dál, budeme se bavit o nějakém obsazení personálním.
3: Druhé v Hradci Králové skončilo hnutí ANO s 10 mandáty, čtvrtá ODS má 4 mandáty, 3 zastupitele bude mít na 5. místě náš Hradec, 6. je Změna pro Hradec se 3 mandáty. Mezi Ukrajinou a Spojenými státy vznikla další diplomatická roztržka. Americký prezident Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, označil ho za překážku míru a doporučil Ukrajincům jeho výměnu.
7: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na svém telegramovém účtu uvedl, že prezident Volodymyr Zelenský vede stát v době války za nezávislost, svobodu a důstojnost. Má podporu ukrajinského lidu, který jediný má právo rozhodovat, řekl Sybiha. Zelenský předtím ostře kritizoval dohodu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimírem Putinem o zmírnění ropných sankcí vůči Rusku a nepřímo označil amerického prezidenta za slabého. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěře v zimě víc přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
8: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
3: Sport. Fotbalisté Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec vítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na 4. místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0. Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku.

0: Hradči za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 likvidují následky po požáru kamionu a průjezdné je to pouze levým pruhem, teď bez zdržení. Na Pražském okruhu je omezený provoz v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz a v každém směru se navíc jezdí vždy jen jedním pruhem. A ve Štenberku zpomalte na silnici 46 do Olomouce. Na úrovni psychiatrické léčebny osobní auto narazilo do dopravního značení. Namísto to jede řešit policie, čekejte omezení a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní a teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: 5 hodin a 6 minut. Dobré ráno vám přejeme s radiožurnálem a také v příštích minutách se budeme dál věnovat komunálním volbám. Za chvilku zamíříme do Ostravy, tam vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO. Naopak v zastupitelstvu bude chybět SPD. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Štěpán Pokorný.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Vítězství v komunálních volbách obhájilo v Ostravě. Hnutí ANO získalo ale méně mandátů než před 4 lety. V moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcová, složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Uspěli i motoristé.
2: Já jsem to dneska i kolegům tady připomínal, že bychom se měli více usmívat, protože jsme zvítězili v těch volbách. Je to možná o jednotky mandátu méně, než jsme předpokládali.
3: Říká kandidát hnutí ANO na ostravského primátora Richard Vereš. Koalice na vládním půdorysu hnutí sestavit nemůže. SPD bude v zastupitelstvu chybět. Výsledek hodnotí lídr SPD Petr Hrvánek.
4: Budu v tomhle hodně kritický, takže samozřejmě nejsem spokojený.
3: Koaliční jednání chce vítěz voleb zahájit v pondělí. Výsledek nabízí i variantu, která by hnutí ANO poslala do opozice. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: A v Česku je většinou oblačno nebo zataženo. Přehánky se ještě objevují v západní části republiky, ale jenom ojediněle. No a v Čechách se taky vyskytuje i nějaká ta mlha nebo malá oblačnost. Aktuální teploty se drží mezi 9 a 5 stupni, ale čekáme proměnlivou oblačnost, převážně nakonec zvětšenou, a v Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku přes den jen výjimečně budou vyskytovat přehánky. Na hřebenech Krkonoš dokonce budou i sněhové. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy bude až 18 a na horách naměříte kolem 6.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Krnovské Karnole je znovu rušno, textilka je jednou z mála stop po kdysi rozsáhlém textilním průmyslu v regionu. V roce 2017 ale památka vyhořela, objekt zasáhly i předloňské povodně. Teď tam pamětníci nosí vzorky a materiál, který se povedlo zachránit. V bývalé textilce chce Krnov vybudovat muzeum.
1: To je moje srdcová záležitost. Všechny stroje, na všem jsem dělala.
2: Antonie Vychodilová mi popisuje, jaký byl její oblíbený tkalcovský stav. Jde vidět, že jste tu práci měla opravdu ráda.
1: Ano, já jsem si to vybrala a kdybych si měla vybírat znova, tak si znova vyberu tady toto. Fakt jo.
2: Takže ono to fungovalo tak, že tady máte jeden, dva listy. Mohlo jich tam být až 12 a na každém tom listu bylo tolik nití?
1: No víc to bylo. Na těch 12, tak to bylo třeba 16 nití.
2: Na některých strojích jdou vidět stopy požáru. Je tady i Jitka Navrátilová, která byla kdysi vedoucí tohoto pracoviště a teď se stará o to, aby se tady různé exponáty a materiály vrátily.
3: Doslova ožívá tady ten provoz, že povstává z popela, takže tak to nějak vypadá, že by se to mohlo nějakým způsobem do toho pohledového stavu vrátit a že by to byla aspoň taková malá ukázka toho, co tady vlastně se tvořilo a dělalo.
2: Jitka Navrátilová tady musela chodit i v respirátoru a čistit věci odsazí po tom velkém požáru.
3: V současné době mi kolegové ještě čistí po tom požáru. Hlavně tady ty pomocné materiály, ty cívky, příze a ty osnovy, které tady vlastně taky tím požárem utrpěly.
2: Chtěla by, aby v Karnole vzniklo muzeum. Plány ale odsunula povodeň v roce 2024 na neurčito. Přízemí Karnoly bylo celé pod vodou, popisuje mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Přesto chceme pokračovat ve spolupráci s pamětníky a využít jejich cenné znalosti k zachování podoby a příběhu tohoto místa tak, jak si je sami pamatují.
2: Rekonstrukce bude možná až v době, kdy budou hotová i protipovodňová opatření ve městě. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Poslouchali jste taky Ivu Frýlingovou před dalšími zprávami Radiožurnálu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Uber a Hrajs v Galaxii na Jižáku. Uber a Hrajs. Každé představení je premiéra. Hrají si Šíma, Lu, Slovák,
4: Nikl,
3: Uber a Hrajs.
5: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: 5:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
6: Komunální volby v Ostravě vyhrálo hnutí ANO, získalo 18 mandátů, o 3 méně než před 4 lety. Naopak posílilo uskupení Starostové pro Ostravu, které bude mít 12 zastupitelů. Právě s ním zahájil ostravský lídr hnutí ANO Richard Vereš už o půlnoci předběžná jednání o možné budoucí koalici. Do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen, o 6 víc než při poslední obměně horní komory před 2 lety a opět víc než v roce 2020. Senátorský mandát z té doby letos obhajují ve volebním finále Adéla Sucharda Šípová z klubu SEN 21 a Pirátů na Kladensku a Helena Pešatová z klubu Starostů na Frýdecko-Místecku. Zvolení kterékoliv z kandidujících žen ale není letos jisté. Ženské finále se neuskuteční ani jedno. Spojené státy zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským povstalcům Husíům. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v reakci na včerejší útok na letiště v hlavním městě Saudské Arábie Riádu. Při něm zemřelo 12 lidí, mezi kterými i jeden Američan a přes 300 dalších je zraněných. Letiště zůstává zavřené. A na zámku v Lednici na Břeclavsku pokračuje rekonstrukce katakomb ve svahu pod historickým skleníkem. Dělníci teď odstraňují nevyhovující staré vrstvy původní klenby. Uvnitř opravují omítku a renovují fontánu. Rekonstrukce zhruba za 80 milionů korun zahrnuje i opravu fresek Maurské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku.
7: Sport.
6: Nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen ze stáje Red Bull vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Singapuru. Do závodu tak vystartuje z prvního místa. Těsně za ním skončili oba jezdci Ferrari, Monačan Charles Leclerc a Brit Lewis Hamilton. Grand Prix Singapuru začne ve 14 hodin našeho času. Tradičně se v jihovýchodní Asii pojede pod umělým osvětlením.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D4 před Miroticemi a překážka také v Lubenci. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy čekejte překážku za Miroticemi. Na 79. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. V Lubenci se zpomalte na silnici 6 směrem do Prahy. Na konci Lubence před mostem přes dálnici leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. A na D1 z Brna do Prahy připomínáme uzavřený sjezd na Velkou Bíteš. Na dálnici na kilometru 162 se ani nedá najet. Sjíždějte z dálnice už u 9 křížů na kilometru 168. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Teploty se nám teď po ránu většinou drží mezi 9 a 5 stupni Celsia. Na východě Moravy a Slezska je ale tepleji, třeba Ostrava teď má 12 stupňů, Holešov na Kroměřížsku kolem 10, v Brně je polojasno a je tam taky 10 stupňů. A když se podíváme na druhou stranu republiky, Karlovy Vary mají aktuálně 7 stupňů Celsia a Přimda na Tachovsku kolem 5. Taková je aktuální situace. Předpověď říká, že čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost a ještě po ránu taky ojedinělé mlhy.
10: V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky a ty mohou být na hřebenech Krkonoš i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 15 stupni Celsia.
9: Na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18 a na horách podle meteorologa Martina Tomáše to bude kolem 6 stupňů a foukat přes den bude jenom mírný západní vítr. Teď je tu Štěpán Pokorný, hezké ráno.
0: Dobré ráno, Radiožurnál pokračuje v 5.34 a pouštíme kapelu Nickelback.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

5 hodin 38 a půl minutky k tomu v Pražském kongresovém centru dnes začne 30. ročník konference Forum 2000. Za chvilku víc.

0: Už po 30. se dnes v Praze sejdou na konferenci Forum 2000 bojovníci za lidská práva z různých zemí, občanští aktivisté a bývalí i současní politici, aby sdíleli své zkušenosti. Na dálku také podpoří lidi, kteří se stali terčem represí ve státech omezujících lidská práva. Letos budou vzpomínat i na spoluzakladatele Fora 2000, někdejšího českého prezidenta Václava Havla.
1: Bude rezonovat vlastně už i v názvu konference, kdy se odvoláváme na jeho slavné dílo Moc bezmocných.
2: Uvedl mluvčí konference Forum 2000 Filip Šebek.
1: Ale samozřejmě není to jenom připomínka jeho odkazu, ale jeho myšlenek, jeho důrazu právě na občanskou společnost, lidská práva, a samozřejmě tyto témata budou rezonovat zhruba v 60 panelových debat, diskuzí a workshopů.
2: Loni na konferenci přijelo přes 800 delegátů ze 130 zemí. Podobně tomu bude letos. Mezi účastníky budou například bývalá litevská prezidentka Dalia Grybauskaitė, současný prezident Dominikánské republiky Luis Abinader nebo vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouska. Přijede i jemenská novinářka, lidskoprávní aktivistka a nositelka Nobelovy ceny míru Tawakkul Karman.
1: My se opravdu snažíme v každé zemi najít osobnosti, kteří by přispěli k debatám na témata, která na konferenci probíráme, a aby se tyto lidé vzájemně obohacovali a snažili se společně najít způsob, jak propojit své know-how ohledně podpory demokracie a jak je uvést co nejefektivněji v činnost, ať už v rámci vzájemné spolupráce a různých prostě prohlášení společných nebo tlaku na autoritářské režimy, aby propustili obhájce lidských práv, které drží ve vězení.
2: Na konferenci se také uděluje cena nadace Fora 2000 za odvahu a odpovědnost. Oceněným, kteří mohou být obětmi represí, se tak vysílá signál, že se o nich ve světě ví a nejsou sami.
1: I takové to mezinárodní tlaky pak nakonec vedou k tomu, že se podaří vyjednat i propuštění podobných lidí statečných.
2: Připomněl mluvčí konference Forum 2000 Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny oznámí na zahájení konference ve 20 hodin. Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Počasí.
1: Na horách je teď po ránu docela chladno, třeba Lysá hora v Beskydech má 4 stupně nad nulou, na Pradědu v Jeseníkách tam jsou jenom 2 stupně Celsia. Sněžka aktuálně zahalená v mlze, teplota je tam na nule a když se podíváme na Šumavu, tak Churáňov má teplotu kolem 3 stupňů. Nakonec čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se taky postupně místy přidají přehánky, na Moravě a ve Slezsku jenom výjimečně. No a na hřebenech Krkonoš můžou být odpoledne i sněhové. Až později odpoledne a večer budou přehánky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů a na jižní Moravě ojediněle až 18.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Fotbalisté Plzně se po třech soutěžních porážkách dočkali vítězství. V 10. kole šance ligy porazili Mladou Boleslav 3-0. Zápas rozhodl už po 2 minutách útočník Christoph Kabongo. Čistým kontem se při svém druhém startu v české nejvyšší soutěži blízkl gólman Dominik Ťapaj.
1: Prišiel tu silný super, silný kombinačne na lopte a strašne nám pomohol ten prvý gól, ktorý sme dali. Bol veľmi rýchly a už potom to podľa mňa z nás opadlo a už sme potom hrali, myslím, celkom slušne. Až na druhý polčas, kde nás Boleslav možno nejakých 10 minút zavrela, že sme tam mali veľa strát, ale inak sme hrali fakt slušne.
2: Pochvaloval si po utkání slovenský gólman Dominik Ťapaj. Ten nahradil v bráne Viktorie nemocného Rakušana Vígeleho. Dvakrát jej zachránila tyč. Sám ale předvedl 4 výborné zákroky.
1: Tak najťažší asi prvý polčas, neviem, kto od nich už, to, mám to nejaké matné, to niekto tečoval, ale ja som to iba vyrážal mimo bránu, ale asi tá v tom prvom polčase.
2: Zmínil Dominik Ťapaj dôležitý zákrok v prvním polčase proti zakončení kapitána Středočechu Králika. A svého golmana chválil také kouč Viktorie Radoslav Kováč.
3: Byl tam hlavně první poločas, perfektní save, kdy to vlastně, myslím, že to byl Králík na první tyči, to velmi dobře chytl a celkově to zvládlo jako velmi dobře, takže taky jsme za něho rádi, byl dobře nastavený, dobře pracoval a to se mu odměnilo, takže uvidíme, co Vigy, jak to bude dál, ale určitě si řekl o daleko víc příležitostí.
2: Mladoboleslavští fotbalisté v Plzni neodehráli špatný zápas. Dominika Ťapaje ale o první nulu v české lize nepřipravili. V pokutovém území byli tentokrát efektivnější domácí.
4: Výkon byl dobrý, ale víme všichni, kde se rozhoduje fotbal, a to je v pokutových území a tam jsme dobrý nebyli. Takže když nejste dobrý v pokutových území a ještě v Plzni, která i když teď měla nějaký horší období, tak pořád je to vynikající tým náš český, tak samozřejmě vás domácí za to potrestají.
2: Konstatoval trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer po prohře 0-3 v Plzni. Ze Štruncových sadů Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely?
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
1: Už první kolo vole přineslo 5 jistých senátorů. Volby v Brně vyhráli lidovci a starostové. Judista Lukáš Krpálek slaví 6. medaili ze světových šampionátů. V Baku získal bronz. A čekej ten proměnlivou oblačnost v Čechách. Místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a v sobotu.
3: Obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
4: Po 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
3: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
5: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
3: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhardt. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a Nové hnutí Za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
6: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
1: A do dalších regionů zamíříme ve víkendovém ranním radiožurnálu už po zprávách. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí, to je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Za naprostou většinou úmrtí přitom stojí nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, popisuje ředitel dopravní policie Michal Hoďboď.
7: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz, a v důsledku takové to jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik, to znamená smrtelných dopravních nehod.
1: Za prvních 9 měsíců letošního roku podle policie při dopravních nehodách zemřelo na 300 lidí. Vedení Liberce nechá přesunout památkově chráněnou meteorologickou budku z konce 19. století. Dosud stála u obrudníku blízkosti autobusové zastávky na náměstí doktora Edvarda Beneše. Několikrát tam do ní narazil autobus, naposledy letos na jaře. Město proto Sokl přemístí blíž k budově historické radnice. Kovovou věžičku z přístroji teď opravuje restaurátor Václav Nikendej.
8: Došlo k odlomení části toho pásku zdobného a je nutná teďkon provést rekonstrukce. Naštěstí při tom ohledání jsem zjistil, že všechno ostatní je v pořádku, takže tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
1: Do centra města se má meteobudka vrátit ještě v říjnu.
9: Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena. Ostravský Baník čeká na výhru v Šancelize už 5 zápasů. V 10. kole prohrál na stadionu pražských Bohemians 0-1. Zápas měl spát a oba trenéři pochválili metr hlavního sudího Adama Trsky. Kouče Baníku Romana Skuhravého mrzelo, že z dobrého tempa utkání Ostravané nevytěžili víc.
10: Tohle to je přesně vlastně jakoby věc, která je důležitá k tomu, aby to byl zápas. Trápí mě, že při takovémhle výkonu jakoby rozhodčího jsme to daleko víc nevyužili. A protože tam přesně bylo to prostě vzít balón, chtít hrát, nabídka, krátký balón, chtít nahoru, hrát mezi linie. A v tréninku ano, v zápase ne.
9: V sobotu taky zbrojovka Brno podlehla Jablonci 0-1, Plzeň zdolala Mladou Boleslav 3-0 a Artis Brno vyhrál v Hradci Králové 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D4 před Miroticemi i na 6C v Lubenci. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost za nájezdem od Písku. Na 79. kilometru stojí porouchané osobní auto. Některá vozidla tam vybočují doleva. Na D1 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Za sjezdem před křižovatkou stojí nepojízdný autobus a musí se vybočovat do protisměru. Překážce se vyhněte na silnici

0: Posloucháte víkendový ranní radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré ráno vám přejeme, 6 hodin, 6 minut o složení zastupitelstev v obcích a městech na příští 4 roky už je rozhodnuto, zbývá se číst už jen poslední okrsky v hlavním městě. Jak dopadly volby napříč republikou, tak to shrneme za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu.
2: Víkendový radiožurnál
3: a Štěpán Pokorný.

0: Letošní komunální volby jsou za námi, přišlo k nim 48% voličů, celkem v nich lidé odevzdali 3 miliony a 967 tisíc obálek. Teď už zbývá sečíst jen několik posledních okrsků v Praze. A jaké jsou výsledky, teď povíme s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Můžeme začít velkými městy, kdo se dostal do zastupitelstev v Praze a Brně.
1: V Praze dostalo nejvíc hlasů hnutí Starostové a nezávislí. Hlasovalo pro ně zhruba 23% voličů. Stejně mandátů, tedy 17, má i koalice Spolu pro Prahu, tu tvoří ODS a TOP 09. Třetí skončila Praha sobě, čtvrté je ANO a poslední se do zastupitelstva dostali Piráti. Kandidát STAN na primátora Petr Hlaváček komentoval nadcházející vyjednávání takhle.
2: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty. Budeme se ptát na jejich představy, hledat vlastně nějaký plán do budoucna.
1: Šéf starostů Vít Rakušan zopakoval, že hnutí v Praze nebude spolupracovat s ANO. Starostům se dařilo i v Brně, vyhráli tam v koalici s lidovci. Primátorem se tak nejspíš stane lídr koalice Jakub Hruška z KDU ČSL. A za zmínku ještě stojí, že ve dvou největších městech se nedařilo vládním motoristům a SPD. Nezískali ani jeden mandát.
0: A jak dopadly volby v dalších krajských městech?
1: V Plzni, Karlových Varech, Pardubicích, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně uspělo hnutí ANO. Podle jeho šéfa a premiéra Andreje Babiše tak potvrdilo své silné postavení.
3: Já jsem spokojený, je úplně jasné, že hnutí ANO je tady natrvalo. Já vím, že je to špatná zpráva pro opozici, ale je to tak. Jsme nejsilnější politickou silou v této zemi.

0: Opoziční strany uspěly v Liberci, Jihlavě a Hradci Králové.
1: Nezmínili jsme České Budějovice a Ústí nad Labem, jak volby dopadly tam.
0: Dominovala v nich nová uskupení. Asi největším překvapením je jedno Ústí, které vyhrálo s víc než 50% hlasů a porazilo tak hnutí ANO, které je na Ústecku tradičně velmi silné. V Budějovicích zase dominovalo Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Získalo necelých 30%.
1: Ve studiu Radiožurnálu Josefína Báčová z domácí redakce shrnutí voleb. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.

0: 6 hodin a 15 minut. Posloucháte Radiožurnál.
1: Komunální volby v Ústí nad Labem vyhrálo uskupení Jedno Ústí. V 37 členem zastupitelstvu získalo většinu 22 míst. Hnutí ANO tak po 8 letech přišlo o primátora. Má 6 mandátů. A na 38 místech v Česku rozhodovali lidé kromě komunálních voleb i v místních referendech. Temelíně na Českolipsku například odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů.
2: Počasí.
3: Nedělní ráno je v Česku většinou oblačné nebo zatažené, přehánky se stále ještě objevují v západní části republiky a teploty se teď drží zpravidla mezi 9 a 5 stupni. Čekáme nakonec proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se taky postupně místy vyskytnou přehánky, na Moravě a ve Slezsku sprchne jenom výjimečně. Na hřebenech Krkonoš dnes budou přehánky i sněhové. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle naměříte až 18.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Zpěvačka Dua Lipa, posloucháte ranní víkendový radiožurnál i v 6 hodin 19,5 minuty. No a nejen ve vysílání pro vás máme shrnutí voleb. Vše podrobně najdete taky samozřejmě na zpravodajském serveru i rozhlas.cz, tak se tam můžete podívat. Pokračujeme dál, letošní sucho dopadlo i na úrodu kaštanů, žaludů a bukvic. Na některých místech se neurodilo vůbec nic a myslivci budou muset v zimě víc přikrmovat. Nedostatek plodů hlásí třeba společnost Líšno na Benešovsku, která spravuje část tamních lesů.
1: Teď tady stojíme teda pod červeným dubem, že vidíme ty zakrnělý, nevyvinutý žaludy, který vlastně ten strom už schazoval v reakci na to sucho během celého léta.
2: Lukáš Broš, lesní správce podniku Líšno, jak velký to může být problém kvůli zvěře?
1: Je to pro ně nejvíc energetická potrava před tou zimou. Projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
2: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty není problém celorepublikový. Tam, kde se žaludy a další plody neurodily, budou muset myslivci překrmovat. Na druhou stranu by to mohlo přilákat divoká prasata více ke krmelištím a mohl by být snadnější jejich odlov. Tam, kde se urodilo, se bude lovit hůře.
3: Protože v těchto lokalitách zvěř hůře chodí na vnadiště, se zdržuje v krytinách, v lese, kde má dostatek přirozené potravy.
2: Další místo, kde bude chybět přirozená potrava pro zvěř, je Čechticko.
4: Dobrý den, tady Pavel Maleček, myslivecký hospodář mysliveckého spolku Vysočina Čechtice. Suchý léto nepřálo stromům, aby plodili žaludy, kaštany a místama je i málo bukvic. No.
2: Co to bude znamenat?
4: Zvěř si bude muset najít nějakou pastvu jinou a zvěř bude muset taky z části přikrmovat zimě. No.
2: A myslíte se, že třeba hrozí, že budou hledat i potravu blíž k lidem?
4: Spíš někde ve městech, kde se víc stahují na nějaký kontejnery.
2: Tak tady jsme našli dva žaludy, pan Maleček je teď rozloupnul.
4: Jsou napadený hmyzem, je jich málo a ani pro les, pro přirozenou obnovu nejsou vhodné.
2: Podle Lesů České republiky má ale naštěstí seminářský závod dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně. Z Benešovská, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru předtím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
5: Šest hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
6: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich. Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Komunální volby v Českých Budějovicích vyhrálo hnutí Naše Česko. Získalo přes 29% hlasů. Druzí občané pro Budějovice a starostové mají přes 17%, třetí hnutí ANO více než 16% hlasů. Do zastupitelstva Českých Budějovic se dostalo celkem 6 stran hnutí a koalic. Od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem šamonda v Česku. Ohrožuje skot, koně, ovce a kozy, způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat. Přináší ho hmyz, lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě. A v Pardubicích se pojede tradiční dostihový závod Velká Pardubická. Dopravní podnik kvůli tomu vypraví mimořádné spoje. Kyvadlově budou diváky na závodiště převážet z Polabin, z Masarykova nádraží a od hlavního nádraží. Na Velkou Pardubickou každoročně míří až 30 tisíc návštěvníků.
2: Sport.
6: Fotbalista Patrik Schick je s 5 brankami nejlepším střelcem nového ročníku německé Bundesligy. Český útočník dal gól i v 5. utkání sezóny. Leverkusenu pomohl k vítězství v Mohuči 4-3. Dokonce dvakrát se ve skotské lize radoval Schickův krajan Ryan Nadery. Z Glasgow Rangers se díky reprezentačnímu forwardovi přehráli Kilmarnock 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 u Berouna a nebezpečí na D2 u Hustopečí. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy překáží nehoda u Berouna. Na 16. kilometru se střetla 2 osobní auta. Blokují levý pruh, na místo teď už přijela policie, takže díky majákům je to docela dobře vidět. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna nebezpečná situace před Hustopečemi. V úseku mezi 28. a 26. kilometrem se na vozovce pohybují divoká prasata. Jede tam policie i tam velmi opatrně. A v Praze čekejte komplikace při průjezdu Dolními Měcholupy. V Kutnohorské ulici havarovala 2 osobní auta. Průjezd je omezený, na vozovce se pohybují lidé, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Na Vysočině v Telči anebo na stanici v Ústí nad Orlicí je právě teď 6 stupňů Celsia. Znojmo hlásí aktuálně 8 stupňů, stejně jako Plzeň anebo Tušimice. A čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost a teď po ránu se ještě můžou taky udržovat mlhy.
9: V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky a ty mohou být na hřebenech Krkonoš i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 15 stupni Celsia.
8: Na jižní Moravě bude ojediněle až 18 a na horách podle meteorologa Martina Tomáše kolem 6. Přes den bude foukat jenom mírný vítr od západu. Ještě letmý pohled na zítřek, čekáme přeháníky, hlavně na severu a severovýchodě republiky, na jihu by mělo svítit slunce. Na jižní Moravě zítra odpoledne naměříme až 17 stupňů, jinak bude maximálně do 15. Tolik zprávy. Teď už Štěpán Pokorný, dobré ráno.
5: Dobré ráno, policie ve volebních místnostech, mimořádně vysoká účast v jedné malé obci i velké loučení. To všechno přinesly letošní volby, detaily vám řekneme za chvilku v raním víkendovém radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu se obešly bez větších problémů. Policisté asistovali třeba na Jižní Moravě, v Hrušovanech nad Jevišovkou nebo některých brněnských částech je přivolali kvůli tomu, že před volebními místnostmi politici pokračovali v kampani. To ale zakazuje zákon. Policie zasahovala i v Moldavě v Krušných horách, kde radnice už několik dní řeší podezření na účelové přihlašování nových obyvatel. Tam budou mít volby ještě nejspíš soudní dohru.
1: Já jsem tady 10 let napsaný jako v trvalém bydlišti na Moldavě. To, že jsme se odstěhovali, protože už tady není taková práce, to není zase takový
2: problém. Já jsem se neodstěhoval, já jsem tady...
1: Nikde jinde nás volit nenechali.
3: Stěžuje se jeden z 22 voličů, které moldavská radnice vyškrtla ze seznamu. Ti za přítomnosti policie sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle vedení obce se tam přihlásili jen proto, aby mohli ovlivnit výsledek hlasování. Situací se proto bude zabývat Ústecký krajský soud. Předsedkyně volební komise v Moldavě Jana Svitáková popsala atmosféru ve volební místnosti.
4: Pak směřují ten vztek na nás, víš, je problematické s nima i nějak jednat a vlastně jim cokoliv vysvětlit. Ta naše práce končí tím, že jim vlastně dáme tu možnost si sepsat stížnost.
3: Ve zbytku Česka byly volby klidnější. Tempo sčítání je skoro stejně rychlé jako před 4 lety. Za menší zpoždění podle místopředsedkyně Českého statistického úřadu Evy Krumpové může vyšší zájem o hlasování.
5: Český statistický úřad přebral první výsledky hlasování ve 14.28 a jednalo se o okresek v Miskovicích. V okrese Kutná Hora jako druhý byl zpracován okresek Lovčovice na Třebíčku a jako třetí Hvožďany na Domažlicku.
3: Tradičně vysokou účast měli v Chile na Rokycansku. Tam přišlo 86% oprávněných voličů. V absolutních číslech 18 z 21. A už před volbami bylo jasné, že se z voliči rozloučí primátorka Třince Věra Palkovská. Z čela města odchází po 20 letech. Letos už nekandidovala. Marek Sedláček, Radiožurnál.
0: A v 21 obcích v Česku včera skončila taky referenda o výstavbě větrných elektráren. Ve většině z nich záměr lidé odmítli. Stalo se to například v Bystré nad Jezerou na Semilsku.
6: Referendum mělo v Bystré velikou účast, přišlo 84% voličů, 50 lidí bylo proti výstavbě. Referendum je tedy platné a závazné. Soukromý investor oslovil obec, že postaví 3 větrníky na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Rodinná zástavba by od nich byla téměř kilometr daleko. Lidé se ale bojí narušení krajinného rázu a negativního vlivu na životní prostředí, řekl jeden z voličů, který chtěl zůstat v anonymitě.
7: Já osobně se teda stavím spíše proti výstavbě. Myslím si, že celkově by to dost zhyzdilo tu okolní krajinu, výhled z každého kopce tady kolem i z Krkonoš. Zároveň už začínají vycházet i studie na to, že by to mohlo být škodlivé k tomu bydlet takhle blízko, takže já osobně si myslím, že by tu neměla být ani jedna.
6: Anonymní chtěl zůstat i starší obyvatel, který naopak stavbu elektráren v referendu podpořil.
8: Tak mně se to přinese v obci, něco obyvatelům a myslím si, že jednou, kdyby tohle nebylo, takže nebude čím svítit.
6: Benefity mi pověděl i nezávislý starosta Lukáš Nesvadba.
9: Někde tu energii brát musíme do budoucna a jednak tam jsou benefity pro tu obec v rámci nějakých 2,5 milionu každý rok pro obec do rozpočtu a nějaká levnější elektrika pro lidi.
6: Starosta Lukáš Nesvadba řekl, že rozhodnutí obyvatele respektuje. Záměr společnosti ČES na výstavbu elektráren naopak podpořili v referendu například lidé v Jedřichově na Svitavsku. Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pokračuje a v 6.50 vás pozveme na dnešní zápisník zahraničních zpravodajů. Je 6:45. Máme pro vás krátké zprávy.
1: Komunální volby v Liberci vyhráli starostové pro Liberecký kraj a obhájili vítězství z roku 2022. Získali přes 28% hlasů. Druhé je nové uskupení Lepší Liberec a na třetím místě hnutí ANO. Vítězné uskupení teď postupně jedná s dalšími partnery. A ve Zlíně vyhrálo komunální volby hnutí ANO se ziskem přes 21% hlasů. Oproti roku 2022 ale výrazně oslabilo. Na druhém místě skončilo hnutí STAN s 20%. Třetí je Zlín 21 se zhruba 17% hlasů.
2: Počasí.
3: A rychlý pohled na aktuální situaci. V Chebu je teď 7 stupňů Celsia, v Telči na Vysočině kolem 6, centrum Prahy hlásí 8 stupňů, Ostrava dokonce 11, zůstává tam zataženo. A když se podíváme do Brna, nad Brnem polojasné nebe a ve městě většinou 8 stupňů. Nakonec ale bude proměnlivě oblačno, teď po ránu ještě výjimečně počítejte s mlhami. V Čechách se postupně místy přidají přehánky, na Moravě a ve Slezsku jenom ojediněle. Dnes na hřebenech Krkonoš může i sněžit. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy výjimečně až 18 a na horách zpravidla kolem 6.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Komunální a první kolo senátních voleb skončilo a je sečteno téměř 100% volebních okrsků. Ve většině senátních obvodů už je jasné, kdo uspěl už v prvním kole a kdo se o post v horní komoře parlamentu utká v tom druhém. Přesné výsledky najdete na iRozhlasu. V dnešním zápisníku zahraničních zpravodajů vás po 9. hodině pozveme do Maroka, vystoupáme do oblak, nabídneme pohled na východ slunce a pohoří Atlas z horkovzdušného balónu. Bojíte se výšek, tak třeba vás tahle reportáž přesvědčí, že nemusíte.
1: Pilot Tom hořákem ohřívá vzduch uvnitř obrovského balónu, tak my jsme stále na zemi a blíží se svítání.
2: Okay, you're ready?
1: Aha. Akož se odlepuje od země a jsme ve vzduchu.
3: Jsme v údolí Boros. Tamhle je Marrakeš a na jihu vidíte siluetu pohoří Atlas. A za ní je Sahara.
1: Vzdalujeme se od země. Teď už bychom asi neskočili dolů.
4: No, jako skočili. Jednou.
1: Losuje Češka Pavlína. Ptám se Toma, jak vysoko vlastně letíme.
3: Teď jsme ve výšce asi 1000 stop nad zemí, takže tak 300, možná 350 metrů. Létáme tady v omezené oblasti. Nad námi je totiž letová zóna letiště Menara. Tady na tabletu vidíte tu modrou plochu, tak tady můžeme létat. A výška je taky omezená, maximálně 3500 stop. Výš už nemůžeme, protože letadla létají ve výšce 6000 stop, tedy celkem blízko. Někdy skoro můžete vidět, jakou má pilot barvu očí.
1: Kapacita koše je 28 lidí, ale dnes je naplněný jen asi z poloviny. Je po 6. hodině ráno, mlžný opar na obzoru pomalu zoranžověl a za horami začíná vykukovat slunce. Všude kolem nás se vznášejí desítky dalších balónů.
3: Dneska tu máme ve vzduchu nějakých 65 nebo 70 balónů. Počkáme, až nám tamhle ten oranžový uhne a pak vystoupáme ještě výš.
1: Dole pod námi se pase stádo kos.
3: Létání je moje vášeň. Každé ráno si tu dobíjím baterky.
1: Blíží se přistání a všichni se musíme v podřepu pořádně držet madel dole v košíku. A na zemi už nás čeká marocká káva, čaj a palačinky. Z Marrakeše Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slávia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
1: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Volby v Ostravě vyhrálo hnutí ANO, v Praze vítězí STAN. Na 22 místech rozhodne o senátorech druhé kolo voleb příští týden. Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronz na mistrovství světa z Baku. Česko odváží dvě medaile. A čekejte proměnlivou oblačnost, v Čechách místy přeháňky, teploty do 15 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Komunální volby v Praze pravděpodobně vyhrálo hnutí STAN, stále ale ještě zbývá sečíst poslední okresek. Na druhém místě skončí zřejmě Spolu a třetí bude Praha sobě. Vládní hnutí ANO bude až čtvrté. Naopak v Ostravě ANO zvítězilo, získalo ale méně mandátů než před 4 lety. Moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcova, složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Uspěli i motoristé.
3: Já jsem to dneska i kolegům tady připomínal, že bychom se měli více usmívat, protože jsme zvítězili v těch volbách. Je to možná o jednotky mandátu méně, než jsme předpokládali.
4: Říká kandidát hnutí ANO na ostravského primátora Richard Vereš. Koalice na vládním půdorysu hnutí sestavit nemůže. SPD bude v zastupitelstvu chybět. Výsledek hodnotí lídr SPD Petr Hrvánek.
5: Budu v tomhle hodně kritický, takže samozřejmě nejsem spokojený.
4: Koaliční jednání chce vítěz voleb zahájit v pondělí. Výsledek nabízí i variantu, která by hnutí ANO poslala do opozice. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
2: A volební výsledky v dalších krajských městech probereme ve víkendovém Radiožurnálu už po zprávách. Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v Horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do ní postoupila z prvního místa. Zbyněk Linhart v Děčíně a Jan Sobotka v Trutnově vyhráli už v prvním kole. Úspěch druhého jmenovaného šéf starostů Vít Rakušan očekával.
6: Tam se nám povedlo udělat i s ostatními opozičními stranami dohodu. Ta dohoda byla o podpoře Jana Sobotky a očekával jsem, že on díky své práci známosti, velké práci jako starosty Vrchlabí, má tu známost tak velikou, že jsem opravdu typoval, že může získat senátní mandát v prvním kole.
2: Už po prvním kole má Česko celkem 5 senátorů. V obvodu Rychnov nad Kněžnou uspěl Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich. Do druhého kola senátních voleb postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale ze druhého místa. Spojené státy zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským povstalcům Husijům. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v reakci na včerejší útok na letiště v hlavním městě Saúdské Arábie Riádu. Při něm zemřelo 12 lidí, mezi kterými je i jeden Američan, a přes 300 dalších je zraněných. Letiště zůstává zavřené. Jemenští povstalci v posledních dnech opakovaně útočí na cíle v Saúdské Arábii. Riádské letiště tento týden zasáhly už po třetí. Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od Pražského okruhu po Mezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel Radek Mátl.
7: Nejdále je dneska asi stavba od mostě Radis po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 85% pozemků. Na některých úsecích je to asi trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% průměru, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
8: Sport. Výprava českých judistů přiveze z mistrovství světa v Baku dvě bronzové medaile. Na úspěch Renaty Zachové navázal ziskem své 6. medaile ze světových šampionátů Lukáš Krpálek, který v boji o bronz porazil v Baku Fina Puumalainena. Pokračuje Krpálek.
9: Pro mě bylo obrovskou motivací vybojovat pro Českou republiku dvě bronzové medaile z tohoto šampionátu. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo. A je to sice velký závazek do budoucna směrem k olympiádě, ale na druhou stranu zase velká motivace do pokračování v té stejné práci.
8: V Fotbalisté Bohemians zdolali v 10. kole šance ligy Baník Ostrava 1-0. Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D5 u Berouna a na silnici u Kladna. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Plzně do Prahy. U Berouna na 16. kilometru se střetla dvě osobní auta. Blokují dva jízdní pruhy, projíždí se pouze stoupacím pruhem, je to označené kužely a šipkou. Na D4 ze Strakonic do Prahy čekejte překážku za nájezdem od Písku. Na 79. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu. U Kladna vyšetřují nehodu na silnici 61 do Boštěhradu. Na rovném úseku se srazilo osobní auto s dodávkou. Je to s opatrností průjezdné. Na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané zasahují záchranáři v lokalitě Kladenské Rovné. V zatáčce havarovalo osobní auto, blokuje jeden jízdní pruh. U Mohelnice zpomalte na silnici 44 do Zábřehu. Za Libivou bourala dvě auta s opatrností průjezdné. A v Praze Čakovicích v Kostelecké ulici u obchodního centra osobní auto narazilo do stromu, i tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.

0: komunálních volbách uspělo vládní hnutí ANO v Plzni, Karlových Varech, Pardubicích, Olomouci, Ostravě a Bezlíně. Po 8 letech ale přišlo o prvenství v Ústí nad Labem. To teď povede uskupení Jedno Ústí, které získalo ve volbách více než 51% hlasů.
1: Všichni jsme Jedno Ústí. Není nějaký druhý, třetí, čtvrtý Ústí. Všichni jsme Jedno Ústí.
2: Ve volebním štábu uskupení Jedno Ústí bylo veselo. Oslava se přenesla i na ulici.
1: A prosím vás, vyberte ze svého středu největšího kontrolora a můžete nás samozřejmě kontrolovat, ať víme, že to je všechno v pořádku.
3: Cítím se příjemně, možná to zní blbě, ale já jsem takovýhle výsledek v něj doufal, možná očekával, vlastně dal jsem se to jako za cíl, protože jsem chtěl, aby jsme měli silnou většinu. Tu koalici už máme celkem velkou, naučili jsme spolu řešit problémy, které v průběhu dojednávání toho memoranda a potom koalice, potom programu, tak když ty problémy vyvstaly, tak jsme se naučili řešit. Dneska jsme vlastně jeden tým.
2: Uskupení Jedno Ústí tvoří Pro Ústí, Ústecké fórum občanů, Starostové a nezávislí, TOP 09 a Naše Česko. Zatímco ve štábu u vítěze se oslavuje, ve štábu hnutí ANO je velmi smutná nálada.
4: Určitě smutno, samozřejmě. Prohra nikdy nikoho nepotěší, takže za mě jedině pogratulovat sedmi koalici absolutnímu vítězství.
2: Shrnul výsledek komunálních voleb v Ústí nad Labem lídr kandidátky ANO Tomáš Hrubý s tím, že je ještě brzy na závěry a situaci je potřeba analyzovat a rozhodnout se, co dál. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
0: A pojďme se podívat ještě do jednoho krajského města. V Jihlavě vyhrál tým Pro Jihlavu společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09.
5: Poprvé od roku 1990 získal vítěz v Jihlavě víc než 30% hlasů. 37 členem zastupitelstvu bude mít 16 křesel.
6: Jsme udělali hodně dobrých věcí pro Jihlavu. Pak se tam samozřejmě projevilo i to, že si myslím, že fakt jako jediní máme na ty další 4 roky úplně jasný program a lidem jsme to říkali.
5: Myslí se i dosavadní primátor z ODS Petr Ryška. Poslední 4 roky jeho strana vládla v Jihlavě v koalici právě s hnutím ANO.
6: Budeme se bavit jak s ANEM, ale samozřejmě i se STANem a s Pirátama, takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili,

0: by se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
1: Hnutí ANO, které vyhrálo troje předchozí komunální volby v Jihlavě, bude mít nově 10 zastupitelů. V čele kandidátky vždy stál dosavadní náměstek primátora Radek Popelka, který tak zažívá první volební porážku.
0: Hrálo velkou roli masivní kampaň, kterou kolegové měli, zvládli dobře, to jako klobouk dolů a to mohlo u mnohých voličů rozhodnout.
1: Podle něj hrálo ve výsledku i roli, že zástupci ANO byli v končícím volebním období na rozdíl od jejich koaličních partnerů míň vidět.
0: My jsme přesvědčeni o tom, že společně jsme Jihlavu posunuli o obrovský kus dopředu a rádi bychom samozřejmě v této práci pokračovali dál.
1: Do zastupitelstva se dostali ještě starostové, kteří mají 5 mandátů. Po 3 pak získali Piráti a SPD. První povolební jednání o budoucí koalici by měla začít v neděli. Ustavující zastupitelstvo bude 2. listopadu. František Jirků, Radiožurnál.

0: Na pražském výstavišti večer začala 14. řada televizní soutěže Stardance. I na taneční parket se tak dostaneme v dnešním ranním radiožurnálu v 7.20. Teď máme 7 hodin a 15 minut. Přejeme vám pěkné ráno.
1: Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí Za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne. A do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen, o 6 víc než před poslední obměně horní komory před 2 lety a opět víc než v roce 2020. Zvolení kterékoliv z kandidujících žen ale není letos jisté. Čistě ženské finále nebude ani jedno.
2: Počasí. Vůbec nejchladněji bylo dnes po ránu na Šumavě. Stanice na Březníku hlásila minus 2 stupně Celsia. Jinak se aktuálně teploty drží mezi 9 a 5 stupni Celsia. Na východě Moravy a Slezska je tepleji. Třeba Ostrava teď má sice zataženo, ale na teploměrech 11 stupňů. A čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách počítejte taky postupně s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku se budou vyskytovat jenom ojediněle. Na hřebenech Krkonoš může odpoledne sněžit a nejvyšší teploty budou mezi 10 a 15 stupni a na jihu Moravy může být až 18.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: První kroky, první známky a velká nervozita, tak večer začala další řada populární Stardance. Na parketu pražského výstaviště i na obrazovkách České televize předvedly hvězdy Čaču, Valc a Sambu. Mezi soutěžícími byla i kaskadérka Hana Dvorská.
1: No pocit je, že jsem to zkazila, ono, jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
2: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla Čaču.
1: Ale dobrý pocit, mě to strašně baví a je tady taková super parta lidí a atmosféra, je to takový nobl a všechno se tady leskne, tak je to takovýho něco jiného, než když jsem pořád v tom ty tělo cvičně. No.
2: Překvapilo vás něco na tom dnešním večeru, na tom přímém přenosu?
1: Jednak mě překvapili ty nízký známky od těch poroců, protože mě připadá, že tadyhle ty ostatní páry tancou úplně krásně, famózně, nejlíp. No a jinak mě nic nepřekvapilo. My už tom žijem dlouho, jako pořád trénujeme a teď už 3 dny tady jako různě zkoušíme, takže už jsem na to si zvykla.
2: Nejvíce čtveřice porotců, mezi které se vrátil i přísný Zdeněk Chlopčík, zaujal výkon zpěváka Vojtěcha Dyka s jeho rakouskou tanečnicí Katarinou Malek.
3: Jo, byl jsem nervózní, ale ani vlastně ne jako z toho tance, jako spíš z toho, abych si to opravdu užíval. No, já když se přicházel, tak mě potkala Taťána Drexler a říkala, já ti všechno vyčiním. Takže já jsem si říkal, no tak to bude pecka teda tohle. A takže jsem to nečekal vůbec, ale na druhou stranu, jako víte co, tak si to prostě nějak všichni užíváme na nějaký maximum, co jde. A o to hodnocení podle mě zase tak úplně jako nejde.
2: Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. I tak ale od diváků v sále získala nejdelší potlesk.
4: Moc mě mrzí, že tady nemůžeme být a nemůžete vidět, jak krásně Filip tančí a taky má úžasný choreografie, ale moc se toho vážím. Vážíme a děkujeme.
2: Kdo ze soutěžních párů vypadne jako první, rozhodnou už příští sobotu nejen hlasy poroty, ale i diváků. Ty můžou nově posílat také přes oficiální aplikaci Stardance. Nový král a královna tanečního parketu budou známí 12. prosince. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: 7 hodin a 30 minut. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Volby do zastupitelstva hlavního města vyhrálo hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček chce začít jednat o koalici už dnes. V 21 obcích Česku včera skončila taky referenda o výstavbě větrných elektráren. Voliči většinou záměr nepodpořili. Návrh na stavbu trojice větrníků neprošel například v Bystré nad Jezerou na Semelsku. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí, to je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Za naprostou většinou úmrtí přitom stojí nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru. A hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě, další 2 ve státě Alabama. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 tisíc domácností. Sport. David Pastrňák asistoval v hokejové NHL na první gól Pavla Zachy v sezóně a Boston i díky tomu vyhrál nad Philadelphia s Danem Vladařem v bráně 5-1. Přihrávku na jediný gól poražených zapsal David Jiříček. Gólman Karel Vejmelka dovedl Utah na ledě Buffalo k triumfu 4-1. Ondřej Palát asistoval u 2 branek New Yorku Islanders při prohře 3-5 s Tampou Bay. Martin Nečas pak asistoval při porážce Colorado s Torontem 3-6.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D5 u Berouna i na silnici za Kladnem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy překáží následky nehody u Berouna. Na 16. kilometru havarovala 2 osobní auta a blokují 2 pruhy, projíždí se pouze pruhem pro pomalá vozidla. Na silnici 61 vyšetřují nehodu za Kladnem směrem do Buštěhradu. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou, s opatrností by to mělo být průjezdné. Na Českokrumlovsku zpomalte na silnici 39 do Horní Plané a v lokalitě Kladenské rovné havarovalo osobní auto. V zatáčce je zablokovaný jeden pruh a zasahují tam záchranáři. A na silnici 44 z Mohelnice do Zábřehu se za Libivou střetla 2 osobní auta. I tam je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Skoro zataženo a po dešti. Teď je v Karlových Varech, kde teplota se drží na 7 stupních Celsia. Centrum Prahy má taky zataženo teplotu kolem 8 stupňů. Když se podíváme na stanici Praha Kbely, tak tam je taky pod mrakem a po dešťové přehánce navíc taky je tam 8 stupňů. Na Vysočině Telč hlásí 6 stupňů, Znojmo 8, Brno oblohu oblačnou, taky teplotu kolem 8 a Ostrava zataženo a tam je ještě tepleji, tam je 10 stupňů Celsia. Jinak předpověď říká, že bude proměnlivě oblačno, spíš zvětšená oblačnost a teď po ránu se ještě budou udržovat ojediněle i mlhy.
7: V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky a ty mohou být na hřebenech Krkonoš i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 15 stupni Celsia.
6: Na jižní Moravě bude ještě tepleji, tam ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 6 nad nulou. Foukat má mírný západní vítr. Zítra pondělí přehánky budou hlavně na severu a severovýchodě. Na jihu republiky má být slunečněji a nejvyšší teploty budou stoupat k 15, na jihu Moravy až k 17 stupňům. Tolik zprávy. Štěpán Pokorný, hezké ráno.
8: Dobré ráno, v 7.34 někde už je o senátorech na příštích 6 let rozhodnuto. V prvním kole poslali voliči do horní komory parlamentu celkem 5 kandidátů. Zbylých 22 senátních obvodů, ale svého senátora definitivně vybere až ve druhém kole příští týden. kde konkrétně a kteří kandidáti se proti sobě postaví. I o tom budeme mluvit za chvilku po Davidu Kollerovi.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.
9: Mám v hlavě naše dny.

0: Pět senátorských křesel je už po prvním volebním kole obsazeno. Do horní komory míří třeba lidovecký hejtman Jan Grolich, ale třeba taky Jan Grulich, současný senátor z TOP 09, kterému se podařilo mandát obhájit. 22 volebních obvodů ale jasno ještě nemá a o hlasy voličů tak budou kandidáti usilovat i ve druhém kole příští týden. Podrobněji teď o senátních volbách budeme mluvit s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Začněme tedy tím, kde všude je po prvním kole už rozhodnuto.
1: Tak ty zmíněné dva senátory voliči vybrali ve volebních obvodech Vyškov, kde přes 63% hlasů získal Jan Grolich, a Rychnov nad Kněžnou, kde 62% voličů přesvědčil stávající senátor Jan Grulich. Kromě nich se pozici podařilo obhájit i dalším třem stávajícím senátorům, kteří tak do horní komory postupují přímo z prvního kola. Za Strakonicko to bude na dalších 6 let Tomáš Fiala, který letos kandidoval za Naše Česko. Za obvod Děčín senátorem zůstává Zbyněk Linhart za Hnutí Stan a taky starosta Vrchlabí Jan Sobotka za Trutnov a za Starosty. Předseda Hnutí Vít Rakušan úspěch očekával.
2: Tam se nám povedlo udělat i s ostatními opozičními stranami dohodu. Ta dohoda byla o podpoře Jana Sobotky a očekával jsem, že on díky své práci, známosti, velké práci jako starosty Vrchlabí, má tu známost tak velikou, že jsem opravdu typoval, že může získat senátní mandát v prvním kole.
1: A doplňme, že o znovu zvolení letos usilovalo 23 z celkových 27 senátorů.
0: V prvním kole se tedy senátorem nestal ani jeden kandidát vládních stran, je to tak?
1: Je, za Hnutí ANO ve druhém kole bude o post senátora usilovat celkem 13 kandidátů. Šance na velký úspěch ale premiér a předseda Hnutí Andrej Babiš spíš neočekává. A to kvůli tomu, že do druhého kola míří víc zástupců z opozičních stran. Hnutí SPD zástupce v horní komoře zatím nemělo. No a nejméně 2 roky, tedy do příštích voleb, to tak i zůstane. Žádný z jeho 17 kandidátů se do druhého kola neprobojoval. Předseda Hnutí Tomio Okamura to ale nepovažuje za prohru.
3: Vidím to tak, že se potvrdily ty naše celostátní preference, které se pohybují podle posledních průzkumů, cirka mezi 8-9%. Samozřejmě bychom chtěli, aby třeba někdo postoupil do toho druhého kola, nicméně potvrdily se ty celostátní preference, které držíme.
1: A co se týče motoristů, ti do Senátu žádného kandidáta nevyslali.
0: Pojďme se ještě podívat na nějaké zajímavé duely, které nás ve druhém kole tedy čekají.
1: Před volbami se hodně mluvilo třeba o Sandře Cukerník, která chce zastupovat Hnutí ANO na Chebsku. Manželka miliardáře a bývalého majitele kasín Leona Cukerníka se utká ve druhém kole s Miroslavem Plevným za Stan. Ten na ní má 13-bodový náskok. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka za Stan v Plzni postoupil z prvního místa před druhou Lucí Kantorovou z ANO. Obhájit se senátorské křeslo pokusí ve druhém kole taky třeba Josef Klement za Lidovce. Ten se dostal do dalšího kola doslova o jediný hlas. Proti němu bude na Žďársku o post v Senátu usilovat bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda.
0: Marek Sedláček, díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: První medaili z mistrovství světa seniorů přivezl Lukáš Krpálek před 15 lety a jeho úspěchy rozhodně nekončí. V Baku včera vybojoval na světovém šampionátu bronz a vy ho tak na Radiožurnálu uslyšíte za chvilku. Je 7:45. Máme pro vás krátké zprávy.
1: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než před 4 lety. Uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub. V Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem Šamunda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy, způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat. Přináší ho hmyz, lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě.
2: Počasí. Na Šumavě teď prší, na Churáňově je teplota na 4 stupních Celsia, obloha je tam skoro zatažená, s mlhou se potom setkáte třeba v Krkonoších, sněžka má teď na 0, v Peci pod sněžkou tam je plus 5 stupňů. Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, po ránu stále ještě počítejte s mlhami, v Čechách se potom postupně místy přidají přehánky, na Moravě a ve Slezsku to bude jenom ojediněle a taky bude sněžit. Dnes na hřebenech Krkonoš. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Na jihu Moravy může být ojediněle až 18, na horách to bude většinou kolem 6 stupňů Celsia, no a foukat má přes den mírný západní vítr.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál, to byl Ray Dalton a teď mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D46 u Drysic. Na D46 z Olomouce ve směru do Vyškova velmi opatrně u sjezdu na Drysice. Na 7. kilometru pobíhá pes a hrozí nehoda. Opakuji, D46 z Olomouce ve směru do Vyškova, 7. kilometr, pes na vozovce. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po dlouhých 45 letech získalo české judo dvě medaile na jednom mistrovství světa. K bronzu Renaty Zachové z kategorie do 63 kg přidal včera stejnou medaili i Lukáš Krpálek ve váze nad 100 kg. Čeští judisté překvapili svými výkony i trenéra Petra Lacinu, který před šampionátem typoval celkem 10 vyhraných duelů, nakonec jich bylo 13.
3: Naše borce jsem trošičku podcenil a opravdu jsem nečekal, že to dva závodníci prošťouchnou až k medailím o medaile.
4: A co třetíno a co?
5: Já jsem dokumentoval ten zápas a asi za minutu mi přišlo tohle.
6: Ahoj Krpoši, moc gratuluju, bylo to super, sledovali jsme to celá rodina.
5: Tak tohle je gratulace od Renči Zachové.
4: No, já mám hroznou radost, že se to povedlo takhle, já myslím, že tohle se jen tak zopakovat nepovede, přivíst si dvě medaile z mistrovství světa.
3: A já bych ještě připomněl, že vlastně to je medailový double, to je Lukáš, že? Mistrovství Evropy.
4: No to jo.
3: A mistrovství světa.
5: To doplnil Lukáše Krpálka trenér Petr Lacina, ale během dne podporovali teď už šestinásobného medailistu z mistrovství světa na dálku i další členové týmu, včetně třeba dlouholetého kondičního trenéra a výživového poradce Pavla Provázka, který i mě, musím říct, vyzýval, abych v komentáři řekl, to je pan Krpálek, pan.
4: Jo, pája, ten mi vypisoval po každém zápase, že to je krásný zajetý dieselový motor, který se právě rozjíždí. takže jo, mám hroznou radost.
5: Říká Lukáš Krpálek a ještě lépe se poslouchá to, že společně s Renatou Zachovou přivezli pro české judo dvě medaile z mistrovství světa po dlouhých 45 letech. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Jana Utendorovská.
3: Sečteno už je i v Praze, metropoli pravděpodobně povedou starostové. Kyjev odmítá výzvu Donalda Trumpa k výměně ukrajinského prezidenta. Fotbalisté Plzně si v lize poradili s Mladou Boleslaví, Baník Ostrava prohrál s Bohemians. Na nehodu pozor na D5 z Plzně do Prahy na 16. kilometru. A čekejte proměnlivou oblačnost v Čechách, místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou už sečtené. Jako poslední je statistikum odevzdal kolem 7. hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě. Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Druhá skončila koalice Spolu pro Prahu s 22%. Třetí je Praha sobě. Do zastupitelstva hlavního města se dostalo taky hnutí ANO a Piráti.
5: Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, s kým bude vyjednávat.
6: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se i ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
5: Případné rozdělení jednotlivých gescí Hlaváček nechtěl komentovat. Chce se ale ucházet o primátora. S tím souhlasí lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS.
7: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže někdo z nás toto zpochybňovat.
5: Lídr hnutí ANO Jan Hušbauer řekl, že i oni jsou připraveni jednat o vstupu do koalice, a to se všemi uskupeními kromě Pirátů. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
3: Voliči v prvním kole senátních voleb rozhodli o 5 kandidátech. V dalších 22 obvodech půjdou volit ještě jednou příští týden v pátek a v sobotu. Víc než v polovině případů se o křeslo v horní komoře utkají zástupci vládního hnutí ANO. Kromě dvou kandidátek ale vstupují do druhého kola senátních voleb z druhých míst. Šéf hnutí Andrej Babiš proto velký úspěch neočekává.
8: Každé vlastně místo senátu pro nás bude fajn, když to bude těžké, protože je jasné, že podle toho, kdo postoupil do druhého kola, tak se samozřejmě zase všichni budou spojovat proti nám.
3: Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do něj postoupila z prvního místa. Mezi Ukrajinou a Spojenými státy vznikla další diplomatická roztržka. Americký prezident Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, označil ho za překážku míru a doporučil Ukrajincům jeho výměnu.
9: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na svém telegramovém účtu uvedl, že prezident Volodymyr Zelenský vede stát v době války za nezávislost, svobodu a důstojnost. Má podporu ukrajinského lidu, který jediný má právo rozhodovat, řekl Sybiha. Zelenský předtím ostře kritizoval dohodu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o zmírnění ropných sankcí vůči Rusku a nepřímo označil amerického prezidenta za slabého. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Vědci objevili na jižní Moravě dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity na ně narazili při monitoringu mokřadů. Drobného pavouka skákavku našli na slanisku u Rakvic na Břeclavsku a vzácnou snovačku u Dubňan na Hodonínsku. Význam objevu vysvětluje vědkyně Marie Kotasová-Adámková.
10: Ono nám to vlastně ukazuje, že ten precizní monitoring je opravdu hodně důležitý, protože nám může vlastně ukázat, jaká je celková hodnota těch lokalit, jaká je ta reálná biodiverzita a taky případně i jak se vlastně ty samotné lokality a to, co na nich roste nebo žije, mění v závislosti na té péči, kterou my děláme.
11: Sport. Plzeňští fotbalisté po třech soutěžních porážkách zabrali. Po reprezentační přestávce zvládli duel 10. kola šance ligy proti třetí Mladé Boleslavi a vyhráli 3-0. Zápas rozhodl po 2 minutách útočníka Bongo. Další góly přidali Pirgič a Fal. Duel hodnotí trenér Viktorie Radoslav Kováč.
12: První poločas, myslím, jsme hráli velmi dobrý pasáže. Ten přechod se mi líbil samozřejmě. Musím říct, že Boleslav té první fázi má velmi dobrou výstavbu. My jsme za to připravovali. Vážíme si toho, že jsme to zvládli s nulou, i když samozřejmě Boleslav měla určitě svoje šance, takže v tomhle směru taky ještě se v tom chovat určitě líb, ale nakonec jsme to zvládli a jsme za to moc rádi.
11: Ostravský Baník prohrál na stadionu Bohemians 0-1, Hradec Králové podlehl Artisu Brno 2-4 a Zbrojovka Brno padla s Jabloncem 0-1. Dnes má v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 13 hodin výkop utkání Liberec Slovácko, v 15 hodin duel Teplice Olomouc a od 18 hodin nastoupí Sparta proti Pardubicím. Radiožurnál bude o průběhu všech zápasů informovat ve vstupech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na D5C u Berouna a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D5C z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun centrum. Na 16. kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel. Blokuje levý pruh, místo je označeno světelnou šipkou, zatím je to bez kolony. Na D46 z Olomouce ve směru do Vyškova velmi opatrně za sjezdem na Drysice. Mezi 5. a 2. kilometrem máme hlášeného psa pobíhajícího na dálnici. Na pražském okruhu probíhá omezení v tunelech v obou směrech. Projíždí se tam vždy jedním tubusem, výraznější zdržení nenaberete, omezení by mělo končit dnes v poledne. Na tahu 8 mezi Lovosicemi a Teplicemi dejte pozor u Bílinky. Na vozovce se pohybují ovce a náhle se tam brzdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost v Čechách, místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní Radiožurnál. Je s vámi Štěpán Pokorný.
2: Dobré ráno vám přejeme, vstupujete s námi do neděle 11. října, svátek slaví Andrejové a nejen jim přejeme konec týdne v klidu a pohodě. Výsledky voleb, to je hlavní linka dnešního zpravodajského servisu Radiožurnálu a další postřehy k nim budeme mít po Bastil. Pěkný den a hezký poslech.
4: Víkendový Radiožurnál
1: a Štěpán Pokorný.

0: turn to dust all that I adored.
1: Volby 2026, komunální a senátní.
2: Ano, máme za sebou komunální volby a první kolo těch senátních je rozhodnuto o 5 senátorech, ve zbylých 22 obvodech se bude hlasovat ještě koncem příštího týdne. V 6 krajských městech zvítězilo vládní ANO, Prahu a Brno ale ovládly opoziční strany. Vítězství taky slaví 2 nová uskupení. Všechno to teď probereme s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: V 6 ze 13 krajských měst vyhrálo hnutí ANO, třeba v Plzni, navíc vítězilo poprvé. Podle šéfa hnutí Andreje Babiše je to potvrzení, že má ANO v Česku silné postavení. Jak tedy máme vnímat, že ve 2 největších městech budou koalice sestavovat hlavně opoziční strany?
3: No, můžeme to vnímat tak, že sice hnutí ANO má silné postavení, ale když to vezmeme s úspěchem nebo optikou úspěchu v těch právě velkých městech, tak se to úplně nepotvrdilo a potvrdilo se pouze to, že hnutí ANO je velmi silné v Ostravě a že na tom nic nemění ani skutečnost, že v těch minulých volbách vedl hnutí ANO tehdy populární pan Macura, který se potom rozkmotřil s Andrejem Babišem a hnutí opustil a hnutí to nijak nepoškodilo a dokázalo tam uspět, ale co se týče například Brna, kde hnutí ANO bylo dlouhou dobu ve vedení města společně s ODS a pak Alena Schillerová vyvíjela neuvěřitelný nátlak na to, aby vlastně hnutí ANO z té koalice odešlo a ti členové, kteří odmítli odejít, tak byli vyloučeni, tak se to možná hnutí ANO vrátilo a co se týče Prahy, tak tam to vypadalo na to, že hnutí ANO

0: dosáhne na výsledek kolem 20% bez ohledu na to, kdo je povede, protože byl dlouhodobě na roli lídra připravován pan Prokop, ale kvůli skandálu musel odstoupit a pak ho nahradil pan Hušbauer a ukázalo se, že to není pravda, že nezáleží na tom lídrovi, že pan Hušbauer nebyl nijak známý a že hnutí ANO uspělo v Praze méně, než se očekávalo, byť se neočekávalo, že by v Praze hnutí ANO nějak dominovalo, to se spíš očekávalo od ODS a TOP 09, kteří kandidovali na kandidáce Spolu pro Prahu.
1: Jak už zaznělo v úvodu, v pěti okrscích lidé o senátorech rozhodli hned v prvním kole. Jedním z nich je i jihomoravský hejtman lidovec Jan Grolich. Kromě hejtmanství se tedy bude chtít věnovat i práci v senátu do dalších sněmovních voleb. Chce jít navíc jako lídr opozice. Nemůže ho taková kumulace funkcí poškodit?
0: Já si myslím, že nemůže, že vzhledem k tomu, že bude senátorem, tak přece jenom charakter práce v senátu je trochu jiný a tam dost často se spojuje funkce třeba senátora se starostou nebo i s hejtmanem, není to nic výjimečného a je to spíše pro Jana Grolicha výhoda v tom, že konečně získá zázemí v Praze, mám tím na mysli, že bude tedy v senátu, že bude mít, dejme k tomu, i to technické zázemí k dispozici daleko lépe, než když jako hejtman Jihočeského kraje a předseda KDU ČSL musel cestovat do Prahy a musel se zúčastnit třeba alespoň tiskových konferencích ve sněmovně, když už tam nemohl aktivně působit, protože neměl mandát, takže myslím si, že je to pro něj spíše plus a že to byl test toho, jak tedy je nadále populární a zda tedy lidovci vsadili na správného člověka, to drtivé vítězství v obvodu, kde sice byl i předtím populární, ale kde veškeré síly napřelo vedení hnutí ANO, aby ho buď to porazilo, nebo alespoň mu znepříjemnělo život a aby měl ten výsledek co nejtěsnější, tak se ukázalo, že to nezafungovalo a že Jan Grolich zatím funguje takovým způsobem, že dokáže oslovovat voliče a že drtivě zvítězil a že dosáhl druhý nejlepší výsledek v historii prvního kola v senátních volbách v České republice.
1: Pojďme ještě k jedné výrazné osobě naše Česko, jeho českého hejtmana Martina Kuby v Českých Budějovicích. Pro něj hlasovalo téměř 30% lidí. Je to dobrý start pro uskupení, které pomýšlí na celou republikovou politiku?
0: No, bylo by špatné, kdyby tam drtivě nezvítězil, protože Martin Kuba a naše Česko jsou fenoménem právě v jižních Čechách, tak tam se to očekávalo stejně tak, jak se očekávalo vítězství pana Fialy hned v prvním kole v senátních volbách, kde obhajoval mandát, který získal původně za ODS a nyní za naše Česko. Na tom výsledku v Českých Budějovicích je zajímavé to, že právě vznik našeho Česka výrazně poškodil ODS, která tam úplně neuspěla, byť samozřejmě úplně nepropadla a z hlediska celostátních ambic to podle mého názoru nestačí být úspěšný pouze na jihu Čech, takže se uvidí, jak Martin Kuba bude dále pracovat, jak třeba dopadnou krajské volby, zda uspějí potom v jiných krajích, no a pak samozřejmě s tím výhledem k těm volbám sněmovním.
1: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann v ranním víkendovém radiožurnálu. Díky.
0: Naslyšenou.
1: 8 hodin a 16 minut. Jsou tu zprávy.
2: První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli starostové. 5 kandidátů z různých stran se stalo senátory už v prvním kole. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne příští týden. Účast v prvním kole senátních voleb byla v průměru 43%. Vyšší byla jen v roce 2010. Vyplývá to z konečných výsledků hlasování. V Pardubicích se pojede tradiční dostihový závod Velká Pardubická. Dopravní podnik kvůli tomu vypraví mimořádné spoje. K Ivorlevě budou diváky na závodiště převážet z Polabin, z Masarykova nádraží a od hlavního nádraží. Na Velkou Pardubickou každoročně míří až 30 000 návštěvníků.
3: Počasí. Nad Českem je dnes po ránu obloha většinou oblačná až zatažená, nakonec ale bude proměnlivá, převážně zvětšená oblačnost. a ještě se dopoledne místy mohou udržovat mlhy. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jenom ojediněle budou taky vyskytovat přehánky a na hřebenech Krkonoš budou dokonce i sněhové. Později odpoledne a na večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty čekáme mezi 10 a 15 stupni, na jižní Moravě ale ojediněle bude až 18 a na horách se teplota většinou zastaví na 6.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Super referendum dnes čeká slovinské voliče, budou v něm totiž odpovídat hned na 4 otázky. Vyjádřit se mají třeba ke zrušení poplatku za veřejnoprávní stanici RTV, výsledek ale nebude pro vládu závazný. Naopak se kabinet bude muset řídit názorem voličů na přijetí novely zákona o parlamentních vyšetřovacích komisích. Podrobněji vše vysvětlíme se spolupracovnicí radiožurnálu v regionu Teou Veselákovou. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Začneme u zákona o veřejnoprávní RTV. Je to podobná změna, jakou plánuje česká vláda v případě Českého rozhlasu a České televize?
1: Jak se to vezme? Ta aktuální podoba návrhu Ministerstva kultury doslovně neřeší přesun financování tohoto média pod státní rozpočet a primárně má jít o změnu modelu řízení a dohledu nad RTV, jak to tedy prezentuje rezort. V jeho návrhu je, že dozorčí rada, která má být skoro celá jmenovaná vládou, přebere kontrolu nad provozem RTV, má mít ale i pravomoc určovat právě způsob financování. No a podle novinářských organizací je ta spojitost s otázkou referendu jasná a ukazuje, kam tím vláda míří. Zástupci novinářů kabinetu vyčítají, že prý vůbec nezohlednili jejich připomínky a návrhy. Tvrdí, že předloha novely neobsahuje žádné pojistky a že to vládě umožní plně kontrolovat nejenom financování, ale i obsah a program vysílání slovinské RTV.
0: Právně závazné nebudou ani odpovědi na další dvě otázky, čeho se týkají.
1: Slovinci se mají vyjádřit k tomu, jestli jsou proto, aby nárok na finanční sociální pomoc pro nezaměstnané byl podmíněný tím, že budou vykonávat veřejně prospěšné práce. A ta třetí otázka se týká volebního práva v komunálních volbách pro cizince ze třetích zemí, kteří trvale žijí ve Slovinsku.
0: Slovinský kabinet se bude muset řídit názorem voličů na čtvrtou otázku superreferenda, ta je o čem?
1: V médiích se někdy označuje jako politická policie. Tohle se ovšem neřeší na popud vládních poslanců jako ty předchozí tři dotazy, ale protože k vyhlášení referenda nazbírali dostatek podpisů bývalí členové výboru pro ochranu lidských práv. No a v kostce jde o to, že parlamentem prošla novela zákona o parlamentních vyšetřovacích komisích, která má umožňovat účinnější kontrolu politiků. Jenomže podle odpůrců to může fungovat i jako nástroj k nátlaku na kritiky. Vyšetřovací komise totiž můžou požadovat různé dokumenty, získávat informace rozličnými způsoby. No a mezi nimi se do vyšetřování mohou dostat různí svědci nebo lidé propojení s vyšetřovanými politiky. Dřív se tito lidé mohli domáhat soudní ochrany, ale novela tu možnost výrazně omezuje. A například Reportéři bez hranic v téhle souvislosti varují před ohrožením ochrany novinářských zdrojů.
0: Tea Veseláková, díky a pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Posloucháte ranní víkendový radiožurnál, máme 8 hodin 25 minut, chystáme zprávy, které uslyšíte po kapele Divokej byl.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Osm hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Utendorská.
3: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikum odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN s více než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22%. Třetí je Praha sobě s 18%. Celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. 38 obcí spojilo komunální volby s místními referendy. Například v Temelíně odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Ve většině z 21 obcí se voliči postavili proti novým větrným elektrárnám. Jihomoravská policie stále hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se v pátek po vyučování nevrátil ze školy domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé krátké vlasy. Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Jakoukoliv informaci prosím volejte na linku 158. A v Pražském kongresovém centru večer začíná třídenní konference Forum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejný diskusí se účastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici.
4: Sport.
3: Startuje jeden z nejprestižnějších překážkových dostihů Evropy. Na Velkou Pardubickou se chystá nejméně koní od roku 1993, a to 10. Mezi ně budou i dva bývalí šampioni Godfrey a Sacamiro. Vrcholný závod 136. ročníku legendární Steeplechase Cross Country odstartuje v 15 hodin a 30 minut, a to v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5C u Berouna a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D5C z Plzně ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Beroun centrum. Na 16. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, kolem se projíždí plynule. Na pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením v tunelech. Mezi sjezdy na Písnici a Lochkov se projíždí vždy jen jedním tunelem. Pracují tam na údržbě, zatím se nezdržíte. A na D46 z Vyškova ve směru do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Olšany u Prostějova. Mezi 35. a 36. kilometrem se pohybují vozidla údržby pravým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Ještě nad ránem mrzlo, hlavně na Šumavě, na Březníku, kde naměřili kolem minus 2 stupňů Celsia. Jinak se teploty zpravidla drží mezi 9 a 5 stupni. A čeká nás proměnlivá oblačnost, převážně zvětšená. A ještě dopoledne se ojediněle můžou udržet mlhy.
7: V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky a ty mohou být na hřebenech Krkonoš i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 15 stupni Celsia.
6: Podle meteorologa Martina Tomáše na jižní Moravě naměříte ojediněle až 18. Na horách to bude kolem 6 stupňů a vítr má foukat jenom mírný od západu. Ještě rychlý pohled na zítřek. Přehánky se budou vyskytovat zítra, hlavně na severu a severovýchodě republiky. V jižní části bude víc slunečno. Nejvyšší teploty v pondělí do 15 a na jižní Moravě až do 17 stupňů. Tolik zprávy. A teď už je tu Štěpán Pokorný. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, v 8.34 je 2. říjnová neděle a to znamená jediné, jak jste slyšeli ve zprávách. Kromě povolebních vyjednávání nás dnes budou zajímat i koňské dostihy. Odpoledne se poběží Velká Pardubická, na kterou vás pozveme, hned jak dospívá Petr Fiala.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Už jen hodiny zbývají do startu slavné Velké Pardubické. My pro vás budeme odpoledne vysílat přímo ze závodiště, kde budeme mít mobilní studio. Přivítáme v něm žokeje i trenéry a hlavní dostih odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu. Jednu z nejtěžších překážkových tratí Evropy letos poběží i veterán Sakamiro. Ten od zveřejnění přihlášek nepatří mezi největší favority, ale i ve 13 letech budí tento někdejší šampion velký respekt.
1: Sakamiro vede před stárem a talentem. Sakamiro si jede pro vítězství ve 133. ročníku Velké Pardubické.
2: Já myslím, že právě u něho je to celkem výhoda, protože konečně dospěl a soustředí se na práci, kterou má dělat a nevymýšlí.
3: Mluví trenérka Eva Petříková o tom, že Sakamiro, vítěz Velké Pardubické z roku 2023, vůbec nevypadá na to, že by mu s věkem ubývalo sil. Naopak v malé stáji v Beňově na Přerovsku ukazuje, že stále může měřit síly s elitními krosaři. Navíc je to velký univerzál, který umí rychle běhat jak na tvrdé, tak měkké půdě.
2: Už je mu to i s věkem úplně jedno. Prostě dokázal vyhrát na měku, dokázal vyhrát na tvrdu. Je malý, lehký, takže si poradí se vším.
3: 13-letý kůň ovládl Velkou Pardubickou naposledy v roce 1991, kdy proběhl cílem první legendární železník. Od té doby nikdo tak v uvozovkách starý tento dostih nevyhrál. A v jeho sedle bude paradoxně nejmladší účastnice ročníku mezi jezdci, žokejka Lenka Neprašová, kterou překvapilo jen 10členné startovní pole.
4: Je mi 22 let a co koukám na Velkou Pardubickou, tak to bylo vždycky mnohopočetné pole, ale vlastně já si myslím, že o nic nepřijdeme, protože to pole je hrozně moc kvalitní. Jsou tam opravdu, si myslím, ty nejlepší koně, co mohly být, že ta podívaná za to bude stát.
3: Věří Lenka Neprašová, která skončila v červnové kvalifikaci se Sakamirem druhá.
2: Je velice lehký na ježdění, nemá žádné problémy s voděním, se skákáním, takže je to opravdu kůň pro citlivého jezdce, který mu vyhoví.
3: Doplňuje trenérka Sakamira Eva Petříková. Velká Pardubická začne v 15 hodin a 30 minut v přímém přenosu na této stanici. Z Pardubic Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Historický úspěch, tak se zapíšou letošní volby do kroniky jihomoravských lidovců. Poprvé vyhráli v koalici se starosty v Brně. Předseda strany a jihomoravský hejtman Jan Grolich se dostal do Senátu za Vyškovský obvod v prvním kole. Výhry připisuje i rozsáhlé kampani na sociálních sítích, volební písničce a vtipným videím se svým alter egem panem Kšiltovkou.
1: Takhle zní úvod nejhoršího volebního songu, jak ho sami lidovci nazývají. Jihomoravský hejtman a nový senátor Jan Grolich na něm stavil svou kampaň a věří, že chytlavá melodie i tanec, který na ní předvádí, měli ve volbách nadregionální přesah.
2: Já jsem přesvědčený o tom, že ten, kdo vlastně využil tu tonalitu, vizualitu té kampaně, toho rebrandingu KDU, tak z toho jako těžili.
3: Tí hejtmany, jak to ženy, jsou nový silnice, furt platím daně, toto, co děláš v té politice.
2: Doufám, že to bude prostě inspirací i do té budoucí práce, že prostě má smysl poslouchat to, jakým způsobem to směřujeme, protože to prostě přináší dobré výsledky.
3: A ty z ní děláš technologické srdce Česka.
1: Historického úspěchu dosáhli lidovci taky v Brně. V koalici se starosty vyhráli volby na magistrát.
2: Když něco jde jako nahoru a je tam jako nějaký úspěch, tak samozřejmě nejvíce to nabaluje v tom jako centru, což pro nás je ta Jižní Morava.
1: Volební song zněl v centrálním štábu ve Šlapanicích i při příjezdu Grolicha do štábu v Brně, kde na něj tančil s brněnským lídrem kandidátky lidovců a starostů Jakubem Hruškou.
4: Naprosto fenomenální výsledek.
5: Především je to v Brně výkon lidovců a starostů. Vnímám to jako jasný signál města Brna, že chce změnu a taky, že asi bavila naše kampaň, která byla plná hudby, přátelství a radosti.
1: Jakub Hruška, starosta brněnské části Kohoutovice, věřil ve výhru už před volbami, ale výsledky předčily jeho očekávání. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Tolik tedy Brno a po zprávách se zaměříme na Prahu a Olomouc. 8 hodin a 45 minut. Máme pro vás krátké zprávy.
6: Spojené státy zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským povstalcům Husijům. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v reakci na včerejší útok na letiště v hlavním městě Saúdské Arábie Riádu. Při něm zemřelo 12 lidí, včetně jednoho Američana. Zraněných je na 300. Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od pražského okruhu Pomezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029.
7: Počasí. Čeká nás den s proměnlivou, převážně zvětšenou oblačností. V Čechách se postupně místy, na Moravě a ve Slezsku jenom ojediněle budou vyskytovat přehánky. Na hřebenech Krkonoš dnes dokonce můžou být i sněhové. Později odpoledne a na večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A teploty se mají zpravidla držet mezi 10 a 15 stupni. Na Jižní Moravě ojediněle naměříte až 18.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: Česko zná vítěze komunálních voleb a někde se už rýsují i dohodnuté koalice. Je to případ Brna, kde poprvé vyhráli volby Starostové a Lidovci. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky dosud opoziční Zelené, Piráty a Nové hnutí Za Lužánky. V Praze vyhrálo ve volbách do zastupitelstva hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Možnou podobu povolebních vyjednávání teď popíše reportér Dominik Kučera. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Za vítězným hnutím STAN se umístilo Spolu pro Prahu, které získalo zhruba 22%. Třetí v pořadí je Praha sobě, která má 17,9% hlasů. Dále hnutí ANO s více než 14%. A pátí jsou Piráti, pro které hlasovalo téměř 9,4% voličů. Ostatní kandidující strany nezískaly v pražském 65-místném zastupitelstvu mandát. Lídři zvolených stran si včera večer volali, v noci na dnešek ale podle nám dostupných informací nejednali. Na primátora Petr Hlaváček z hnutí STAN chce o koalici jednat dnes odpoledne, případně v pondělí ráno.
2: Já jsem, aniž bych to bral jako prorocké slovo, strašně dlouho říkal, že budeme jednat se Spolu, Prahou sobě a Piráty, aniž bych tušil, že to bude to pořadí. Myslím, že je naší povinností to splnit. Tu širokou koalici asi nemůžeme vyloučit, ale je to věc nějakého jednání.
1: Večer Hlaváček uvedl, že by se chtěl ucházet o post primátora. S tím souhlasí lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS.
3: Vítěz má nárok na primátora a nemůže, pokud my budeme druhý, tak nemůže někdo z nás toto zpochybňovat. To si myslím, že je fér, to si myslím, že si Praha zaslouží a tak si myslím, že to má být.
1: Lídr Prahy sobě Adam Scheinherr ještě včera řekl, že by chtěl v případě koaliční spolupráce získat gesci dopravy. A hnutí ANO je podle jeho pražského lídra Jana Hušbauera připravené vyjednávat. Spolupráci s ním ale vyloučil jak lídr STANu Petr Hlaváček, tak i ostatní zvolené strany. Dodám, že vyjednávání o koalici po minulých komunálních volbách v Praze trvalo skoro 5 měsíců.
0: To byl o výsledcích voleb v Praze reportér Dominik Kučera, díky. A naopak v Olomouci zvítězilo hnutí ANO a jednání o budoucí koalici tam sleduje reportér Michal Poláček. I vás zdravím, dobré ráno.
4: Dobré ráno, v Olomouci vládnoucí hnutí ANO zvítězilo, ale celkově oslabilo, ze 16 mandátů obhájilo 13. I přesto má jeho lídrině, primátorka Miroslava Ferancová, šanci koalici znovu složit. Povolební jednání začalo v Olomouci už včera večer a na stole je i možnost, že vznikne širší koalice bez hnutí ANO. Vychází to nejen matematicky, ale zmiňují se o tom i sami politici. Například nově zvolený olomoucký zastupitel Aleš Jakubec z TOP 09 na sociálních sítích uvedl, že pevně věří, že se podaří sestavit koalici právě bez hnutí ANO. V Olomouci se to už stalo před 12 lety, kdy ANO navzdory vítězství skončilo v opozici. Pokud by v Olomouci měla vzniknout koalice bez ANO, šlo by minimálně o 5 koalici, ve které by bylo nejsilnějším uskupením hnutí Starostové. To získalo po hnutí ANO druhý nejvyšší počet hlasů a z 9 mandáty skončilo na druhém místě. Olomoucký lídr Starostů Marek Zelenka nechtěl detaily povolebního vyjednávání komentovat. A vyloučil jen spolupráci se 3 zastupiteli z uskupení Svobodní, SPD a Trikolora.
0: Z Olomouce se do hraního víkendového radiožurnálu přihlásil Michal Poláček. Díky a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: No a když se podíváte na náš zpravodajský server irozhlas.cz, tak tam najdete k aktuální povolební situaci taky online přenos a dočtete se tam například o Teplicích. V nich sice vyhrála ODS s 30% a 10 mandáty v 27 členem zastupitelstvu. Je ale možné, že ve vedení města nakonec vůbec nebude. Krátce po sečtení hlasů totiž hnutí ANO s 9 mandáty a volba pro Teplice se 7 mandáty, které tvoří současnou koalici, napsali na Facebooku, že chtějí ve spolupráci dál pokračovat. Zůstaňte i dál s radiožurnálem, samozřejmě se podívejte taky na server irozhlas.cz a co nás čeká dál v našem dnešním nedělním vysílání, tak bude to po 9. hodině samozřejmě tradiční zápisník zahraničních zpravodajů. 8 hodin 53,5 minuty, teď trochu rockové klasiky od kapely Clash. Pěkný den.

0: Pustíte si dnes hokej v rádiu.
1: V hokejové Tip Sport Extralize se střetnou dva nejlepší týmy aktuální sezóny. V repríze finále minulého ročníku se utkají obhájci titulu HC Dynamo Pardubice a vicemistři HC Oceláři Třinec. Duel začne v 18:30. Už v 15 hodin odstartuje program kompletního 10. kola, o kterém na této stanici uslyšíte.
0: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
3: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Hnutí ANO v krajských městech oslabilo, přišlo o Ústí, Hradec a Jihlavu, nově ovládlo Plzeň. Judista Lukáš Krpálek má 6. medaili z mistrovství světa v Baku, si zajistil bronz. S omezením počítejte na Pražském okruhu v tunelech. A čekejte proměnlivou oblačnost, v Čechách místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a v sobotu.
5: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
6: Po 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně v senátu.
5: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
7: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
5: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než před 4 lety. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub. Komunální volby v Ústí nad Labem vyhrálo uskupení Jedno Ústí. 37 členem zastupitelstvu získalo většinu 22 míst. Hnutí ANO tak po 8 letech přišlo o primátora, má 6 mandátů. Vítězné uskupení Jedno Ústí podle lídra Tomáše Vohrysky nemá a ani nepotřebuje s nikým skládat koalici. Vohryska, dosud ředitel městských služeb, řekl, na co se ve vedení města zaměří nejdříve.
8: Pořádek, čistota, zeleň, bezpečnost, to jsou věci, které se dají udělat hned. Teď nám bude padat listí, takže my se postaráme o to, aby bylo do Vánoc samozřejmě zametený listí, aby ty věci, co mají fungovat, fungovaly.
3: V Brně poprvé vyhráli Lidovci a Starostové, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí Za Lužánky. Volby do zastupitelstva hlavního města vyhrálo hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček chce začít jednat o koalici už dnes. Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí, to je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny patřily nepřiměřená rychlost, přijetí do protisměru a nepozornost, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
9: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přijetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
3: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěře v zimě víc přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jich správce Lukáš Broš.
10: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
11: Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa v duelu o třetí místo kategorie nad 100 kg v Baku. Porazil Fina Puumalainena. 35-letý judista byl ze své 6. světové medaile šťastný i vzhledem k rostoucí konkurenci z řad mladých zápasníků.
12: To mi asi každý uvěří, že práce s těma mladýma 19-20 letýma klukama tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně. Ty zkušenosti samozřejmě tam člověk má, ale je to těžké. těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko.
11: Filip Salač po startu z 11. pozice obsadil v motocyklové velké ceně Indonésie 7. místo. Třetí závod Moto2 za sebou vyhrál Španěl Guevara.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Omezení na pražském okruhu v tunelech a také u Jesenice. Na pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Jesenici. Připravují tam nové dopravní značení a projíždí se pouze levým pruhem. Pražský okruh ještě jednou, tam počítejte s obousměrným omezením v tunelech. Projíždí se tam kvůli údržbě vždy pouze jedním tubusem. Omezení by mělo končit dnes v poledne. Na tahu 611 mezi Chlumcem nad Cidlinou a Poděbrady zpozorněte za odbočkou na Srbce. Na vozovce je tam rozlitá olejová látka. A na silnici 163 opatrně mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem. Hlásíte nám tam nehodu.
13: Za odbočkou na Horní Dvořiště je tam auto ve škarpě, jako když se jede jako na pravý straně. Takže jako když se jede na Vyšší Brod za tou odbočkou. Takže ať tam řidiči dávají bacha.
0: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost v Čechách, místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní a teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Teď už víkendový Radiožurnál nabízí zápisník zahraničních zpravodajů. Slovo má Štěpán Pokorný.

0: Dobré dopoledne vám přejeme v 9 hodin 7 minut. Kdo přijede na sever Německa k moři, tak nemůže přehlédnout rákosové střechy, které dávají celým obcím až pohádkový ráz. U Baltu se tak staví už několik tisíc let a na to dodnes živé řemeslo se podíváme hned v úvodu dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů. Přejeme vám hezký poslech.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů.

0: Stavět střechy z kompostovatelných materiálů je zvykem v mnoha koutech světa a v Německu se to dělá hlavně na severu u moře. Ať už se tamním rákosovým střechám říká Rohrdach nebo Rohrdach, vždy jsou výsledkem tisíce let starého řemesla, které v Německu požívá zvláštní ochrany. Náš zpravodaj Tomáš Havlín vyrazil na pobřeží u města Greifswald, aby se podíval, jak se taková střecha dělá.
1: Langes und dickes Brot.
2: Stébla rákosu nemohou být jenom tak ledajaká, musí být pořádně dlouhá, víc než 2 metry, ale taky rovná jako pravítko a navíc ještě tlustá. To proto, aby stébla, když se přiloží k sobě, když se na sebe namačkají, tak aby mezi nimi pořád ještě zůstávalo dost místa a střecha tím pádem mohla dýchat, aby z ní odcházela vlhkost, vysvětluje pan Rainer Karls. Novou střechu dostává škola na ostrově Reims. Rákos je všude kolem. V zásadě roste po celém pobřeží Baltského moře, ale stejně se musí dovážet.
3: Na pokrývačské práce se ho hodí sotva 1%. Proč to tak je, to je složitá otázka. Voda je prohnojená a tak rákos rychle vyroste, ale je měkký, křehký a snadno se láme. Navíc skoro všude je chráněné území a tak tady mají stroje na sklízení rákosu už jen 2 kolegové. Řekl bych, že tak 70, možná 80% evropské spotřeby rákosu pokrývá Čína.
2: Na školu přijde neméně kvalitní rákos maďarský. Zaměstnanci pana Karlse vynášejí asi 6-kilové snopy po žebříku na střechu, tam je upevňují jeden vedle druhého vázacím drátem ke krovu, tvoří vrstvy a rákos rozprostírají, sklepávají a zabrušují, takže nakonec tvoří jednolitou plochu, která se podobá peřince z mechu. Ovšem, tahle rostlina, která se vyznačuje schopností zadržovat vodu, ta tady není právě vítaná.
3: Mech, ten byl na střechách vždycky, bez něj to prostě nejde. Ale řasy, lišejníky a následně houby, to dřív tolik nebývalo. Já zatím vidím změnu klimatu, ale i to, že lidé přešli na jiný způsob vytápění a už tolik nemáme kyselé deště. V každém případě jsou to změny, které dost ovlivňují životnost střech. Dřív střecha vydržela 60 let a nebylo potřeba se o ní zvlášť starat. Dnes je to spíš tak 30 nebo 40 let a musí se o ní pečovat.
2: Rainer Karls řemeslo zdědil, začal s ním jeho dědeček. Začátkem 90. let po převratu si potom založil firmu a tak zažil i stavební boom.
3: Obce vytyčily stavební pozemky a investoři postavili zejména na ostrovech stovky a tisíce zcela nových investičních prázdninových bytů. Samozřejmě s rákosovými střechami, taky jsme se na tom svezli, protože turisti, kteří si rezervují pobyt u Baltu, dají přednost rákosové střeše. Prostě jim přijde útulnější.
2: Tenhle boom podle pana Karlse odezněl z pandemii covidu

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů Radiožurnálu a s námi už je taky zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Zdravím tě, dobrý den.
1: Pěkné ráno.
0: Jak nebo proč jsi vlastně vybral pro reportáž zrovna rákosové střechy? Co tě na nich zaujalo?
1: Ony tyhle rákosové střechy, které se na severu Německa staví nějakých pár tisíc let, tak docela silně dotvářejí kolorit té krajiny u pobřeží Baltského moře a jsou pro ně asi stejně typické jako takové ty pruhované, páskované plážové koše na písečných plážích, přičemž dodávají té krajině takový romantický, pohádkový charakter a zároveň mě vlastně přišlo nesnadné si představit, jak taková střecha vzniká ze snopů dlouhých rákosových stébel, jak se vykouzlí taková střecha, na které mohou být na rozdíl třeba od střechy spálených tašek, třeba i nejrůznější plynulé záhyby, vlnky, oblouky a tak podobně. Tohle mě tedy zaujalo a to jsem ještě ani nevěděl, že většina rákosů se tedy vozí z Číny nebo že rákosové střechy byly součástí developerského boomu, tedy že rákosové střechy na jednu stranu je to tradiční výrobek, ale do jeho rozšíření a i samotného provedení a podoby se promítají různé ekonomické, společenské i klimatické změny.
0: Právě v té reportáži se říká, že ten stavební boom na severu Německa, hlavně na ostrovech, už odezněl. Co bude s tím tradičním řemeslem dál? Myslíš, že má budoucnost?
1: Tak úplně jednoduché to být nemusí, protože taková rákosová střecha, jenom pokud jde o pořizovací náklady, tak vyjde dvakrát dráž než běžné střechy a navíc, jak bylo patrné z té reportáže, tak její životnost se spíš zkracuje. Nicméně nadšenci se určitě najdou, navíc jsou právě chráněné budovy, jako je ta škola na ostrově Reims, na které oficiálně jiný materiál než rákos nesmí. Ten výpadek příjmů pokrývačů taky částečně zalepí ty rekonstrukce a péče o poškozené střechy. Pan Karls, kterého jsme slyšeli v reportáži, tak mi říkal, že horší to je s dorostem. Za poslední roky u něj byl jeden jediný učeň. Celkově se do pokrývačského řemesla moc lidí nežene. Ono je to taky fyzicky náročná práce a dělá se samozřejmě ve výšce. Za loňský rok utrpělo pracovní úraz v Německu přes 8 tisíc pokrývačů a 15 se jich pádem z výšky zabilo.
0: Ve vysílání zápisníku zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Tradiční slovenskou majoliku poznáte na první pohled podle modrých květů a precizních žlutých ornamentů. V okolí Pezinku ji takhle vyrábějí už po staletí. V jedné z dílen ale staré řemeslo dává šanci lidem, kteří se v běžném životě nemůžou uplatnit. Jak pod vedením zkušeného mistra pomáhají udržovat staletou tradici, zjišťovala Bára Vránová.
1: Na hrnčířském kruhu se otáčí hrouda hlíny, ze které zdejší čbánkařský mistr Marek během několika vteřin tvaruje vysoký čbánek na mléko.
2: Točím len já, protože to je odborná věc.
1: Za takovým čbánkem je mnohem víc práce, než se na první pohled zdá. Třeba surovou hlínu si tu sami nakopou, zpracují a připraví. Teprve potom přijde na kruh nebo do forem. Následuje sušení, první výpal, glazování, ruční malování a znovu pec. Popisuje keramička a šéfka majoliky R. Renáta Hermisová.
3: Každý si predstavuje len to malovanie a to točenie, ale okolo keramiky je neskutočne veľa práce a naučiť sa majoliku je veľmi náročné.
1: Na území dnešního Slovenska přinesli majoliku už v 16. století Habáni, náboženská komunita známá s ručnými řemeslníky. Její kořeny ale sahají dál na jih Evropy a samotný název odkazuje na ostrov Majorka. Na Slovensku pak postupně dostala vlastní typickou podobu. Staleté řemeslo ale dnes ovládá už jen málo lidí.
3: V tomto staršom věku si uvedomujem, že vlastně nie je všetko o tom, že vyrobíte jeden džbán, ale o tom, že někomu něco odovzdáte.
1: Do výroby tak Hermisová zapojila lidi, kteří by jinde práci hledali jenom těžko. Z majoliky R udělala sociální podnik a zaměstnání tu našli třeba lidé se schizofrenií nebo dalšími zdravotními potížemi.
3: V té keramice je velmi veľa zaradení, které oni můžou zvládat. Někteří zvládají retušování, někteří malování.
1: Nad jedním hrnečkem bílým se sklání iris. Pod špičkou jejího štětce postupně přibývají takové droboučké tečkované modré kvítky.
4: Zo začiatku som s tým mala problémy, lebo mne sa veľmi triasli ruky, tak akože zo stresu to bolo. Ale už teraz, jak som si tak zvykla, tak už nemám s tým problém, že by sa mi triasla ruka.
1: A dnes si Renáta Hermisová svěřuje i práci s těmi nejjemnějšími detaily.
3: Veľmi sa dobre pije káva z takého šálku, ktorý je jemne označený s puntíkmi, ale nikto z nich nevie, že naša Iris trikrát nanesie tú bodku, každú jednu na ten výrobok a že až potom vlastne sa môže ten ružový výrobok vložiť do pece a vypáliť.
1: Naučiť sa jednotlivé kroky výroby pritom môže trvať roky. Každý postup je potreba znovu a znovu opakovať a prispôsobiť konkrétnímu človeku.
3: Nie je jednoduché zobrať človeka, ktorý niekedy sa vám hodí o zem, alebo vám povie, že to robiť nebude, ale proste pomalým opakovaním, memorovaním, možno trošku prísnejším prístupom ako mama, tak dosahujeme podľa mňa úžasné výsledky.
1: A proměňuje se i to, co z dílny odchází.
3: Tým, že k nám prichádzali handicapovaní ľudia, tak sme začali vlastne po korone vytvárať aj výrobky v rúžovej farbe, v mentolovej.
1: A hotové výrobky pak z této dílny míří třeba na trhy, jarmarky, do firem, ale i k zákazníkům, kteří si je objednají přes internet. Z Pezinku Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Azurit, prádlo ňavé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
2: Azurit a jeho vůně.
3: Devět hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Hutendorfská.
4: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikou odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN s více než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22%. Třetí skončila Praha sobě s 18% a celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen, o 6 víc než při poslední obměně horní komory před 2 lety a opět víc než v roce 2020. Zvolení kterékoliv z kandidujících žen ale není letos jisté. Ženské finále totiž nebude ani jedno. Zástupci asi 20 českých firm odlétají s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD na 6denní cestu po trojici asijských zemí. Zamíří postupně do Ázerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Podnikatelé tam budou jednat o spolupráci například v železniční dopravě, letectví nebo logistice. A vědci objevili na jižní Moravě 2 druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity na ně narazili při monitoringu mokřadů. Drobného pavouka skákavku našli na slanisku u Rakvic na Břeclavsku a vzácnou snovačku u Dobňan na Hodonínsku.
5: Sport.
4: Gól Pavla Zachy po asistenci Davida Pastrňáka zajistil v hokejové NHL Bostonu vítězství 5-1 nad Filadelfií, za kterou všechny branky dostal Daniel Vladař a na jedinou trefu asistoval David Jiříček. 2 přihrávky na gól zapsal Ondřej Palát, ale New Yorkští Islanders i tak prohráli 3-5 s Tampou Bay. Výhru Utahu 4-1 v Buffalu vychytal Karel Vejmelka. Colorado podlehlo Torontu 3-6, jednu asistenci zaznamenal v dresu poražených Martin Nečas.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na silnici 27 u Oseka a překážka na tahu 15 u Kravařů. Na tahu 27 mezi Litvínovem a Dubím opatrně za Osekem. Srazila se tam 2 osobní auta, kolona se zatím netvoří. Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Českou Lípou dejte pozor za svolínky. Na vozovce tam leží sražená zvěř. Na dálnicích je provoz zatím klidný, a to i v místech dlouhodobých omezení. Nemáme na nich hlášeny žádné nehody ani kolony. A na Pražském okruhu stále trvá omezení v tunelech. V obou směrech se projíždí vždy jen jedním tubusem, vzhledem ke slavému provozu se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekejte proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až na 18. Na horách bude kolem 6 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál Zápisník zahraničních zpravodajů. Slovo má Štěpán Pokorný.
7: Až do 80. let minulého století nebyl příběh japonského konzula v Litvě Sugihary známý, přestože to on zachránil tisíce židů prchajících před perzekucemi a popravami na územích okupovaných nacistickým Německem. Vydával jim totiž falešná víza. No a ten jeho příběh připomeneme v Zápisníku zahraničních zpravodajů už za chvilku.
8: Zápisník zahraničních zpravodajů.
9: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin,

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Když Sovětský svaz v červnu roku 1940 zahájil okupaci pobaltských států, v Litvě uvízly tisíce Židů. Do země uprchli před terorem na německém okupovaných územích. Jejich šance na útěk z Evropy rychle slábly. Část uprchlíků našla pomoc na nečekaném místě. Víza jim vystavil i přes zákaz nadřízených úřadů japonský konzul Chiune Sugihara. Jak říká zpravodajka radiožurnálu Kateřina Havlíková, budově bývalého japonského konzulátu v Kansasu se dnes říká Dům naděje.
1: Chiune Sugihara pocházel z matčiny strany ze samurajského rodu a celý život se řídil hodnotami spjatými s touto tradicí. Například se řídil tím, že pokud je člověk v dobré, výjimečné pozici a může být užitečný, může pomáhat lidem, měl by to dělat. Proto se také v životě choval jinak, než jak japonská společnost očekávala. Jeho otec chtěl, aby byl lékařem, aby si zajistil dobrý život. Ale Sugihara byl spíše humanitně zaměřený.
2: Za to, že nenásledoval vůli svého otce, se o sebe od 17 let musel starat sám. A vedl si dobře. Stal se součástí nové generace japonských diplomatů a v roce 1939 přišel do Litvy.
1: Nacistické Německo a Japonsko byly tehdy spojenci a jejich společným nepřítelem byl Sovětský svaz. Ten ale uzavřel s Německem pakt Ribbentrop-Molotov, což Japonsko znepokojovalo. Takže Sugihara sem oficiálně přišel jako vicekonzul pro diplomatickou, ekonomickou a kulturní agendu. Ale jeho hlavním úkolem byla zpravodajská činnost. Litva tehdy byla neutrálním, nezávislým státem a on byl fakticky špech.
2: Do Litvy v té době prchalo také mnoho Židů z Německem okupovaného Polska. Litva pro ně byla bezpečným a dostupným státem, odkud se mohli pokusit odejít do světa. To se dramaticky změnilo v červnu 1940. Tehdy Litvu napadl Sovětský svaz, který záhy nařídil uzavření všech konzulátů. A právě tehdy, v posledních týdnech před zavřením úřadu a vystěhováním, Chiune Sugihara začal i přes nesouhlas japonské vlády vydávat uprchlíkům transitní víza.
1: Jejich držitelé byli uprchlíci, kteří pocházeli nejen z Litvy, často přicházeli z Polska a většinou měli židovské kořeny. Prakticky jedinou cestou, jak je dostat ze Sovětským svazem okupované Litvy, bylo dát jim transitní vízum a vystavit vízum cílové destinace Surinam, Curaçao a další nizozemské kolonie v Karibiku. Byla to falešná víza.
2: Falešná víza do nizozemských kolonií vydával nizozemský honorární konzul Jan Zwartendijk. A fakticky, málo který z uprchlíků do těchto kolonií skutečně dorazil. Většinou po přejezdu Sovětského svazu zůstali v Japonsku. Pokud měli prostředky a kontakty, pokračovali třeba do Spojených států nebo Palestiny. Sugihara sám nebo s pomocí dalších zaměstnanců vystavil nejméně 2000 transitních víz. Po návratu do vlasti v roce 1946 ho Japonsko za neposlušnost propustilo z diplomatických služeb. Své rehabilitace v roce 1986 se nedožil.
3: Mnoho Japonců si dnes pana Sugihary váží. Mě návštěvu jeho domu doporučila kamarádka, která tu byla dříve. Jeho dům by měl jednou v životě navštívit každý Japonec.
2: Vypráví Harumi, která Sugiharu v dům v Kaunasu navštívila při své cestě po Litvě. Z Kaunasu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů Radiožurnálu. Pro mnohé je freediving, tedy potápění bez přístrojů na jeden nádech, extrémním sportem. Každý, kdo se takhle potápí, by vám ale řekl, že základem je absolutní klid a relaxace. O víkendu skončilo mistrovství světa ve freedivingu, které hostil kyperský Limassol. Ve čtyřech disciplínách se letos utkal rekordní počet soutěžících. A jak zjistila spolupracovnice Radiožurnálu Marie Sýkorová, i když nemáme moře, patří český freediving ke světové špičce.
1: S českou rekordmankou Irenou Váňovou nasedáme do člunu, který nás od břehu kyperského města Limassol veze asi tak 10 kilometrů na volné moře.
2: To si dáš pod hlavu.
3: To si dám pod hlavu, aby se mi lépe spalo.
2: Zrelaxovat.
1: Paluba lodi je rozdělena pro organizátory. Druhá část slouží pro soutěžící. Dnes jsou to ženy, a to v disciplíně konstantní zátěž s ploutvemi.
4: I am the main judge on line B.
5: Jsem hlavní rozhodčí na lajně B. Při závodech musíme hlavně dbát o perfektní spolupráci, a to mezi rozhodčími, záchranáři i ošetřujícím týmem.
4: The important thing in freediving is each athlete knowing their limits.
5: Co je nejdůležitější ve freedivingu? Každý, kdo soutěží, musí přesně znát své limity, limity svého těla. A my musíme zajistit pohodlné, bezpečné a hlavně jisté zázemí. Jestli se potápěčky s námi cítí dobře a uvolněně, pak mají i lepší výsledky.
1: Říká mi Američanka Francesca Cowie, která je jednou ze šesti rozhodčích. Irena se už ve vodě chystá na zanoření. Kolem ní jsou asistenti, záchranné týmy i rozhodčí. Jak mi vysvětlila, vždy musí dopředu nahlásit, do kolika metrů se chce potopit. Jedna z asistentek sleduje sonar a také videozáběry. Irena právě v 83 metrech utrhla tek, otáčí se a začíná stoupat ke hladině. Tek musí při vynoření ukázat, až pak se jí ponor počítá.
3: Byl docela proud teda na mě, jakože už když jsem se rozdýchávala, tak ta lajna byla šikmo a vlastně mi to tlačilo na tu platformu. No ale tak jsem si řekla, že prostě se zanořím a prostě poplavu, až jsem doplavala dolů.
2: A kolik to bylo?
3: 83. A to otočila a plavala nahoru.
2: Když jsi se vynořila, tak se zdálo, že jako úplně v pohodě.
3: Jo, já jsem byla, no. Myslím, že jsem byla v pohodě úplně. Že jsem jako se cítila dobře a je lepší mít bílou kartu a užít si to. Nejde o výkon, jde o to, že byla bílá karta.
1: I přes prout vybojovala Irena Váňová se svými 83 metry 9. místo na světě. Celkem se ve freedivingu soutěžilo ve 4 kategoriích. I díky Ireně patří český freediving ke špičce. Z kyperského Limassolu Marie Sýkorová, Radiožurnál.

0: A před námi je poslední dnešní zápisník. Vstávání ve 4 ráno, cesta temnými uličkami Marrakéše, kde na vás mžourají jen toulavé kočky. A pak už jízda minivanem se skupinou rozespalých cizinců hluboko do marocké pouště. Možná to nezní jako lákavý program na dovolenou, ovšem na konci čeká úchvatný pohled na východ slunce a pohoří Atlas z horkovzdušného balónu. Tenhle zážitek si vyzkoušela i zpravodajka radiožurnálu Zdeňka Trachtová.
1: Pilot Tom hořákem ohřívá vzduch uvnitř obrovského balónu, tak my jsme stále na zemi a blíží se svítání.
2: Okay, you're ready?
1: Aha. A kož se odlepuje od země a jsme ve vzduchu.
3: Jsme v údolí Boros. Tamhle je Marrakeš a na jihu vidíte siluetu pohoří Atlas. A za ní je Sahara.
1: Vzdalujeme se od země. Teď už bychom asi neskočili dolů.
4: No, jako skočili. Jednou.
1: Losuje Češka Pavlína. Ptám se Toma, jak vysoko vlastně letíme.
3: Teď jsme ve výšce asi 1000 stop nad zemí, takže tak 300, možná 350 metrů. Létáme tady v omezené oblasti. Nad námi je totiž letová zóna letiště Menara. Tady na tabletu vidíte tu modrou plochu, tak tady můžeme létat. A výška je taky omezená, maximálně 3500 stop. Výš už nemůžeme, protože letadla létají ve výšce 6000 stop, tedy celkem blízko. Někdy skoro můžete vidět, jakou má pilot barvu očí.
1: Kapacita koše je 28 lidí, ale dnes je naplněný jen asi z poloviny. Všichni vypadají spokojeně.
4: Je pravda, že jsme poměrně vysoko, ale ani se moc nebojím. S pilotem Tomem nějak mám pocit, má nalítáno přes 2000 hodin, je to celkem bezpečný.
1: Je po 6 hodině ráno, mlžný opar na obzoru pomalu zoranžověl a za horami začíná vykukovat slunce. Všude kolem nás se vznášejí desítky dalších balónů.
3: Dneska tu máme ve vzduchu nějakých 65 nebo 70 balónů. Počkáme, až nám tamhle ten oranžový uhne a pak vystoupáme ještě výš.
1: S ostatními balóny Tom komunikuje přes vysílačku. Dole pod námi se pase stádo kos. Zajímá mě, proč se pilot Tom, který pochází z Německa, rozhodl létat s balónem právě tady v Maroku.
3: V Evropě můžete kvůli počasí létat jen od dubna do října. Před 15 lety jsem rozjel v tomto oboru podnikání v Německu a hledali jsme nová místa, kde létat i přes zimu. Dlouho jsme byli v Saudské Arábii, taky v Číně, na Tajvanu a teď už jsme 5 let tady, v Maroku. Létání je moje vášeň. Každé ráno si tu dobíjím baterky.
1: Blíží se přistání a všichni se musíme v podřepu pořádně držet madel dole v košíku. A na zemi už nás čeká marocká káva, čaj a palačinky. U snídaně tak můžeme ze země sledovat desítky dalších balonů, které se stále vznášejí ve vzduchu nad pouští. Z Marrakéše Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: Je 10 hodin, posloucháte Radiožurnál. U zpráv vás vítá Jana Utendorfská. Hnutí ANO zvítězilo v 6 krajských městech, v hlavním městě slaví stan. Ukrajinské drony vyřadily z provozu datové centrum v Rusku. 10 koní bude odpoledne usilovat o triumf ve Velké Pardubické. Na nehodu pozor na silnici 27 u Oseka. A čekejte proměnlivou oblačnost v Čechách místy přehánky. Teploty do 15 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
0: Výsledky letošních komunálních voleb jsou sečtené. Jako vůbec poslední je statistikum odevzdal dnes ráno okrsek v Praze 5. K volbám přišlo 48% voličů. Volby do zastupitelstva hlavního města vyhrálo hnutí STAN. Získalo přes 23% hlasů. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček chce začít jednat o koalici už dnes.
2: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se i ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
0: V Brně poprvé vyhráli lidovci a starostové, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a Nové hnutí za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutí ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
3: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
0: V Ostravě vítězství v komunálních volbách obhájilo hnutí ANO, získalo ale méně mandátů než před 4 lety. Moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcova, složená z ODS, lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Hnutí ANO uspělo taky v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, lidovců a TOP 09. Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Po ruském útoku na ukrajinské Dněpro na jihovýchodě země jsou nejméně 4 lidé zranění, mezi nimi i 2 8leté dívky. Ruským úderům čelila i Oděsa. Ukrajina zase svými drony napadla v ruském městě Vladimir další datové centrum největší ruské technologické společnosti Yandex a vyřadila ho z provozu. Bezpilotní letouny útočily i na letiště v černomořském Soči, kde způsobili požár. V Pražském kongresovém centru večer začíná třídenní konference Fórum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejný diskusí se zúčastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici.
4: Na 60 diskusních panelech si účastníci konference vymění zkušenosti z prosazování právního státu, ochrany lidských práv nebo boje za jejich dosažení. Konference Forum 2000 také vysílá signál těm, kdo čelí represím. Uděluje se na ní cena za odvahu a odpovědnost.
5: My se právě snažíme tou cenou podpořit lidi, kteří jsou považováni za takzvané vězně svědomí.
4: Uvedl mluvčí konference Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny budou známá ve 20 hodin. Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Sport. Druhá říjnová neděle tradičně nabídne nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy. Do 136. Velké Pardubické vyrazí jen 10 koní, tedy nejméně od roku 1993. Na startu ale nebude chybět třeba Sakamiro nebo Godfrey, dva bývalí vítězové. O svůj čtvrtý triumf v kariéře se pokusí zabojovat žokej Josef Bartoš.
7: Arukadias je výborný kůň z Francie koupenej, má za sebou v jednu Velkou Pardubickou, kde byl 11. a letos byl 2. v kvalifikačním dostihu na Velkou Pardubickou, takže bychom chtěli dosáhnout třeba umístění mezi prvními 5.
6: 136. Velká Pardubická začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 15.30. Golfistka Sára Kousková obsadila 2. místo na turnaji Ladies European Tour v korejském Soulu. 27-letá reprezentantka tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek ze srpnového Irish Open. Lepší než Kousková byla jen vítězná Japonka Yamashitová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na silnici 27 u Oseka a omezení na Pražském okruhu v tunelech. Na silnici 27 mezi Litvínovem a Dubím zpozorněte za Osekem. Vyšetřují tam nehodu 2 osobních aut, z obou směrů počítejte s kratší frontou. Na Pražském okruhu probíhá údržba v obou tunelech, obousměrně se projíždí vždy pouze jedním tubusem, zdržení je zatím pouze krátké. V Praze v Blance směrem na Strahov stojí osobní auto na začátku tunelu, tak ho nepřehlédněte. A na silnici 284 mezi Novou Pakou a Lázněmi Bělohradem dejte pozor před Bělou u Pecky. Osobní auto tam narazilo do svodidel, v místě se projíždí kyvadlově, počítejte proto s menším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekejte proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až na 18. Na horách bude kolem 6 stupňů. Takové byly zprávy. Teď už je s vámi Patricie Strouhalová a host víkendového radiožurnálu.
9: Ve vysílání víkendového radiožurnálu teď vítám Michálu Čeřovskou, předsedkyni Fóra mobilních hospiců a ředitelku organizace Sdílení. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Vy jste vystudovala sociální politiku a sociální práci, pak magisterský obor řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a právě od roku 2013 jako ředitelka organizace Sdílení, která v Telči a okolí poskytuje domácí hospicovou, zdravotní a také sociální péči. Vy se teď doma staráte o svoji tchýni a já jsem si říkala, nakolik je to pro vás a pro vaši práci důležité. V čem vám to třeba pomáhá i se na tu vaší profesi podívat jinýma očima?
10: Pro mě je to úplně zásadní zkušenost. My jsme o ní začali pečovat před 7 lety, kdy už jsem byla nějakou dobu ředitelkou a uvědomila jsem si, jak je něco úplně jiného ta pracovní poloha a něco jiného je zažívat to doma jako neformální pečující. My jsme taková ta typická sendvičová rodina, že máme 3 děti a staráme se zároveň o ně i o tu manželovu maminku. A všechny moje teoretické znalosti, zkušenosti si dobře uvědomuju, ale v té praxi doma neumím všechno úplně aplikovat.
9: No a v čem se lháváte? Nebo co vám nejde?
10: No člověk tam má v tom ty emoce, únavu, zjistí, že není tak trpělivý, jak by chtěl být.
9: No právě, že někdo si říká, já bych taky rád pečoval o svého blízkého, ale bojím se, že to nezvládnu. Že třeba někdy odseknu, nebo nebudu tak milý, empatický, nebo že mi dojdou síly. Co v jeho rozhodnutí tomu člověku radíte, nebo poradíte? Čím by se měl řídit? Co vám třeba tak úplně nevyšlo? Na čem vy jste dojela?
10: Tak já myslím, že jsme ještě jako nedojeli.
9: Dobře.
10: Ale já bych možná řekla, že naopak, co mě jako pomohlo a to, že jsem v tom oboru, že jsem věděla, že nemám čekat na to říct si o pomoc,

0: S předsedkyní Fóra mobilních hospiců Michálou Čeřovskou se povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Teď 14. října se slaví Papučový den. To je den, který připomíná, jak důležité je na konci života mít vlastně vedle sebe někoho, kdo vám dá péči, lásku, kdo s vámi je, když to potřebujete. Tak jak se k tomu Papučovému dni můžeme připojit a jak funguje péče mobilních hospiců i o kampani Dožít doma, si povídáme s Michálou Čeřovskou. Je podle vás ještě nutné představovat Papučový den, nebo už veřejnost ví?
1: Je to nutné. Je to nutné, my se o tu osvětu snažíme už mnoho let ve Fóru mobilních hospiců, ale to téma závěru života přirozeně není mezi lidmi úplně vyhledávané a oblíbené, takže je to potřeba určitě připomínat. Kampaň Dožít doma, která probíhá teď v říjnu, vlastně chce veřejnosti připomenout, že to jde strávit závěr života doma, že k tomu existuje podpora mobilních hospiců, se kterými se to dá zvládnout. A ten Papučový den je vlastně takové vyvrcholení té kampaně. Je to konkrétní den, ta středa 14. října, kdy se lidé mohou zapojit tak, že se vyfotí s papučemi a pošlou nám fotku na naše sociální sítě s třeba s nějakým vzkazem. A
0: má tam být ten hashtag Papučový den?
1: Jo.
0: Je to ideální. Mm-hmm. No, a co by lidé měli na?

0: napsat, nebo co tak většinou píší?
1: Většinou sdílejí své zkušenosti s tím, jak o někoho pečovali, nebo s tím, že využili pomoc nějakého mobilního hospice a vzpomínají na to.
0: Jak vám je, když to čtete, ty vzkazy?
1: Když čtu takovou dobrou zkušenost, tak cítím vděčnost, že takové příběhy dnes mohou být, že ta pomoc už existuje. I když ne, bohužel, teda všude po celé České republice.
0: No pro mnohé z nás je hospic něco, čeho se bojí. Že je to prostě konec.
1: Ono je to trochu paradoxní, že se bojíme toho slova hospic, i když to chápu, ale hospic je vlastně právě to, ta pomoc, která může způsobit to, že ten závěr života není jenom bolest, jenom to těžké, jenom to smutné, ale že tam vlastně pořád je život až do konce, že pořád jako se tam zažívá i nějaká radost, smysl. To ten hospic díky tomu, že dokáže pomoci s léčbou symptomů, aby se ten nemocný cítil lépe, tak pak je to možné žít opravdu až do konce. No.
0: No vy profesně už dlouhodobě vlastně se věnujete rozvoji paliativní péče a také podpoře rodin pečujících právě o svoje blízké a já jsem si říkala, proč jste začala pracovat pro mobilní hospic? Co vás k tomu vedlo? Jaké byly ty vaše začátky?
1: To je takový můj osobní příběh. Ono, už když jsem studovala sociální práci, tak mě to téma hospiců zaujalo, ale myslela jsem si, že to je něco, na co bych neměla, že to je moc náročné, ale jako rezonovalo to se mnou. Ale pak jsme měli takový náročný rok, kdy zároveň šťastný a zároveň nešťastný, mně se narodila dcera, a krátce na to tak onemocněla moje maminka, které bylo v té době 43 let a vlastně půl roku po diagnóze tak zemřela. A bylo to vlastně v době, kdy byla ta paliativní péče ještě v plenkách, takže byla vlastně hodně času v nemocnici a my jako rodina jsme vlastně nevěděli, že umírá. A takže jsme ten čas vlastně docela propásli, já jsem se s ní ani nestihla rozloučit a byla to teda samozřejmě velice jako těžká a silná zkušenost. A dva roky potom, tak jsme se s manželem a už tehdy s dvěma dětmi přestěhovali do Telče, kde zrovna v té době zakladatelka hospice sdílení hledala nástupkyni nebo nástupce ředitele. A já jsem uvažovala, jestli se tam mám přihlásit. A při tom uvažování jsem si četla nějaké knížky o paliativní péči a vlastně mě to úplně dostalo, protože když jsem to četla, tak jsem věděla, že takhle bych si to bývala přála, aby to vypadalo s tou naší mamkou. A vlastně jsem i vnímala, že to, co jsem tehdy třeba intuitivně prožívala, jsem cítila jako paliativně správně, i když jsme neměli žádnou někoho nějakou podporu, která by nás tím obdobím provedla. A vlastně mě najednou došlo, že i třeba zpětně můžeme té naší velké ztrátě dát smysl tím, že já můžu mít takovou práci, kde se budu starat o to, aby ostatní lidé v téhle těžké situaci to prožili jinak.
0: No a jak si to člověk v sobě musí srovnat, aby vlastně se s tím vším okolo opravdu vyrovnal?
1: Mně tehdy pomáhalo to vědomí toho smyslu, že jsem věděla, že ti lidé, kterým pomáháme, by stejně zemřeli, ale díky naší pomoci to můžou prožít úplně jinak, tak to vědomí toho smyslu, ale zároveň bych řekla, že člověk se vyrovnává s tím jako celý život, že bych jako určitě neřekla, že jenom díky tomu, že dělám tuhle práci, tak že se nebojím, nebo že jsem se vším smířená. Já si myslím, že to člověk snadno řekne, když zrovna se cítí zdravý a je v pohodě, ale ve chvíli, kdy si není úplně tak jistý, tak teprve se ukáže, jak je to s tím smířením. Takže v tomhle já bych jako za sebe nedávala nějaký definitivní výroky.

0: Michaela Čeřovská, ředitelka organizace sdílení a taky předsedkyně Fóra mobilních hospiců, je dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Co vlastně přivádí vaše další kolegy a kolegyně do mobilních hospiců? Jaké jsou ty jejich příběhy? Jsou si v něčem podobné? Nebo je každý úplně jiný?
1: Někdy jsou to podobné příběhy, jako jsem teď já povídala třeba o sobě. Bývá to často, že mají moje kolegyně také takový nějaký příběh za sebou. Třeba zdravotníci, kteří k nám přichází z nemocnice, tak často přichází, protože si přejí mít více času na pacienta a nebýt tolik zavalení administrativou. A to je to, co v domácím hospici nachází a čeho si tam váží. Co taky třeba kolegové oceňují, že v tom týmu hospicovém jsou ty profese, je to multidisciplinární tým a ty profese mají k sobě takový jako respekt. Není to tak, že by tam lékař byl hierarchicky výrazně výše než ti ostatní, ale vlastně je to taková týmová práce, kde se všichni zároveň uznávají. Takže to myslím, že taky je něco, co určitý typ lidí vyhledává. Tak to je tak, co mě napadá k tomu.
0: No a jak funguje to Fórum mobilních hospiců a ta jejich péče? Protože někdo si to nedokážu vlastně úplně představit, jak to funguje. Tak kolik lidí z nás třeba vůbec neví, jak fungujete?
1: No, Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace, která vlastně zastřešuje české mobilní hospice. Máme jako 49 členů, ale sama péči neposkytuje. Ona se stará o ty hospice, aby ty hospice mohly pečovat o pacienty. Takže to je Fórum, ale vy se teďko asi ptáte přímo, jak vypadá mobilní hospicová péče.
0: Mě zajímalo, jak právě je ta, jak je to postavené. Takže Fórum mobilních hospiců se stará o ty hospice, které se potom starají o ty lidi. Tak, abychom v tom měli jasno, protože vlastně ta hospicová péče v rámci České republiky, to byste teď měla popsat, jak zase funguje ona.
1: Tak dnes už máme několik forem té hospicové péče. Jsou teda mobilní nebo domácí hospice, o kterých už tady mluvíme, pak existují lůžkové hospice, potom existují ambulance paliativní medicíny, to je taková novější forma a zároveň v nemocnicích teďko hodně vznikají takové konziliární týmy paliativní péče. Vlastně snažíme se o to, aby všude v tom systému, kde se ten vážně nemocný člověk pohybuje, tak aby mohl narazit na ty odborníky z paliativní medicíny, kteří ho dobře provedou tou.
0: Je některé místo, nebo jsou některá místa v České republice, kde hospicová péče vůbec není?
1: Bohužel jsou. Jsou to hodně pohraniční oblasti, ať už tedy jako ty periferie České republiky, anebo i vnitřní periferie krajů, taková ta místa, kde je to 50 kilometrů do každého krajského města, není tam ta dojezdnost od těch hospiců, tak jako pořád taková místa jsou a je to velký úkol Fóra mobilních hospiců, aby ta dostupnost byla pro všechny.
0: No jaká republice. Je tedy šance, že mobilní péče, hospicová péče vznikne tam, kde tedy není? Na čem to záleží?
1: No, to je dobrá otázka, na to bych ráda uměla odpovědět. Ona, ta současná síť mobilních hospiců, tak vznikala hodně spontánně od spoda, díky lidem, kteří měli osobní zkušenost a chtěli to vybudovat. A teď ta místa, která zůstala prázdná, tak je mnohem těžší zaplnit. Většinou je nějaký důvod, proč je to tam těžší. Je to řídce osídlená oblast, kde je těžké sehnat odborníky a obsadit ten tým všemi těmi profesemi. Ale ve Fóru mobilních hospiců ve spolupráci i s Českou společností paliativní medicíny, tak se teď soustředí na to, tuto otázku nějak vyřešit, protože vláda i letos schválila strategii rozvoje paliativní péče České republiky, která si to taky klade za cíl, aby zkrátka paliativní péče byla dostupná všem občanům České republice.
0: Co pro to uděláte vy sama?
1: No, já jsem součástí těch jednání jako předsedkyně Fóra mobilních hospiců, takže se tam snažím naslouchat a přinášet zkušenosti našich členských organizací, na které překážky narážíme, co se nám naopak osvědčuje, co funguje a ty naše zkušenosti z terénu přinášet na ta jednání, kde se potom tvoří nějaké ty strategie a nápady, jak to vyřešit.
0: No a co se osvědčilo nebo osvědčuje?
1: My zatím vlastně nevíme, tam, kde jsou ty řídce osídlené oblasti, tak je to opravdu jako hádanka, co s tím udělat. Jako uvažuje se o tom, že by třeba hospice, které jsou sice jakoby daleko, ale nejblíž těm místům, tak měly nějaký ještě model fungování, který by zajistil tu oblast. prostě více na dálku. Jako uvažuje se třeba o využití telemedicíny, ale to je zatím s velkým otazníkem, protože v tom našem oboru ta telemedicína nemůže úplně nahradit lidský kontakt. Takže jako spíš jsme teď v takovém období, kdy hledáme.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
2: Radiožurnál je půl jedenácté. Zprávy a Jana Gulda. Policisti vypátrali 12-letého chlapce z Brna, je v pořádku a bez zranění. Informovali o tom na sociální sítě X. Chlapec se v pátek nevrátil po vyučování domů. Policie po něm pátrala od včerejška a děkuje veřejnosti za pomoc. Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 míň než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do něj postoupila z prvního místa. Zbyněk Linhart v Děčíně a Jan Sobotka v Trutnově vyhráli už v prvním kole. Už po prvním kole má Česko celkem 5 senátorů. Do druhého kola senátních voleb postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13, většinou ale z druhého místa. A státní veterinární správa od začátku měsíce vyšetřuje možný výskyt nákazy virem Shamonda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy, způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat. Přenáší ho hmyz, lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě.
3: Sport.
2: Třinečtí hokejisti se pokusí v Tipsport Extralize natáhnout svou rekordní sérii. Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod sezóny budou oceláři bojovat v 10. kole proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři. Nastoupí na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích od 18 hodin a 30 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Už v 15.30 začíná zápas Sparty s Pardubicemi. Pak se představí Mladá Boleslav proti Litvínovu, České Budějovice proti Liberci, Karlovy Vary proti Kladnu, Brněnská Kometa proti Plzni a Hradec Králové proti Olomouci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na tahu 56 v Ostravě a také na silnici 27 u Oseka. Nejdřív ale na dálnici D11 a to z Hradce Králové ve směru do Prahy. Tam dejte pozor za sjezdem na Sadskou. Na vozovce tam leží neznámý předmět. Na tahu 56 z Frýdku Místku směrem do Ostravy velmi opatrně za sjezdem na Český Těšín. Srazila se tam 3 osobní auta, tvoří se kolona, zdržení je tam asi na 10 minut. Na silnici 27 mezi Litvínovem a Dubím zpomalte za Osekem. Stále tam vyšetřují nehodu 2 osobních aut a v místě se zpomaluje. Na tahu 14 na výjezdu z Tanvaldu směrem na Smržovku zpozorněte, na vozovce se tam pohybují ovce. A na Pražském okruhu pracují na údržbě v obou tunelech, projíždí se tam obousměrně pouze jedním tubusem. Počítejte s kratším zdržením hlavně směrem na letiště, tam se popojíždí na Radotínském mostě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš a Jeseníků můžou být i sněhové. Později začnou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. A za chvíli ve víkendovém Radiožurnálu opět Patricie Strouhalová se svým hostem.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Předsedkyně Fóra mobilních hospiců a ředitelka organizace sdílení Michaela Čeřovská ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když si povídáme o té hospicové péči nebo o péči mobilních hospiců, o co je vlastně největší zájem?
1: Tak ta mobilní hospicová péče je takový komplex služeb. V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní. A vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru. A není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče. Co se ukazuje, že je důležité, aby si rodiny o tu péči řekly včas. Často se stává...
0: Ale jak to poznáme, no, že už je ten čas?
1: K tomu je potřeba právě i ta podpora těch odborníků třeba v nemocnicích, protože ta rodina moc nemá sama šanci to poznat. K tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje, a provedl je tím. Jako samotná ta rodina těžko na to může přijít.
0: No a kolik lidí z populace u nás v České republice by chtělo pečovat o své blízké, opravdu o ně pečovat do těch posledních dnů?
1: My se nechali dělat průzkum a vyšlo nám, že 65% lidí odpovědělo, že by chtěli pečovat. A pokud jsme upřesnili tu otázku, že by měli podporu mobilního hospice, tak až 90% lidí si přeje pečovat doma o své blízké.

0: Kampaň Dožít doma má cíl zvyšovat povědomí o právě mobilních hospicích, o podpoře pečujících, kteří na to, jak říká i náš dnešní host Michaela Čeřovská, nemusí být opravdu sami. Ale i přesto někdy mají pocit, že na to sami jsou. Co v takové chvíli?
1: Tak my říkáme, že není nutné za každou cenu pečovat doma, i když to nejde. Někdy se stává, že opravdu ty síly dojdou, i když je tam ta pomoc venčí a je naprosto v pořádku potom hledat jinou formu pomoci. Máme proto lůžkové hospice, nebo jsou i oddělení paliativní péče v nemocnicích a tam potom i vlastně naše týmy z těch domácích hospiců tak pomáhají vlastně zprostředkovat tu péči a převést pacienta do lůžkového hospice, protože to není žádné selhání, jsou zkrátka různé situace a i tohle je dobrý konec života.
0: Organizace Sdílení, kde právě jste ředitelkou, provozuje ten mobilní hospic v Telči a okolí. Ten dojezd je kolik? 25 kilometrů z Telče?
1: 30 kilometrů.
0: No a pomáháte vlastně nevyléčitelně nemocným stále tedy zůstat doma. S čím vším ten váš mobilní hospic z Telče dokáže pomoct?
1: Naše organizace je taková specifická, protože my se nesoustředíme jenom na ten závěr života, ale i na oblast dlouhodobé péče, protože jsme teda postupem času zjistili, že i ta zkušenost, kdy lidem stárnou rodiče, prarodiče, už nezvládají sebe obsluhu, přijde třeba demence, tak je to velice náročné, i když jako jinak, než nějaká závěrečná fáze třeba onkologického onemocnění. Takže u nás je to tak, že máme takovou komplexní nabídku služeb a že člověk, který se dostane do situace, že potřebuje pečovat, ať už proto, že ten blízký umírá nebo jenom přináší problémy stáří, tak může přijít k nám do poradny, kde kolegyně ho vyslechnou a vlastně mu pomůžou vybrat tu správnou službu, buď u nás, pokud je to v domácím prostředí, nebo pokud zase to směřuje k nějakému pobytovému zařízení, tak zvenčí. A vlastně jsme schopni tam poslat jak pečovatelky, tak domácí sestřičky z domácí, zdravotní sestřičky z domácí péče. Nebo máme tu ambulanci paliativní medicíny a potom i ten domácí hospic, který funguje v té terminální fázi nemoci.

0: Michálou Čerovskou si povídáme ve víkendovém radiožurnálu. Už jsme zmínili ten papučový den, letos připadne na 14. října. Já jsem se dívala, že třeba v Hustopečích proběhne papučový den s pokusem o český rekord v počtu lidí v papučích na jednom místě. Tak kolik myslíte, že jich tam bude?
1: Teda. No, to si netroufnu vůbec odhadnout. Nechám se překvapit.
0: Jak bude letos probíhat, tedy čím ještě bude jiný než tím příkladem z Hustopečí?
1: Lidé se mohou podívat na naše webové stránky www.dožitdoma.cz, tam je kalendář akcí, které pořádají naše členské organizace. Jsou to různé koncerty, dny otevřených dveří, výstavy, divadla, takže každý si podle svého regionu může podívat, co ten jeho místní hospic chystá.
0: A když je ten den otevřených dveří, je obecně o něj zájem?
1: Z naší zkušenosti v Telči tak je, ano.
0: Na co se ti lidé nejčastěji ptají, co potřebují vědět?
1: Tak pokud jsou v té situaci úplně čerstvě, tak se ptají, jestli to zvládnou, jak to udělat, když potřebují chodit do práce, jak vyřešit finanční stránku, kdo jim teda pomůže s těmi praktickými záležitostmi, kde se ženou pomůcky, vynechala jsem, že máme i půjčovnu pomůcek, takže je to široké spektrum dotazů.
0: Ty nejčastější otázky, když by si člověk chtěl podívat na ty odpovědi, tak asi můžeme nabídnout adresu www.dožitdoma.cz bez diakritiky. Domácí hospic a pečovatelská služba a domácí zdravotní péče. Mnohým se to plete. Mm-hmm. Co je co?
1: Pečovatelská služba, to znamená, že ke mně domů může přijít paní pečovatelka, která mi pomůže s tou sebeobsluhou. To znamená s oblékáním, s jídlem, s hygienou. Když třeba můj pečující je v práci, tak od toho je paní pečovatelka. Domácí péče, tak to znamená, že za mnou domů přijde zdravotní sestra, kterou mi napsal praktický lékař a vlastně pomáhá většinou s převazy, s rehabilitací, odebírá krev a dělá takovéhle zdravotní úkony v domácím prostředí. A domácí hospic, říkala jako tu třetí možnost, tak to už je právě taková ta jako intenzivní péče v tom závěru života, kde je teda celý ten multidisciplinární tým, jak zdravotní, tak psychosociální, a ta služba funguje s nepřetržitou pohotovostí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže tam mohou rodiny zavolat si kdykoliv, když se zhorší stav, a vlastně ten tým přijede a pomůže.
0: Co je nejtěžší při budování těch udržitelných sociálně zdravotních služeb?
1: No, já bych to řekla asi tak, že nejtěžší na tom je to, že my, když jsme u toho pacienta, tak to je jeden člověk, který má ty potřeby opravdu komplexní. Jak ty potřeby těla, duše, všechny. Ale ten systém je striktně rozdělený. Zdravotní a sociální systém, každý má svoje ministerstvo, svoje úhradové mechanismy. A my jsme vlastně takový převodník, který se snaží pro toho člověka udělat všechno, co potřebuje, ale zároveň splnit podmínky všech těch aktérů nad námi. A to je teda hodně těžké.
0: Dá se to něčím ulehčit?
1: Týmovou prací, když má člověk kolem sebe skvělý tým, kde se o tu práci podělí a pak třeba i o tu frustraci, která se občas nahromadí, tak to pomáhá.
0: Jak pouštíte páru se svým kolektivem? Chodíte sportovat nebo?
1: Máme černý humor. A trávíme rádi čas i mimo práci. Teď zrovna pojedeme o adventu na výlet. Se těšíme, no.
0: Jo. Jezdí na advent k vám do Telče. Kam se jezdí z Telče na advent?
1: My pojedeme do Rakouska na výlet, to jsme si naplánovali. Jo.
0: No a jak se bude osvěta nejenom té odborné, ale i té laické veřejnosti? U koho je to třeba těžší?
1: Mně to přijde těžké vlastně oboje. Pro tu laickou veřejnost je právě teďko ta kampaň Dožít doma, která probíhá. Oboje je důležité. A nejlíp, jako co funguje, tak je osobní zkušenost samozřejmě. Víme, že ten, kdo má osobní zkušenost nebo někdo v jeho blízkém okolí, tak ten potom pochopí, o čem ta péče je a proč je tak důležitá, a dokáže třeba to předat i těm zase svým kamarádům a příbuzným, kteří pak s větší pravděpodobností o ní včas požádají. To funguje nejlépe.
0: Michála Čeřovská, vstup 6. Michála Čeřovská, předsedkyně Fóra mobilních hospiců ve víkendovém vysílání Radiožurnálu. Vedle té specializované zdravotní péče, o které jsme se tady bavili, využívají a mohou využít rodiny i služby psychologů, ale také duchovních, kteří pomáhají zvládnout to psychicky náročné období. Jak se to děje často využívat služby duchovních?
1: U nás se to děje docela často, ale je pravda, že ne vždy si o to ty rodiny sami hned řeknou, že v naší společnosti přetrvává to tabu i v této oblasti, že lidé si často myslí, že nepotřebují psychoterapeuta, protože přece nejsem blázen, tak k čemu by mi to bylo. Ale když se s tím naším týmem setkají, když je na tu péči čas, když to není třeba jenom na 2 dny, ale trvá to déle, tak se podaří navázat i kontakt s psychoterapeutem, s duchovním a většinou jsou za to potom rádi.
0: Co byste poradila těm, kteří nás teď poslouchají a jsou třeba zrovna v takové fázi, kdy se rozhodují, jestli mají sami sobě věřit, že tu situaci péče o svého blízkého doma zvládnout, jak pomáhat rodinám zvládnout právě ten obrovský psychický tlak a strach z toho, že ten jejich blízký odejde a oni třeba u toho nebudou nebo tu péči nezvládnou.
1: Já bych je povzbudila, aby se podívali, jestli v jejich okolí je nějaký mobilní hospic nebo nějaká poradna pro neformální pečující a aby je kontaktovali, aby na to nebyli sami, protože tady o těch věcech, když se člověk může s někým popovídat, tak se mu uleví a často se potom najednou objeví nějaká cesta, kudy jít, která třeba není úplně zjevná, že tom člověk přemýšlí sám, takže rozhodně se propojit a nechat si pomoct.
0: To byla Michála Čeřovská, předsedkyně Fóra mobilních hospiců a ředitelka organizace Sdílení, která byla naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak ať dopadne 14. října dobře celý papučový den. Děkuji vám za návštěvu i za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: Host Radiožurnálu.
2: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh světa. Česká republika byla čestným hostem. Akci doprovázela výměna názorů mezi spisovatelkou Radkou Denemarkovou a ministrem kultury Otou Klempířem, který je ve vládě za motoristy sobě. Může z toho být knížka? A jak se vlastně dnes hledají témata pro literární zpracování? A co je pro Radku Denemarkovou největším uznáním, když má řadu ocenění a její knihy jsou přeloženy do 23 jazyků? Natáčeli jsme s ní přímo na frankfurtském knižním veletrhu.
1: Host Radiožurnálu.
0: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 11 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
3: V komunálních volbách se ze stran nejvíc dařilo lidovcům. Veterinární správa zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. Zacha zaznamenal proti Filadelfii první gól v sezóně hokejové NHL. Na dálnici D1 na 177. kilometru směrem do Prahy pozor na překážku. A počasí čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na horách i sněhové. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Nejvíc zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny 4 strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se taky hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíc ze všech stran si pohoršila SOCDEM. Ztratila skoro 580 zastupitelů. V celém Česku jich zbývá jen 200. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. K volbám letos přišlo 48% voličů, to je zhruba o 2% víc než v roce 2022. 38 obcí spojilo komunální volby s místními referendy. Například v Temelíně odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Zařízení s kapacitou až 20 000 tun odpadu ročně plánuje firma Quail v areálu Hůrka. Výsledek referenda potvrzuje starosta Temelína Josef Váca.
4: Pro odpověď ano, hlasovalo 427 občanů, což činí z celého seznamu občanů v obci 90,08. Znamená to, že naši občané odmítli výstavbu spalovny průmyslového odpadu.
3: V ukrajinském Záporoží skončily záchranné práce po včerejším útoku na bytovou budovu. Zemřelo při něm 20 lidí, včetně 4 dětí. Informovala o tom záchranná služba DSNS.
5: Záporožští záchranáři na svých webových stránkách uvedli, že z místa dopadu ruských leteckých bomb vyvezli 320 tun sutin třípodlažního bytového domu. Kromě 20 mrtvých si útok vyžádal 32 zraněných, včetně 3 dětí. V Záporoží dnes vyhlásili den smutku.
6: Jeden přiletěl na Yandex.
5: Ukrajinské drony v noci podle ruských sociálních sítí zaútočily na velké datové centrum společnosti Yandex ve Vladimiru a úplně je vyřadily z provozu. Většina služeb největšího ruského internetového vyhledavače nefunguje. Jde už o třetí datové centrum Yandexu, které Ukrajinci zasáhli. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem Šamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přenáší hlavně krev sající hmyz a letos se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz, pro člověka ne. Virus způsobuje podle veterinářů akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem potraty nebo vrozené vývojové vady u narozených mláďat. U některých případů je vyšetření povinné, říká mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
7: Povinná jsou vyšetření v případech potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo v případech narození mrtvých nebo neživotoschopných telat. Chovatel v takových případech musí informovat státní veterinární správu. Povinná vyšetření budou hrazena ze státního rozpočtu.
8: Sport. Hokejista Pavel Zacha si v NHL připsal první gol sezóny, pomohl mu k němu přihrávkou kapitán Bostonu David Pastrňák. Bruins taky díky Čechům přehráli Philadelphia 5-1. V brance poražených inkasoval 5x 32 střel Daniel Vladař.
9: Zacha otevřel skóre utkání ve 13. minutě po zpětné Pastrňákově přihrávce, po které Vladařovi proklouzl puk přes pravý beton. U jediného gólu v Philadelphia ve třetí třetině asistoval David Jiříček. Výhru naopak vychytal Karel Vejmelka, který na ledě Buffalo zastavil 23 střel a pomohl Utahu k výsledku 4-1. Ani dvě asistence Ondřeje Paláta nestačily New York Islanders k vítězství nad Tampou Bay, se kterou doma padly 3-5. Ztrátu dvou bodů si připsalo i Colorado, které i přes asistenci Martina Nečase nestačilo na Toronto a prohrálo 3-6. Anna Skalová, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D1 u Rosic a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Ostrovačice. Na 177. kilometru máme hlášený kus plastu na vozovce. Na pražském okruhu stále probíhá údržba v obou směrech v tunelech. S kratším zdržením počítejte směrem na letiště. V Praze v Cínovecké směrem do centra čekejte omezení za sjezdem na Letňany. Tam se projíždí pouze jedním pruhem a tvoří se kolona. Další omezení je také v Novopatské směrem do Letňan. Tam se před odbočkou na Čakovice projíždí také jen jedním pruhem a kolona se táhne už od sjezdu na Prosek. Na příjezdu do Ostravy z Frýdku Místku je neprůjezdná 56. Za sjezdem na Český Těšín řeší nehodu 3 osobních aut. Dá se to objet kolem Hornbachu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na horách i sněhové, později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
2: Ani ne 24 hodin po konci komunálních voleb už se v některých velkých městech rýsují nové koalice. Jak to vypadá s vládou v Brně nebo Ostravě, uslyšíte za chvíli od našich reportérů. Dobrý poslech.
1: Víkendový Radiožurnál
10: a Vladimír Kroc.

0: Věci ve velkých městech skládají po skončených volbách nové koalice. Třeba v Brně, kde poprvé v historii vyhráli Lidovci a Starostové, se zdá, že nová koalice je domluvená a primátorem by se měl stát starosta městské části Kohoutovice Jakub Hruška z KDU-ČSL. Koho si chce vzít do vedení města, to ví reportér Tomáš Kremr. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Poté, co Lidovci a Starostové Dorhana oslavovali, tak se dnes odpoledne chystají na schůzku skoro se všemi stranami a hnutími, které se do brněnského zastupitelstva dostaly. Jedinou výjimkou je ANO, které skončilo třetí a se kterým v Brně teď nikdo vládnout nechce. Lidovecký lídr Jakub Hruška ještě včera před půlnocí prohlásil, že by rád radu města Brna sestavil s ODS a TOP 09, kteří se musí smířit s tím, že už nebudou mít primátorku, čili role v koalici se otočí a ODS už v ní nebude mít hlavní slovo. A kromě toho Lidovci oznámili taky spolupráci i s nyní opozičními Zelenými a Piráty a taky novým hnutím za Lužánky. A pokud se dohodnou, získají v 55 členem zastupitelstvu 44 křesel. Podrobnosti se dozvíme možná dnes po tom odpoledním jednání politiků. V radě města Brna chtějí Lidovci a Starostové 5 křesel, pro ODS a TOP 09 jich navrhli 3 a pro ty 3 ostatní subjekty vždy po jednom. Jestli se tohle ostatním bude líbit, to se právě dozvíme asi v odpoledních hodinách.
0: Tak to byl Tomáš Kremr z Brna, díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: K povolební situaci v Brně se vrátíme i v polední publicistice. Naším hostem bude kandidát na primátora Jakub Hruška. No a povolební vyjednávání sledujeme i v Ostravě, tam vyhrálo hnutí ANO, ale koalici je možné postavit i bez něj, což sleduje reportérka Marta Pilařová. I vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den. ANO vyhrálo, ale přišlo o 3 mandáty. Kdo naopak posílil, to je koalice Srdcova, složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a nestraníků, a výrazně posílili taky Starostové pro Ostravu. V zastupitelstvu zůstává hnutí Ostravak a nově se tam dostali Motoristé. Povolební matematika nabízí několik variant a jedna z nich je bez ANO. To kdyby se domluvila Srdcova, Starostové a Ostravak. Vyjednávání začala už v noci. Starostové pro Ostravu se potkali s lídry ANO a jednali o společných koalicích na městě i v největších obvodech, tak aby mohli dobře spolupracovat. To je podmínka starostů. Lídr ANO Richard Vereš plánuje schůzky se všemi subjekty na pondělí a pak se na klubu ANO proberou možnosti. Jednat se ale bude i jinde. Každopádně koalice by v Ostravě mohla být sestavená v řádu dní.
0: Z Ostravy se přihlásila Marta Pilařová. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Povolební vyjednávání sledujeme i v dalších městech. Za chvíli se ale budeme věnovat i výsledkům senátních voleb.

0: Tak to byla Shakira v nedělním dopoledním radiožurnálu. Mimochodem, dnes tato kolumbijská zpěvačka koncertuje v Madridu. Je 11. října, 11 hodin, 16,5 minuty. V 27 volebních obvodech se o tomto víkendu rozhodlo nejen o obsazení radnic a magistrátů, lidé tam vybírali taky své senátory. 5 křesel v horní komoře parlamentu je obsazených už po prvním kole volby. Nejlepší výsledek zaznamenal Jan Grolich z KDU ČSL, získal přes 63% odevzdaných hlasů.
1: Současný hejtman Jihomoravského kraje a předseda KDU ČSL Jan Grolich se do Senátu dostal na Vyškovsku v prvním kole i díky víc než 37 tisícům preferenčních hlasů. Nad Petrou Absolonovou z ANO zvítězil se ziskem více než 63%.
2: Na sjezdu o tom rozhodli straníci, že mě chtějí v celostátní politice. Ta senátní volba byl vlastně takovým testem, jestli mě tam chtějí i voliči. A že mě do té celostátní politiky pošlou takto raketově, to jsem opravdu nečekal.
1: Další 4 senátoři obhájili hned v prvním kole svůj mandát. Na Trutnovsku získal přes 58% hlasů voličů senátor Jan Sobotka za hnutí STAN. Výsledek přikládá své dosavadní práci.
3: Myslím si, že to je i o tom, že se snažím to jednat a řešit věcně, nikoliv nějak politicky, ideologicky. Prostě možná, že lidi vidí, že se tomu věnují.
1: Znovu do Senátu kandidoval za STAN taky Zbyněk Linhart z Děčínska. Podle předsedy hnutí Víta Rakušana je jeho zvolení v prvním kole velký úspěch. Měl proti sobě silné kandidáty.
4: Já vlastně nevím, nejsem takový znalec statistik senátních voleb, ale kolika kandidátům se povedlo v historii dvakrát postoupit z prvního kola. Opravdu obrovský úspěch.
1: Na Strakonicku vyhrál ziskem 55% Tomáš Fiala z uskupení Naše Česko. Dříve v Senátu zastupoval ODS.
5: Já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici, se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom českému senátu.
1: Senátorský mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou tak Jan Grulich z TOP 09, učitel a dlouholetý ředitel základní a mateřské školy v Dobřanech.
6: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva. A doufám, že to bude takhle pokračovat.
1: V dalších obvodech budou lidé své zástupce do horní komory parlamentu vybírat ještě ve druhém kole. Mezi dvěma nejúspěšnějšími z kola prvního se budou rozhodovat v pátek a sobotu 16. a 17. října. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál. V 21 obcích v Česku včera skončila taky referenda o výstavbě větrných elektráren. Ve většině z nich záměr lidé odmítli. Stalo se to například v Bystré nad Jezerou na Semilsku.
1: Referendum mělo v Bystré velikou účast, přišlo 84% voličů, 50 lidí bylo proti výstavbě. Referendum je tedy platné a závazné. Soukromý investor oslovil obec, že postaví 3 větrníky na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Rodinná zástavba by od nich byla téměř kilometr daleko. Lidé se ale bojí narušení krajinného rázu a negativního vlivu na životní prostředí, řekl jeden z voličů, který chtěl zůstat v anonymitě.
2: Já osobně se teda stavím spíše proti výstavbě. Myslím si, že celkově by to dost zhyzdilo tu okolní krajinu, výhled z každého kopce tady kolem i z Krkonoš. Zároveň už začínají vycházet i studie na to, že by to mohlo být škodlivé k tomu bydlet takhle blízko, takže já osobně si myslím, že by tu neměla být ani jedna.
1: Anonymní chtěl zůstat i starší obyvatel, který naopak stavbu elektráren v referendu podpořil.
3: Tak mně se to přinese v obci, něco obyvatelům a myslím si, že jednou, kdyby tohle nebylo, takže nebude čím svítit.
1: Benefity mi pověděl i nezávislý starosta Lukáš Nesvadba.
4: Někde tu energii brát musíme do budoucna a jednak tam jsou benefity pro tu obec v rámci nějakých 2,5 milionu každý rok pro obec do rozpočtu a nějaká levnější elektrika pro lidi.
1: Starosta Lukáš Nesvadba řekl, že rozhodnutí obyvatel respektuje. Záměr společnosti ČES na výstavbu elektráren naopak podpořili v referendu například lidé v Jedřichově na Svitavsku. Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Láska je tichá jako tma, když hvězdy jasně svítí.
3: Strhující, provokativní, zábavný, kontroverzní. Nový film Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky.
4: Kde si myslíte, že jste ztratil svoji duši?
3: V hlavních rolích Jaroslav Plesl, Marta Isová, Václav Neužil, Denisa Barašová, Jan Nedbal, Vojtěch Vodochodský a Anna Kameníková.
5: Chápeš to?
6: Ano.
5: Tak to je dobře.
3: Komedie Kluci to vidí jinak než holky. V kinech od 22. října. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
7: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
8: Azurit a jeho vůně.
9: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
10: Počet nestraníků mezi 62 tisíci obecními zastupiteli se letošními volbami zvýšil o téměř 2 tisíce, navíc než 56 tisíc. Nejvíc straníků mají v zastupitelstvech opět KDU ČSL, ODS a ANO. Vyplývá to ze srovnání údajů na volebním webu. Polská policie prošetřuje informace o hrozícím pokusu o atentát na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Košniáka-Kamiše. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb nařídili spustit odpovídající opatření na jejich ochranu. O situaci jednají zástupci policie, tajné služby a státní ochranné služby. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. To je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Za naprostou většinou úmrtí přitom stojí nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru. A v Pardubicích se dnes pojede tradiční dostihový závod Velká Pardubická. Dopravní podnik kvůli tomu vypraví mimořádné spoje na závodiště. Kyvadlově budou diváky převážet z Polabin, z Masarykova nádraží a od hlavního nádraží. Spoje by měly jezdit každých 20 až 40 minut. Až závod skončí, bude možné využít bezplatný odvoz k hlavnímu nádraží. A k Velké Pardubické se ještě vrátíme za chvíli.
0: Sport.
10: Po dvou umístěních na stupních vítězů obsadil Filip Salač 7. příčku v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2. Třetí vítězství za sebou a 4. v sezóně vybojoval Španěl Guevara.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D3 u Českých Budějovic a také na Pražském okruhu v tunelech. Na D3 z Tábora směrem do Rakouska dejte pozor za sjezdem na Křemži. Na 142. kilometru sečou trávu a pohybují se pomalou odstavným pruhem. Na Pražském okruhu pracují na údržbě v obou směrech. Projíždí se obousměrně vždy jen jedním tubusem. Kratší kolona se tvoří směrem na letiště. V Praze v Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín až ke sjezdu na Stříškov. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem. S dalším omezením počítejte také v Novopatské u sjezdu na Čakovice. Kolona se táhne už od sjezdu na Prosek. A na průtahu Ostravou směrem na Havířov opatrně v Rudné ulici. Před Hornbachem se srazila dvě osobní auta a blokují levý pruh. A na tahu 271 na výjezdu z Litvínova směrem na Klíny zasahují u nehody, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách, místy přehánky, na hřebenech Krkonoš a Jeseníků můžou být i sněhové. Později začnou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Vladimír Kroc.
12: Nejstarší zvolenou zastupitelkou je podle Českého statistického úřadu 92letá Silva Knedlová ze Zlínska. Nejmladší ve věku 18 let jsou 30. No a zastupitelstva bude tvořit 70% mužů a 30% žen. Pokračuje víkendový radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

Velká Pardubická každoročně přitahuje pozornost i těch fanoušků, kteří třeba rostihy nebo sport obecně moc nesledují. A podobné to bude i dnes. O výjimečném závodě, který má více než 150 let starou tradici, budeme mluvit za chvíli. Teď Annie Lennox.

0: Odpoledne odstartuje na východočeském závodišti 136. ročník Velké Pardubické. My tam máme naše mobilní studio, ze kterého budeme vysílat od 12:30. Přivítáme trenéry, žokeje i majitele koní a hlavní dostih pak odvysíláme v přímém přenosu. A mluvit o něm budeme už teď s reportérem Jakubem Markem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Kdo je favoritem pro vrchol středoevropské dostihové sezony a kdo by třeba mohl překvapit?
1: Není tam žádný úplný top favorit, viděli jsme to někdy v minulých ročnících, ale teď si myslím, že tam není kuň, o kterém by člověk řekl ano, ten vyhraje, ale s devítkou odstartuje Godfrey, to je kuň, který ovládl Velkou Pardubickou před 2 lety společně se Sexlordem, tehdy to byl unikátní společný doběh, no a teď Godfrey je největším favoritem, největším soupeřem pro Godfreyho by pravděpodobně měl být irský kuň Final Orders, kterého přivezl trenér Gavin Cromwell. Gavin Cromwell, ten tady triumfoval loni se Stamptownem, tak jak se říká, sídlem roste chuť, tentokrát přivezl dost možná ještě kvalitnějšího koně, protože na velkém krosu v Cheltenhamu Final Orders porazil Stamptowna, takže Final Orders by dnes tady měl také bojovat dost možná i o vítězství, ale samozřejmě těch koní ve startovní listině 10 a Velká Pardubická už v minulosti přinesla mnoho překvapení, tak třeba to bude i ten dnešní případ.
0: V Pardubicích se zavodilo už včera, kdy téměř celý den pršelo. Jak to vypadá dnes?
1: Dnes to vypadá mnohem lépe z pohledu fanoušku, i když koním to včera tady vůbec nevadilo, přestože tedy celý den pršelo, tak pro koně to byla příjemná změna po tom velmi suchém a horkém létu, tak koně včera tady běhali perfektně, nepadali. Dnes to zatím také vypadá velmi dobře, zatím tedy neprší, byla tady mírná přeháňka, ale na Velkou Pardubickou by pršet nemělo, půda a dráha by měla být příjemně pružná, takže by to měl být hodně férový dostih pro všech těch 10 účastníků tady Velké Pardubické. Připomínám, že ta začne v 15 hodin a 30 minut v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
0: Je to tak, do dějiště nejslavnějšího překážkového dostihu v Česku se vrátíme už v 12:30. Tak to byl Jakub Marek a těšíme se na slyšenou.
1: Hezký den.

0: Některé lampy svítí, jiné na sebe strhnou veškerou pozornost. A některé vás možná přimějí přemýšlet, jestli se na ně vůbec dá sáhnout. Současný design ukazuje, že i obyčejné věci můžou mít neobyčejnou podobu. Přesvědčit se o tom můžete ještě dnes na festivalu Design Block. No a my si o tom poslechneme víc, jen co dospívá Michal Hruza.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Tady je Radiožurnál, za 10 minut bude 12 hodin. Musí být lampa nenápadná, aby dobře sloužila svému účelu? I takovou otázku dostali designéři na pražském design bloku, který dnes končí. Hlavním tématem letošního ročníku je totiž světlo.
1: Lampy, lustry, stínidla nejrůznějších tvarů a velikostí rozsvítily několik pater pražského veletržního paláce. Ve Velké dvoraně najdete v jednom z rohů také dílnu na světlo nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Jde o několikametrový zcela zatemněný tunel, ve kterém v uvozovkách rostou po obou stranách lampičky s kulatou žárovkou na konci. Když se jí dotknete, tak se rozsvítí, zakývají se a pomalu zasnou, popisuje jeden z autorů návrhu Roman Mareš.
2: Připomíná to hodně tu Světlušku, jde to rychle vyrobit, je to jednoduchá levná věc. A udělat v sérii vlastně 2000 kusů lampiček, které jsou vlastně ručně dělaný, je vlastně docela náročný, takže jsme šli po vlastně jednoduchým tvaru. V tom pingpongovém míčku je vlastně čip na míru, který symbolizuje tu světlušku, takže vlastně jak ji pohladíte tu lampičku, tak ona vlastně svítí nějakých 30 vteřin a pak pomalu vlastně zhasíná a vy zase musíte aktivovat dál.
1: Práci designera okomentoval přímo na místě také středoškolský student designu David Glinský.
3: Mně to přijde jako hrozně hezký a zajímavý, jako připomíná nám je to dokonce trochu jako i film Avatar, jak tam tak jako běhal mezi těma rostlinama, ale mám pocit, že tady to nevydrží moc dlouho, že to je prostě takový světlo, který třeba během 3 měsíců už přestane fungovat. Vlastně takhle to zkoumám, takhle jako zjišťuju něco a tak dále. Beru z toho inspirace a třeba kontakty nějaký.
1: Lampičky si mohou návštěvníci koupit, když vylezou z tunelu. Symbolickou světlušku si můžou odnést domů nebo si ji postavit v tunelu s pomocí nevidomé mistrně nebo mistra dílny. Kolem jdoucí pak prochází labyrint stánku k dalším tuzemským studiím. Sahají na materiály sedaček, berou si letáky a jdou si odpočinout třeba k instalaci Maxima Velčovského nazvané Veranda. Designér si přebral téma světla po svém a vytvořil obrovský stůl s červenobílým koskovaným ubrusem. Na délku má zhruba 20 metrů a deska se postupně svažuje a rozšiřuje. Zhruba uprostřed sedí také dvě studentky, Sofie a Kateřina.
4: My jsme dostali takový zadání ze školy, že si máme jako vybrat 3 firmy nebo produkty, které nás nejvíc zaujaly. Na to pak máme udělat nějaký projekt, takže teďkon si tady vybíráme, co nás nejvíc zaujalo. No za mě je to dobrý v tom, že tu jsou jako ne tak známý ty firmy. Malinký firmy, o kterých se třeba nedozvíte, když jako sem nejedete.
1: Skupinky návštěvníků míří z veletržního paláce také na výstaviště do zrekonstruovaného průmyslového paláce. Před ním si mohou prohlédnout třeba instalaci Barbory Šlapetové a Lukáše Richsteina s názvem Jak se dotknout nebe. Další výstavy design bloku najdete třeba také v jízdárně Pražského hradu nebo Uměleckoprůmyslové muzeu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Je 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
3: V komunálních volbách se ze strany nejvíc dařilo lidovcům. Nejvýraznější úspěch zaznamenal lidovecký hejtman Jan Grolich, který bude senátorem. Mezinárodní letiště v Saúdském Riádu je po včerejším raketovém útoku mimo provoz. Zemřelo nejméně 12 lidí. 10 koní dnes odstartuje do 136. ročníku Velké Pardubické. Na dálnici D10 na 6,5 kilometru směrem do Prahy pozor na překážku. A počasí čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na horách i sněhové. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Je neděle 11. října. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: V Brně poprvé vyhráli komunální volby lidovci a starostové. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Podrobnosti o koaličním vyjednávání má reportér Tomáš Kremr.
5: A Jakub Hruška chce do široké koalice přizvat ještě opoziční Zelené, Piráty a nové uskupení Zalužánky. Už v noci zástupci všech těchto subjektů společně oznámili, že se dnes odpoledne na stejném půdorysu znovu potkají a koalici zkusí sestavit. Pokud se domluví, získají 44 z 55 zastupitelských křesel. Zbylých 11 obsadí hnutí ANO, které ve volbách skončilo třetí. Nikdo s ním ale v Brně teď vládnout nechce. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
3: Povolební vyjednávání má začít odpoledne v Praze. Nejvíc mandátů do zastupitelstva hlavního města získalo hnutí STAN. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Primátorem by se mohl stát lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček.
6: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
3: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Plzni, Karlových Varech, Olomouci, Pardubicích, Zlíně a Ostravě. Povolební vyjednávání už zahájil ostravský lídr hnutí ANO Richard Vareš. Ten se chce sejít s uskupením Starostové pro Ostravu.
7: Variant dneska tam je celá řada. Tím, že vlastně vypadla i SPD, tak není ani možná ta vládní koalice, ten vládní půdorys. Předběžně jsem se všem bavil, že začneme vyjednávat v pondělí, to znamená pondělí a úterý bychom chtěli udělat takové kolečko. Myslím si, že nějaký týden nám to určitě zabere.
3: Dohodnutá je už koalice v Havířově, kde primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z hnutí ANO. Měnit se naopak bude primátor v Ústí nad Labem. Tam hnutí ANO neuspělo a vládnout tam může uskupení Jedno Ústí, které má v zastupitelstvu nadpoloviční většinu a koalice tak s nikým skládat nebude. Detaily přidá reportérka Gabriela Hauptfoglová.
8: Jedno Ústí je složené z Proústí, Ústeckého fóra občanů, TOP 09, Zelených, Pirátů, Našeho Čestka a Starostů. Primátorem pravděpodobně bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska. Ústí nad Labem má i 4 městské obvody, většinu Jedno Ústí získalo ve dvou z nich a s někým se tam spojovat nebude. Naopak jednání o koalici začnou po víkendu na Severní terase a v Neštěmicích volby opět vyhrálo hnutí Vaše Ústí, byť má těsnou menšinu. Starostka Iveta Tomková začne jednání o koalici v týdnu. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
3: V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
9: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a sobotu.
0: Obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
10: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně v senátu.
0: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
11: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
0: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhardt. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Nejméně 12 lidí zabil raketový útok na mezinárodní letiště v Saúdském Riádu. Zraněných je víc než 300 a někteří z nich jsou v kritickém stavu. Letiště zůstává mimo provoz. Saudové z útoku obvinili husijské povstalce z Jemenu.
12: Raketa podle agentury AP dopadla k terminálům pro vnitrostátní lety v sobotu odpoledne. Na letiště se ozval hlasitý výbuch. Mezi mrtvými jsou saudští občané, ale taky cizinci. Saudský úřad pro civilní letectví potvrdil smrt lidí například ze Spojených států, Jordánska, Palestiny nebo Egypta. Jde o nejfatálnější útok v Saudské Arábii za posledních 10 let a taky o výraznou eskalaci v bojích mezi jemenskými husí napojenými na Irán a jemenskou vládou, kterou podporuje koalice vedená Saudskou Arábií. Úder na riádské letiště mluvčí koalice označil za válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Večer skončí mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Česká republika tam letos byla čestným hostem. Největší zájem měli zahraniční novináři a čtenáři o spisovatelky Radku Denemarkovou, Kateřinu Tučkovou nebo Jaroslava Rudiše. Podle něj byla letošní účast na veletrhu pro Česko velkým úspěchem.
13: Myslím, že to je obrovská reklama pro českou literaturu, českou kulturu a myslím si, že to opravdu zafungovalo, když se člověk listuje stránkami německých novin nebo se podívá na vysílání německé televize, nebo se podívá, co všechno vysílali různé kulturní rozhlasové stanice, nejen z Německa, ale z Rakouska nebo ze Švýcarska. Jsou tady mezinárodní novináři, kteří o české literatuře píšou. A já si myslím, že by bylo skvělé, kdybychom u toho zůstali a tu kulturu podporovali.
3: S českými spisovateli na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem natáčeli rozhovory taky naši moderátoři Jan Pokorný a Libor Bouček. Rozhovory uslyšíte postupně v příštím týdnu vždy po 9. hodině.
4: Sport.
14: Na východočeském závodišti dnes odstartuje jeden z nejprestižnějších překážkových dostihů Evropy. Na Velkou Pardubickou se chystá 10 koní, což je nejméně od roku 1993, ale na druhou stranu bude startovní pole extrémně kvalitní. Spolufavoritem bude předloňský vítěz Gatfry a jeho trenér Dalibor Terek mluví o možných soupeřích.
15: Je to tak specifický, že říkám, může vyhrát kdokoliv, komu se to nejvíc povede. Mně se velice líbil Sakamiro, takže to je taky velice dobrý kůň. Lenka Neprašová ho odjela perfektně. Jsou to koně se zkušenostma. Pepa Bartoš má taky šikovnýho koně a je to hlavně pan jezdec, takže může si to vzít na sebe, udělat si takový tempo, který mu bude vyhovovat a může nás překvapit.
14: Trojnásobný vítěz Velké Pardubické Josef Bartoš bude v sedle Arukariase. Velká Pardubická začne v 15 hodin a 30 minut. Radiožurnály odvysílá živě, stejně jako Radiožurnál Sport. Tam v pořadu s mikrofonem za sportem si budete moct poslechnout také o průběhu všech 7 zápasů 10. kola hokejové typ Sport Extra ligy a 3 utkání fotbalové šance ligy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D10 u Svémyslic a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 6,5 kilometru stojí porouchané vozidlo, kolem se projíždí plynule. Na pražském okruhu odklízejí v tunelech dopravní značení po víkendové údržbě a během chvíle se bude projíždět bez omezení, zatím počítejte s kratšími kolonami z obou stran. A v Praze trvají omezení v Cínovecké směrem do centra. Tam u sjezdu na Střížkov se projíždí pouze jedním pruhem, tvoří se kolona. Popojíždí se také v Novopatské směrem na Letňany. Tam se u sjezdu na Čakovice projíždí také jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Prosek je zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. Hlavně v Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš a Jeseníku můžou být i sněhové. Později začnou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty dnes 10 až 15 stupňů Celsia, na Moravě místy až 18. A v 1000 metrech na horách většinou kolem 5 stupňů. Tolik hlavní zprávy.

0: je Jakuba Hrušku z KDU-ČSL, který je teď s námi ve vysílání. Dobré poledne.
1: Krásné dobré dopoledne.
0: Dnes mají pokračovat koaliční jednání. Jaké kroky tedy plánujete?
1: Tak jak jsme avizovali včera večer, chceme s kolegy pokračovat v jednání a hledat shodu jak na programu, tak i na složení rady, které má, tak jak jsme avizovali, korespondovat s výsledky voleb.
0: A co jsou prioritní oblasti a agenda pro KDU-ČSL, jak se to propíše do rozdělení gescí?
1: My jsme ty naše priority avizovali a taky jsme avizovali, že máme na všechny ty věci, které jsou pro Brno důležité, odborníky, a nám není, pro nás není tak důležité, aby ty jednotlivé gesce byly přímo pod námi. My chceme společně s kolegy najít takové řešení, které povede k tomu, že každý ten klub na tu danou věc dominuje někoho, kdo skutečně odvede tu práci, a s tímhle jdeme do toho jednání a očekáváme to stejné od kolegů.
0: A můžete priority připomenout?
1: Určitě, tak za nás je to především ta změna té kultury a té komunikace, ale co se týče těch velkých témat, tak je to doprava, bydlení, přednádražní prostor.
0: Co ukázalo první jednání, jak složitá podle vás bude spolupráce v té široké koalici?
1: Já vnímám zatím velkou chuť pracovat pro město a ta jednání jsou teprve na začátku, takže samozřejmě nechci předbíhat, ale musím říct, že vnímám opravdu takovou touhu po té změně a touhu potom vést tohle město společnými silami, a mám z toho radost a chci za to kolegům poděkovat.
0: A v čem je teď jasná programová shoda?
1: Tak já myslím, že už před těmi volbami z těch diskuzí a z těch volebních programů bylo zřejmé, že těch témat, ve kterých se shodujeme, je určitě více než těch, které se nezhodujeme. Já myslím, že co se týče třeba výstavby těch nových bytů, opravy těch stávajících, tak tam byla shoda úplně napříč politickým spektrem, dokonce i mezi těmi, kteří se do zastupitelstva nedostali, a samozřejmě i některé věci z stran dopravy, a určitě ten přednádražní prostor je něco, co opakovali všichni velice správně a jednotně.
0: Díky čemu myslíte, že jste se tak rychle dokázali dohodnout?
1: Tak já bych nevnímal, že jsme se už dohodli nějak finálně, ale je to ve smyslu toho, že jsme se dohodli, že budeme společně postupovat, abychom se dohodli. A myslím si, že to prostě ta chuť, tak jak jsem říkal, ta chuť pracovat pro tohleto město a vést ho tím novým směrem blíž lidem.
0: A kde by mohl případně být nějaký zádrhel?
1: Já pevně doufám, že zádrhel nebude, a když bude, tak ho budeme s kolegy řešit a hledat to řešení. Zatím ty zádrhely nevnímám.
0: A jak očekáváte, že by mohla vypadat spolupráce s hnutím ANO, které skončilo v opozici, nebo zdá se, že to tak dopadne? Jste teď v kontaktu?
1: Přiznám se, že mě překvapilo, že v kontaktu nejsme. Očekával jsem minimálně nějakou SMS-ku se zhodnocením toho výsledku, ale my jsme samozřejmě připraveni hnutí ANO nabídnout pozici předsedy kontrolního výboru. A jednat s nimi samozřejmě o nějakých dalších věcech typu účasti v komisích, tak jak je to běžné v nějaké, řekněme, slušné společnosti zastupitelstev.
0: Jak hodnotíte celkový výsledek lidovců v komunálních a senátních volbách? Uspěl Jan Grolich a dva senátoři mají šanci ve druhém kole?
1: Já si myslím, že se ukázalo především, že to spojení lidovců a starostů, tak jak u nás v Brně, tak i na dalších obcích, skutečně funguje, a že lidé chtějí změnu, a myslím si, že vypsali jakési vysvědčení vládnoucí koalici.
0: No a kdy čekáte, že bude v Brně tedy definitivně jasno?
1: Přiznám se, rád bych vám to odpověděl, ale neznám tu odpověď, tak nebudu vymýšlet jakoukoliv odpověď, zkrátka nevím, ale doufám, že co nejdříve, protože chceme společně skutečně nastartovat tu novou éru co nejdříve.
0: Jakub Hruška, navržený na post primátora Brna z KDU-ČSL, děkuju, nashledanou.
1: Já děkuju, hezký den.
0: Komunální volby v Praze vyhrál STAN, získal 17 mandátů zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo Spolu, tedy ODS TOP 09, také se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů. Lídr Spolu Tomáš Portlík z ODS řekl, že ačkoliv mají obě seskupení stejný počet mandátů, vítězem

0: městě je stan a tudíž má právo určit si primátora. Ve spojení jsme teď s místopředsedkyní Starostů a nezávislých poslankyní Michailou Šebelovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je tedy jasné, že příštím primátorem bude nejspíš Petr Hlaváček?
1: Tak Petr Hlaváček a jeho tým starostů je opravdu vítězem voleb v Praze. Jsem ráda, že to takto jasně deklaruje i lídr Spolu Tomáš Potlík. A já si moc přeju, aby byl Petr Hlaváček primátorem. Myslím, že k tomu směřuje všechno. Pražané rozhodli o tom, že chtějí, aby Prahu vedl Petr Hlaváček, který opravdu je člověkem, který jehož řemeslem je rozvoj Prahy, který to dělá poctivě, dělá to s péčí. Myslím si, že by byl velmi dobrým primátorem Prahy.
0: No, možná tušíte, kam mířím. Podle kuloárních informací prý zvažuje, že funkci přenechá jinému kandidátovi stan. Co je na tom pravdy?
1: Nemyslím si, já jsem teď tady v posledních hodinách s Petrem Hlaváčkem nemluvila, ono se v těch kuloárech toho řekne hodně. Slyšela jsem jej včera na tiskové konferenci, kde tu otázku dostal a on tak jako s úsměvem odvětil, že si tu funkci toho primátora oblíbil. Já myslím, že on je přesně člověk, který neprahne po té funkci. On, jeho cílem, když se do té politiky stál, nebylo získat to křeslo. Jeho cílem bylo připravit metropolitní plán, který opravdu postupně dostane Prahu mezi moderní evropské metropole. Na tom pracoval 8 let, to se mu podařilo, metropolitní plán spatřil světlo světa, to jeho poctivé řemeslo občané Pražané ocenili, dostal opravdu největší počet preferenčních hlasů a myslím si, že postupně pochopil, že je důležité pro to, aby mohl v tom pokračovat i nadále, aby byl primátorem.
0: Jak se tedy rýsuje jednání o příští možné koalici na pražském magistrátu?
1: Tak on deklaroval už včera, Petr Hlaváček, že jako první bude jednat se zástupci koalice Spolu, tedy ODS a TOP 09 a vlastně jednat bude také s Prahou sobě, s Piráty. Jeho cílem je najít takovou koalici, která opravdu zaručí kvalitní a dobrý rozvoj Prahy směrem k tomu modernímu velkoměstu. Určitě je to člověk dohod, bude se snažit o co nejlepší řešení pro Prahu a pro Pražany.
0: A připouštíte, že by mohla pokračovat spolupráce jenom STAN a Spolu, ačkoliv by taková koalice měla křehkou většinu 34 hlasů?
1: Myslím si, že to je předčasné takto hodnotit. Znovu zopakuji, že cílem Petra Hlaváčka je najít co nejstabilnější koalici. On to včera jasně deklaroval. Pro něho je důležité nejprve programová shoda. Jsou pro něj tři takové klíčové věci. Otázka Pražské filharmonie, otázka rozvoje bydlení, dostupnosti škol, metro D, to jsou všechno jako klíčové věci. A bude samozřejmě záviset na těch vyjednáváních, ale věřím, že udělá všechno pro to, aby ta koalice v Praze byla stabilní a zejména prospěšná pro občany, kteří žijí v Praze, pro Pražany, ale v podstatě Praha je město, které má vliv na celou republiku, celá řada lidí do ní dojíždí, takže vlastně dobrý rozvoj Prahy přinese pozitivní zprávu všem, nebo budou z toho benefitovat všichni občané České republiky.
0: Rozumím tomu, co říkáte, ale programově asi má nejspíš nejblíž právě STAN a Spolu. A zase tam jsem se na to proto, že Tomáš Potlík se nechal slyšet, že případné spolupráci s Piráty by se ODS ráda vyhnula. Jaký je tady postoj vašeho hnutí?
1: Já znova zopakuju, Petr Hlaváček vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO, bude jednat jak se zástupci koalice Spolu, tak s Piráty, tak s Prahou sobě a bude se snažit vyjednat takové řešení, které prostě bude nejstabilnější a nejvýhodnější pro občany hlavního města Prahy.
0: Jak vedení STAN hodnotí celkový výsledek voleb, včetně těch senátních?
1: Tak musím říct za sebe osobně, že mám z toho velkou radost, že ten výsledek, jak ve celé řadě těch krajských měst, výhra v Praze společně s Lidovci, výhra v Brně, velmi dobré výsledky v ostatních krajských městech, obhájili jsme celou řadu dobrých zastupitelů, dobré počty i v menších městech a obcích, takže mám z toho velkou radost, zejména proto, že naši lidé budou moci dále pracovat pro rozvoj těch měst a obcí, ve kterých žijí. mám i velkou radost, a to teda musím přiznat, že je nad mé očekávání, i to, jak dopadlo první kolo senátních voleb, kde teda dva naši senátoři uspěli hned v prvním kole a všichni ostatní, všech těch 12 kandidátů se dostalo do druhého kola, což nám dává velkou naději na to, abychom uspěli v to, co jsme si vytkli jako cíl, aby jsme v Senátu udrželi tu nepopulistickou demokratickou většinu, protože to je velmi důležité pro budoucnost České republiky, ale tady je strašně důležité, protože je to taková jako velký úspěch v poločase, ale to druhé kolo senátních voleb bude ještě za týden. Ukázalo se třeba v obvodu Žďár nad Sázovou, že rozdíl mezi tím, kdo postoupil do druhého kola, byl jeden jediný hlas. Takže se ukazuje, že opravdu každý hlas se počítá a o to důležitější bude, aby naši podporovatelé, voliči, aby lidé, kterým závisí na demokracii v České republice, aby prostě přišli i za týden k tomu druhému kolu senátních voleb.
0: My jsme teď mluvili s budoucím primátorem Brna, tam zvítězili Starostové společně s lidovci. Je to podle vás vzkaz i pro celostátní politiku, třeba pro příští volby do poslanecké sněmovny za 3 roky?
1: Víte co, my jako Starostové bereme ten výsledek, který opravdu je velmi nadějný, jak teda těch senátních voleb, tak těch voleb v těch městech, s velkou pokorou, dává nám to určitou naději, ale myslím si, že nesmíme usnout na vavřínech, protože co je opravdu cílem, tak je pokračovat v tom, abychom přesvědčovali lidi, že naše práce v těch městech a obcích i na celostátní úrovni může přinést vizi, novou vizi pro Českou republiku, a naším cílem je opravdu v dalších parlamentních volbách porazit Andreje Babiše, a jako Starostové naší ambicí je být vítězem těch voleb, a proto uděláme všechno, budeme dále jezdit do našich měst, obcí, mluvit s lidmi, navrhovat řešení v poslanecké sněmovně, podávat pozměňovací návrhy, navrhovat lepší varianty a přesvědčovat lidi, že opravdu s Andrejem Babišem jim lépe nebude, ale proto jim musíme nabídnout lepší vizi do budoucna.
0: To byla poslankyně Michaela Šebilová, místopředsedkyně hnutí STAN. Děkuju, nashledanou.
1: Naslyšenou, děkuju za pozvání.
0: Nejvíce zastupitelů získala ze stran a hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety, KDU-ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS v porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO, každá ze 40 stran nebo hnutí zaznamenala ale propad. Pohoršilo si například také hnutí SPD, Piráti a TOP 09. S námi je ve vysílání profesor Vít Loušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den. Obecní volby ovládly jako obvykle nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Počet nestraníků mezi obecními zastupiteli se letos zvýšilo téměř 2000. Co z toho podle vás plyne? Tradiční strany ztrácejí na významu?
2: Ne, že by ztrácejí na významu, ale rozhodně ztrácejí na významu nejenom tradiční strany, všechny strany. To je těžko říct, co je tradiční a co je netradiční strana mimochodem, ale ztrácejí na významu v té komunální politice, zejména v menších obcích. Platí pravidlo, že čím menší obec, tím menší šance, že by tam fungovala nějaká klasická stranická politika nebo nějaká klasická stranická kandidátka. A jak jsme viděli na příkladech některých větších měst, tak už se pomaličku tady ten fenomén začíná přesouvat i na tu rovinu. Jinými slovy řečeno, strany nejsou prostě schopny budovat dostatečně silné základy na té komunální úrovni.
0: Komunální volby podle premiéra Babiše potvrdili, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Úspěšné byly pro ANO prý i senátní volby. Před pár okamžiky komentoval neúspěch kandidátky za ANO do Senátu Petry Absolonové v obvodě Vyškov místopředseda hnutí Karel Havlíček na CNN Prima News.
3: Navzdory tomu, že pan Grolik zvítězil a zvítězil samozřejmě velkým rozdílem, tak jsme chtěli ukázat, že Senát by si možná zasloužil někoho, kdo má za sebou větší profesní zkušenost, člověk, který typu paní Absolonové zachraňuje životy, člověk, který dělá prevenci, se možná hodí do Senátu více než dobře marketingově leděný člověk, ale zatím s relativně krátkou politickou kariérou. Podle mého názoru je pan Grolich spíše kandidát do parlamentu.
0: Je taková interpretace výsledků pro voliče srozumitelná a je přijatelná?
2: Ne, to je úplný nesmysl, to je prostě pláč nad rozlitým mlékem, nic takového není pravda, že by byla paní Absolonová lepší pro senátní politiku než člověk, který vykonával funkci hejtmana, takhle se to vůbec nedá srovnávat a je to prostě nějaká damage control, snaha o damage control ze strany hnutí ANO.
0: A jak hodnotíte úspěch předsedy lidovců jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, který tedy je mezi těmi, kdo byli do horní komory zvoleni rovnou?
2: Je to jeho osobní úspěch, je to úspěch očekávaný. Já jsem si osobně taky myslel, že to dá prostě už v prvním kole. Jestli to něco znamená pro KDU-ČSL, obecně tady bych byl daleko opatrnější, protože pořád se bavíme o Senátu, který není úplně důležitý z hlediska profilování nějakých celonárodních lídrů a pořád se bavíme prostě o jednom volebním úspěchu. Já bych pro kontrast uvedl, že vlastně KDU-ČSL nijak neroste v těch celostátních preferencích. Takže asi bych být lidovcem, měl z toho radost, ale byl bych opatrně vyvozovat z toho nějakou změnu trendu.
0: No, prakticky všechny strany ztrácí oproti předchozímu období mandáty, včetně KDU-ČSL. Od 90. let postupně mandáty ztrácí v řádu stovek za 4 roky. Jaké to má vysvětlení?
2: No, vysvětlení to má jednak v tom, že opravdu Česká republika je rozdrobena do obrovského množství poměrně malých obcí a tam samozřejmě, tak jak jsme říkali, ta stranická politika nedosáhne. Taky samozřejmě ty politické strany nemají tolik členů, aby dokázali opravdu budovat nějaké rozsáhlé sítě stranických buněk nebo nějakých místních organizací po celé České republice. Takže se vlastně jako potkal nedostatek nabídky s nedostatkem poptávky po těch tradičních stranách, to je úplně nejnižší komunální politice.
0: Motoristé sobě mají po nejnižších komunálních volbách 20 zastupitelů. Nijak neuspělo hnutí SPD, oproti roku 22 ztratili 326 zastupitelů. Jako vládní strany zdá se tedy ztratit ten protestní potenciál. Promítne se to nějak do celostátní politiky?
2: Nemyslím si, že se to nějak promítne, dokonce ani SPD, která dala najevo, že z toho bude vyvozovat nějaké důsledky, ona z nich moc důsledky vyvodit nemůže, například nemůže vyvodit personální důsledky. Není možné si představit, že by byl někdo, kdo by ohrozil pozici Tomia Okamury nebo Radima Fialy v rámci SPD. Motoristé se na ty volby v uvozovkách vykašlali, to se nedá říct jinak, takže tady ten neúspěch není žádné překvapení. Pro SPD je to horší, samozřejmě, ale nemyslím si, že to nějak ohrozí její pozici třeba v rámci stávající vládní koalice.
0: Hnutí Naše Česko, jeho českého hejtmana Martina Kuby, získalo při volební komunální premiéře 170 zastupitelů. To se dá považovat za úspěch?
2: No, důležitější je, na jaký úspěch se ptáme. Je to samozřejmě úspěch Hnutí Naše Česko v tom, v uvozovkách jeho oblíbeném zásadním kraji, ale zase bych byl opatrný vyvozovat z toho, že se jedná o nějaký průnik Naše Česko do celostátní politiky. Dobře, mají v prvním kole zvoleného jednoho senátora, ale rozhodně se nedá tady tohle všechno interpretovat, jako že by se Naše Česko začalo šířit po celé České republice a začalo aspirovat na roli subjektů, který v těch celostátních volbách překoná 5%. Takhle daleko rozhodně Martin Kuba zatím není.
0: Dají se z výsledku letošních voleb vypozorovat nějaké možná zajímavé nebo překvapivé trendy? Třeba do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen o 6 víc než před 2 lety.
2: Já si nejsem jist, jestli bych tohle interpretoval jako trend, je to samozřejmě sympatické, je to samozřejmě dobře, bylo by dobré, kdyby i ten Senát získal větší zastoupení žen, ale opravdu si nemyslím, že to je nějaký společenský nebo politický trend, konec konců těch senátorek a senátorů, respektive kandidátů. A kandidátek bylo letos poměrně málo, je to vlastně druhý nejhorší rok úzovka z hlediska počtu kandidátů do Senátu, takže spíš tohle to je prostě něco, nad čím by se i politické strany měli zamyslet. Senát pořád vlastně nedokáže v úzovkách prodat ty svoje přednosti a ten svůj význam, který v české politice nepochybně má. Takže možná tohle je něco, co by ty politické strany měly do budoucna dokázat trochu lépe komunikovat.
0: Říká profesor Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání, přeji krásný den.
0: Povolební vyjednávání dál sledujeme také na zpravodajském serveru iRozhlas a aktuality budeme přinášet v dalším vysílání jak Radiožurnálu, tak Plusu. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
4: Radiožurnál a krátké zprávy. Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev. Už v prvním kole vybrali 5 senátorů. O zbývajících 22 senátorech se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíc křesel lidovci STAN, ODS a ANO. V porovnání s volbami před 4 lety ale ztratili až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v 6 krajských městech, minule v 8, v Praze vyhrál STAN. Nejvyšší účast ve víkendových volbách měla obec Martinice u Onšova na Pelhřimovsku a Rosička na Žďársku, kde byla téměř 100%. Naopak nejmenší zájem projevili lidi v Zaječí na Břeclavsku, kde přišla hlasovat jen 1/5 voličů. Vyplývá to z informací na volebním webu. Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle stanice NBC je stále bez proudu skoro 700 tisíc domácností. A v Praze začíná 30. ročník třídenní konference Forum 2000. Její účastníci budou mluvit například o rozvoji občanské společnosti nebo o svých zkušenostech z boje za lidská práva. Do Pražského kongresového centra přijedou aktivisti, vědci nebo bývalí i současní politici. Bude mezi nimi například vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Organizátoři taky vyhlásí jména letošních laureátů, ceny za odvahu a odpovědnost. Sport. Tenistka Kateřina Siňáková zatím neslaví 40. deblový titul v kariéře. Ve finále podniku v Pekingu podlehla s Číňankou Chang Shuai kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská-Stefániová za 1,60 minut 1,6 a 2,6. Přitom do té doby nestratili ani set. Na jiném čínském turnaji v Šanghaji prošel do osmifinále Jakub Menčík po triumfu 2-1 na sety nad Argentincem Franciskem Serundolem. Příště ho čeká Francouz Gea, přemožitel Američana Sheltona.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na Pražském okruhu před tunely a také v Cínovecké. Na Pražském okruhu ve směru na letiště ještě doklízejí dopravní značení před oběma tunely. Projíždí se tam tak pouze jedním pruhem, počítejte proto s kratším zdržením. Ve směru na D1 se projíždí už bez omezení. V Praze v Cínovecké směrem do centra počítejte s omezením za sjezdem na Letňany. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, tvoří se kolona. Další omezení je také v Novopatské směrem do Letňan. Tam se před odbočkou na Čakovice projíždí také jen jedním pruhem a kolona se táhne už od sjezdu na Prosek. V obou případech je zdržení do 5 minut. Silnice 420 mezi Horními Věstonicemi a Hustopečemi je neprůjezdná. Na hrázi nové, nádrže Nové Mlýny odtahují nepůjízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách místy přehánky. Na hřebenech Krkonoš a Jeseníků můžou být i sněhové. Později začnou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
7: 4 minuty po půl jedné, dobré nedělní odpoledne, festival Colors of Ostrava, Země živitelka, filmový festival v Karlových Varech, Design Blok a nebo taky strojírenský veletrh. Ze všech těchto akcí jsme pro vás v radiožurnálu v minulých dnech a měsících vysílali živě. No a dnes se vám hlásíme z pardubického dostihového závodiště, kde v 15.30 odstartuje 136. velká pardubická. V přímém přenosu závod uslyšíte v radiožurnálu i radiožurnálu Sport. No a za pár minut se taky budeme povídat s prvním naším hostem. Dobré odpoledne.
5: Víkendový radiožurnál
8: a Jiří Štefl.

0: Občas se vám tady hodí gumáky a deštníky, i taková je letošní výbava návštěvníků Velké Pardubické. O tom, jaký bude ten letošní ročník, tak na to jsem se před pár minutami zeptal ředitele dostihového závodiště Pardubice Jaroslavem Millerem. No a hned v úvodu jsem se ho zeptal i na to, proč na start hlavního závodu letos nastoupí pouze 10 koní.
1: 10 koní ve Velké Pardubické je za mě dobrý počet, protože tam máme 10 výborných koní. To, co je asi důležité, je, že jsme měli 27 kvalifikovaných koní, což je poměrně velké číslo. A to, že se nám to takhle zredukovalo, to je samozřejmě hlavně výsledek toho suchého letního počasí, protože...
0: Opravdu je to o počasí.
1: Je to skutečně o počasí, protože proto, abyste připravili koně do Velké Pardubické, tak musíte mít dobré podmínky pro to, toho koně dobře natrénovat, a pokud máte tvrdo pod nohama, tak je to skutečně náročné, je to složité a dokáže se to jenom těm, kteří mají buď výborné podmínky, anebo těm, kteří opravdu si s tím koněm dokážou tak vyhrát a na tento těžký dostih ho připravit. Takže opravdu tím největším důvodem, proč je na startovním poli 10 koní, bylo sucho a to tvrdé podloží.
0: Jak jste připravovali dráhu letos tady? Mluvil jste o tom suchu?
1: Tak celá ta sezona byla velice náročná, byla úplně jiná, protože ty tepla byla skutečně extrémní a ukropit 56 hektarů, to není jednoduché. Jsem rád, že se nám to podařilo. Odběhli jsme v podstatě všechny dostihové dny, které jsme měli naplánované. Samozřejmě jsme trošku improvizovali, měnili jsme ty podmínky. Startovali jsme třeba v 9 hodin ráno, aby to bylo pro účastníky dostihu komfortnější, ale zvládlo se to. Výsledkem byl ten hezký počet kvalifikovaných koní a že to dopadlo tak, jak to dopadlo, určitě není na škodu, protože ten dostih určitě nebude méně atraktivní. 10 koní je skutečně dost, je tam 10 výborných koní a máme dva zahraniční účastníky, takže se máme na co těšit.
0: Přišla vás ta příprava na celou Velkou Pardubickou, ale i na celý ten dostihový víkend dráž než třeba v minulých ročnících?
1: Nemyslím si, že by to bylo zase něco zásadního, že by to bylo dražší. Samozřejmě je v tom daleko více práce toho lidského úsilí. Museli jsme dráze a všemu ostatnímu, protože ono to není jenom o té dráze, ale je to samozřejmě i o organizaci. Se věci musí třeba na poslední chvíli měnit, tak je to vždycky trochu složitější, ale mám za sebou vynikající realizační tým. Můžu se na své kolegy vždycky spolehnout, takže odvádějí skvělou práci a je to vidět i na tom dnešním dnu, kdy je všechno perfektně připravené.
0: Na jaké koně byste tady letos upozornil vy sám osobně?
1: No, letos to bude ve Velké Pardubické velice těžké, protože je tam 10 opravdu vynikajících koní. Uvidíme českou překážkářskou špičku. Máme tady dva účastníky ze zahraničí, jednoho francouzského koně, který je asi velice dobře připravený na Velkou Pardubickou. Máme tady, nemohu říct obhájce, ale trenéra, který si v loňském roce odvezl vítězství, přivezl letos, říká, ještě lepšího koně, takže to bude určitě velká konkurence pro našinec. Uvidíme, jak těm koním bude vyhovovat dnešní dráha, to je všechno otazník, ale může vyhrát v podstatě kdokoliv.
0: Když se podíváme takhle kolem sebe, tak tady vidíme i spoustu opravdu mladých a malých nadšenců do koní. Co to pro vás znamená, že sem na Velkou Pardubickou do Pardubic na dostihové závodiště jezdí tolik mladých lidí?
1: Velká Pardubická je fenomén, je to skutečně velká událost a mě těší, že tady vidím v podstatě od dětí až po ty starší lidi. Takže to je krásná divácká kulisa. My z toho jako pořadatelé samozřejmě máme velkou radost, protože to je asi to nejdůležitější, aby jsme v Pardubicích vytvořili krásnou kulisu, která k dostihům patří a která to prostředí udělá takové, jaké má být.
0: Dvě poslední otázky. Co cíl Velké Pardubické? Jsou tam kamery, všechno je připraveno tak, aby se nestala ta situace, kterou jsme taky jednou zažili, že vyhráli dva koně?
1: Všechno je připravené, samozřejmě je to technika, stát se může cokoliv, takže se snažíme vyhnout veškerým technickým problémům. Ta záležitost s cílovou kamerou jde trošku mimo pořadatele, protože to je služba, kterou my nijak nezajišťujeme ani neovlivníme, ale samozřejmě si přejeme, aby to všechno bylo funkční, takže věříme, že to všechno běží a že budeme mít v cíli toho nejlepšího koně.
0: 137. Velká Pardubická, už nad ní přemýšlíte?
1: No, musím říct, že už na ní nejenom přemýšlím, ale už samozřejmě na ní pracujeme. Já v okamžiku, kdy probíhá Velká Pardubická, tak už řeším rok až dva roky dopředu, takže ty práce už jsou rozjety, nejsou v plném proudu, ale už se samozřejmě všechno chystá tak, aby i ten další ročník byl úspěšný a aby se propsal do té termínové listiny jako to nejdůležitější, co se v Pardubicích za ten celý rok odehraje.
0: A my se velmi rádi vrátíme. Jaroslav Miller byl naším hostem. Děkuji za váš čas, ať se vám daří. Nashledanou.
1: Děkuji vám za pozvání. Nashledanou.

Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Vysíláme pro vás dnes z pardubického dostihového závodiště. Sledujeme i povolební vyjednávání v Česku, ale zvát vás budeme i na hokej. Večer totiž tady v Pardubicích bude hrát Třinec. Kdo do zápasu nastoupí v roli většího favorita, tak to vám řekneme ve víkendovém radiožurnálu za chvíli. That night we almost called it quits.

0: 9 minut a bude 13 hodin. Tady je živé vysílání víkendového radiožurnálu. Mimořádně úspěšný vstup do sezóny mají za sebou hokejisté Třince. Z 9 zápasů ani jednou neprohráli a dnes večer se sérii utkání bez ztráty bodu pokusí prodloužit. V cestě za vylepšením vlastního extraligového rekordu jim budou stát obhájci titulu z Pardubic. Zápas mezi momentálně dvěma nejlepšími týmy Tipsport Extraligy, ale i další dnešní hokejový program teď probereme s Anou Skalovou ze sportovní redakce. Zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Hezký den. Třinec má v čele tabulky při plném bodovém zisku skóre 45-18. Pardubice odehrály o jeden zápas navíc než jejich dnešní soupeř. Z posledních 6 kol ale nestratili ani bod. Utkání bude první reprízou dubnového finále minulého ročníku Tipsport Extraligy, kdy Pardubice vyhrály 4-2 na zápasy. Duel začne v 18 hodin a 30 minut a o tom, že nebude mít jasného favorita, mluvil i expert radiožurnálu Sport a olympijský vítěz Nagána Martin Procházka.
2: Určitě to bude vyrovnané utkání. Dá se to předpokládat, oba dva týmy mají teďka výbornou formu. Možná, že trošku na tom budou teďka biti. Pardubice poslední zápas nedohrál Sobotka se Sedlákem. Jan Košťálek dostal trest, takže také nebude hrát pro ně klíčový obránce, takže tohle by mohla být trochu výhra na straně Třince. Každopádně uvidíme, jak si s tím Pardubice poradí, protože oni mají velmi široký tým, ale Třinec zase ukazuje, že je jedno, s kým hraje v této sezóně.
1: Ještě doplním slova Martina Procházky. Obránce Jan Košťálek kvůli strčení do rozhodčího v pátečním duelu přijde o 2 zápasy a o 10% z platu. O dodatečném potrestání za prohřešek hráče v utkání na ledě Vítkovic rozhodl ve zkráceném řízení šéf disciplinární komise Extraligy Radim Byčánek.
0: Ještě nám ano připomeň, jaké další hokejové zápasy jsou dnes v Extralize na programu?
1: Už v 15 hodin odstartuje duel týmu z dolní poloviny tabulky mezi trápící se Spartou a Vítkovicemi. O hodinu později začne utkání, ve kterém Mladá Boleslav nastoupí proti Litvínovu. Zbývající 4 zápasy mají úvodní buly naplánované na 17 hodin. Karlovy Vary přivítají Kladno, České Budějovice vyzvou Liberec, Hradec Králové přivítá poslední Olomouc a brněnská Kometa bude hostit Plzeň. Všechny přímé přenosy zápasů si můžete pustit v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz. Na radiožurnálu Sport je nabídneme i v tradičním pořadu s mikrofonem za sportem.
0: Anna Skalová, to bude tedy hokej. Ještě předtím se ale budeme věnovat dostihům. Vysíláme živě přímo z pardubického závodiště. A hlavní dnešní dostih, tedy 136. velkou pardubickou, uslyšíte na radiožurnálu po 15:30 v přímém přenosu.

0: Je 13 hodin. Jana Golda a zprávy.
1: V komunálních volbách se ze strany nejvíc dařilo lidovcům. Nejvíc křesel mají nezávislí. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. Fotbalisti Slovanu Liberec hostí v lize po reprezentační přestávce Slovácko. Na dálnici D1 na 24. kilometru směrem do Prahy pozor na nehodu a počasí čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky, na horách i sněhové. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Havířov povede dosavadní koalice, vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se totiž dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Koalice bude mít ve 43 členem zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo obsadí současná primátorka z ANO, Iveta Kočí-Palkovská.
3: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi, padaly tam různé návrhy, takže na těch se teďka ještě budeme domlouvat a co se týká té koaliční smlouvy, tak se budeme snažit, aby k tomu podpisu došlo co nejdříve.
1: Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí, to je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny úmrtí patřily nepřizpůsobená nebo nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a nepozornost, popisuje to Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
4: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přejetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
1: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje celkem už skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. Vídeň chce dát dívkám větší slovo v tom, jaké aktivity jim město nabízí. Rakouská metropole proto připravuje svůj první dívčí klub. Fungovat bude na internetu a zpřístupní i vzdělávací kurzy a další programy.
5: Vídeň chce na nové platformě soustředit například workshopy o ženských právech, prevenci násilí nebo bezpečném pohybu ve městě. Počítá také s programy zaměřenými na robotiku, počítačové hry a umělou inteligenci. A dívky také budou moct strávit den po boku političek a sledovat jejich práci. Radnice je tak chce víc zapojit do veřejného života. První výsledky ankety, ve které dívky rozhodují o podobě klubu, představí radnice příští rok v březnu. Podle veřejnoprávní ORF tvoří Vídeňanky do 20 let téměř pětinu ženské populace města. Je jich zhruba 190 tisíc. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté pražské Sparty se po reprezentační přestávce představí na závěr programu 10. kola Šance ligy. Od 18 hodin budou v přímém přenosu Radiožurnálu Sport hostit Pardubice. V 15.00 začíná souboj Teplic s Olomouckou Sigmou a už teď se hraje zápas mezi druhým a předposledním týmem neúplné tabulky. Na utkání Liberec Slovácko vyrazil také Lukáš Michalík.
7: Pátá minuta na stadionu Unise, zatím gól nepadl v základní sestavě hostů, kteří v této sezóně stále čekají na ligovou výhru. Je po druhé v řadě záložník Vorlický. Do základu Slovanu se zase po dvou měsících vrátil uzdravený obránce Bořil. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Liberce, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Cyklista Martin Stošek dojel sedmý na mistrovství světa v Grevlu v Austrálii. 39letý cyklista zaostal ve 144 km dlouhém závodu o 8 sekund za vítězným Dánem Clarissem a vylepšil tak české maximum v mužské kategorii na tomto podniku.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 na Šmejkalce a omezení v Praze v Novopatské. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na chodce rady. Na 24. kilometru se srazilo několik osobních aut, blokují v omezení pravý pruh, pohybují se tam záchranáři, projíždí se krokem a kolona z 28. kilometru je už zhruba na půl hodiny. Zpomaluje se také ve směru do Brna. V Praze v Novopatské směrem na Letňany počítejte s omezením u sjezdu na Čakovice. Projíždí se tam pouze jedním pruhem, kolona od sjezdu na prosek je na asi 10 minut. A na Pražském okruhu už jsou po víkendové údržbě průjezdné oba tunely, projíždí se tam tak bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš a Jeseníků můžou být i sněhové. Později začnou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
9: Dobré odpoledne, neděle patří Velké Pardubické, za které dnes živě v radiožurnálu vysíláme, ale Česko žije i povolebním vyjednáváním. Sečteno 100%, komunální volby tak mají své vítěze i poražené. Z Pardubic a Ústí nad Labem se živě přihlásí za pár minut naše reportérky.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Jiří Štefl.

Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Teď pro vás máme aktuální zprávu. Zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Informovalo o tom před chvílí Národní divadlo, kde Štěpnička stvárnil desítky rolí. Jeho hlasem v českém znění mluvil třeba i Harrison Ford nebo Michael Douglas. Štěpnička hrál mimo jiné ve filmu Ve stínu nebo v seriálu Vyprávěj. Tak i Jiřího Štěpničku, který zemřel ve věku 79 let, si dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu připomeneme. Teď ale sledujeme povolební vyjednávání. V komunálních volbách v Pardubicích už po čtvrté vyhrálo hnutí ANO, které získalo 23% hlasů a 10 mandátů. Vítězné hnutí začalo vyjednávat o nové koalici už včera večer a oznámilo společný postup s uskupením Žijeme Pardubice a hnutím STAN. Ve hře je ale stále i širší koalice. Podrobnosti teď řekne reportérka Naďa Kubínková. Naďo, zdravím tě, dobré odpoledne.

0: Ano, žijeme, Pardubice a STAN chtějí dnes a zítra jednat o širší koalici také s ODS a progresivními Pardubicemi. Koaliční smlouva tady zatím uzavřená není a může se rozšířit i o dalšího partnera.
1: Povolební vyjednávání v Pardubicích sleduje naše reportérka Naďa Kubínková. Dnes to opravdu nemáme od sebe daleko, protože i my vysíláme živě z Pardubic, z Velké Pardubické. Naďo, díky. No a my teď zamíříme do Ústí nad Labem. Tam hnutí ANO po 8 letech končí ve vedení města a míří do opozice. Podrobnosti už má reportérka Gabriel Hauffoglová. Zdravím tě, dobrý den.
2: Hezký den, tak vítězné jedno Ústí je vlastně samo o sobě. 7 koalice združuje pro Ústí, Ústecké fórum občanů, TOP 09, Zelené, Piráty, Naše Česko a Starosty. Primátorem zřejmě bude ředitel městských služeb Tomáš Vohryska. Vzhledem k jasné nadpoloviční většině v zastupitelstvu města se jedno Ústí s někým dalším spojovat nebude. Přesto teď odpoledne bude jednat takzvaná koordinační rada složená ze zástupců všech těch úskupení. Kupení v jednom Ústí. Podle Vohrysky budou řešit třeba personální záležitosti, protože není jasné nebo není jisté, že třeba všichni lídři v městských obvodech, tam, kde to mají jasné, by měli být starostové a podobně. Budou prostě jednat o dalších krocích a jednání pochopitelně i s případnými dalšími partnery, protože nejsou samotní, kteří se do zastupitelstev dostali. To jedno Ústí má většinu ve 2 městských obvodech, v centru a na Střekově. Tamní lídři mi řekli, že budou vládnout sami. Naopak potom na severní terase po víkendu jedno Ústí zahájí vyjednávání o koalici. Tam má totiž těsnou menšinu. No a tu má vlastně i vítězné hnutí v Neštěmickém obvodu. Hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. I tam podle starostky Ivety Tomkové začnou jednání až vlastně teď po víkendu.
1: Ústí nad Labem se přihlásila reportérka Radiožurnálu Gabriela Hauffoglová. Tak i tobě děkuju. Naslyšenou. Hezký den, hezkou neděli.
2: Pěkný den.

zázraky, které návštěvnice mi tady dnes ukazovali. No a říkali mi taky, že svůj outfit vymýšleli týdny a týdny dopředu před Velkou Pardubickou. No, zeptám se na to i zpěvačky Jitky Zelenkové, která za hodinu bude naším hostem tady ve stříbrném mobilním studiu radiožurnálu Airstream, ze kterého budeme vysílat až do 16. hodiny. Připomínám, že v 15.30 začne taky v přímém přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport přímý přenos toho hlavního dostihového závodu. Dobré odpoledne.

0: Ideálně posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Velkou Pardubickou zažil v sedle i z pozice trenéra. František Zobal patří k lidem, kteří mají historii nejslavnějšího českého dostihu doslova zažitou na vlastní kůži. V roce 1976 zvítězil a pak se vydal na trenérskou dráhu. No a právě František Zobal je naším hostem tady ze studia radiožurnálu Airstreamu. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Děkuju, že jste přišel. Tak už jsem zmínil ten rok 1976, 50 let od vašeho vítězství na Velké Pardubické. Považujete tohle vítězství za to nejúspěšnější ve vaší dostihové kariéře?
1: No určitě, určitě to bylo nejúspěšnější období jak jezdecky, tak vlastně už jako trenér se mi nic takového nepodařilo v Pardubicích, když jako trenér jsem se o to pokoušel, ale vítězství je vítězství a je to už teda retro, ale...
0: Ale vzpomínám se na to hezky.
1: Vzpomínám se na to hezky a vybavuje si to člověk dost často.
0: No, tehdy jste jel na limitovi. Čím byl výjimečný ten kuň? Věděl jste už před startem, že opravdu má na to vyhrát?
1: Určitě ne, určitě ne. My jsme byli takový černý ovce. Ten kuň ani nebyl tak vytrvalý, ani jsme nepočítali. Chtěli jsme se pouze zúčastnit. Nebo kolega Karel Benč na Morovi byl favorit, tak my jsme ho jeli jenom tak... doplnit v tom dostihu tenkrát a bohužel se nám to podařilo a kuň byl ve formě a vyhráli jsme.
0: Kdy jste naposledy se projel na koni tady na závodišti v Pardubicích?
1: Ježišmarja, no tak to možná bude tak v tréninku asi tak před 10 letama, jako, ale v dostihu jsem tady startoval někdy v 80. letech ještě někdy.
0: Kdo jiný než vy byste nám mohl říct, jak se Velká Pardubická za třeba půl století právě proměnila? Co myslíte?
1: Já myslím, že se hodně, změnila hodně. Teda. Jednak ten kurz je lehčí, než býval tenkrát. Ty oračky jsou daleko mělčí a hromada té oračky už je zatravněná. Jako. Ale bohužel to vyžaduje ta doba a ochrana zvířat, a, takže v tomhle jako nemám problém. Akorát, že se to zlehčilo a tím pádem se to zrychlilo, ale zkvalitnilo se to. Jo? Dneska jsou kvalitnější koně, rychlejší koně a ty časy taky proto dosahují. Takový. I když některé ty zdravotní problémy potom dostávají.
0: Když se řekne Velká Pardubická, tak řadě návštěvníků se okamžitě vybaví taxisů v Příkop. Tak je to tak stále? Vnímáte Velkou Pardubickou, že je stále spojená právě s touhle překážkou hlavně?
1: Vlastně ten taxisův Příkop dělá Velkou Pardubickou. Jinak bez toho taxisu je to normální překážkové cross country. Jo, ale ten taxis dělá z toho Velkou Pardubickou, i když je dneska upravený ten taxis, příjemnější proskok toho koně, ale pořád je to taxisův Příkop. Jako.
0: Když vidíte ty koně, jak na něm se k němu blíží, tak máte taky trému i za ty žokeje?
1: Ani nemám, protože já většinou ty koně už znám a ty rajťáky taky, takže vím, který kuň na tom, jak je dneska, když to tak sleduju celoročně. A vím, že za nás startovalo ve Velké Pardubické koně, kteří tam neměli kolikrát co dělat. Proto byly tenkrát takový tolik pádů na taxisu. Dneska je tam jeden, dva pády, většinou jako průběžně normálně pát a jede se dál, jako jo. A tenkrát, když nás startovalo třeba 16, 20 a 12 koní spadlo na taxisu, tak to bylo o ničem. Dneska tam spadne jeden, někdy vůbec žádné. Takže o to je to jednodušší dneska.
0: Je to třeba taky o tom, kolik těch koní je na startu? Letos jich je opravdu nejméně za 3 dekády 10.
1: Jo, to jo. Nedožilo se jich zdravých tolik, jako aby byl plný počet. Ale je to kvalitní koní. Jako. Za nás ty kvalifikace dneska jsou kvalifikace, které ten kuň si to musí zasloužit, aby mohl v takovém těžkém dostihu startovat. Tenkrát jako se přihlásil kuň a startoval, aniž dopředu jsme věděli, že tam nemá co dělat třeba.
0: Je tady hodně mladých lidí na Velké Pardubické. Chodí si za vámi pro radu různí žokejové z Česka?
1: Ani ne.
0: Nebo mladí začínající?
1: Dneska ten trend je úplně nějak jinak. Pro rady si nikdo nechodí.
0: Proč?
1: Proč? Protože ta mladá generace je sebevědomější asi, než jsme bývali my a berou to tak, jako, že to normální dostih, že to není Velká Pardubická. Ale horší je ten problém, že těch mladých lidí ubejvá a mladí lidi k tomu nemají vztah ani a nepřibejvá. Až skončí tady ti starší rajťáci, co mají 45 a veš, tak nevím, kdo to bude jezdit za 5, za 10 let.
0: No a jak byste je přilákal k dostihům nebo na závodiště, ty mladé?
1: Já si myslím, že to je, já nevím, jak bych to neřekl, v první řadě to dělají peníze. U těch koní není tolik finančně ohodnocený, jak by to mělo být. A ti mladí utíkají za výdělkem někde jinde, jako nezůstávají u koní. My jsme to dělali srdcem a nehleděli jsme na to, že si bereme 200 nebo 300 korun za jízdu. Dneska je to o penězích. A...
0: Když se dnes díváte na Velkou Pardubickou, tak co vám udělá největší radost?
1: Když přejdou všichni cílem a jsou zdraví.
0: Jak jste to říkal, rajťák jste si říkali?
1: Rajťáci, no, tak jezdec je rajťák, no. Nevím, jestli je to po německy, nebo jak to je.
0: Tak rajťák František Zobal, trenér a taky vítěz Velké Pardubické, byl s námi hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Děkuju za to a užijte si ten dnešní den tady v Pardubicích.
1: Já vám taky děkuji, naschledanou.
0: My i dál pokračujeme vysílání z Velké Pardubické, tady je radiožurnál a za chvíli bude půl druhé.

0: 13 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Jana Gulda.
1: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let, za tu dobu stvárnil skoro stovku rolí. Představil se mimo jiné jako Petrůčo v Shakespeareově Zkrocení zlé ženy. Televizní diváci ho znali například jako Radka Krásu v seriálu Vyprávěj. Do češtiny daboval třeba Harrisona Forda nebo Gerarda Depardieu. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. 53-tisícový Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Dohodu ale obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb. Koalice bude mít ve 43 členem zastupitelstvu převahu 27 hlasů. Během komunálních voleb lidi na některých místech rozhodovali taky o výstavbě větrných elektráren. Na většině z 21 místy odmítli. Bojí se vlivu na životní prostředí, vysoké elektrárny by podle nich navíc hyzdily krajinu. A v Česku je kvůli suchu málo žaludů a kaštanů. Na některých místech tak budou muset myslivci zvěř přes zimu přikrmovat. Žaludy, kaštany a bukvice potřebuje divoká zvěř i před zimou, aby se připravila na nízké teploty. Hladová zvířata můžou způsobovat větší škody na polích. Sport. Fotbalisti Slovácka přijeli v 10. kole šance ligy do Liberce, kde vyzvali domácí Slovan. Zápas na radiožurnálu Sport komentuje Lukáš Michalík.
2: 32. minuta, Liberec prohrává se Slováckem 0-1. Ve 14. minutě se prosadil Marek Havlík střelou z vnitřku 16 po zpětné přihrávce od Puškáče. Liberečtí jsou aktivnější, měli i jednu výraznou příležitost. Kušej ale z hranice pokutového území levačkou trefil břevno. Přímý přenos na radiožurnálu Sport z Liberce, Lukáš Michalík, radiožurnál.
1: A v 15 hodin má výkop duel Teplice Olomouc, v 18 pak ještě utkání Sparta Pardubice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Šmejkalkou a překážka na D5 u Plzně. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až do omezení na Šmejkalku na 24. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky po hromadné nehodě v pravém pruhu, zdržení je okolo 40 minut. Na D5 z Prahy ve směru na Rozvadov dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 77. kilometru stojí porouchané vozidlo, kolem se projíždí plynule. Na silnici 35 z Vysokého Víta směrem do Mohelnice nám hlásíte překážku.
5: Nad Mohelnickým kopcem v zatáčkách je tam odstavený kamion a dojíždí se teďka do krátké kolony, ale je to za zatáčkami, takže je to vidět na poslední chvíli.
4: V Praze v Liberecké se sune kolona směrem z centra od Bulovky ke sjezdu na Prosek. Tam se omezením projíždí pouze levým pruhem a další omezení je ve Kbelské směrem do Letňan u sjezdu na Čakovice. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, kolona od sjezdu na Prosek je zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách, místy přehánky. Na hřebenech Krkonoš a Jeseníků můžou být i sněhové. A později začnou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: Dobré nedělní odpoledne, je sice říjen, ale skoro jako by byl duben. I tady v Pardubicích máme dnes aprílové počasí, tak uvidíme, jak ovlivní letošní hlavní závod Velké Pardubické. Začne za 2 hodiny a v radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Dobré odpoledne.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Sledujeme i aktuální dění ve světě. Už třetí útok v jediném týdnu zasáhl včera odpoledne mezinárodní letiště v saúdském Riádu. Tentokrát o život přišlo nejméně 12 lidí a 300 dalších je zraněných. Jaká za úder přijde odveta? Budeme se ve víkendovém Radiožurnálu ptát naší zpravodajky za pár minut.

0: Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu Aktuální informace. Nejméně 12 mrtvých, 300 zraněných a ochromené centrální letiště v Saúdské Arábii. To jsou následky útoku na mezinárodní letiště v saúdské metropoli Riádu. Přišel včera odpoledne a Saudové z něj obvinili jemenské povstalce Husie. Ti se ale k sobotnímu útoku zatím nepřihlásili. Odpovědnost přiznali ale za jiný útok na stejné místo ve čtvrtek. Pro riádské letiště je to třetí úder za poslední týden. My se na situaci teď podíváme podrobně s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak jde o nejkrvavější útok v Saúdské Arábii za posledních 10 let. Kdo jsou jeho oběti?
1: Tak ta raketa zabila podle posledních informací od saudských úřadů celkem 12 lidí. 4 Saudy a několik cizinců. Saudský úřad pro civilní letectví informoval o smrti 2 Bangladéšanů, 1 Palestince, 1 Sudánce, 1 Američana. Zemřeli podle něj taky občané Egypta, Jordánska a Sýrie. Těch zraněných je 309, někteří jsou ale v kritickém stavu, zůstávají v nemocnicích. 2 předchozí útoky na riádské letiště v tomto týdnu zabili celkem 4 lidi, ale taky poničili saudsko-arabské komerční letadlo.
0: Úder zavřel riádské letiště. Jak to ovlivňuje leteckou dopravu na Blízkém východě?
1: Tak to letiště má být mimo provoz minimálně do dnešní noci a zrušených je kvůli tomu přes 600 letů. Jde tedy už o ten třetí raketový útok tento týden na toto mezinárodní letiště, které je druhé nejvytíženější letiště v Saúdské Arábii, a to po letišti v Džidě na rudomorském pobřeží nedaleko Mekky. Jeden z cestovatelů, kteří na tom letišti v době útoku byli, agentuři Reuters třeba popsal, že viděl něco letět po obloze a potom, že se zřítila část stropu poblíž odletové brány. Videa dalších cestujících zachycují třeba odletovou halu, ve které se povalují kousky z obložení buď zdí anebo stropu a je v ní taky kouř, případně zvířený prach. Husiové ve svém dnešním prohlášení zopakovali už své dřívější varování všem leteckým společnostem a cestujícím předtím, aby právě používali saudská letiště a taky vzdušný prostor, a to s výjimkou letišť v Mekce a Medíně. Spojené státy, Kanada nebo třeba Velká Británie taky doporučují svým občanům, aby se letiště v Riádu vyhýbali. A dopad má ten útok i na život. Přímo v Riádu třeba školy tam dnes přešly na online výuku.
0: Útok odsoudili arabské státy, Evropská unie i americký prezident Donald Trump. Jano, jaká se dá očekávat odveta?
1: Tak třeba americký prezident Donald Trump teď po tom útoku řekl, že zvažuje připojení se k saudským úderům proti Husium v Jemenu. On dříve ty saudské žádosti o přímou vojenskou intervenci odmítal. Teď ale tedy mluví, že se na tu možnost podívá bez toho, aby řekl, že se Spojené státy připojí. Potenciálně by svou podporu Saudské Arábii mohla rozšířit i Velká Británie, která už teď pomáhá třeba s doplňováním paliva ve vzduchu. A podporu vyjádřily i Spojené arabské emiráty, které se dřív zapojovaly do boje proti Husium přímo se Saudskou Arábií. Pak se ale obě země ohledně této spolupráce jaksi rozkmotřily. Nicméně v těch posledních týdnech to vypadá, že to ohrožení regionální bezpečnosti nejen v leteckém provozu ty obě monarchie znovu trochu zbližuje.
0: Blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu Jana Karasová. Děkuju, Jano, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Poznat známou televizní osobnost není úplně složité, ale když poznáte někoho, koho denodenně posloucháte z rádia, tak to nás samozřejmě velmi v rozhlase těší. Něco takového a něco podobného tady na Velké Pardubické před chvílí zažila i naše moderátorka odpoledního radiožurnálu Hanka Schánilová. No, dneska tady máme už za sebou 5 dostihů, 2 před námi, včetně tedy Velké Pardubické, kterou od 15.30 nabídneme v přímém přenosu. Teď nás ale zajímají fotbalové informace. Fotbalisté Slovácka v novém ročníku šance ligy stále čekají na první vítězství. Další šanci mají dnes v utkání na stadionu Liberce. Tenhle duel komentuje na radiožurnálu Sport reportér Lukáš Michalík. Ale našeho reportéra Lukáše Michalíka neslyšíme, tak možná už teď, Lukáši?
1: Už se slyšíme, na stadionu Unisy skončil první poločas, spokojenější do kabin odcházeli hosté ze Slovácka, kteří vedou tady v Liberci 1-0, zatím jediným úspěšným střelcem Marek Havlík, který se prosadil ve 14. minutě, poté co za defenzivou Slovanu skončil pozapomenutý David Puškáč, který následně se neukvapil, nešel sám do zakončení a přihrával pod sebe na penaltu, kde byl úplně volný Marek Havlík. A ten nedal brankáři Tomáši Koupkovi vůbec žádnou šanci. Liberec byl v prvním poločase aktivnější, měl více střeleckých příležitostí a některé velmi zajímavé šance. Asi tu největší měl Vasil Kušej, který se dostal ke střele z hranice 16, zkoušel to svojí slabší levačkou, ale nakonec se trefil pouze břevno, to znamená, že Milan Heča stále v tomto utkání gól nedostal. Připomínám, že zatímco Liberec je aktuálně v ligové tabulce druhý a v případě dnešního vítězství by na vedoucí Slávii znovu ztrácel jen 3 body, tak Slovácko v tomto ligovém ročníku stále čeká na premiérovou výhru. Po prvním poločase tedy platí, že Liberec prohrává v 10. kole fotbalové šance ligy se Slováckem 0-1. Také druhý poločas můžete poslouchat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Z Liberce Lukáš Michalík, radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh světa. Česká republika byla čestným hostem. Akci doprovázela výměna názorů mezi spisovatelkou Radkou Denemarkovou a ministrem kultury Otou Klempířem, který je ve vládě za motoristy sobě. Může z toho být knížka? A jak se vlastně dnes hledají témata pro literární zpracování? A co je pro Radku Denemarkovou největším uznáním, když má řadu ocenění a její knihy jsou přeloženy do 23 jazyků? Natáčeli jsme s ní přímo na frankfurtském knižním veletrhu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dva gurmáni stále objevují krásy a historii Itálie.
2: Úžasné jídlo, krásné prostředí.
3: Grazie.
1: Ale hlavně její chutě. Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
4: Já tady chci žít.
1: Premiérový díl ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
6: Dobré odpoledne, je 14 hodin. Jana Gulda a odpolední zprávy.
7: Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Vláda zatím nemá v Senátu jistého žádného nového zástupce. Fotbalisti druhého Liberce prohrávají v lize s předposledním Slováckem 0-1. Na dálnici D1 u Chocera směrem do Prahy popojíždí kolona a počasí čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na horách i sněhové. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
9: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
10: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
11: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
12: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
11: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
12: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Wolfová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Lenka Břiškovská na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Ostatní nominanti ANO do boje vstupují ze druhého místa. Při komunálních volbách se v Česku uskutečnilo taky 38 místních referend, 6 z nich v Jihočeském kraji. Ve Volarech na Prachaticku lidi hlasovali o plánovaném obchvatu města a výkupu pozemků pro jeho stavbu. Referendum ale není platné a to kvůli nízké účasti, vysvětluje nezávislá starostka Volar Martina Pospíšilová.
13: Referendum je neplatné, protože zákon říká, že musí být minimálně 35% z celkového počtu voličů, což se nepovedlo, bylo pouze 30,60%.
7: Blesková povodeň zasáhla střední Nepál. Obyvatelé žijící podél řeky Budhy Gandaky se museli evakuovat. Voda v oblasti smetla i část infrastruktury. Zatím nejsou hlášené žádné oběti, ale pohřešuje se 5 lidí. Nepál se stále zotavuje ze srpnových povodní na hranici s Čínou, při kterých zemřelo přes 1400 lidí. V ostrově u Karlových Varů dnes začíná 58. ročník festivalu Oty Hoffmana. Přehlídka dětských filmů letos nabídne přes 40 soutěžních snímků. Nebudou chybět vzdělávací workshopy, výstavy i doprovodné programy. Na slavnostním zahájení převezme ocenění herec, scénárista a spisovatel Zdeněk Svěrák a herečka Veronika Frajmanová, říká dramaturgyně festivalu Lucie Hauserová.
14: Další hvězdy, které tam máme, jsou Veronika Žilková, Josef Dvořák, Filip Renč, Zdeněk Zelenka a nemůže samozřejmě chybět ani patron festivalu, a to je Pavel Nový, který za námi jezdí už několik let.
15: Sport. O triumf velké pardubické steeplechase se už za hodinu a půl utká 10 koní. V nejmenším startovním poli od roku 1993 budou ke spolufavoritům patřit bývalí vítězové Sakamiro a taky Gutfry, na kterém bude o své 8. vítězství usilovat žokej Jan Faltejsek. Přímý přenos nabídne od 15.30 Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Fotbalová Sparta se v 10. kole šance ligy představí od 18 hodin proti Pardubicím. Už za hodinu má výkop duel Teplice-Olomouc. Aktuality ze souboje Liberce se Slováckem dodá Lukáš Michalík.
3: Za malou chvíli začne druhý poločas. Slovácko po první půli vede 1-0. Ve 14. minutě otevřel skóre hostující Marek Havlík. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Liberce. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Šmejkalkou a překážka u Strančic. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na chodce Rady. Na 27. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 24. kilometr. Zdržení je tam asi 10 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy směrem do Brna, spozorněte za sjezdem na Velké Popovice. Na 18. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu, za ním šupka silničářů a vybočuje se do prostředního pruhu. V Praze se sune fronta Libereckou směrem z centra od Bulovky k omezení u sjezdu na Prosek. Tam se projíždí pouze levým pruhem, zdržení je tam asi 10 minut. Další omezení je také ve Kbelské směrem do Letňan, a to u sjezdu na Čakovice, tam se projíždí pouze jedním pruhem, kolona od sjezdu na Prosek je na asi 10 minut. A ještě v Povltavské tam řeší nehodu u odbočky na Bulovku, kolony se táhnou z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách, místy přeháňky a na hřebenech Krkonoš a taky Jeseníku můžou být i sněhové. Později pak začnou přeháňky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
6: 14 hodin 6 minut, přejeme vám dobré nedělní odpoledne. Český Harrison Ford, Michael Douglas i Steven Seagal. Těm všem propůjčil svůj podmanivý hlas herec Jiří Štěpnička. Zemřel, bylo mu 79 let. Předního herce Národního divadla a syna Jiřiny Štěpničkové připomeneme ve víkendovém Radiožurnálu za pár minut.
8: Víkendový Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř stovku rolí. Jeho doménou byl i dubbing. Vysloužil si proto přezdívku český Harrison Ford. Svým hlasem totiž promlouval ve všech filmech s tímhle americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel ve věku 79 let.
1: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo

0: Odnesem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
1: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Nic, co by mě překvapilo, tak přesně takhle před chvílí okomentoval náš reportér Radiožurnálu Jakub Marek. Zatím dosavadní průběh letošní 136. Velké Pardubické. V Radiožurnálu z ní vysíláme živě, no a za chvíli bychom měli přivítat dalšího hosta. Tím bude česká zpěvačka Jitka Zelenková. No, dozvíte se za chvíli, proč tady je.

0: I dál posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. No, čekáme na sametový hlas, tady na zpěvačku Jitku Zelenkovou, která by každou chvíli měla přijít do našeho mobilního stříbrného studia radiožurnálu Airstream tady na Velké Pardubické. Zatím ji nevidíme, proto ale máme přichystané další téma. Měl to být jejich společný domov, místo toho se stal dějištěm vraždy, která otřásla Slovenskem. 8 let po smrti novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové včera ve slovenské Velké Mači odhalili památník svobody slova. Má podobu zahrady, která připomíná nejen dva zmařené životy a mladé životy, ale i význam nezávislé žurnalistiky a svobody slova.
1: Památník stojí přímo na místě původního domu Jána a Martiny a návštěvníci do něj přichází po takových betonových schodech, sestupují vlastně pod úroveň terénu. Ta první pietní část je celá z betonu, je taková velmi chladná, působí to velmi tísnivě, jako by na člověka všechno padalo, ale pak, když projde tady touhletou částí, tak přijde do krásné rozkvetlé květinové zahrady, která postupně stoupá nahoru a podle otce Jána Kuciaka Josefa to symbolizuje přesně to, co má.
2: Ten pamětník by vlastně mal představovat takovou náděj. Ta cesta do kopce směrem k horizontu.
1: Ještě před několika lety tady stál obyčejný rodinný dům. Ján Kuciak a Martina Kušnírová si ho postupně opravovali a plánovali v něm společnou budoucnost. V únoru 2018 je ale právě tady zastřelil nájemný vrah. Pozůstalí se později rozhodli dům zbourat. Podle sochaře a jednoho z autorů památníku Martina Piačka to byl od rodin odvážný krok.
3: Takže jsme tak povedať mohli robiť na čistom papieri a vedeli sme, že treba urobiť miesto, ktoré bude ako keby také prijímajúce a demokratické a všeobecné, ako keby, že bude také občianské.
1: Zazneli také úryvky z knihy o živote páru a herečka Emília Vašáriová prečetla báseň, ktorou Ján Kuciak sám napsal.
4: Snažím sa vyžiť z toho okamihu. Nikdy sa nevzdám. Budem tu navždy, aj keď zostanem sám. Nik ma nezavraždí.
1: Za samotnou vraždu už tresty padly. Kdo si ji objednal, ale soudy řeší dodnes. Proces s obžalovaným podnikatelem Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou pokračoval i tento týden. A rodiče zavražděných na spravedlnost stále čekají, jak připomněla při odhalení památníku také matka Martiny Zlatica Kušnírová.
5: Je takým mementom pro budoucí generace, aby jsme všichni začali sami od sebe, aby nikdy v životě nikdo nemusel také dačo prežívat jak my.
1: Zahrada jako památník svobody slova zůstane otevřená pro každého. Jako připomínka dvou mladých životů, ale podle autorů i pozůstalých taky toho, že pravda se nehledá snadno. Z Velké Mače Bára Vránová, Radio.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 17 hodin 30 minut. Teď Jana Gouda a zprávy.
1: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech. To je o 2 míně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. O úmrtí dnes informovalo Národní divadlo. Štěpnička v něm hrál přes 50 let. Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal v roce 2010 cenu Thálie. Po ztroskotání lodi u Džibutska zemřelo nejméně 109 lidí a přes 100 dalších se pohřešuje, informovala o tom agentura AFP s odkazem na prohlášení OSN. Loď převážela přes 300 lidí z Džibutska do Jemenu a převrhla se v noci ze čtvrtka na pátek. V místech neštěstí poskytují pomoc i týmy Mezinárodní organizace pro migraci. A návštěvníci hradu Bezděz na Českolipsku mají dnes poslední možnost vidět výstavu Máchův máj v mnoha podobách. Přístupná byla od 1. května k příležitosti 190 let od vydání prvního výtisku máje a zároveň úmrtí Karla Hynka Máchy. Expozice obsahuje i 90 různých výtisků máje, první z roku 1936. Sport. Spartianští fotbalisti přivítají v 10. kole šance ligy od 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport Pardubice. Už za půl hodiny startuje zápas Teplice Olomouc. A jak se vyvíjí duel Liberec Slovácko, doplní Lukáš Michalík.
2: 74. minuta, liberečtí stále prohrávají se Slováckem 0-1. Ve 14. minutě otevřel skóre Marek Havlík. Od 61. minuty hrají hosté bez vyloučeného Puškáče. Z Liberce Lukáš Michalík, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Šmejkalkou a nehoda na D5 na výjezdu z Prahy. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na chodce Rady. Na 29. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až do omezení u Šmejkalky na 24. kilometr, celé je to zhruba na čtvrt hodiny. Na začátku D5 z Prahy směrem do Plzně dejte pozor v nájezdu z Pražského okruhu. Na 0. kilometru se v připojovacím pruhu havarovalo osobní auto. Na dálnici se tak musí najíždět přímo a kolona se táhne už z okruhu z 19. kilometru, celé je to na asi 20 minut. Na trojce z Tábora směrem do Prahy opatrně za odbočkou na Poříčí nad Sázavou. Tam se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na D1, zdržení je tam asi půl hodiny. A v Praze ve Kbelské se sune fronta směrem do Letňan u sjezdu na Čakovice, tam se projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je tam asi čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš a taky Jeseníků můžou být i sněhové. Později začnou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
6: A to 4 minuty po 14:30. Dobré odpoledne z pardubického dostihového závodiště, odkud ještě zhruba hodinu a půl budeme vysílat živě pro vás, kteří třeba nemůžete být tady, tak nabídneme samozřejmě v přímém přenosu ten hlavní dostih Velkou pardubickou od 15:30. Teď ale další host tady v našem mobilním stříbrném studiu radiožurnálu Airstream. Známe ji jako zpěvačku s nezaměnitelným sametovým hlasem a hity, které provázejí českou hudební scénu už desítky let. Jitku Zelenou, ale dnes se nepotkáváme na koncertním pódiu, ale tady na dostihovém závodišti. Tak děkuju, že jste přišla. Dobrý den.
7: Krásný den všem i posluchačům, tak i fanouškům Velké Pardubické.
6: No třeba i vašim fanouškům. Co všechno jste tady zatím všechno viděla a zažila?
7: Tak především nádhernou dostihovou atmosféru. Já sem jezdím poměrně často a často jsem chodila do Chuchle na dostihy. Fandím tomu před chvílí. V Ceně Labe zvítězil koník, na kterého jsem si i já vsadila Diana Kuling, je to kůň mých kamarádů. A prostě líbí se mi ta soutěživá atmosféra a držím palce, hlavně aby se nic nestalo ani žokejům, ani koníkům, ale baví mě to.
6: Obklopujete se lidmi, kteří mají právě ty dostihové koně?
7: Ano, obklopuji. Jsou řadu let mými věrnými přáteli. Scházíme se samozřejmě i mimo dostihy a mimo jejich hlavní zájem. A baví mě to poslouchat, ale především jsem si vzpomněla, že moje oblíbené knížky byly Dick Francis a všechno ohledně dostihového prostředí. A já jsem snad přečetla, když si úplně všechno. Takže mě to bavilo už dávno.
6: Máte mimochodem nějakou písničku, kde se zpívá o koní?
7: Představte si, že jsem o tom přemýšlela 100%, ale vzpomněla jsem si na jednu hodně starou, dejme tomu ze 70. let, kde se zpívá 50 koní má, dál nevím.
6: Já myslím, že pod kapotou.
7: Pod kapotou, to už nebudeme zmiňovat, ale 50 koní má.
6: Když stojíte tady na té tribuně a fandíte, tak co prožíváte?
7: No, protože jsem vsadila si na koně, samozřejmě ještě ve velké Pardubické budu sázet. A teď, jak běžel dostih, tak já si sázím často podle jmen koní, nejenom podle favorita. No a uvidíme, jak dopadl, to ještě se to neběželo, ale Greek Desert, to je přece krásné jméno.
6: Jitka Zelenková tedy i tady návštěvníkům tak trochu dává své tipy. Vsázíte na poslední chvíli?
7: Zaprvé vsázím jen tak ze sportu, takže tady nejde o nějaké peníze vůbec. Přiznám se, že v ceně Labe, kde běžel favorit, tak já jsem se na něho vsadila, protože to je ten kůň mých přátel, tak jsem vyhrála krásných 60 korun. To je legrace.
6: Co vás tolik na té velké Pardubické tady na tom závodišti nejvíc přitahuje?
7: Atmosféra, když dobíhají koně, tak ta vlna, jak lidé jdou s tím svým favoritem. To je prostě soutěživost a je to fajn.
6: Seděla jste někdy na koni?
7: Samozřejmě. Dokonce v jednom zábavném pořadu, dejme tomu rok 84, tak nějak, přímo tady v Pardubicích byl přímý přenos pořadu Dva z jednoho města. A s Karlem Černochem jsme zpívali 1000 mil a oba dva jsme měli svého vlastního koně. A teď si představte, že kolem náměstí v Pardubicích do rytmu jsme museli ty koně držet. Takže já jsem chodila týden do chuchle trénovat. Takže při přímém přenosu jsem seděla a potom jsem párkrát jela už na koni, ale teď se trošičku přece jenom ne bojím, ale kdyby se něco stalo, tak asi už ten pád by nebyl jen tak, takže radši dám přednost stání a zpívání na jevišti, ale obdivuju to.
6: Velká Pardubická každoročně přiláká 10 000 návštěvníků. Myslím si, že teď jste 1000 návštěvníků přilákala i sem k tomu našemu mobilnímu studiu Airstream. Taky vás samozřejmě tady zdravíme.
7: No, zdravíme.
6: No a hlavně ženy samozřejmě tady řeší, co si obléknou. Tak já musím říct, že vy máte krásný sametový oblek.
7: Smetanový. Protože smetanová je pro mě příznivá barva a přiznám se, já jsem to příliš neřešila, protože mě sluší kalhotové kostýmy. Perspektive, sluší. Někomu se to nemusí líbit, ale já se v nich cítím dobře.
6: Sluší.
7: Děkuji, ale spíš řeším, co do té hlavy, protože nejsem kloubouková typ v žádném případě. Jediný klobouk, který mi sluší, je kovbojský, to se moc nehodí. Tak jsem zvolila takovou nenápadnou věc pro posluchače, takovou nenápadnou květ, taky v takové smetanovo-stříbrné barvě, ale není to moc vidět, protože ty moje vlasy vždy víte. A ještě k tomu je vítr. Takže s tím vždycky tak trošku bojuju, ale na to dobře padlo.
6: A my jsme vás ještě dozdobili sluchátkama, které jsme vám dali na hlavu. To pak rozčešeme.
7: Budu, to ano.
6: Jitko Zelenková, co vás ještě čeká do konce roku? Já jsem viděl, že máte hodně koncertů.
7: Ano, mám hodně vystoupení a je to vlastně v minulém týdnu, začátkem i tohoto týdne jsem měla dva krásné koncerty. Jeden ve Velké synagoze v Plzni. Já mluvím o těch, co mě zasáhly i vnitřně, které dobře dopadly. A ten druhý byl nedávno, je to 4 dny zpátky, nedaleko v Hradci Králové v Petrov galerii. A tam nám to dopadlo prostě krásně. A příští rok mě čeká jedno takové výročí. A já jsem ráda, že zpívám, že to pořád tady ťukám do stolu. 60 let mám zpívání, tak si myslím, že připravím nějaký hezký koncert a mám dobrou kapelu a pořád mě to strašně baví.
6: A my o tom určitě i ve vysílání Radiožurnálu budeme mluvit. No a budeme rádi, když taky 22. listopadu přijedete do obce Horšovský Týn, a to v rámci akce Rozhlas jede za vámi. Tak i tam se na vás těšíme.
7: Těším se moc na tuhle tu akci. Já doufám, že to bude vevnitř. Že to bude venku. Ale moc se těším, protože tahle akce je bezvadná a já mám ráda Rozhlas, takže moc se těším.
6: Jitka Zelenková byla hostem ve vysílání víkendového Radiožurnálu z Velké Pardubické. Děkuju, ať se vám tady dneska ještě líbí dokonce.
7: Děkuju moc za pozvání, mějte se fajn.
6: Za chvíli bude 3:15.

0: Zpěvačka Jitka Zelenková byla před chvílí hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. No ještě neodešla, ještě se tady fotí s fanoušky a rozdává úsměvy. Do toho tady na dostihovém závodišti začalo konečně svítit sluníčko, takže někteří už odhazují i kabáty. No teď se ve víkendovém radiožurnálu budeme zajímat o jiné téma. Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem má několik nej. Je největším svého druhu na světě a také nejstarší. Pro Českou republiku byl letošní ročník důležitý ještě něčím. Česko bylo totiž čestným hostem. Brány veletrhu se dnes v podvečer uzavřou, no a ve Frankfurtu nad Mohanem všechno sledovala naše reportérka Kateřina Svátková. Katko, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaký je poslední den veletrhu?
1: Tak dneska už se dá říct, že je to snad i víc festival než veletrh, stejně jako v těch předešlých třeba dvou dnech, kdy se na frankfurtské výstaviště dostala i veřejnost. Otevřelo se to, předtím to bylo jenom pro profesionály. Dneska je tady od 10 hodin zaplněno, jsou tady hlediště u všech scén, kterými jsem si procházela, tak je opravdu plno. Já jsem se o hodnocení pár hodin před tím uzavřením české účasti zeptala ředitele projektu Czechia 2026, jak ho vidí. Ten tvrdí, že vlastně má naději, že literatura bude podporovaná i nadále.
2: Já si myslím, že jsme světu otevřeli oči na tomhle mezinárodním veletrhu. No a teď jenom doufám, že když jsme udělali ohňostroj, tak budeme mít alespoň na sirky, protože kdyby nám zbylo jenom na ty sirky, tak jsme to dělat nemuseli.
1: To byl ředitel projektu Czechia 2026, já jsem zapomněla říct jeho jméno, je to Martin Krafl. Dneska po čtvrté tady skončí ta česká hlavní role na veletrhu a pak bude slavnostní pro veřejnost uzavřené takové předávání, kdy tuhle čestnou roli přebere Chile.
0: Katko, ty jsi sledovala celý, řekněme tedy, veletržní festival i mezinárodní scény, tak jak výrazná byla z pohledu návštěvníků česká účast?
1: Velmi. A řekla bych, že ještě víc, že to bylo ještě o trochu více, než jsme tady všichni čekali. Mluvila jsem o tom s lidmi z různých zemí, od Finska po Německo, Francii, Austrálii. Ať už ze zvědavosti nebo na konkrétní program se do českého pavilonu přišlo podívat opravdu spousta lidí. Projekt s motem Česko, země na pobřeží, je tu vidět doslova na každém rohu. Konkrétně přitahují témata spojená s česko-německou historií. Není tu překvapením třeba úspěch Kateřiny Tučkové do posledního místa zaplněné hlediště tady měl i Jáchym Topol, Zuzana Říhová, Jonáš Zbořil, tedy novější jména v literatuře. A ještě dnes se na několika scénách bude tady mluvit a vystupovat bude třeba i Kateřina Tučková.
3: Mám pocit, že se celá prezentace nesla ve velmi evropském duchu, že na pódiích zaznívaly důležité věci, že veřejnost reagovala velmi vstřícně, co jsem viděla i u kolegů, i u sebe. Veřejnost jako zaplnila všechna místa, byly sály obsazené nejen na veletrhu, ale i v programu, který probíhal v různých institucích ve městě.
0: Dá se říct, jaká byla návštěvnost?
1: Ony statistiky zatím nejsou oficiální od frankfurtského veletrhu. Organizátoři zatím nedávají žádná předběžná čísla, ale když jsem se dívala z toho vnějšího pohledu, tak bych řekla, že ten veletrh je o něco menší, než býval třeba před covidem. Každopádně na našem stánku byl obrovský frmol, totální mraveniště, bylo tam snad 200 schůzek za těch 5 dnů. Literární agenti, nakladatelé, opravdu tam se uzavíral velký biznis. No a jestli se to čestné hostování nějak vyplatilo, nebo jestli bude úspěchem z dlouhodobějšího hlediska, to se uvidí v následujících dnech, týdnech, měsících. Zjednodušeně řečeno i tím, jak bude naše účast doznívat v médiích, jak se odrazí na prodejích překladů do cizích jazyků. A ta česká účast bude právě doznívat ještě dlouhou dobu. A ještě dodám, že hostem našeho vysílání, hosty radiožurnálu budou v příštím týdnu spisovatelé, bude to Jaroslav Rudiš, Marek Torčík nebo Radka Kadene Marková.
0: Z frankfurtského knižního veletrhu se teď přihlásila reportérka Kateřina Svátková. Katko, tak díky za to, s jakým zápalem nás informuješ o knižním světě. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den všem.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu před naším mobilním studiem Airstream, před tím mobilním stříbrným studiem je v tuhle chvíli opravdu plno, protože už za chvíli se totiž tady návštěvníkům představí koně, kteří za zhruba 40 minut nastoupí do 136. velké pardubické. V radiožurnálu ji uslyšíte v přímém přenosu. Do té doby ale stíháme ještě další téma. Indonésie bojuje s největšími lesními požáry za posledních 10 let. Nejhorší situace je na ostrovech Sumatra a Kalimantan. Úřady přiznávají, že oheň se zatím nedaří dostat pod kontrolu. A následky už výrazně pociťují i lidé v okolních zemích, hlavně na Filipínách, Malajzii a Singapuru. My už jsme teď ve spojení s naším zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem. Davide, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Přeji hezké odpoledne.
0: Co je příčinou tak ničivých požárů a proč se je nedaří dostat pod kontrolu?
1: No tak letošní sucho na ostrově Kalimantan je extrémně dlouhé, v některých částech ostrova nepršelo už několik měsíců a nekontrolované vypalování lesů dělá tyhle faktory ještě nebezpečnější podle meteorologů, ale ten katastrofický nádech požárům dává hlavně klimatický jev El Niño. Sucho je extrémní a navíc fouká většinou západní vítr, který šíření ohně urychluje, a to nejen na Kalimantanu, ale i na zmiňované Sumatře. Kouř z požárů už doputoval na sousední Filipíny, do Malajzie a do Singapuru. Tam už je několik týdnů kvalita vzduchu tak špatná, že stát nařídil, aby lékařské ošetření spojené přímo se špatným ovzduším měli lidé buď zdarma, anebo jen za velmi symbolický poplatek. No a Malajzie, ta zase uzavřela od zítřka naprostou většinu škol a školských zařízení ve střední a jižní části země.
0: Indonésie přiznává, že na zvládnutí ohně vlastními silami nestačí. Nabídl už jí někdo pomoc?
1: Indonéské úřady nasadili do nepřetržitého hašení bezmála 70 speciálních letadel a vrtulníků a Malajzie a Singapur jí nabízejí další moderní stroje. Jenže jejich nasazení je teď prakticky vyloučeno, protože ten dým z požáru je tak hustý, tak neprodyšný, že nasazení vrtulníků a letadel nad požářištěm by bylo nebezpečné, ohrozilo by bezpečnost pilotů, takže je třeba počkat, až se situace zlepší. Indonésie by teď potřebovala spíše pozemní hasičské jednotky.
0: Davide, a je na obzoru nějaká změna k lepšímu?
1: Tak podle Indonéského národního meteorologického institutu by se nad Kalimantanem i Sumatrou měly objevit srážky, ale nebude to dříve než na přelomu října a listopadu. Navíc tohle všechno nasvědčuje tomu, že příchod obávaného a velmi silného klimatického jevu El Niño je tady. Už na něj došlo. A Asie se speciálně téhle letošní zimy hodně obává, protože meteorologové nejsou schopni odhadnout, jestli El Niño bude mít podobu v Asii extrémního sucha a s tím spojených požárů, anebo naopak přívalových dešťů a extrémních záplav. Je to prostě velký otazník i tady v Asii.
0: Indonésii zasáhly rozsáhlé požáry. Teď jsme o tom mluvili s naším blízkovýchodním zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, děkuju, naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Je 15 hodin. Odpolední zprávy má Jana Gulda.
3: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. Polská policie vyšetřuje výhrůžky smrtí premiérovi a ministrovi vnitra. Fotbalisti Liberce prohráli v Šancelize se Slováckem. Na dálnici D10 na 6,5 kilometru směrem do Prahy pozor, je tam nehoda. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní, potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů.
5: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
3: Účast v těchto volbách byla podle statistiků vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. Některé komise hlasy musely třeba i přepočítat, ale i to je podle ČSU běžný postup. Přepočítávat hlasy budou taky v Karviné. Serveru i rozhlas to řekl lídr karvinské kandidátky SPD Ladislav Hammer. Hnutí totiž uniklo místo v zastupitelstvu o 2 hlasy.
6: Máme indicie od našich z volebních komisí, že i to sčítání prostě někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat. Myslím si, že podáme prostě návrh a žádost o přezkum na krajský soud a uvidíme.
3: Polská policie vyšetřuje výhrůžky smrtí namířené vůči premiérovi a ministrovi vnitra. Sešli se kvůli nim představitelé bezpečnostních složek. Výhrůžky vyhodnotili jako vysoce pravděpodobné.
7: Zgušeně. Hlášení o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a vicepremiéra ministra obrany Vladislava Košiňáka-Kamiše přišlo dnes. Služba pro ochranu nejvyšších představitelů ho přeposlala policii.
8: Řekla k výhruškám mluvčí ministerstva vnitra Karolina Galecka. Bezpečnostní služby pátrají po autorovi hlášení. Tiskový mluvčí ministra koordinátora zvláštních služeb Jacek Dobřiňský řekl, že hrozby je nutné brát smrtelně vážně a že jde o výhrušky nejvyšším představitelům státu. Řekl také, že služby podniknou další kroky, neupřesnil ale jaké. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Ve věku 79 let zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Radiožurnálu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Štěpnička v Národním divadle působil od divadelní sezóny 1974-75. Za tu dobu stvárnil desítky výrazných rolí. Například Petruče ve Zkrocení zlé ženy nebo Švandu ve Strakonickém Dudákovi. Pro Buriana byl hlavně silnou osobností.
9: Jeho osud byl vlastně osudem našich moderních pohnutých dějin od jeho narození v Londýně i přes všelijaké kompromisy během normalizace, ale vím, že byl šťastný u divadla, ukazoval, že dělat divadlo má smysl.
3: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird si v roce 2010 vysloužil cenu Thálie.
10: Sport. Liberečtí fotbalisté podlehli v 10. kole Šanceligy Slovácku 0-2. Utkání rozhodli Marek Havlík a Pavel Juroška. A Teplice hostí olomouckou Sigmu. Zápas sleduje reportér David Kalvas.
11: 4. minuta a Olomouc vede 1-0, když se před chvílí trefil Gáli, další střela, ale vedle teplické branky. Takže 1-0 pro Olomouc v úvodu zápasu. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
10: Poslední dnešní zápas nejvyšší fotbalové soutěže mezi pražskou Spartou a Pardubicemi začne v 18 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Desáté kolo hokejové Tip Sport Extraligy dnes nabídne 7 zápasů. Hokejisté Sparty nyní hrají s Vítkovicemi a je u toho reportér Krištof Kousal.
12: Kvůli předzápasové show začne zápas zhruba za půl minutky, takže Sparta Vítkovice 0-0 z pražské Libně. Krištof Kousal, Radiožurnál.
10: A už za necelou půl hodinu odstartuje hlavní závod dostihu Velké Pardubické. Utká se v něm 10 koní. Přímý přenos nabídne Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D10 u Svémyslic a také na D5 u Prahy. Na D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 6,5 kilometru nám hlásíte nehodu.
14: Jsou tam 4 auta v levém pruhu, takové lehké čukance, ale předtím se nepatrně zpomaluje, takže jenom, že tam prostě nehoda.
13: Jen dodáme, kolona se táhne z 10. kilometru a je to zhruba na 15 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště dejte pozor za sjezdem na Ořech. Na 21. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu na dálnici D5. Tam v připojovacím pruhu na 0. kilometru řeší nehodu osobního auta a zdržení je okolo čtvrt hodiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy počítejte se silnějším provozem za sjezdem na chodce Rady, a to před Šmejkalkou mezi 29. a 24. kilometrem. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy se zastavuje u odbočky na čtyřkoli. Kolona se tahne až na D1, celé je to zhruba na půl hodiny. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna velmi opatrně za sjezdem na Podivín. Na 27. kilometru máme hlášenou srnu na vozovce. A v Praze připomínáme omezení Vekbelské směrem do Letňan, a to u sjezdu na Čakovice, tam se projíždí jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, výjimečně přeháníky, večer se pak bude vyjasňovat a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: 15 hodin 6,5 minuty, dobré odpoledne z víkendového Radiožurnálu. Češi o víkendu rozhodli o novém složení městských a obecních zastupitelstev. Kdo se stane starostou nebo primátorem, teď na mnoha místech řeší politici při koaličních jednáních. Jak to vypadá v Praze nebo Ostravě, tak to za chvíli uslyšíte od našich reportérů.
4: Víkendový Radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: Tohle byl Harry Styles, víkendový radiožurnál dnes vysílá živě z Pardubic. Na dostihovém závodišti se právě teď představuje 10 koní, kteří už za 20 minut nastoupí do hlavního dostihového závodu. No a před naším airstreamem je teď opravdu plno tisíce a tisíce návštěvníků. Pravda, návštěvníci se zajímají hlavně o koně, ale klidně si pojďte taky poslechnout to, co se děje o víkendu v celém Česku. Komunální volby mají a znají své vítěze a napříč republikou začala povolební vyjednávání. Aktuální dění v Praze, kde volby vyhrálo hnutí STAN, sleduje reportér Petr Kastner. Zdravím tě, Petře, dobrý den.
1: Hezký den. Zástupci úspěšných stran a hnutí v Praze o koalici jednají zatím hlavně telefonicky. Vyjednávací týmy společně ještě nezasedaly. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček se ale podle našich informací dnes krátce neformálně setkal s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem z ODS. Ten včera řekl, že STAN má jako vítězné hnutí nárok na pozici primátora a ostatní by to neměli zpochybňovat. O primátora se chce ucházet přímo Hlaváček. Dnes v 17 hodin má zasedat nový zastupitelský klub hnutí STAN, který rozhodne o složení vyjednávacího týmu. Petr Hlaváček předem řekl, že o koalici chce mluvit se zástupci Spolu, Prahy sobě a Pirátů. Naopak se spoluprácí s hnutí ANO nepočítá. Jeho lídr Jan Hušbauer řekl, že je připraven jednat s kýmkoliv, kromě Pirátů.
0: Tolik tedy je reportér Petr Kastner, díky za tvoji práci. No a povolební vyjednávání sledujeme i v Ostravě. Tam vyhrálo hnutí ANO, ale koalici je možné postavit i bez něj. No a sleduje to tam reportérka Marta Pilařová. I tebe, Marto, zdravím do Ostravy.
2: Dobré odpoledne, jasněji bude o složení ostravské koalice po zítřku. Vyhrálo hnutí ANO a podle povolební matematiky může sestavit dvě varianty, dokonce dvoučlenné městské vlády. Buď s koalicí srdcová, ta je složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a Nestraníku, anebo se Starosty pro Ostravu. Oba subjekty ve volbách posílili, zatímco ANO mírně oslabilo. Pak je tu možnost pohodlné většiny v tříčlenné koalici a dál uspělo taky hnutí Ostravák, byť méně než minule, a do zastupitelstva se poprvé dostali motoristé. Ostravské ANO se během pondělka sejde se všemi a pak vyhodnotí, která varianta zkrátka vypadá nejlépe. Výsledky ale dávají i možnost srdcově Starostům pro Ostravu a hnutí Ostravák sestavit koalici bez hnutí ANO, takže se může zrodit i

Poslední minuty zbývají do 136. Velké Pardubické. Trochu si tady s návštěvníky zahrává počasí, ale klobouky dámám stále drží a neodlétly. Co od letošního hlavního závodu očekávat, to si už za chvíli ve vysílání víkendového radiožurnálu řekneme s naším reportérem Jakubem Markem, který už je připravený na komentátorské pozici.

0: Plocha před dostihovým závodištěm a tribuny už praskají ve švech. Čekáme na start 136. Velké Pardubické. Na komentátorském stanovišti je připravený už i náš reportér Jakub Marek. Jakube, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak já jsem viděl koně v takzvaném pedoku, který je tady u našeho mobilního studia Airstreama Radiožurnálu, kde se koně představují návštěvníkům, ale dál už jakoby nedohlédnu, tak už jsou na závodišti.
1: Ano, teď už to tady žije, aktuálně se desítka koní představuje zdejšímu publiku, opět zaplněné tribuny pardubického dostihového závodiště. Řekl bych, že těch 20 až 25 tisíc fanoušků tady bude a teď se tedy postupně představují koně žokejové. I jedna žokejka, ta sklidila potlesk před okamžikem, Lenka Neprašová, která je opět další ženou, ona už tady startovala 2 roky zpátky, ale těch žen v historii Velké Pardubické moc není, no a Lenka Neprašová sední dnes i v sedle skvělého Sakamira, který tady vyhrál před 3 lety, takže rozhodně chce dojet do cíle. Lenka Neprašová, ale podle těch aktuálních kurzů by měla dojet i někde mezi těmi nejlepšími koňmi.
0: 10 závodníků bude na startu Velké Pardubické nejméně za poslední 3 dekády, tak z tvého odborného pohledu, přeci jen sem jezdíš už nějaký ten rok, tak je to hodně nebo málo?
1: Je to překvapení, že to je nakonec jen 10, ale řekl bych vlastně, že je to tak akorát, i když ono minulosti tady bylo kolem 20 až 25 koní, v posledních letech kolem 15, takže těch 10 je skutečně nejméně od roku 1993, to tady startovala 9 koní, ale na druhou stranu jsou to absolutně ti nejlepší krosaři, možná tu chybí Ford Medoc kvůli zdravotním problémům, to je vítěz jedné z letošních kvalifikací, ale jinak je tu ta absolutní elita, není tady v vozovkách nikdo, kdo by tady být neměl nikdo do počtu, takže můžeme očekávat velmi zajímavý dostih, velmi zajímavou Velkou Pardubickou s tím, že žokejové i koně uvidí velmi dobře na překážky, protože přeci jen 10členné startovní pole je nejméně za posledních 35 let.
0: No a ještě u toho slova zajímavý zůstaňme, tak překvapilo tě něco za ten dostihový víkend tady v Pardubicích?
1: Možná překvapením je to, že včera tady nebylo tolik fanoušků, samozřejmě vždy tady bývá v sobotu méně než v neděli, ale dalo tomu hodně to počasí, protože včera tady hodně pršelo. Dnes sice fouká, neprší, je myslím takový příjemný říjnový den, příjemná říjnová neděle a věřme tomu, že ten dostih bude spravedlivý a všichni žokejové, jedna žokejka i všichni koně dorazí ve zdraví do cíle.
0: 136. Velká Pardubická odstartuje za chvíli, teď tady slyšíme taky slavnostní fanfáry, tady tedy na dostihovém závodišti. S Jakubem Markem se uslyšíme i za pár minut, který pro nás tu Velkou Pardubickou bude komentovat.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: 15 hodin, 28,5 minuty. Radiožurnál ten víkendový dnes vysílá z Velké Pardubické a vysíláme hlavně pro vás, kteří tady dnes nemůžete být. I o tom je vysílání Českého rozhlasu. Dostihový víkend má za sebou několik dostihů, no a teď je před námi tedy poslední hlavní závod. 136. Velkou Pardubickou, do které nastoupí 10 koní, vám teď nabízíme v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Komentují Jakub Marek a Tomáš Petr.
1: Krásné odpoledne z pardubického dostihového závodiště, už se tu blíží, už je to tady takový klid před bouří, protože řekl bych těch 25 tisíc fanoušků tady očekává start 136. ročníku Velké Pardubické. Teď už desítka koní dorazila do prostoru startu, vypadá to, že ten časový plán, kdy měl být start 15 hodin a 30 minut, bude dodržen.
2: Nejméně koní od roku 1993, tehdy na startu byla devítka koní a nakonec v cíli jen jeden jediný, tak uvidíme, jak to bude letos. Když se podíváme na největší favority, najdeme je mezi koňmi, které už jsme tady viděli zvítězit, a také je tam jeden zástupce ciziny.
1: Je to tak, Final Orders, to je irský host, loni tady Ir vyhrál, Ir Stumptown, teď stejný trenér Gavin Cromwell dorazil sem do Pardubic s Final Ordersem a v sedle bude Keith Michael Donohue, to je irský žokej, který tady právě loni ovládl Velkou Pardubickou se Stumptownem. Final Orders navíc letos ovládl velmi těžký cross v Cheltenhamu, kde mimochodem porazil i Stumptowna, takže Final Orders rozhodně by měl, jak se říká, zatápět domácím zástupcům.
2: Ale největším favoritem do stihu vítěz roku 2024 Godfrey, tmavý hněda, kterého pojede Jan Faltejsek, sedminásobný vítěz Velké Pardubické. Kurs na Godfreyho klesl na 2,6:1. Final Orders, tam to byly zhruba 4:1. No a v tom okruhu širším favoritů ještě musíme zmínit Sakamira, vítěz z roku 2023, tehdy s Janem Faltejskem, tentokrát s Lenkou Neprašovou.
1: Jsem zvědavý, jestli sedmička bude pro Sakamira s Lenkou Neprašovou, tentokrát šťastná a je odstartován. Zatím to vypadá, že nikomu se nějak extra dopředu nechce. První živý plot s příkopem za desítkou koní bez problémů skočeno do čela. Teď už jde Arukarias. Arukarias na druhé překážce v čele Velké Pardubické. To je kuň, který měl mít v sedle Josefa Bartoše, trojnásobného vítěze Velké Pardubické. Ale ten se bohužel dnes v prvním rámcovém dostihu zranil natolik, že ho doktoři nepustili do Velké Pardubické a v sedle Arukaria se teď nad malým vodním příkopem je Jakub Kocman, tedy jeho náhradní žokej, ale žokej, který má zkušenosti s Velkou Pardubickou. V sedle Sakamira tady byl před 4 lety na skvělém třetím místě. Teď už ale překážka číslo 4, Velký Taxisův příkop. Velký Taxis se jezdí jednou za rok jen při Velké Pardubické. Arukarias na první pozici, bez problému, za ní i další koně a vypadá to, že kompletní desítka koní překonala nakonec Taxisu příkop, tak to je velká paráda, je vidět, že to malé startovní pole není úplně na škodu. No a Arukarias i v obrovském tempu, řekl bych, přelétl další překážku, což je irská lavice.
2: Godfrey největší favorit zatím na posledním místě a řekl bych, že měl na Taxisu největší problémy ze všech koní. Arukarias šli o něm zvěsti, že bude chtít utahat tenhle dostih a zatím to tempo na úvod je opravdu pekelné. Připomeňme, že většinou si jezdí časy nad 9 minut, naposledy pod 9 minut to zvládl Pavel Kašný s Rybelinem v roce, tedy pardon, Josef Bartoš se Sixteen v roce 2008 a pak také Pavel Kašný s Rybelinem v roce 2015. Pokud Arukarias pojede tohle tempo, tak by to pod 9 mohlo být.
1: Jen dvakrát v historii se tedy jelo pod 9 minut, stále Arukarias s Jakubem Kocmanem v čele teď na francouzském skopku a jede se hodně rychle, ale to tempo je samozřejmě dobré k tomu, že koně zkrátka mají rychlost, ze které se dá skákat. Kdyby se jelo pomalu, tak samozřejmě na překážkách budou větší problémy, ale ti favorité největší se drží v tom dalším sledu, tedy zhruba 30 metrů za Arukariasem. Je tam irský host Final Orders, teď malé zahrádky pro Arukariase a opět bez problémů skočené pak Dimon Rockle, Final Orders, Green Desert, Sakamiro, pak je tam Ankor Wat a řekl bych, že je tam jeden kůň bez jezdce, zatím jsem nedokázal identifikovat, kdo není v dostihu. Nevím, jestli Tomáš Petr si všiml nějaké chyby a je to francouzský host Hard Rock Dukers a Jean-Stéphane Le Brun skončili ještě před malými zahrádkami, takže devítka koní pokračuje velké pardubické.
2: A stále Arukarias na čele s ohromným náskokem za poslední roky, jsme tady neviděli takovýhle samostatný únik, ale za ním Dimon Rockle a Final Orders, tedy jeden z těch favoritů na druhém, třetím místě. Greek Desert, ten je na čtvrté pozici, prodloužený Taxis, překážka číslo 11:31 v tomhle dostihu, který měří 6900 metrů a teď velký problém. Na čele Arukarias tam trefil ten kužel, který vyznačuje, kudy se má běžet, a kůň, který vedl, tedy rázem končí.
1: Jakub Kocman je na zemi, ale vypadá to, že se to naštěstí obejde bez zranění, ale najednou ten ráz velké pardubické má úplně nový rozměr, protože v čele je teď Dimon Rockle, dá se říct outsider velké pardubické, za ním Final Orders a Greek Desert. Sakamiro, ten je držen zpět Lenkou Neprašovou, stejně tak jako Godfrey s Janem Faltejskem. Sice Godfrey neměl úplně bezproblémový Taxis, ale teď vypadá, že ho tam Jan Faltejsek hezky zaparkoval za svými největšími soupeři a zatím má teď ten dostih plně pod kontrolou. V čele tedy stále Dimon Rockle, za ním Final Orders a také Greek Desert. Pole uzavírá Ankor Wat, ale pozor na něj, protože to je kůň s fantastickým finishem, kůň, který byl v minulosti druhý v českém derby, tedy nejprestižnějším rovinovém českém dostihu, a Josef Váňa starší, který v minulosti trénoval právě Ankor Wata, tak říkal, že pokud se pojede pomalu, tak si myslí, že vyhraje Ankor Wat.
2: Kromě Hard Rock Dekesr a Arukariase není ve startovní listině už teď ani Charlie Jape, také on vypadl z tohohle dostihu, takže jen sedmička koní teď míří do cíle velké pardubické. Drop, překážka číslo 16:31 na čele Final Orders a hned vedle něj Dimon Rockle, to je dvojice, která udává tempo, ale to tempo je mnohem pozvolnější, než bylo ve chvíli, kdy závod táhl Arukarias, který ale nezvládl potom do skoku trefit ten průběh mezi těmi kužely. Stále platí, že Final Orders je na čele, za ním Dimon Rockle, na třetí pozici Greek Desert. Kamená zeď teď čeká na žoke, překážka číslo 17:31.
1: Ano, teď už se rozhodně nepeláší tak rychle jako v úvodu, kdy Arukarias měl zhruba 30-metrový náskok. Kamená zeď, to je překážka, se kterou neměl nikdo z té sedmičky koní ve Velké Pardubické teď žádný problém, a teď se postupně pomalu dopředu dostává i High in the Sky. To je kůň, který byl loni druhý právě ve Velké Pardubické za Stamptownem, a řekl bych, že teď se skoro zabrzdilo. Teď už se moc neskákalo dobře koním na Hadím příkopu, tedy vodní překážce. Přijde teď další otočka na levou ruku, překážka číslo 19:31 překážek Velký vodní příkop, a teď to vypadá, že nikomu se nechce dopředu, a najednou se na špici dostává Godfrey s Janem Faltejskem.
2: Godfrey teď je na čele Final Orders Greek Desert, to jsou koně, kteří dělají společnost vedoucímu Godfreymu. Malý Taxisův příkop přijde na řadu, překázka číslo 20:31, tedy 2690 metrů do cíle tohohle dostihu, který měří 6900 metrů. Malý Taxis už je za koňmi a Godfrey stále na čele Final Orders Greek Desert na pozici 2 a 3. Teď se tam posouvá na čtvrtou příčku Dimon Rockle.
1: Tak teď už jsou v předních dvou pozicích dva koně, o kterých jsem mluvil nejvíc, ale na velkých zahrádkách, tedy dvojskoku, teď měl co dělat Keith Michael Donohue, aby se udržel v sedle Final Orders, ale nakonec si tam srovnal svého koně, ale vypadá to, že teď tam trochu dělá problémy volný kůň. Měl by to být s číslem 1, ano, Francouz Hard Rock Dekerser, tak doufejme, že tam neudělá nějakou paseku. Teď sám skáče v čele dostihu, ale už bez žokeje, takže tedy stále v čele Godfrey před Final Orders Greek Desert, Dimon Rockle, High in the Sky, Sakamiro, a to sedmičlené pole aktuálně uzavírá Ankor Wat.
2: Ankor Wat, který má údajně velmi silné finiše, se tedy drží na posledním místě. Mimochodem kůň, který doběhl druhý kdysi v českém derby, teď tam proběhl další volný kůň, který tam trošku komplikuje situaci. Stále na čele Hard Rock Dekerser bez jezdce, který tedy tam překáží ostatním. Teď je tam čtveřice, ze které se snaží vytáhnout dopředu Dimon Rockle. Rokle, kterému tam ale právě vadí ten volný kůň, který teď naštěstí odbíhá a našel tedy Dimon Rokle po boku s Godfrim. Přeskakují teď živý plot a překážku 25:31. Stále platí, že to aktuálně sedmičlenné pole prakticky bok po boku, i když teď se tam vysouvá Godfrey po pravé straně a Godfrey má po levé ruce Greek Deserta. Godfrey teď se snaží trošku napálit tempo, Jan Faltejsek za to zabral, ale zase se to přelévá a Dimon Rokle se dotahuje na Godfreyho.
1: Stále v čele Godfrey, Dimon Rokle zatím stále držený Marcelem Novákem, tak to by bylo velké překvapení, kdyby Dimon Rokle by mezi těmi nejlepšími koňmi, ale on tady před lety vyhrál i cenu Labe, tedy přípravný dostih na Velkou Pardubickou, takže on už v minulosti dokázal vyhrát i velké dostihy. Teď poslední velká těžká překážka Velké Pardubické, Havlův skok a také bez problémů skočená Godfrey v čele, druhý Final Order, třetí Dimon Rokle.
2: Greek Desert na čtvrté pozici, ale stále to sedmičlenné pole prakticky bok po boku. Ankorvat je tam na třetí pozici, teď už se vysunul dopředu, Godfrey skáče tu překážku 29:31 jako první, po levé ruce má Final Orders, za nimi Ankor Vat, to je tedy to úvodní trio, které teď dobíhá na Steeple Chase skok, překážka 30:31 a my půjdeme do finiše Velké Pardubické.
1: Godfrey a Greek Desert a Dimon Rokle, respektive teď Marcel Novák padá ze sedla, Dimon Rokle na předposlední překážce, vypadá to, že se to obejde bez zranění, ale pojďme teď do cílové rovinky, protože se strhuje boj o vítězství mezi Godfreym a Greek Desertem, ale pozor, za ním je ještě skvělý finishman Ankorvat Sakamiro, už asi na vítězství mít nebude, teď poslední proutěná překážka, Godfrey, Greek Desert, ale podél bariéry Ankorvat, je to velký souboj těchto tří koní. Ankorvat ale pravděpodobně také nevyhraje. Greek Desert. Greek Desert, irský host, pravděpodobně přetlačí Godfreyho. Greek Desert, respektive Final Orders. Final Orders, irský kůň vítězí ve Velké Pardubické, stejně tak jako loni Final Orders, který patřil mezi největší favority této Velké Pardubické, tak napodobil Stumptowna, který loni ovládl Velkou Pardubickou, takže stejně jako loni se letos raduje jockey Keith Michael Donoghue.
2: Viděli jsme dramatický doběh, můžeme připomenout, že první třetinu závodu odtáhl Aruka Rias, Jakub Kocman nasadil velké tempo, ale přišla chyba, pád z koně a pak se to trošičku zpomalilo. Situace se dorovnala, kdy ta sedmička koní vlastně odtáhla celý ten dostih bok po boku až do té poslední zatáčky, kde se oddělil Godfrey společně s Final Orders, tedy největší favorité, společně s nimi taky Ankorvat a nakonec tedy cíli jako první Keith Michael Donoghue, který zvítězil loni, obhájil tedy ten triumf tentokrát, ale v sedle Final Orders.
1: A stejně jako loni na druhé pozici Jan Faltejsek, opět to byl nervy drásající souboj hlava, ale přeci jen v těch posledních metrech bylo vidět, že Final Orders má ještě o něco víc sil než Godfrey, přestože se Jan Faltejsek sedle Godfreyho snažil, co mohl, tak si Jan Faltejsek na ten případný osmý triumf ve Velké Pardubické, čímž by dorovnal Josefa Váňu, staršího rekordmana Velké Pardubické, bude muset počkat.
3: Říkají reportéři Jakub Marek a také s ním společně Tomáš Petr. S tímto se můžeme rozloučit také s posluchači Radiožurnálu, kterým přejeme hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.
6: If love was a word, I don't understand the simplest sound.

A Pardubická zná vítěze, stal se jim kůň Final Orders, tedy vítěz 136. velké Pardubické. Teď začne ta velká tlačenice v okolí dostihového závodiště, takže jestli se tady pohybujete v autě, tak velký pozor na chodce, bude tady silný provoz. No a za chvíli ve víkendovém radiožurnálu se vydáme na fotbalovou šanceligu.

0: Fotbalisté Slovácka poprvé v téhle sezóně šance ligy vyhráli, v Liberci zvítězili 2-0. Teplice teď hostí Olomouc a je u toho reportér David Kalvas.
1: Fotbalisté Teplic prohrávají po prvním poločase s Olomoucí 0-1. Jediný gól vstřelil ve třetí minutě hostující hráč Gály, který dokázal dorazit střelu Václava Sejka, který pálil docela z dálky. Brankář Trmal míč vyrazil a Gály ho uklidil za jeho záda. Atraktivní první poločas, šance na obou stranách, ale nakonec pouze jeden gól. Hosté budou dohrávat o 10, protože byl vyloučený jejich obránce Lurving, který ve 40. minutě viděl červenou kartu poté, co fauloval Zlatohlávka, který běžel sám na brankáře Koutného. Po první půli tedy Teplice Olomouc 0-1. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
0: A už se rozehrál taky jeden zápas hokejové Tipsport Extraligy. Vítkovice hrají na ledě Sparty a utkání vidí reportér Krištof Kousal.
2: První třetina skončila, pražská Sparta i vyhrála poměrem 2-0, když se nejprve v 13. minutě trefil Michal Špaček a potom jej o 3 minuty později napodobil svým steam golem v Tipsport Extralize Pavel Kousal. Z pražské Libně Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: Krištofe, díky, tolik tedy aktuální sportovní informace, no a přidejme tedy jednu od nás z Pardubic. Vysílali jsme živě z dostihového závodiště v Pardubicích. 136. velkou pardubickou vyhrál kůň Final Orders. Taková je tedy poslední informace, kterou jsme vám přinesli ve vysílání víkendového Radiožurnálu tady z dostihového závodiště v Pardubicích. Po 16. hodině se už na vás bude taky těšit moderátorka Michaela van Erne. V Radiožurnálu samozřejmě i dál sledujeme to povolební vyjednávání v Česku. Jiří Štafl přeje hezké odpoledne, pěknou neděli.

0: Radiožurnálu.
1: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh světa. Česká republika byla čestným hostem. Akci doprovázela výměna názorů mezi spisovatelkou Radkou Denemarkovou a ministrem kultury Otou Klempířem, který je ve vládě za motoristy sobě. Může z toho být knížka? A jak se vlastně dnes hledají témata pro literární zpracování? A co je pro Radku Denemarkovou největším uznáním, když má řadu ocenění a její knihy jsou přeloženy do 23 jazyků? Natáčeli jsme s ní přímo na frankfurtském knižním veletrhu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
2: Poslali ho i s rodičema do Mauthausenu.
3: Byly věci, které nešly říct.
4: Kde je moje dítě?
3: Sama víš, jak se s ní chovala.
5: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
6: Babi!
7: Proč mě nemáš ráda?
3: Mluv sakra, já to stesu.
5: Gerta Schnirch.
8: Kolik těl je masový hrob, pane?
5: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál, 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
11: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. Obrovské lesní požáry v Indonésii se nedaří dostat pod kontrolu. Velkou Pardubickou ovládl irský kůň Final Orders s žokejem Donoyuem a počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
12: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní, potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítat. Výsledky komunálních voleb by se ještě mohly změnit v Kladně. Uskupení Kladeňáci, které skončilo druhé, chce nechat prověřit sčítání v okrsku ve Školské ulici. Získalo tam necelá 3% a to se podle lídrině Anny Gamanové vymyká jeho průměru ve městě.
13: Konkrétně v našem případě jsme tam utrželi pouze nízké jednotky procent hlasů, což nám připadá jako velice nepravděpodobné vzhledem k tomu, že již teď víme od voličů, že tam těch hlasů zcela jistě bylo vhozeno více. Pokud se nám potvrdí, že opravdu ten rozdíl je velký, tak budeme usilovat o nějakou nápravu.
11: V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. To je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí. Druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Z toho 640 úmrtí způsobily nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, řekl to ředitel dopravní policie Michal Hodboť. Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje skoro 300 obětí nehod. Indonésii se několik týdnů nedaří uhasit rozsáhlé lesní požáry. Oheň už pohltil rozsáhlé plochy tropického porostu na ostrovech Sumatra a Kalimantan. Kvalita vzduchu v zasažených oblastech je nejhorší v celé Asii.
14: Počet letadel a vrtulníků, které se podílejí na hašení obrovských lesních požárů, už se blíží k 70. Další moderní stroje teď Indonésii nabízejí i sousední Malajzie a Singapur, ale záchranáři je odmítají, protože hustý kouř na obrovské ploše v podstatě znemožňuje účinný a bezpečný zásah ze vzduchu. Kvůli extrémně špatné kvalitě vzduchu už úřady zavřely školy v některých provinciích a problémy mají regionální, ale i velká mezinárodní letiště. Podle meteorologů by situaci mohl výrazně zlepšit déšť, který předpovídají na přelomu října a listopadu. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
11: Policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Senior může být v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůř slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. Informace o něm volejte na linku 158. V Praze začíná třídenní konference Forum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spoluzakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejných diskuzí se účastní občanští aktivisti, vědci nebo bývalí i současní politici.
15: Na 60 diskusních panelech si účastníci konference vymění zkušenosti z prosazování právního státu, ochrany lidských práv nebo boje za jejich dosažení. Konference Forum 2000 také vysílá signál těm, kdo čelí represím. Uděluje se na ní cena za odvahu a odpovědnost.
4: My se právě snažíme tou cenou podpořit lidi, kteří jsou považováni za takzvané vězně svědomí.
15: Uvedl mluvčí konference Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny budou známá ve 20 hodin. Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Sport. Nejslavnější překážkový dostih v Česku Velkou Pardubickou vyhrál po druhé za sebou irský kůň Final Orders s žokejem Keithem Michaelem Donoughem. Fotbalisté Slovanu Liberec prohráli v 10. kole šance ligy se Slováckem 0-2. Teplice hrají s olomouckou Sigmou. Je u toho reportér David Kalvas.
16: 47. minuta a Olomouc vede po gólu Gáliho 1-0, ale hosté hrají bez vyloučeného Lurvinka. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
6: V 18 hodin odstartuje poslední dnešní zápas šance ligy mezi pražskou Spartou a Pardubicemi. V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy Sparta hostí Vítkovice. Stav a čas zápasu přidá reportér Krištof Kousal.
17: 26. minuta, Sparta Vítkovice 2-0. Teď utkání Mladé Boleslavy s Litvínovem, to vidí Pavel Petr.
18: Začíná 4. minuta tohoto duelu, stav nerozhodný 0-0 z Mladé Boleslavy. Pavel Petr, Radiožurnál.
6: Hokejová extraliga dnes nabídne dalších 5 utkání. O jejich průběhu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D10 u Svémyslic a kolona na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Starou Boleslav. Na 13. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 6,5 km. Tam řeší nehodu 4 osobních aut v levém pruhu, zdržení je tam asi půl hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy trvá silnější provoz, a to za sjezdem na chodce Rady mezi 29. a 24. kilometrem. Na D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Jičín. Tam se jede pomalej omezením od 42. kilometru až na 25. kilometr. Celé je to na asi 20 minut. Na trojce z Tábora do Prahy opatrně za odbočkou na čtyřkoli. Tam se zastavuje, pomalej se jede až k nájezdu na D1, zdržení je tam asi 15 minut. A v Praze Vykbalské se popojíždí směrem do Letňan, u sjezdu na Žakovice se projíždí pouze jedním pruhem, kolona od sjezdu na Prosek je zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky na horách na severu i sněhové. Večer se pak bude vyjasňovat a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, teď už s Michálou pan Erne.
20: Krátce po 16. hodině, dobré odpoledne. Za chvíli se ještě ohlédneme za komunálními a senátními volbami, jak pokračují vyjednávání o nových koalicích na jednotlivých radnicích. Právě tím se budeme zabývat za několik minut. Hezký den.
12: Víkendový Radiožurnál
21: a Michaela van Erne.
22: Chest to chest.

0: Riana, v dozvuku. Česko má za sebou volební víkend, vyjednávání o nových koalicích pokračují. Zatím čekáme na podobu vedení velkých měst, včetně Prahy. Celkově nejvíc zastupitelů po celé zemi získala ze stran a hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety KDU-ČSL. Navazuje hnutí STAN, třetí ODS a čtvrté hnutí ANO. Všichni z této čtveřice si ovšem pohoršili a ztráceli i další strany. Volby teď probereme s naším politickým reportérem Vojtěchem Tomáškem. Vítej, dobrý den.
1: Pěkné odpoledne. Na úvod je dobré říct, že všechny ty zmíněné strany považují ty volby za úspěch. Mluví hlavně o tom, kde posílili, kde se dostanou do vedení města. Čím si ale vysvětlují ten pokles, na to jsem se taky ptal. Takhle odpověděl předseda ODS Martin Kupka.
2: Jít do politiky s nějakou politickou stranou sebou nese i nějaké náklady, kdy se ti lidé zařadí k té politické straně, a protože také žijeme v době sociálních sítí, hned to také vyvolává spoustu hejtů a to může být jedna z těch bariér.
1: Ten trend, tedy to přibývání nestraníků, vnímá taky první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
3: Je vidět to, že lidé chtějí spíše nezávislé kandidáty v těch komunálních volbách, mají k ním prostě možná blíže, možná jsou trošku otráveni tou celostátní politikou. Těch faktorů tam může být víc, ale v zásadě ano, je to tak, že všechny strany maličko ztratily.
1: Hnutí SPD možná na rozdíl od těch ostatních subjektů o úspěchu nemluví. Podle prvního místopředsedy SPD a šéfa poslaneckého klubu hnutí Radima Fialy ten výsledek není dobrý. Například v Praze své mandáty SPD neobhájilo a ze zastupitelstva vypadává úplně. Hnutí to teď bude vyhodnocovat podle Fialy na místě sebereflexe. Ztráceli taky Piráti a nebo TOP 09. Nové hnutí Naše Česko získalo při volební komunální premiéře 170 zastupitelů, motoristé jich mají 20.
0: Ty už se zmínil o Praze. Jak se tedy vyvíjejí jednání o nové koalici pro hlavní město?
1: Vítěz voleb, a tedy hnutí STAN i jeho lídr Petr Hlaváček a možný příští primátor, avizoval, že bude jednat se všemi, kromě hnutí ANO, to tedy znamená se Spolu pro Prahu, to je ODS a TOP 09, s hnutím Praha sobě a taky s Piráty. Jako první

0: Prosím, Vojto, jak se tam může proměnit rozložení sil?
1: To první kolo ovládlo hlavně hnutí STAN a hnutí ANO. Za Starosty se prosadilo všech 14 kandidátů. 5 kandidátů celkem z různých stran získalo mandát už v tom prvním kole, tím se tedy vyrovnal ten předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne až z kraje příštího víkendu v těch finálových duelech. Nicméně početně to vychází tak, že nejsilnějším klubem by pravděpodobně mohl zůstat klub ODS a TOP 09, ale všechno to budeme sledovat.
0: Tak, garantuje Vojtěch Tomášek, moc děkuji za tvou víkendovou práci a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál. Německým křesťanským demokratům za dobu jejich existence málokrát teklo do bod tolik jako teď. V průzkumech je podporuje sotva 20% lidí a strana kancléře Friedricha Merce minulý měsíc prohrála rovnou troje regionální volby v zemích bývalého východního Německa. Co s tím dělat, o tom strana jedná dnes a my vám o tom řekneme víc za chvilku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Němečtí křesťanští demokraté se dnes sešli v Berlíně. Německá média tomu říkají krizová schůzka. Vládní strana řeší sérii porážek v posledních volbách na východě Německa a také na co se zaměřit do budoucna a jaký postoj zaujmout ke straně Alternativa pro Německo. Víc si o tom řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne. Nemyslím, že by se dnes hrálo o nějaké politické přežití kancléře Friedricha Merce nebo o to, jestli se trvá ve funkci. To je, myslím, otázka, kterou se mu podařilo zažehnat před těmi třemi týdny, kdy tady v Berlíně a taky v Mecklenburgsku přední Pomořansku byly volby a Friedrich Merz tedy vystoupil hodinu po uzavření volebních místností v televizi a řekl, zůstávám kancléřem a budu dál provádět reformy. Nikdo z CDU tehdy proti němu žádný tak neudělal. Nevystoupil a to si myslím, že se opakovat nebude. Teď je tady dvoudenní setkání toho předsednictva křesťanských demokratů, které do nějaké míry by mělo narýsovat linie, kudy tedy se strana bude ubírat dál. Zítra se potom čeká vyjádření z německého kancléře, což by mělo být takové poučení z krizového vývoje. A krize to je, myslím, že nebylo v poválečné historii této strany mnoho situací, kdyby například s ohledem na průzkumy na tom byla hůř než je teď.
0: Ještě navážu, v Berlíně a v Sasku-Anhaltsku křesťanští demokraté vypadli z vlády, v Mecklenburgsku, předním Pomořansku se dokonce ani nedostali do zemského parlamentu. Tomáši, co s tím chtějí dělat?
1: Ano, teď stíhá něco podobného jako předtím sociální demokraty, které oslabovaly v podstatě celý ten politický střed v Německu, se dá říct, otřásá nebo oslabuje. Teď při té sérii posledních voleb to pro křesťanské demokraty bylo nejhorší v tom Sasku-Anhaltsku a to kvůli tomu, že oni tam nejenom oslabili, ale taky se zdá, že se rozštěpili, že bojují proti sobě navzájem, nebo to je aspoň jedno z vysvětlení, proč vlastně část z nich pravděpodobně v minulém týdnu pomohla zvolit do čela zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku kandidáta strany AfD, tedy strany, která je v této, nejenom v této spolkové zemi považovaná za krajně pravicovou a CDU. A vlastně i sám kancléř Friedrich Merz má pravidlo, že s touto stranou se prostě nespolupracuje. To je teď otázka, jakým způsobem se k tomu Merci celá strana postaví vymáhat nějakou vnitrostranickou disciplínu. To by se kancléři, jehož autorita už v souvislosti s dalšími porážkami velmi utrpěla, nemuselo vyplatit. Friedrich Merz k tomu zatím volí takový postoj, no někteří komentátoři o tom mluví jako o popírání reality. On tvrdí, že ty hlasy, kterými byl člen AfD zvolen do čela zemského sněmu, tak nepocházely od křesťanských demokratů, že to byly snad zelení, levice nebo sociální demokraté a to za tím účelem, aby CDU poškodili, no ale není to jako otázka, nad kterou by šlo dlouhodobě zavírat oči, protože pokud by vlastně část CDU tak jako začínala spolupracovat se stranou AfD, tak to může tu stranu rozštěpit, rozlomit, stejně jako kdyby naopak začínala víc třeba spolupracovat s levicí a s touto stranou utvořila v Sasku-Anhaltsku menšinovou vládu.
0: Informace od Tomáše Havlína. Díky a hezký den.
1: Děkuji, hezký den.

0: 16 hodin 30 minut. Zprávy a Kateřina Sousidisová.
1: Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev. Už v prvním kole vybrali 5 senátorů. O zbývajících 22 senátorech se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíce mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíce křesel Lidovci, STAN, ODS a taky ANO. V porovnání s volbami před 4 lety ale ztratili až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v šesti krajských městech, minule v 8 v Praze vyhrál STAN. Na portálu týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit bezpečné podmínky pro virtuální prostředí. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu, anebo taky ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. O úmrtí dnes informovalo Národní divadlo. Štěpnička v něm hrál přes 50 let. Slovenci dnes hlasují v celostátním referendu. Odpovídají na 4 otázky. Jedna z nich se týká i vládního plánu na zrušení poplatků za veřejnoprávní médium RTV. Novinářské organizace kritizují, že by tak kabinet mohl získat i kontrolu nad obsahem a programem. Výsledky hlasování o poplatcích ale nebudou pro slovinskou vládu závazné.
2: Sport.
1: Překážkový dostih Velká Pardubická po druhé za sebou vyhrál Irský kůň. Na loňský triumf z Temptowna navázal 10letý Valach Final Orters. Znovu se tak z vítězství radoval irský žokej Donoju. O triumfu rozhodl Final Orders až v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Gatpie. Závod dokončilo 6 z 10 koní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 u Svémyslic a zdržení na D1 před Šmejkalkou. Na D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 13. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 6,5. kilometr. Tam odklízejí následky nehody, zpoždění nám hlásí náš zpravodaj.
4: Mladá Boleslav od Praha a je to na 3/4 hodiny, teď jsem to projel. Je zavřený levej jízdní pruh.
3: Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na chodce Rady. Na 27. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až do omezení na 24. kilometr, zdržení je tam do 10 minut. D1 ještě jednou z Brna do Prahy, tam opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 11. kilometru se srazila 2 osobní auta a blokují levý pruh. A teď velmi opatrně na D1 z Lipníka nad Bečvou ve směru do Brna. V okolí 294. kilometru bylo zaznamenáno auto jedoucí proti správnému směru jízdy. Opakujeme, D1 294. kilometr směr Brno, auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené a nebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy i kolem 17. Tolik zprávy. A ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
5: A dlužíme sport, dluh tedy smažeme. Informace z nejvyšší české fotbalové a hokejové soutěže. Tímto vyzývám moderátora radiožurnálu Sport Karla Schambergera.
6: Dobrý večer, teď už také posluchačům radiožurnálu, nebo spíš dobré odpoledne. Vezmeme vás postupně na fotbalové i hokejové zápasy v nejvyšší české soutěži. A začneme u fotbalu, už známe jeden jistý výsledek. Slovácko vyhrálo v Šancelize na trávníku Slovanu Liberec 2-0. Teď hrají Teplice se Sigmou Olomouc. Stav a čas, řekne reportér David Kalvas.
7: 76. minuta, Teplice Olomouc nerozhodně, 1-1, z Teplic David Kalvas, radiožurnál.
6: V 18 hodin ještě začne zápas mezi pražskou Spartou a Pardubicemi. A teď míříme na hokejovou Tipsport Extraligu. Tam hrají také Spartani, a to s Vítkovicemi. Tento duel sleduje Krištof Kousal.
8: Po dvou třetinách vede Sparta nad Vítkovicemi 2-0. Utkání Mladé Boleslavy s Litvínovem vidí Pavel Petr.
9: Skončila první třetina, Mladá Boleslav Litvínov 1-0. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Radiožurnál.
6: Za necelou půl hodinu začnou ještě tyto zápasy. České Budějovice Liberec, Karlovy Vary Kladno a Kometa Brno Plzeň, Mountfield Hradec Králové a Olomouc. To jsou tedy zápasy se startem v 17 hodin. V půl sedmé večer pak odstartuje šlágr tohoto kola mezi Pardubicemi a Třincem. To jsou informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým se připojíme znovu zhruba za 15 minut.

0: Welshly Arms z hudby. Další cesta víkendového radiožurnálu vede do Rakouska. Daň, která měla Rakousku přinést stovky milionů eur, se může stát jednou z nejkratších daňových epizod v jeho historii. Od začátku října lidé při nákupech ve velkých internetových obchodech připlácejí v přepočtu asi 60 korun. Jenže po 10 dnech chce novou daň zrušit jedna z vládních stran. Proti jsou také obchodníci, kteří se kvůli ní obrátili na soud i Evropskou komisi. Tímto tématem se zabývá naše zpravodajka Bára Vránová. Využijeme toho. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Báro, co je to vlastně za daň? Ptám se, a proč ji Rakousko zavedlo?
1: Velcí internetoví prodejci, kteří v Rakousku ročně utrží přes 100 milionů eur, musí od začátku října zaplatit 2 eura za každý doručený balík nebo objednávku. Z DPH je to pak většinou 2 eura 40 centů, tedy asi 60 korun v přepočtu. Týká se to firem jako Amazon, Temu, Zalando, ale třeba i společnosti IKEA. Částku přitom můžou tyto firmy přenést na zákazníky. Vláda chce takto ročně vybrat v přepočtu téměř 7 miliard korun. Cílem bylo získat peníze na snížení DPH u vybraných základních potravin.
0: Ale daň platí teprve 10 dní a už ji chce jedna z vládních stran zrušit. Co se stalo?
1: Lidem vadí, že jim ta daň zdražuje i běžné nákupy na internetu, zvlášť ty nejlevnější. Některé obchody ji navíc připočítávají k ceně, jiné ji pak hradí sami. Proti opatření se teď postavila i předsedkyně vládní strany NEOS a ministryně zahraničí Beate Meinlová-Reisingerová. Její strana přitom tu daň sama pomohla prosadit.
2: Je to paskvil, to si musíme upřímně přiznat. A kdo za něco nese odpovědnost, musí být také ochotný to napravit. My proto přicházíme s návrhy, jak zajistit potřebné peníze jinak.
1: Proti dani protestují i samotní obchodníci. Podle nich poškozuje domácí prodejce a může odporovat evropským pravidlům. Rakouský obchodní svaz se proto obrátil na Evropskou komisi a třeba Zalando zákon napadlo u ústavního soudu.
0: A jak na požadavek zrušení daně reagují ostatní vládní strany?
1: Výhrady k té dani má také třeba ministr hospodářství Wolfgang Hatmansdorfer z vládní strany ÖVP. Ministerstvo financí ale připomíná, že zrušení by znamenalo výpadek téměř 7 miliard korun ročně. Strana NEOS chce o té dani znovu jednat s koaličními partnery. Výpadek příjmů navrhuje nahradit třeba úsporami ve státních dotacích. Kdy se koalice k tématu vrátí, ale není jasné.
0: O sporu, který teď musí řešit rakouská vláda, mluvila v souvislostech Bára Vránová. Díky za to a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Lana Del Rey, posloucháte Radiožurnál a mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D1 před Prahou. D1 z Brna ve směru do Prahy je za sjezdem na Pražský okruh neprůjezdná. Na 11. kilometru zasahují uvážné nehody 3 osobních aut. Na místě právě přistál vrtulník záchranné služby. Můžete sjíždět na Pražský okruh na 12. kilometru a vracet se zpět na dálnici. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Michal Prokop a Framus 5. Radiožurnál je teď v souzvuku s Radiožurnálem Sport. Zajímají nás zápasy ve fotbalové šancelize a hokejové typ sport extralize. Slovo tak má moderátor Karel Schamberger.
1: Ať už si vybereme fotbal nebo hokej, tak to bude 10. kolo. Přejeme dobrý večer posluchačům Radiožurnálu. Začneme ale u fotbalu. Slovácko totiž vyhrálo na trávníku Slovanu Liberec 2-0. V 18 hodin nastoupí pražská Sparta proti Pardubicím. A teď hrají Teplice se Sigmou Olomouc a je u toho reportér David Kalvas.
2: Ještě by se měli hrát zhruba 3 minuty, běží nám 93. minuta, Teplice Olomouc 1-1, domácí prohrávali od 3. minuty, kdy skóroval Gáli, v 70. minutě vyrovnal Hopy, to už domácí hráli přesilovku, protože ve 40. minutě byl vyloučený hostující obránce Lurving, takže tady zápas vrcholí zatím 1-1. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
1: A teď míříme na slibovaný hokej a tady na tip sport Extraligu. Pražská Sparta, Vítkovice, duel pro Krištofa Kousala.
3: Druhá minuta třetí třetiny, Sparta vede nad Vítkovicemi 2-0. Utkání Mladé Boleslavy s Litvínovem vidí Pavel Petr.
4: Za necelou minutku začne druhá třetina, poté první domácí vedou 1-0. Bruslaři sice nevyužili tři přesilovky, ale ve 20. minutě otevřel skóre Koblížek. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Radiožurnál.
1: Zhruba za 10 minut začne hned několik duelů v tip sport extralize. České Budějovice přivítají Liberec, Karlovy Vary zase Kladno, Kometa Brno se střetne s Plzní a Hradec Králové s Olomoucí. V 6:30 večer pak Pardubice přivítají Třinec. Pardubice to je obhájce titulu, zatímco Třinec by si rád prodloužil sérii bez ztráty bodu na 10 zápasů a vylepšil by tím vlastní extraligový rekord. Samozřejmě o tom všem uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport a i ve vysílání Radiožurnálu. Žurnálu. Přejeme hezký den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Byl označený číslem jak na porážku. Bylo jí 19.
2: Někdo ji udusil.
1: Záviděla jste jí? Máte poslední šanci se přiznat.
3: Jakomu radíš, jak řešit manželský konflikty, a nám poradit neumíš?
1: Major Holina.
4: Kriminální seriál Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
5: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
6: V komunálních volbách se ze stran nejvíce dařilo lidovcům. Po ruském bombardování ukrajinského Charkova zemřela jedna žena. Velkou Pardubickou vyhrál irský kůň Final Orders. Kolona popojíždí na D1 z Brna do Prahy mezi 15. a 11. kilometrem. A zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 17 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Nejvíce zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny 4 strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se taky hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíce ze všech stran si pohoršila SOCDEM. Ztratila skoro 580 zastupitelů. V celém Česku jich zbývá jen 220. Jako obvykle ovládli obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. K volbám letos přišlo 48% voličů. To je zhruba o 2% více než v roce 2022. Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb, kdy budou řešit i další podrobnosti spolupráce.
7: Já si myslím, že my jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici. Víme, s kým pracujeme, známe se navzájem.
6: Ve východoukrajinském Charkově zemřela po ruském bombardování jedna žena. Oznámil to starosta města. Další 3 lidé jsou zranění. Ruské letecké bomby zasáhly ve druhém největším ukrajinském městě 4 rodinných domů. 2 z nich zničili a 15 poškodili. Jednoho zraněného hlásí také Záporoží, kde podle regionální zprávy ruský dron zasáhl sportovní areál. Ukrajina zase svými drony zaútočila na okupované město Lysičansk na východě Ukrajiny. Úřady uvedly, že 2 lidé zemřeli a 13 dalších je zraněných. Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěře v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje to jejich správce Lukáš Broš.
8: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
9: Sport. Velkou Pardubickou ovládl irský kůň Final Orders s žokejem Donohuem. Teplice remizovali v 10. kole fotbalové šance ligy s Olomoucí 1-1. Liberec podlehl Slovácku 0-2. Za hodinu začne zápas mezi pražskou Spartou a Pardubicemi. 10. kolo hokejové Tipsport Extraligy má dnes na programu 7 utkání. Stav a čas duelu mezi Spartou a Vítkovicemi zná reportér Krištof Kousal.
10: V 50. minutě Sparta vede nad Vítkovicemi stále 2-0. Mladá Boleslav hostí Litvínov, je u toho Pavel Petr.
11: 8. minuta druhé třetiny, domácí hokejisté vedou 1-0. Zápas Karlovy Vary kladno komentuje František Kuna.
12: V polovině druhé minuty platí zápas, že je bez branek. Jdeme dál, Brno Plzeň, David Nekvinda.
13: Třetí minuta utkání, Kometa Brno Plzeň 0-0. České Budějovice hrají s Libercem, u toho je Kamil Jáša.
14: Druhá minuta také 0-0. Martin Charvát, Hradec Králové, Olomouc.
15: Nezměním to, první minuta a 0-0 mezi Hradcem Králové a Olomoucí z Hradce. Martin Charvát, Radiožurnál.
9: Poslední dnešní zápas mezi Pardubicemi a Třincem odstartuje v 18.30.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 před Prahou a na D10 za Brandýsem. D1 z Brna ve směru do Prahy byla za sjezdem na Pražský okruh neprůjezdná. Na 11. kilometru už se podařilo obnovit provoz odstavným pruhem. Zasahují tam uvážné nehody 3 osobních aut. Kolona se táhne už z 18. kilometru, zdržení je okolo půl hodiny. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 6,5. kilometr. Tam stále řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu, zdržení je asi 30 minut. Na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce dejte pozor u sjezdu na náměšť na Hané. Na 253. kilometru havarovala motorka, tvoří se kratší kolona. V Praze trvá omezení Vekbelské směrem do Letňan. U sjezdu na Čakovice se projíždí pouze jedním pruhem, kolona od sjezdu na Prosek je na zhruba 10 minut. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov řeší nehodu osobního auta, kolona se táhne už z jižní spojky od sjezdu na Krč. A v Pardubicích počítejte s kolonami v okolí závodiště. Na příjezdech i výjezdech z Pardubic naberete asi 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude zpočátku i jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené, nebo má sněžit. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů na jihu Moravy i kolem 17. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál a je s vámi Michaela van Erne.
17: S další informací datoví analytici Českého rozhlasu rozebírají výsledky voleb a hledají zajímavé pohledy na ně. Za chvíli si tedy povíme víc s jedním z nich, Janem Bočkem. Poslouchejte nás dál.
16: Víkendový Radiožurnál
18: a Michaela van Erne.

0: Česko po volbách.
1: Kdo jsou největší skokani letošních obecních voleb, v jakých obcích se křížkovalo nejvíc a platí stále, že největším tahákem na hlasy jsou v komunální politice lékaři? S odpověďmi je v brněnském studiu datový novinář Českého rozhlasu Jan Boček. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Kdo je tedy největším skokanem voleb?
2: Tak suverénně nejmhutnější skok předvedla Kateřina Konečná, europoslankyně a donedávna předsedkyně KSČM. Ta v Nové Míčíně kandidovala na posledním 29. místě kandidátky Stačilo a skončila první. Celkově ale její kandidátka získala jen 2 mandáty, takže je to spíš takové Pyrrhovo vítězství. Další nastupních vítězů jsou Josef Kovář na kandidátce Bruntál 2026 a Vlastimil Bukovian za koalici Otrokovice srdcem ODS a STAN. První z nich je oční optik, druhý učitel na gymnáziu, oba skočili asi o 20 míst, což odpovídá přesně typu voleb. Mezi skokany převažují lékaři, učitelé, ředitelé a další lokální figury, zatímco celostátních politiků jsem kromě Kateřiny Konečné moc nenašel.
1: Čili platí stále, že táhnou hlavně doktoři?
2: Je pravda, že nejvíc táhnou zdravotnické profese a vůbec nejúspěšnější ve sbírání křížků byli tentokrát zubaři a lékárníci, přesněji nositelé titulu MDDR a FarmDR. Lékaři a veterináři ale byli v těchto volbách v těsném závěsu. A jen připomínám, že teď mluvíme o šanci přeskočit do zastupitelstva z nevolitelných pozic, zatímco lékaři bývají častěji na těch volitelných místech už na kandidátkách a nemusí do zastupitelstva nikoho přeskakovat. Dostanou se tam pohodlně třeba z čela kandidátky. Oproti tomu zubaři musí překvapit.
1: Jak účinné je vlastně křížkování, Jene? Je pravdou, že největší efekt má v malých obcích?
2: Možná překvapivě ne v těch úplně nejmenších, ty často zápasí spíš s tím, jak vůbec zastupitelstvo obsadit. Nejefektivnější byly křížky v obcích mezi 500 a 1000 obyvateli, kde preference rozhodly o víc než 4% mandátů. U 10 až 20 tisícových obcí jsou to 2%, u krajských měst kolem 0,5% a v Praze 1 promile. Když to srovnáme s posledními sněmovními volbami, tak tam preference rozhodly asi o 20% mandátů, v letošních komunálních volbách asi o 10%, takže je to nějaká polovina.
1: Když jste se zmínil o minulých sněmovních volbách, v těch křížky pomáhali hlavně ženám a mladým lidem, tady také?
2: Ku podivu ne, v těchto volbách byli skokani typicky ve věku 40 až 60 let a mírně častěji muži.
1: Jan Boček pro nás měl tyto informace. Moc děkuji a hezký den.
2: Díky a přeju hezký zbytek víkendu.

0: Armin van Buuren nás posunul v čase. Pokud se vy posouváte v prostoru, jste za volantem, pak prosím poslouchejte informace Zelené vlny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 před Prahou a také na D35 před Olomoucí. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov. Na 18. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 11. kilometr. Tam zasahují uvážné nehody, projíždí se pouze odstavným pruhem, zdržení je okolo půl hodiny. Na D35 z Mohelnice směrem do Olomouce opatrně u sjezdu na náměšť na Hané. Na 253. kilometru zasahují u nehody motorky, tvoří se tam kratší kolona. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov řeší nehodu osobního auta. To narazilo do svodidel, kolona se táhne už z jižní spojky od McDonaldu. A v Pardubicích počítejte s kolonami v okolí dostihového závodiště na příjezdech i výjezdech z Pardubic. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

Eli a Dokoš z hudby víkendového radiožurnálu. Před půl šestou ještě Alizej a nebo Phil Collins. Teď další informace. Už po 30. se v Praze sejdou na konferenci Fórum 2000 bojovníci za lidská práva z různých zemí, občanští aktivisté, bývalí i současní politici. Cílem konference je propojit účastníky z různých zemí a vyměnit si zkušenosti. A také na dálku podpořit lidi, kteří se stali terčem represí ve státech omezujících lidská práva. Letos se bude také vzpomínat na spoluzakladatele Fóra 2000.

0: vejce někdejšího českého prezidenta Václava Havla.
1: Bude rezonovat vlastně už i v názvu konference, kdy se odvoláváme na jeho slavné dílo Moc bezmocných.
2: Uvedl mluvčí konference Forum 2000 Filip Šebek.
1: Ale samozřejmě není to jenom připomínka jeho odkazu, ale jeho myšlenek, jeho důrazu právě na občanskou společnost, lidská práva, a samozřejmě tyto témata budou rezonovat zhruba v 60 panelových debat, diskuzí a workshopů.
2: Loni na konferenci přijelo přes 800 delegátů ze 130 zemí. Podobně tomu bude letos. Mezi účastníky budou například bývalá litevská prezidentka Dalia Grybauskaitė, současný prezident Dominikánské republiky Luis Abinader nebo vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouska. Přijede i jemenská novinářka, lidskoprávní aktivistka a nositelka Nobelovy ceny míru Tawakkul Karman.
1: My se opravdu snažíme v každé zemi najít osobnosti, kteří by přispěli k debatám na témata, která na konferenci probíráme, a aby se tyto lidé vzájemně obohacovali a snažili se společně najít způsob, jak propojit své know-how ohledně podpory demokracie a jak je uvést co nejefektivněji v činnost, ať už v rámci vzájemné spolupráce a různých prostě prohlášení společných nebo tlaku na autoritářské režimy, aby propustili obhájce lidských práv, které drží ve vězení.
2: Na konferenci se také uděluje cena nadace Fora 2000 za odvahu a odpovědnost. Oceněným, kteří mohou být obětmi represí, se tak vysílá signál, že se o nich ve světě ví a nejsou sami.
1: I takové to mezinárodní tlaky pak nakonec vedou k tomu, že se podaří vyjednat i propuštění podobných lidí statečných.
2: Připomněl mluvčí konference Forum 2000 Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny oznámí na zahájení konference ve 20 hodin. Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hry Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: 17 hodin 30 minut. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
2: Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice. Do druhého kola postoupilo nejvíce kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale ze druhého místa a tam jim jejich šéf Andrej Babiš moc velké šance na úspěch nedává. O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN. Těsné výsledky hlásí okolí Žďáru nad Sázavou. Tam před druhým kolem vede Michal Šmarda za Volt. Ze druhého místa obhajuje lidovec Josef Klement. Na třetím místě je o jediný hlas Radek Černý za ODS. Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit se 60-denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. Trump to řekl poté, co Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným zastavením sankcí na vývoz ruské nafty bez ústupků ze strany Moskvy. To Zelenský označil za projev slabosti. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, informovalo o tom Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let, za tu dobu stvárnil skoro stovku rolí, hrál i v Našich foriantech anebo Mariše. Televizní diváci ho znali třeba jako Radka Krásu v seriálu Vyprávěj. Do češtiny daboval Harrisona Forda anebo Michaela Douglase. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. A od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem Šamonda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy, způsobuje potraty a nebo vývojové vady u mláďat. Přenáší ho krev sající hmyz, lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě.
0: Sport.
2: Fotbalisté Teplice remizovali v 10. kole šance ligy s Olomouckou Sigmou 1-1. Liberec prohrál doma se Slováckem 0-2. Poslední dnešní zápas nejvyšší fotbalové soutěže mezi pražskou Spartou a Pardubicemi začne za necelou půl hodinu. V přímém přenosu ho uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před Prahou a nebezpečí u Domašova. Na D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Benešov. Na 19. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 11. kilometr. Tam zasahují uvážné nehody 3 osobních aut, projíždí se pouze odstavným pruhem, celé je to zhruba na 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Domašov. Na 175. kilometru leží pneumatika na vozovce. Na dálnici D35 z Muhelnice směrem do Olomouce dejte pozor u sjezdu na náměšť na Hané. Na 253. kilometru řeší nehodu motorky, tvoří se tam kratší kolona, tak opatrně projíždějte. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most řeší nehodu za sjezdem na Vršovice, kolona se táhne už od křížení s magistrálou. A v Pardubicích počítejte se zdržením, to hlavně v okolí Závodiště, tvoří se kolony také v Pražské ulici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude polojasno, postupně až oblačno a taky přehánky a v noci teploty klesnou většinou na 6 až 2 stupně. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál a je s vámi Michaela van Erne.
4: Velmi ráda, jak jsme slíbili ve zprávách, míříme na hokej a proto se spojujeme s Radiožurnálem Sport a jeho moderátorem Karlem Schambergerem.
5: Krásný dobrý večer teď také posluchačům Radiožurnálu. 17 hodin a 33 minut se vydáváme na hokejovou Tipsport Extraligu a její 10. kolo. Jeden výsledek už je znám. Pražská Sparta porazila Vítkovice 3-0. Teď duel mezi Mladou Boleslaví a Litvínovem pro Pavla Petra.
6: Za 11 minut začne třetí třetina, zatím Mladá Boleslav Litvínov 2-1. Karlo Juhary Kladno, to je duel, který sleduje František Kuna.
7: V poslední minutě první třetiny vedou Karlovy Vary nad Kladnem 1-0. Utkání Kometa Brno Plzeň vidí David Nekvinda.
8: Po první třetině Brno Plzeň 1-0. České Budějovice hostí Liberec a u toho je Kamil Jáša.
9: Začala poslední minuta první třetiny, České Budějovice Liberec 1-2. Martin Charvát, zápas Hradec Králové Olomouc.
10: 5,5 desetin sekundy do konce první třetiny. Hradec Králové bude hrát 5-3, vede nad Olomoucí 1-0. Z Hradce Martin Charvát, Radiožurnál.
5: V 18.30 začne poslední zápas 10. kola hokejové Tip Sport Extraligy, a to mezi Pardubicemi a Třincem. I o něm uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Pro posluchače Radiožurnálu přejeme hezký den.

the struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly. To byla kapela Script. V Lednici na Břeclavsku pokračuje rekonstrukce takzvaných katakomb, prostoru pod zámeckým skleníkem, kde Lichtensteinové přes zimu ukrývali exotické rostliny. Po opravě se tam mají vrátit nejen rostliny, ale také výstavy nebo společenské akce. Podrobnější budeme za chvíli.

0: To byl Edwin Collins. Na zámku v Lednici na Břeclavsku je rušno i na konci hlavní návštěvnické sezóny. Pokračují tam totiž opravy takzvaných katakomb pod zámeckým skleníkem.
1: Teď se odbourává betonová deska a pod ní vidíme degradovanou skladbu z cihel, kterou budeme taky demontovat, abychom se dostali až na původní konstrukci klenby.
2: Popisuje stavitel Jan Všetečka. Katakomby leží částečně pod skleníkem a částečně pod zámeckou terasou. Na to chtějí dělníci vrátit napodobeninu původního materiálu.
1: Lichtenštejni používali tehdy přírodně těžený asfalt, z kterého dělali terasy.
2: A ten je dodnes použitý na několika dalších místech na zámku.
1: Například na kolonádě zvané Reisna na střeše a originální části jsou dodnes dochovány na objektu Janohradu.
2: Pracuje se taky ve sklepních prostorách zámeckého skleníku, kterým se říká katakomby, doplňuje Jan Všetečka.
1: V interiéru se opravují omítky, repasují se původní truhlářské prvky, restaurují se kovové sochy s fontánou.
2: Podle kastelánky zámku Ivany Holáskové jde o takzvanou studenou zimní zahradu, kam přes zimu zámečtí zahradníci už v době Lichtenštejnů schovávali před mrazy exotické keře ze zahrady.
3: A my ho chceme vrátit původnímu využití, takže po dokončení rekonstrukce návštěvníci budou moci v zimě procházet ze skleníku dolů do dalšího skleníku. V létě tady ten prostor budeme využívat k různým společenským akcím a výstavám.
2: Doplnila Ivana Holásková. V posledních letech byly prostory lidem uzavřené kvůli špatnému stavu podlahy a zdí a kvůli vlhkosti. Součástí prací za asi 80 milionů korun je taky oprava fresek Maurské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku. Z Lednice Aneška Hlávková, Radiožurnál.

Francouzská zpěvačka zas dozněla. Čtyřikrát nastoupili na domácím ledě, čtyřikrát prohráli. Taková je bilance hokejistů Mladé Boleslavy v novém ročníku extraligy. Teď se snaží získat první body na úkor Litvínova. Jak jim to jde, o tom se dozvíte za chvíli, protože teď je tu Peter Bič Project.

0: Na pěti stadionech se právě hrají zápasy hokejové Tip Sport Extraligy. Využijeme radiožurnálu Sport k tomu, abychom získali aktuality a ty má moderátor Karel Schamberger.
1: Končí 24. minuta zápasu, zatím jsme viděli jeden gól, dal ho Hynek z Horna, tady útočník brněnské Komety, takže 1-0 pro Kometu, teď jsou Brněné v útočném pásmu a Brabenec přihrával právě na Hynka z Hornu, který si sjížděl před branku, ale plzeňský bek Rubins ho dobře čistě zastavil, takže ho nepustil vůbec k zakončení a ten stav tedy zůstává 1-0, ale Hynek z Horna dál v akci, vytočil se zpoza branky, chtěl přihrát Kolárovi, který číhal na vzdálenější tyči, ale ten puk nezamířil tam přesně, kam Hynek z Horna chtěl. Ale Kometa zůstává v útočném pásmu Plzeň pod tlakem, navíc Brňané teď využívají toho, že můžou střídat ve druhé třetině u vlastní střídačky, teď mají útočné pásmo, ovšem skončil ten tlak nedomlelovou střelou od modré čáry, která neměla potenciál udělat větší starosti Niku Malíkovi v plzeňské brance, hostující golman vyrazil puk do ochranné sítě, přerušil hru, což teď pomůže jeho spoluhráčům, protože ti můžou vystřídat, byla tam ta plzeňská pětice pod nepříjemným tlakem, no a ve 20.
0: Tolik tedy část přímého přenosu a dílčí hokejové informace. Můžu slíbit, že kompletní sportovní servis dodáme v hlavních zprávách po 18. hodině.

0: Severní Nepál zasáhla další ničivá blesková povodeň. Hlavní zprávy za chvíli.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
3: Napříč Českem se rozjela povolební vyjednávání. Na některých radnicích už mají jasno o podobě budoucích koalic. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z tý 36. ročník Velké Pardubické vyhrál kůň Final Orders s irským žokejem Donohuem. Na D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona od Mirošovic k Pražskému okruhu. A zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty do 17 stupňů. Je neděle 11. října. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Sausidisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Komunální volby mají své vítěze a napříč republikou začala povolební vyjednávání. Dohoda o pražské koalice by měla být podle lídra vítězného hnutí STAN Petra Hlaváčka hotová v listopadu. Vyjednávat chce se zástupci Spolu pro Prahu, Prahy sobě a Pirátů. Podrobnosti má reportér Petr Kastner.
5: Nově zvolení zastupitelé vítězného hnutí STAN právě teď jednají v centrále starostů na Malostranském náměstí. Na prvním zasedání zastupitelského klubu měli by se mimo jiné dohodnout na sestavení vyjednávacího týmu, který bude v dalších dnech řešit podobu koalice. Lídr hnutí Petr Hlaváček se má zítra sejít s lídrem koalice Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem z ODS. Chce se potkat taky s Janem Hušbauerem z ANO, i když řekl, že nepočítá s koaliční spoluprací s tímto hnutím. Zítra by měl Hlaváček jednat taky se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
3: O nové koalici v Brně jednali dnes vítězní lidovci a starostové. Sestavit i zatím chtějí se všemi stranami a uskupeními, které se dostaly do zastupitelstva, kromě hnutí ANO. Koaliční vyjednávání sleduje reportér Tomáš Kremr.
6: Pravděpodobný budoucí primátor Brna Jakub Hruška z KDU-ČSL před malou chvílí vystoupil po zhruba hodinu a půl trvající schůzi a oznámil, že stále platí ta domluva se zástupci všech uskupení, kromě ANO, na spolupráci. Konkrétnější dohodu zatím nemají podepsanou, lídři stran ale podle svých slov vidí programovou shodu a vyjednávat budou dál. Hruška zároveň potvrdil, že lidovci a starostové chtějí mít v 11členné radě města Brna 5 křesel, dosud vládnoucí ODS a TOP 09 by měla dostat 3 posty a po jednom křesle pak Zelení, Piráti a hnutí za Lužánky. Jejich koalice by dohromady získala 44 z 55 křesel v zastupitelstvu. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
3: Některá města už politické složení nových radnic znají. Platí to třeba pro Frýdek Místek anebo Havířov. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
7: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
8: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
7: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
9: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
7: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
10: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
11: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
12: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
13: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
12: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
13: Mistrovství prokazoval i v dabingu, i proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: A Radiožurnál mimořádně odvysílá po 19. hodině záznam rozhovoru s Jiřím Štěpničkou z roku 2020.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Ukrajina nebude útočit na ruské rafinérie, pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetiku. Prezident Volodymyr Zelenský to napsal na sociálních sítích a zopakoval tak svoje dřívější stanovisko. Je to reakce na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina zastavila svoje útoky. V zájmu snížení cen pohonných hmot se v pátek dohodl s Moskvou na dodávkách nafty.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu napsal, že jakékoliv kroky k deeskalaci konfliktu musí být vzájemné a doprovázené reálnými zárukami. Zelenský konstatoval, že jen za tento týden Rusové svrhli na Ukrajinu 1450 leteckých bomb, vystřelili 75 raket různých typů a vyslali 1640 dronů, z toho 60% proudových. Ukrajinský prezident připomněl, že Rusko tento týden zabilo 23 lidí v domě v Záporoží, z toho 4 děti. Zaútočilo na nemocnici v Charkově a dnes ráno zasáhlo 5podlažní bytový dům ve Sloviansku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Nepál zasáhla další povodňová vlna, tentokrát na řece Budy Gandaki, přibližně 60 kilometrů severozápadně od metropole Katmandu. Podle aktuálních informací mohutná vlna zničila několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášené žádné oběti. Pohřešuje se ale nejméně 5 lidí.
15: Videa, která natočila místní lidé z bezpečné vzdálenosti na kopci, ukazují mohutnou tmavou stěnu vody a kamení, která zaplavuje vesnici a za pár vteřin zcela pohltí i říční koryto. Nepálské úřady na sociálních sítích uvádějí, že zatím nevědí přesně, co tak rychle zvedlo hladinu řeky, ale tvrdí, že tentokrát dobře zafungoval výstražný systém a lidé byli před nebezpečím varováni relativně rychle. Na konci září zabila povodňová vlna na řece Tříšulí v Nepálu. Bezmála 1500 lidí a více než 5000 dalších je dosud nezvěstných. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: V ostrově u Karlových Varů dnes začíná 58. ročník festivalu Otty Hoffmana. Přehlídka dětských filmů letos nabídne přes 40 soutěžních snímků. Nebudou chybět vzdělávací workshopy, výstavy i doprovodné programy. Na slavnostním zahájení převezme ocenění herec, scénárista a spisovatel Zdeněk Svěrák a herečka Veronika Frejmanová, říká dramaturgyně festivalu Lucie Houserová.
16: Další hvězdy, které tam máme, jsou Veronika Žilková, Josef Dvořák, Filip Renč, Zdeněk Zelenka a nemůže samozřejmě chybět ani patron festivalu, a to je Pavel Nový, který za námi jezdí už několik let.
3: Slavnostní zahájení festivalu začíná ve 20 hodin.
4: Sport.
17: Irský žokej Keith Michael Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Po loňské výhře se Stumptownem zvítězil tentokrát v pražském v překážkovém dostihu s koněm Final Orders.
18: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
17: Fotbalisté Liberce podlehli v 10. kole šance ligy Slovácku 0-2, Teplice remizovali s Olomoucí 1-1 a odstartoval už i zápas mezi pražskou Spartou a Pardubicemi. Sleduje ho reportér Tadeáš Skalický.
19: 7. minuta utkání, Sparta vede nad Pardubicemi 1-0, z Letné, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
17: A hraje se taky 10. kolo hokejové Tipsport Extraligy. Sparta porazila Vítkovice 3-0. Mladá Boleslav hostí Litvínov, je u toho reportér Pavel Petr.
20: 55. minuta, domácí vedou nad Litvínovem 2-1. Karlovy Vary, Kladno, u mikrofonu František Kuna.
21: Ve 29. minutě vedou Karlovy Vary nad Kladnem 1-0. Zápas Brno-Plzeň vidí David Nekvinda.
22: 33. minuta utkání, Brno-Plzeň 1-0. České Budějovice hostí Liberec a u toho je Kamil Jáša.
23: Po první třetině 2-2, ale teď se nehraje, dokonce hra je přerušená, protože se na ledové ploše objevila díra. Další zápas, Martin Charvát, Hradec Králové Olomouc.
24: 30. minuta zápasu, Hradec Králové vede 1-0 nad Olomoucí, byť se teď bude dožadovat uznání gólu na 2-0. Z Hradce Martin Charvát, Radiožurnál.
17: Už za necelou půl hodinu začne poslední dnešní extraligový zápas mezi Pardubicemi a Třincem. 18.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na D1 před Prahou a kolona na D11 u Sadské. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov. Na 17. kilometru se zpomaluje, fronta pokračuje až na 11. kilometr. Tam je po nehodě blokovaný levý pruh, zdržení asi 25 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy se zastavuje u sjezdu na Jičín na 42. kilometru. Pomaleji se jede až na konec omezení na 25. kilometr. Celé je to zhruba na půl hodiny. D11 ještě jednou, tentokrát z Prahy směrem do Hradce Králové. Pozorněte za sjezdem na Úvaly. Na 8,5 kilometru máme hlášený požár autobusu. A v Praze ve Kbelské ulici počítejte s omezením u sjezdu na Čakovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené, anebo má sněžit. Teploty většinou od 10 do 15 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Michaela van Erne.
2: Velmi ráda, 11. říjnový den, díky za váš čas, za vaši pozornost a z hudby jako první po 18. hodině Adam Ďurica. Hezký večer.
4: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

Jan Pokorný a Libor Bouček se už půl roku střídají za mikrofonem pořadu Host radiožurnálu. Přesně za týden je posluchači budou moct vidět jako moderátorský tandem. Přijedou do Olomouce na festival rozhlasové tvorby a přivítají hned několik kolegů rozhlasáků. Co dalšího radiožurnál v Olomouci chystá, o tom se dozvíte za chvilku. Teď je tu pro vás kapela Nirvana.

0: potlesk pro kapelu Nirvana. Možná se stejným se setkáte v olomoucké obchodní galerii Šantovka, tedy setkáním s posluchači, totiž začne přesně za týden festival rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio. I na 42. ročníku vyhlásí nejlepší rozhlasová díla v kategoriích drama, dokument, podcast a reportáž. Svůj program chystá také Radiožurnál a podrobnosti pro nás má Anna Millerová. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Radiožurnál se na Prý Bohemia Radio představí hned první den festivalu v neděli 18. října. Co chystáme?
1: Nejprve se moderátoři hosta Radiožurnálu Libor Bouček a Jan Pokorný představí v zábavném odpoledni v galerii Šantovka, kterým bude provázet Aleš Cibulka. Na tuto akci zve Libor Bouček.
2: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku. Těch možností setkání bude několik. Na straně jedné je to Šantovka, na straně druhé tradiční místo kavárna Potměr.
1: Ještě v neděli stihnou Jan Pokorný a Libor Bouček natočit před diváky olomouckého kina Metropol speciální vydání hosta Radiožurnálu. Pokračuje šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
3: Přivítají naše kolegy z rozhlasu, Moniku Valentovou, Aleše Vrzáka, rozhlasového režiséra a taky Pavla Horváta, našeho fotbalového experta. A myslím, že je to skvělá možnost vidět to, jak vznikají rozhovory, ale zároveň, co všechno rozhlas vytváří, trošku netradiční show.
1: Akce začíná příští neděli v 17 hodin a vstupenky jsou k dispozici na webu festivalu i kina.
0: Na festival přijedou i další tváře Radiožurnálu?
1: Ano, třeba ve středu to bude náš někdejší zpravodaj ve Francii Martin Balucha, kterého bude hostit Filozofická fakulta Univerzity Palackého. Tam budeme debatovat i o svobodě slova. Speciální datový projekt Společnost nedůvěry představí náš Jan Cibulka ze serveru iRozhlas. Festival potrvá do čtvrtka 22. října a nabídne i další besedy s rozhlasovými tvůrci nebo herci, mimo jiné s čestným prezidentem festivalu Igorem Barešem. Na festivalu budeme mít po celou dobu i svého reportéra.
0: Je tedy na co se těšit a zásluhou Anny Millerové o všem podstatném víme s předstihem. Za to moc děkuji a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh světa. Česká republika byla čestným hostem. Akci doprovázela výměna názorů mezi spisovatelkou Radkou Denemarkovou a ministrem kultury Otou Klempířem, který je ve vládě za motoristy sobě. Může z toho být knížka? A jak se vlastně dnes hledají témata pro literární zpracování? A co je pro Radku Denemarkovou největším uznáním, když má řadu ocenění a její knihy jsou přeloženy do 23 jazyků? Natáčeli jsme s ní přímo na frankfurtském knižním veletrhu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

konec. Ale prachy si za nej nekoupíš. Jo. Jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem odrýmám cibulkama, tapety parmazán.

0: traje. Sí.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Filmové novinky v kinech.
1: Recenze očekávaných šlágrů.
2: I postřehy ze zákulisí natáčení.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
1: Očima filmového kritika radiožurnálu.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Každý čtvrtek, krátce po 11:30 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Čas zpráv a Kateřiny Causidisové.
4: V letošních komunálních volbách získala nejvíce hlasů ze všech stran hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní bez větších problémů. Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta začíná platit energetické příměří. Donald Trump to napsal na své sociální síti s tím, že obě strany souhlasily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale podle serveru Axios řekl, že o ničem neví. Dodal nicméně, že pokud s tím bude Moskva souhlasit, Kyjev toto energetické příměří přijme. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Muže, který hrozil atentátem na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany, zadržela policie. Na sociální síti X to napsal polský ministr vnitra. Podle něj muž útok skutečně plánoval. Výhrušku dostala služba zajišťující bezpečnost nejvyšších představitelů státu dnes ráno. Následně se kvůli ní mimořádně sešli zástupci bezpečnostních složek.
1: Sport.
4: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay Monačana Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Mistrovství světa Formule 1 bude pokračovat za 2 týdny velkou cenou USA.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Prahou a nebezpečí na D11 u Jiren. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Benešov. Na 16. kilometru se zastavuje, fronta se sune až na 11. kilometr. Tam odstahují osobní auto po nehodě z levého pruhu, zdržení asi 20 minut. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Úvaly. Na 8,5 kilometru zasahují u požáru autobusu a tvoří se tam kratší kolona. D11 ještě jednou, tentokrát z Hradce Králové směrem do Prahy, zpomalte za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení na 25. kilometr, celé to zhruba na půl hodiny. Na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce dejte pozor u sjezdu na náměst na Hané. Na 253. kilometru řeší nehodu motorky a tvoří se tam kratší kolona. A v Praze ve Kbelské ulici směrem do Letňan počítejte s omezením u sjezdu na Čakovice. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, kolona od sjezdu na prosek je asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené, nebo má sněžit. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihomoravě kolem 17, na horách zítra většinou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál. Je s vámi Michaela van Erne.
3: A nás teď zajímají fotbal a hokej a proto jsme ve spojení s moderátorem radiožurnálu Sport Filipem Šedivým.
6: Hezký nedělní podvečer posluchačům radiožurnálu. Ve fotbalové lize už víme, že Liberec prohrál se Slováckem 0-2, Teplice remizovali se Sigmou Olomouc 1-1. No a jak zápas mezi pražskou Spartou a Pardubicemi, to nám poví Tadeáš Skalický.
7: Polovina 33. minuty zápasu, Sparta vede nad Pardubicemi na Letné 1-0. Z Letné Tadeáš Skalický, radiožurnál.
6: Hokejové typ Sport extralize, pražská Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0 a Mladá Boleslav zdolala Litvínov 2-1. Aktuálně se tedy hraje 5 zápasů. Základní informace o souboji mezi Karlovými Vary a Kladnem dodá František Kuna.
8: Po 2/3 vedou Karlovy Vary nad Kladnem 2-0. Duel Brno-Plzeň a David Nekvinda.
9: Po dvou třetinách Brno-Plzeň 1-0. České Budějovice hosti Liberec, sleduje to Kamil Jáša.
10: 21. minuta nerozhodně 2-2. Martin Charvát a utkání Hradec Králové Olomouc.
11: 38. minuta Hradec Králové vede nad Olomoucí 1-0. Začíná také šlágr dnešního kola Pardubice Třinec, je na něm Ota Gutwirth.
12: Třetí minuta zápasu a sledujeme bezbrankový zápas Pardubice Třinec 0-0. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál.
6: Na Radiožurnálu Sport všechny rozehrané zápasy nejvyšších domácích soutěží mapuje pořad s mikrofonem za sportem. Přejeme příjemný večer.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Posloucháte Radiožurnál. Kvůli suchu se letos urodilo málo kaštanů a žaludů. Trápí to lesníky i děti, jak ostatně uslyšíte už za chvíli.

estou.

0: Kapela Tatabojs, posloucháte Radiožurnál. Myslivci budou mít letos v zimě zřejmě horší možnost přikrmovat zvěř než v jiných letech. Kvůli suchu se totiž urodilo i méně kaštanů a žaludů. Právě těmi přitom lesníci zvěři v zimě zpestřují jídelníček. Kaštany chybějí i dětem, protože je rádi sbírají.
1: Juhu, skvělý.
2: Baví tě hledat kaštany?
1: Jo.
2: Kaštany v Jihlavě pod stromem sbírají i pětiletý Bartoloměj s mladší sestrou. První nachází po několika minutách.
1: Já občas chodím na kaštany se školkou a děláme jako, že když někdo najde, tak se buď může nechat, nebo potom si je dáme do kyblíku ve školce a budou na hraní.
2: A kolik jsi jich našel?
1: Já jsem jich asi našel, dokonce v jednom kyblíku jsem našel, myslím, že jsem našel dva. Na Tonička dokonce našla 4.
2: Nižší úrody si všímá i matka obou dětí, paní Kristýna.
3: Byli jsme u kaštanu, ke kterému jsme poslední 3 roky chodili, ale měli jsme velké zklamání, protože tam nebyl ani jeden kaštan, byl jenom na zemi popadané ještě z loňského roku plesnivé.
2: Kaštany a žaludy postrádá i rošteňská obora na Jihlavsku. Myslivci tam právě teď krmivo pro zvěř vybírají od dárců, potvrzuje technik lesní správy Telč Vlastislav Soukup.
4: Jsme rádi za to, co lidi přivezou, protože letos je sucho, těch kaštanů a žaludů je málo a je to prostě bída.
5: Když se podíváte, to jsou kaštánky, to je úplně...
6: No, to je...
5: To je jak kuličky na cvrnkání, to jsou úplně prdělata.
4: Potřebujeme to pro zvěř, protože to je její součást, její přirozené potravy a je to i zpestření.
7: Lopatou rozhážeme kaštany po prostoru. Přijdou daňci, tak to je jak vysavač. Jedou, tady nezůstane jediný kaštan. To je úplně super.
2: Kromě suchých plodů přijímají lesníci od dárců například i jablka. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Mike and the Mechanics, i tak zní Radiožurnál v neděli večer, krátce po 6:45. Soupeři zaváhali a tak se fotbalisté Sparty můžou dostat na třetí místo šance ligy. Potřebují k tomu porazit Pardubice v utkání, na které vás vezmeme za několik minut.
1: Kacetlovou branku, Bondelík zase v souboju.
2: 8:40, posloucháte Radiožurnál Sport, který mapuje z rozehrané zápasy 10. kola nejvyšší domácí soutěže. Už víme, že Sparta porazila Vítkovice 3-0, Mladá Boleslav Litvínov 2-1 a teď pojďme po stopách dalšího rozehraného utkání. Na mysli mám souboj, který je v tuhle chvíli, možná třeba odhadněme, ale Kamil Jáša nám to poví přesně zhruba ve své polovině. Přepojujeme tedy na jih Čech do Budvar arény. Souboj Motoru s Bílými tygry má na starosti Kamil Jáša.
3: Stav utkání nerozhodný 2-2, zajímavá situace, teď Motor České Budějovice uzavřel svého soupeře na modré čáře, připravený Kráně, Kachyňa, ještě tam Nikulesen, Beránek je to motá s libereckou obranou, na dvakrát se otočil puk, ale teď asi už nebude mít nedorost, ne, navíc ztratil stabilitu v tom souboji a tak jsou to liberečí. On to totiž byl vyloučený Jaromír Pitlíka okamžitě, když naskočil z trestné lavice, tak možná také trochu dílem náhody, ale ten puk se odrazil přímo k němu, to si Budějovičí vůbec nepohlídali. Pitlík ujížděl úplně sám na brankáře Maříka, udělal krásný blafák, i bylo tomuto poslední vyhnout ten puk nad Maříku v beton. Gol to tedy nebyl, teď je tady komerční přestávka, stav zápasu České Budějovice Liberec nerozhodně 2-2.
2: Z jihu Čech pojďme rychle na východ, protože tam se hraje duel prvního týmu tabulky s druhým, respektive ono je to z pohledu domácího a hostujícího týmu obráceně. Dynamo je druhé, Třinec v tabulce první. Sleduje tenhle šlágr kola Otagu Tvirt.
1: Hazuje se ve středovém buli a to znamená jedinou věc, a sice, že padl gol a padl gol do Kacetlovy branky, to znamená, že Pardubice vedou už 2-0. Parádní přihrávku, tam dostal Smejkal, David Tomášek, druhý kanadský bod, má asistenci na tomto gólu. Smejkal byl před brankou sám a zakončoval v podstatě do poloodkryté branky, nebyl to pro něj vůbec žádný problém. Umístit přesně ten puk za Kacetlova záda, takže Pardubice teď 9 minut před koncem první třetiny vedou nad Třineckými oceláři 2-0 a rozjíždí další útočnou akci. Tokrát je to Nosek, který se tam dostal až do předbrankového prostoru. Nosek, který v posledních čtyřech zápasech podobal. Říká se taky na tu svoji roli, kterou tady v Pardubicích má. Rána, která tam teď zamířila na pardubického gólmana Subena, odkuchá ho, ale nevyděsila. Ale ještě přeci jenom Hudáček pokračuje v útočné akci. Mirovský tam bojuje za pardubickou brankou, Srnatěho tam ale brání Turiny. Kdy tam přijel Birochta, získali to touč.
0: Tolik tedy prozatím spojení s Radiožurnálem Sport. Další sportovní informace na vás čekají opět ve zprávách v celou. Poslouchejte Radiožurnál.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
2: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidišová.
3: Uskupení Kladeňáci, které skončilo jako druhé v komunálních volbách, se nelíbí výsledek v jednom z okrsků. U Džibucka po ztroskotání lodi zemřelo nejméně 139 lidí. Hokejisté Sparty zvítězili v Tip Sport Extralize nad Vítkovicemi 3-0. Kolona popojíždí omezením dán dálnici D11 Hradce Králové do Prahy u Poděbrad. A zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítat. Výsledky komunálních voleb v Kladně by se ještě mohly změnit. Uskupení Kladeňáci, které skončilo druhé, chce nechat prověřit sčítání v okrsku ve Školské ulici. Získalo tam necelá 3% a to se podle lídrině Anny Gamanové vymyká jeho průměru ve městě.
5: Konkrétně v našem případě jsme tam utrželi pouze nízké jednotky procent hlasů, což nám připadá jako velice nepravděpodobné vzhledem k tomu, že již teď víme od voličů, že tam těch hlasů zcela jistě bylo vhozeno více. Pokud se nám potvrdí, že opravdu ten rozdíl je velký, tak budeme usilovat o nějakou nápravu.
3: Kladeňáci by podle Gamanové mohli případně získat 11. mandát a vyrovnat se tak uskupení Volba pro Kladno, které hlasování vyhrálo. Po ztroskotání lodi u Džibucka zemřelo nejméně 139 lidí a přes 80 dalších záchranáři pohřešují. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na prohlášení OSN. Loď převážela přes 300 lidí z Džibucka do Jemenu a převrhla se v noci ze čtvrtka na pátek. V místech neštěstí poskytují pomoc i týmy Mezinárodní organizace pro migraci. Lidé z chudých zemí Afrického rohu podnikají riskantní cestu přes moře do válkou sužovaného Jemenu, aby pokračovali dál za prací do Saudské Arábie a tak i do dalších bohatých států Perského zálivu. Vedení Liberce nechá přesunout památkově chráněnou meteorologickou budku z konce 19. století. Dosud stála u obrubníku v blízkosti autobusové zastávky na náměstí doktora Edvarda Beneše. Několikrát tam do ní narazil autobus, naposledy letos na jaře. Město proto sokl přemístí blíž k budově historické radnice. Kovovou věžičku z přístrojí teď opravuje restaurátor Václav Nikendej.
6: Došlo k odlomení části toho pásku zdobného a je nutná teď provést rekonstrukce. Naštěstí při tom ohledání jsem zjistil, že všechno ostatní je v pořádku, takže tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
3: Do centra města se má meteobudka vrátit na začátku listopadu.
7: Sport. Slovan Liberec prohrál v 10. kole fotbalové šance ligy se Slováckem 0-2. Teplice remizovaly s Olomoucí 1-1. Pražská Sparta hraje doma s Pardubicemi. Vidí to reportér Tadeáš Skalický.
8: Právě začíná druhý poločas. Sparta vede nad Pardubicemi 1-0. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
7: V 10. kole Tip Sport Extraligy porazili hokejisté Sparty Vítkovice 3-0. Mladá Boleslav zdolala Litvínov 2-1. Stav a čas dalších pěti utkání přidají naši reportéři přímo ze stadionu. Duel Karlových Varů s Kladnem sleduje František Kuna.
9: V 51. minutě vedou Karlovy Vary nad Kladnem 2-1. Duel Kometa Brno Škoda Plzeň vidí David Nekvinda.
10: V 57. minutě utkání Brno-Plzeň 1-1. České Budějovice hostí Liberec a to sleduje Kamil Jáša.
11: 38. minuta nerozhodně 2-2. Martin Charvát, Hradec Králové Olomouc.
12: 44. minuta Hradec stále vede nad Olomoucí 1-0. Třinec hraje v Pardubicích, na tribuně je Ota Gutvir.
13: 20. minuta utkání a Pardubice vedou nad Třincem 2-0. Z Pardubic Ota Gutvir, Radiožurnál.
4: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D11 u Poděbrad a také u Jiren. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení na 25. kilometr, celé je to zhruba na půl hodiny. Na D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Úvaly. Na 6. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na 8,5. kilometr. Tam se projíždí po požáru autobusu pouze jedním pruhem, zdržení je asi čtvrt hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy se pomalu rozjíždí kolona od sjezdu na Velké Popovice mezi 15. a 11. kilometrem. Tam už se podařilo odstranit následky nehody. A v Praze směrem do Letňan ve Kbelské ulici se popojíždí od sjezdu na Prosek až k omezení u sjezdu na Čakovice. Tam se jede pouze jedním pruhem, zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů, na jihu Moravy kolem 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď už posloucháte reprízu rozhovoru z roku 2020 jako vzpomínku na herce Jiřího Štěpničku, který zemřel. Bylo mu 79 let. Slovo má Tereza Kostková.
4: Radiožurnál.
15: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.
16: Naším hostem je Jiří Štěpnička. To je nejenom Národní divadlo, ale také viola, televize. Je vlastně takovým nekorunovaným, možná už korunovaným doktorem soudobých seriálů. A pokud by jeho hlasem, který jste právě zaslechli, nepromluvil Harrison Ford, bylo by rozhodně něco schnilého ve státě dánském. Toto jsem použila, protože já jsem Jirku poprvé viděla jako Fortinbrase v Hamletovi, tak proto. Ahoj, Jirko.
17: Ahoj, Teresko.
16: A ty jsi říkal, že mě si poprvé viděl, když mi byli 3.
17: Ano, to tě tatínek provázel Národním divadlem a taky ti ukazoval oponu, Hynajsku, a říkal, to je naše slavná opora, to má jenom Národní divadlo, Hynajsku. A ty si říkala, tati, jak kdo to maloval? Petr se zamyslel, řekl, a víš, že ani nevím.
16: Nádherná historka. Tak to je dobrý opening. Jirko, já vím, že samozřejmě, že jednak byl o mamince natočen film a spousta lidí se přirozeně ptá, když jsi Jirka Štěpnička na mámu. No ale ty jsi taky samec, že jo, pojďme si to říct.
17: No ano, to
16: teda jsem. Nejenom samec s malým S, ale s velkým S.
17: Ano.
16: No. To znamená, já se vlastně chci zeptat na toho tátu, protože tím pádem, a ten osud byl pohnutý mužem, nemusíme se k tomu dostat, ale ty jsi prostě dlouho vyrůstal s tátou. To znamená, že jsi neměl typické herecké dětství, když byl táta výtvarník.
17: Ne, já jsem měl výtvarný dětství.
16: Že strejdové a tety byli kdo?
17: Byli sochaři, sochaři a malíři v Karlových Varech, nebylo jim moc.
16: Ty jsi tedy nikdy netoužil být výtvarníkem?
17: Byl, já jsem samozřejmě.
16: Protože
17: jsem,
16: to tě muselo ovlivňovat jako mě divadlo.
17: Ale ano, já mám taky cenu z mezinárodního soutěže.
16: Tak.
17: No ano, podepsal mi ten diplom nehru. To nevíš už,
16: nevím,
17: kdo byl.
16: Nevím, tak mi to řekni.
17: Byl ministerský předseda Indie.
16: Fakt?
17: No.
16: No a to byla jaká teda mezinárodní
17: cena? To byla
16: cena.
17: Mezinárodní soutěž.
16: A kreslení nebo malování? Teda co to bylo? Jako malba nebo kresba?
17: Byli jsme tam všichni možný, co jakýkoliv výtvarný.
16: Ano, všechno.
17: Dílo se tam prezentovalo. Já jsem tam měl pionýrský tábor. A bylo to v barvě, který vyvedený.
16: O, to je krásný. Pionýrský
17: tábor. A jako cenu mám ručně tepaný stříbrný talíř.
16: To je úžasný. A máš ho pořád, viď?
17: No samozřejmě. Tak ty ten katalog mám pořád.
16: To věřím. Tak jako budeš tyhle věci se chránit, viď? A mít. Jak no, máš tu historii v sobě? Jako, že si to vyhazuješ, když přijde etapa života, nebo jestli naopak ti to tak jako zůstává předměty po lidech, co odejdou, co si kdy získal?
17: No tak já mám doma takový třeba pozlacený hrneček od Václava Kršky, který mi dal k nějakým narozeninám, no to přece nevyhodí.
16: No jasně.
17: A to jsou opravdu, dneska už to nemá možná žádnou hodnotu, ale já mám nábytek i jako Olbrachtu v psací stůl a já si toho vážím.
16: Přes toto herectví, ty herečtí strejdové a ty se tam dostali. Dostali se tam trošku později a to je to, co já nevěděla a přerušila jsem tě, když ses nadechl, že mi to povíš. Já opravdu netušila, že jsi byl tak zpřízněn s rodem Štěpánku.
17: No ano.
16: To je vůbec, to je další věc, kterou jsem nevěděla. Nejen, že máš cenu tady výtvarnou, ale že jsi žil u Štěpánku. Takže tam přišlo to herectví do života, nebo ten svět herecký?
17: Ne, no.
16: Krom mámy, myslím.
17: Ne, tak nezapomeň, máma byla původem jako z té první republiky opravdu velmi slavná.
16: Ano.
17: Ona, když jela do divadla, jela kočárem, tak strážníci na křižovatkách jí dávali přednost. A měla třeba jednoho ctitele, který zaťukal na dveře u šatny. A co pak? Co byste si přál? Říká, paní Řinko, já jenom nechal jsem vám něco, stojí to pod oknem. No, tak se máma potom podívala z okna a tam bylo MG. Což bylo tenkrát něco jako Ferrari. To bylo neskutečný auto, který bohužel musela prodat za války, protože to se skládalo. Tomu nebudeš rozumět, ale to byl specifický, jako říkalo se tomu Whitworth. A to byl jako závit, to je ono.
16: Jsem tě říct vývrtka, ale
17: ne. No je to podobný.
16: To podobný,
17: ale
16: jako, jim to má jinou funkci.
17: To bez zesporu. No a ty ano, šroubky do závit. Tohohle auta byly právě s tím Whitworthovým závitem, mm-hmm. který byl diametrálně odlišný od jako zdejšího normálního mm-hmm.
16: závitu.
17: A každý šroubek musel máma, pokud něco se na něm na tom autě podělalo, tak musel nechat posílat z Anglie, takže a to za války nešlo, tak to radši celý prodala. K mé velké lítosti.
16: No ale dostaňme se tady k těm, to je mi jasný, že máma byla ten herecký svět, potom už v tom dospívání, ale ti Štěpánkovi, teda jak se tam odstli, že tak jste byli
17: ale
16: na blízku.
17: Ale já ti to chci nějak vysvětlit, ale vidím, že to není jednoduchý.
16: Když se zaseknem u závitu, to je jasný.
17: Mámu, když to kriminálu pustili, tak její vila na Zbraslavi byla zkonfiskovaná, neměla kde bydlet a tak jsme bydleli měsíc u pana režiséra Maka Friče v Hodkovičkách. No a tím už to začalo, že jo? Tak jestliže měsíc bydlíš u takového člověka, jako je Mak Frič, s jeho ženou Suzanne Marville, tak to na tebe zanechá nějakou stopu. No a potom postupně, nezapomeň, Štěpánkovi bydleli hned u Národního divadla a já jsem s klukama chodil na Gimpl.
16: Mně se líbí, nezapomeň. Já nejen, že to nevím, jako teď už to nezapomenu, ale doteďka jsem nevěděla, kde bydleli a že jste chodili na Gimpl. Jsem hold.
17: No ne, no tak, ale tak proto ti to takhle osvětluji.
16: To je krásný.
17: A pak se přestěhovali na Malou Stranu, že jo, ke Karlovu mostu a my s mámou byli na Nových Zámeckých schodech, takže jsme zase k sobě měli blízko. S Martinem jsme měli premiéru O'Neillovy hry Ach, ta léta bláznivá v realistickém divadle. A v Rudém právu by po premiéře vyšla jako anonce, že synové Jiřiny Štěpničkové, Martin Štěpánek a Jiří Štěpnička mají po premiéře
16: tyhle inscenace.
17: No počkej, ale to nekončí, protože Zdeněk okamžitě telefonoval mámě a říkal, Jiřino, já ti gratuluju, já jsem netušil, že máš se mnou syna.
16: A pak v tom lidé nemají mít zmatek.
17: No jo.
16: Ty máš na to nějakou svou tu dětskou subjektivní vzpomínku, ne tu, která je prezentovaná, která je třeba ve filmu, ale tvýma očima, teď mám na mysli třeba i legální přechod přes hranice. Vážně mě to fascinuje, protože to je věc, kterou jsem nezažila, asi třeba ani nezažiju.
17: To asi nezažiješ,
16: víš,
17: ano.
16: Tak proto ale nechci být jako příliš osobní, ale vážně je to fascinující.
17: Pro mě to nebylo fascinující, pro mě to byl normální život, ale pravda je ta, že ten přechod, já jsem nevěděl, že jdeme přes hranice. To
16: kolik ti bylo těch 3,5, vidět nějak, 3-4 no, roky, no, tak jenom ať si to představíme. Toho
17: je to v 51. roce, ale bylo to, já jsem narozený v dubnu 16. A bude to někde na tom, ještě předtím, než mi byly ty 4 roky, ano. Protože jsem, ale to vycházím jenom z informace, kterou jsem tenkrát dostal, že mi maminka říkala, že jdeme za tatínkem do Karlových Varů, že k narození nám dostanu kolo, po kterým jsem strašně toužil. A tak tím pádem mi bylo jedno, že jsme šli, a to nebyl jednoduchý přechod, jsme šli několik dní.
16: A pamatuješ si to, jako jak
17: no
16: jdete
17: jo,
16: někde?
17: Já si to pamatuju velmi intenzivně. Já to i jako v obrazově to vidím. Mm-hmm. Neřeknu ti, kolik přesně to bylo dní, ale jsou situace konkrétní, které mám uložený v paměti, jako, protože ten převodce, to jsme netušili, že to byl ten generál STB.
15: Jsi zrádce asi, že jo?
17: No ne, to no to bylo, celý, to bylo synchronovaný. A on měl dalekohled a tak jako převáděl ty... A v té době byly ty jako přechody přes hranice ilegální, to já si potom pamatuju ještě, když jsem žil v státu v Karlových Varech, to dokonce někdo s celým vlakem ujel do Německa. Jo, jo, a úspěšně. No a tohleto ten dotyčný, nevím, důstojník, jako vypadal velmi seriózně v tom, že... Museli jsme se jako schovat za nějaký keř nebo do křoví, tak. A on šel a rozhlížel se po okolí, ještě tím dalekohledem se koukal a když ušel určitou vzdálenost, kterou já dneska už neumím odhadnout, protože dětský oči mají jiný jako dimenze, tak jako se otočil, zamával na nás, že cesta je volná, můžeme jít. Takhle to šlo několik, jako, nejenom ty etapy byly ano, různý, ano, takže ano. Já nevím, kolik dní jsme šli, ano. Ale vím, že jsem jednu noc nebylo nějak zvlášť dobře a když jsem se tak

0: Vycházky nic, byli jsme prostě tam. A bylo to zase bezvadný v tom, že tam byly děti nějakých cirkusáků, ty mě naučili skákat salto a byla s něma sranda. Blbý bylo třeba, to si pamatuju taky velmi intenzivně, to bylo v Karlových Varech, to mi bylo asi 8-9 let. Byl jsem s klukama, jsme šli ze školy přes tržiště, vím do dneška po mostě přes Teplou a nějaká paní mě zastavila a říká, je, nejseš ty synáček paní Štěpničkovi? Já jsem říkal, jo, to jsem, a co se děje? Prosím tě, maminku prý včera v tom kriminále zastřelili, je to pravda? Víš, tak to jsou situace, na které potom nikdy nezapomeneš.
1: Já poslouchám se za tajným dechem Jirku Štěpničku jako matka, která má dítě a představuje si takovou situaci, navíc vhledem nějaký politický vhled do 50. let. A ty si velmi správně řekl, prostě to bylo moje dětství.
0: No, tak to je.
1: To znamená, jako ty to nevnímáš, neměl jsem maminku a tak ne. Tak
0: ne, neměl,
1: to...
0: ne, to, tak jako... se lidi ptají často, ano, ale... Ano. Já jsem měl mámu akorát, že byla v kriminále. No a jednou za čtvrt roku jsem ji navštěvoval, což zase bylo spojeno s tím, že jsem byl v Karlových Varech, táta mě posadil na autobus a já jsem s tím řidičem seděl vepředu, takže jsem si s ním mohl povídat. A já jsem byl na tyhle věci strašně jako vysazený na techniku a to tak mě zajímalo. No, ale to je jenom tak na okraj. No a tady na mě čekala mámina sestra, teta Marie Lojková, a ta zase měla tu strašnou tendenci, že musím, že mě musí vzít jako k Verichovi a k panu
1: Štěpánkovi. Ano, k dalším strejdům.
0: No, já jsem jako dítě jsem viděl mnoho představení Horníčka a Vericha v Osvobozeném divadle, tehdy ještě stál jsem u dirigenta v orchestřišti. Ale rozumíš, to jsou věmy, které na to nezapomeneš. Já jsem zároveň vnímal to, že jsem členem nějaký herecký rodiny a členem nějaký výtvarnický rodiny. Tím přechodem z Karlových Varů do Prahy tak se umocnila ta herecká rodina a stal jsem se tedy nakonec hercem. I když jsem měl takový různý úvahy, že... Já jsem třeba přemýšlel o tom, že jdu do divadla v Hradci Králové jenom jako na rok, jako na zkušenou a že se vrátím do Prahy a budu studovat kameru na FAMU.
1: Aha, aha.
0: No, protože to máš, to je spojení v podstatě výtvarného.
1: Fotografie, jakoby rozpohybovaná.
0: A zároveň i to herectví tam je dost důležitý k tomu.
1: Tam by se to snoubilo vlastně, ty rodinné kořeny.
0: No, tak tomu ale nedošlo, protože to... To divadlo mě pohltilo.
1: Já jsem někde četla, že jsi jako záměrně nikdy s mámou nehrál a ani jsi nebyl úplně potěšen, když tě viděla v divadle, nebo že bys jí extra zval na premiéru, že tam byl jistý ostych nebo tréma, co já vím, to mi ty. Tréma před mámou.
0: Tréma, já jsem se rozuměla. V tomhle směru, máma byla naprosto nekompromisní.
1: Jako řekla by ti, nebo řekla ti, když jako něco špatně.
0: Velmi jako nevyhýbavě tedy. No, nevím, jak ty máš státu.
1: Ano,
0: jako...
1: ano. Dobrý dotaz, Jirko. Také, jako ta pravda je vcelku primární. No. A jde se k ní rychle a stručně. Jako laskavě, ale jednoznačně.
0: Ne, nemůžu říct, že bych mámu neměl rád, to v žádném případě si mě moc rád, ale...
1: To si ani nemyslím.
0: V tomhle úhlu pohledu to bylo naprosto nekompromisní stanovisko. Já jsem... jí zakázala, aby chodila na mý premiéry. Problém je, že začala chodit tajně.
1: Že ti to vždycky někdo řekl. Já no, vždycky jsem řekla, neříkejte mi to, jenom já chci, aby to táta viděl, ale neříkejte. A vždycky byl nějaký dobrák.
0: Vždycky někdo říkal, pane Štěpnička, je tady maminka.
1: To je super. To znamená, že jsi typ, který jako úplně tuhle tu nekompromisní pravdu, jako to není to, co by ti pomohlo. Někomu třeba ano. Ale jako, že reaguješ na pochvalu,
0: hele,
1: třeba
0: víc. Zase Teresko, ona máma mě vychovávala velmi zvláštním způsobem, dalo by se říct, ten způsob byl tak jako širokospektrální a třeba to Petr Štěpánek, už jsme byli kolegové v Národním divadle a když bylo jenom jeden telefon v šatně, že jo, tak a on to zved a říká, je, dobrý den, ano, Jiřinko, já hned vám ho zavolám. A už mi zároveň k tomu telefonu ves i židli, jako, protože ten telefon byl vždycky na dlouho. No a mám takovou jednu příhodu, když jsem říkal,

0: Mami, ja mám začátek. Voni, počkaj. A začala mi vykládat. Prosím tě, já jsem byla dneska s panem Sklenčkou na Barandově, už v 8 hodin ráno jsme tam stáli nalíčený, oblečený a ten pan režisér, mami, já mám začát, ale oni počkaj. Já jsem tohle to ti musím říct. No, tam jsme tam stáli s tím Sklenčkou a ten režisér, národní umělec, teď mě to jméno vypadlo, no, něco od pošty, já mám Balík. Jo, Balík. Tak ten režisér, národní umělec, Jaroslav Balík, nebo jak se jmenuje, jak se s ním jmenem, teď nevím. Prosím tě, on do 12 hodin režíroval židle. Jak to můžeš vydržet?
1: A z Amplionu se stále ozývalo Jiří Štěpnička na scénu, Jiří Štěpnička na scénu. Mluvila jsem o tom úplně na úvod, že hraješ doktory, teď hodně tě potkávají doktoři a v Modrém kódu je to dokonce psycholog, nebo psychiatr.
0: No to je rozdíl.
1: Je to velký rozdíl, já myslím, že děláš psychologa totiž, jsem to tak pochopila. Je to úplně psychiatr. Takhle, je tam ta duše, takže tím, to je důležitý. No, že v obojím je psycholog i psychiatr, takže obojí je duše.
0: Akorát se dělí na to, že jeden je jenom z vysoké školy.
1: Ano, mění se ten výchozí bod. Ale já tím totiž směřuji samozřejmě k divadlu. Jako do jaké míry máš pocit, že vlastně divadlo jako může být péčí o duši? A jestli spíš herce, anebo jestli spíš diváka? A nebo divadlo vnímáš jako cosi úplně jiného? A ta psychologie tam jako, ta péče o duši, tak abych to řekla dobře, tam nehraje roli.
0: Co se týče toho duševna, no já si myslím, že to je jako vzájemný, že jak pro herce, který musí nějakým způsobem postupovat ve studii té figury, tak nějakým, ne u každé role, ale určitý psychologický postup tam je. A za první republiky, a to ještě, zažil jsem to ještě, když se potom vrátila moje máma, tak ona měla spoustu velmi intenzivních, a teď to řeknu s velkým kamarádů, mezi lékaři, včetně třeba pana profesora Hněvkovského, protože ten o nás, o hercích, věděl hodně a pečoval o nás. A měl výborný způsob léčby, protože něco jsem si utrhl na lyžích, nějaký vazy a pan profesor mi to operoval, pak jsem měl gips a když jsme se potkali asi po 2 měsících, tak říkal, tak co Štěpňo, dobrý? Já jsem říkal, výborný pane profesore, akorát když dělám dřepy, tak to bolí. A on říkal, no to je jednoduchý lék. Nedělej dřepy.
1: Ale vesničko má středisková, můžeš se otáčet celý. Tak se otáčej.
0: No tak, ale... Ano. Jo, tak já jsem to ale zažil, já mám vesničku taky moc rád.
1: To připomnělo tady ty rady.
0: Ano, to tak je. No a ještě ke všemu, já žiju v rodině, kde mám několik nemocničních sester a můj syn je lékař, takže jako to prostředí mi opravdu není nějak vzdálený. Máš pravdu, těch doktorů už jsem...
1: Stvárnil hodně.
0: No tak minimálně 3, jeden seriál byl Dlouhý cesty nebo nějaké...
1: Cesty domů. To je někdy to samý, ale jsou to cesty
0: ordinace, domů. Jsem začínal, ano, ordinace Růžová zahrada, tam jsem byl anesteziolog.
1: Tyrko, já jsem o těch doktorech nezačala jenom proto, abych to připomněla, to, že tam hraješ a rádi to sledujeme, ale tobě prý byly nějak jako určeny někým, jako léčitelské schopnosti. Četla jsem to správně, nebo jak to bylo?
0: No... Já jsem se dřív zajímal o čtení z ruky a mám takovou historku s Ivanem Luťanským, který za mnou přiběh, jako říká, hele, ty prej umíš číst z ruky, vole, tak mi to přečti. A vystrčil tu dláň na mě a já jsem uviděl tu jeho ruku a úplně jsem zůstal stát štajf. Nechtěl jsem mu odpovědět, protože ta smrt tam byla.
1: Viděl jsi to? Máme, jo.
0: Já jsem to viděl. A od té doby se už bojím komukoliv podívat na ruku.
1: Už se pak nikdy nepodívám?
0: Ne.
1: A uměl bys číst ve svý ruce? I tenkrát třeba? Nebo to právě neplatí na sebe?
0: Ve svý ruce umím taky, ne, jo. Tak to jo, ale já mám ještě údajně, jak jsou ty léčitele a tohle, tak mě říkal nějaký takový dotyčný, že já mám tyhle schopnosti a já jsem říkal, no výborně, a co, co mám pro to udělat? On říkal, no první řadě musíte přestat hrát divadlo. Tak to jsem řekl, tak tím se zaobírat nebudu. To jako...
1: A není to právě protimluv? Teď právě divadlo, jak jsme to i naznačili, to jako má určitou...
0: To je velmi intenzivní takovou... záležitost časově. Na časově. Momentálně. To je na do mozku. Hmm. To soustředění do mozku je strašně intenzivní a strašně vyčerpávající. Aha, a to divadlo je v podstatě taky vyčerpávající.
1: To dvě silné dimenze.
0: No, prostě. A to dohromady nejde.
1: A prostě se nechtělo pustit divadlo. Nechtěl. A když už jsme začínali dnešní povídání tím národním, mojí naší vzpomínkou, kde ty jsi tady o rok díl, než já se na světě připomínám, tak nikdy nepřišel ten moment teda třeba změnit tu scénu. Byť je to národní, to je obrovský pojem, ale může to člověk subjektivně vnímat jinak.
0: Počkej, jak teďkon myslíš tu otázku změnit scénu nebo přejít do jiného divadla?
1: No to myslím, jako třeba úplně vlastně si říct, já bych chtěl být jinde, úplně jiný soubor, zažít jinou atmosféru, nebo tam je to vlastně pro tebe to kontinuum pořád stejný a nikdy ta potřeba nepřišla? To je hodně let, je to tolik, že se mění.
0: Když mluvit o kontinuji, to je pro mě komplikovaný, protože Vinohradský divadlo já jsem velmi uznával v době, kdy já jsem byl v Národním divadle, tak Vinohradský divadlo mělo, dá se říct, i lepší umělecké výsledky a byli tam velcí herci, velké osobnosti. A my s mámou v té době jsme bydleli v Římský 43, takže já jsem velmi často chodil kolem Vinohradského divadla, ale když jsem šel, nebo když jsem dostal nabídku do Národního divadla, tak velká moje přítelkyně Eva Bezděková, to byla dramaturgyně a překladatelka, říkala, kam to jdeš? Z toho divadla se neodchází, tam odsaď se vynáší nohama napřed. No a já už jsem tenkrát drze řekl, proto tam jdu.
2: Slyšeli jste reprízu rozhovoru z roku 2020 Terezy Kostkové s hercem Jiřím Štěpničkou jako vzpomínku na pana Štěpničku, který v 79 letech zemřel.
3: Host Radiožurnálu.
4: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh světa. Česká republika byla čestným hostem. Akci doprovázela výměna názorů mezi spisovatelkou Radkou Denemarkovou a ministrem kultury Otou Klempířem, který je ve vládě za motoristy sobě. Může z toho být knížka? A jak se vlastně dnes hledají témata pro literární zpracování? A co je pro Radku Denemarkovou největším uznáním, když má řadu ocenění a její knihy jsou přeloženy do 23 jazyků? Natáčeli jsme s ní přímo na frankfurtském knižním veletrhu.
3: Host Radiožurnálu.
5: Poslouchejte zítra
3: po 9. hodině.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
6: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
5: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
7: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
3: Nezapomínejme na pravidla zipování.
5: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
3: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: V návaznosti děkuji všem řidičům, kteří využívají bezplatné linky zelené vlny 800 553 553 a varují další řidiče před různými nebezpečnými situacemi. Posloucháte Radiožurnál, schyluje se ke krátkým zprávám, takže nás rozhodně poslouchejte dál. 19 hodin 30 minut. Ve studiu je Kateřina Causidisová.
8: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Během komunálních voleb lidé na některých místech rozhodovali taky o výstavbě větrných elektráren. Na většině z 21 míst odmítli. Bojí se vlivu na životní prostředí, vysoké elektrárny by podle nich navíc hyzdily krajinu. Policisté pátrají po 670-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro seniory se zdravotním postižením v Radošově. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Radiožurnálu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýchkoliv informací o pohřešovaném volejte na linku 158. Sport. Velkou Pardubickou vyhrál druhý rok po sobě irský kůň. Na loňský triumf Stamptowna v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý Valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue. Druhý byl ve svém 36. ročníku nejtěžšího překážkového dostihu kontinentální Evropy Jan Faltejsek. Ten jel v sedle vítěze z roku 2024 Gatfriho.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D11 u Poděbrad a také u Jiren. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru se zastavíte, kolona se táhne omezením hlavně v levém pruhu. Ta pokračuje až na konec omezení na 25. kilometr, potvrzuje to i náš zpravodaj.
11: Pravý jede normálně průběžně. Ať se kolegové radí doprava a ne tak nešťastně jako já doleva. Vpravo to jede, vlevo ne.
10: D11 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně před sjezdem na Úvaly. Na 6. kilometru se brzdí, kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem po požáru autobusu. Na okruhu ve směru na letiště opatrně za Lochkovským tunelem. Na 15. kilometru se zastavuje, kolona se sune až k Ořechu. Na 19. kilometr tam nám hlásíte nehodu.
12: V levém jízdním pruhu je dopravní nehoda, to tam teďka na místě složky, všechny, je tam osoba s dodávkou. A je to tam bohužel stažený do jednoho pruhu.
10: A v Praze ve Kbelské ulici směrem do Letňan počítejte s omezením u sjezdu na Čakovice. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, kolona od sjezdu na prosek je na zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V noci bude polojasno, postupně až oblačno a místy taky přehánky a teploty v noci klesnou na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme i kolem nuly. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Michaela van Erne.
2: A se mnou přichází sport. Sportovní večer na radiožurnálu totiž také pokračuje. Na nejvyšší domácí soutěže ve fotbalu a hokeji nás zve moderátor radiožurnálu Sport Filip Šedivý.
13: Hezký podvečer posluchačům radiožurnálu. Začneme na pražské Letné, kde se hraje poslední utkání 10. kola fotbalové šance ligy. Duel Sparta Pardubice sleduje Tadeáš Skalický.
14: 76. minuta zápasu. Sparta vede nad Pardubicemi 2-0. Z Letné Tadeáš Skalický, radiožurnál.
13: V odpoledních zápasech už Slovan Liberec podlehl Slovácku 0-2 a Teplice remizovali se Sigmou Olomouc 1-1. Hokejové tip Sport Extralize. Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1 a Kometa Brno podlehla Plzni 1-2. Hrají se tedy tři zápasy. Základní informace o souboji Českých Budějovic s Liberec sem dodá Kamil Jáša.
15: 46. minuta, České Budějovice Liberec nerozhodně 3-3. Martin Charvát a utkání Hradec Králové Olomouc.
16: 58. minuta, Hradec Králové vede nad Olomoucí 3-1. Ota Gutwirth sleduje utkání Pardubice Třinec.
17: 26. minuta utkání a vyrovnaný stav Pardubice Třinec 2-2. Z Pardubic Ota Gutwirth, radiožurnál.
13: Na radiožurnálu Sport pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. Posluchačům radiožurnálu přejeme příjemný nedělní podvečer.
9: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
9: I o víkendu.

Light and Love z hudby. Šestiboká meteobudka z konce 19. století patří mezi významné památky Liberce. Doposud stála na frekventované zastávce a několikrát do ní narazil autobus. Naposledy letos na jaře. Město teď budku nechává opravit a o kousek ji přesune. Reportáž z kovářské dílny nabídneme za chvíli. Teď je tu Eric Clapton.

0: Na liberecké meteorologické budce najdete Lembrechtův polimetr, zapisovací teploměr nebo třeba termohydroskop. Nechal ji na konci 19. století vyrobit Horský spolek pro Ještěcké a Jizerské hory. Má připomínat radniční věž a patří k významným památkám Liberce. Ještě donedávna stála na zastávce u radnice, ovšem na jaře do ní už poněkolikáté narazil autobus. Město ji proto nechává opravit u umělecké kováře.
1: Tadle ta kytička, která je tady nahoře jako ozdobná, tak ta už to dostala právě po třetí od toho autobusu. Ten největší problém, který my teďkon řešíme, je to, že vlastně došlo k odlomení části toho pásku zdobného.
2: Restaurátor Václav Nikendej teď ukazuje pás, který se tedy bude vyměňovat.
1: Tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
2: Autobus taky částečně poškodil roh střížky.
1: To poškození není tak velký jako při tom minulém restaurování, takže tady to stačilo jenom vyklepat, lehce zapájet.
2: Budka doposud stála na okraji chodníku na náměstí doktora Edvarda Beneše, v místě, kde zastavují autobusy nejvytíženějších linek ve městě. Magistrát teď sokol nechal přesunout blíž k radnici.
1: Zůstala tam vlastně i ta nika, aby tam ten autobus nebo jakákoliv jiná doprava se k tomu nedostali.
2: Před námi je teď ta střížka, vidím, že je to zanešené v těch spojích.
1: Základní čištění tam samozřejmě bude probíhat. My bychom neměli dělat zásahy, které nějakým způsobem můžou i narušovat autenticitu toho samotného objektu. Jo, což konec konců bylo i v případě té konstrukce, ve které jsou umístěny ty stroje. Tam vlastně bylo počítané s tím, že odstín té barvy by měl taky evokovat ušlechtilou patinu na mědi.
2: Taková světlá tyrkysová nebo světlá zelená.
1: Možná taková tyrkysově zelená.
2: Máme tady i ty jednotlivé přístroje,
1: přesně
2: tam
1: tak.
2: Poškození nebylo.
1: Funkční jsou teploměry, ale co se týká vlastně třeba těch barometrů, těch hygroskopů, tak ukazují už jenom orientační hodnoty.
2: Není to přesné meteorologické měření.
1: Přesně tak, teď už ne.
2: Před libereckou radnici by se měla meteobudka vrátit na začátku listopadu. Z Liberce Kateřina Kubíčková.

Miley Cyrus dozněla, přiblížili jsme se sportu, tradičně sledujeme všechny zápasy hokejové Tipsport Extraligy a platí to i při dnešním 10. kole nejvyšší tuzemské soutěže. Pro další aktuality tedy zamíříme za našimi reportéry zanedlouho, teď je tu ještě Ozzy Osbourne.

0: I před 8 hodinou večer posloucháte Radiožurnál a zároveň Radiožurnál Sport, protože nás zajímají hokejová Tip Sport Extraliga a fotbalová Šance Liga. Slovo má moderátor Filip Šedivý.
1: Hezký večer posluchačům Radiožurnálu. Ve fotbalové Šance Lize na závěr 10. kola pražská Sparta góly Merkáda a Zeleného porazila Pardubice 2-0 a Spartané tak poskočili na třetí místo tabulky s 18 body o 2 body za druhý Liberec a o 8 bodů za vedoucí Slávy. V nejvyšší domácí hokejové soutěži už víme, že pražská Sparta porazila Vítkovice 3-0, Mladá Boleslav zdolala Litvínov 2-1, Karlovy Vary vyhráli nad Kladnem 3-1, Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 a Hradec Králové zvítězil nad Olomoucí 3-1. Hrají se aktuálně ještě dva duely, tak pojďme rychle do Českých Budějovic na souboj domácích s Libercem za Kamilem Jášou.
2: Do konce zápasu přesně 1 minuta 35 vteřin. České Budějovice vedou nad Libercem 4-3. Liberecká branka už je prázdná. Další zápas, Otak Gutwirth, Pardubice Třinec.
3: 2 minuty 35 sekund do konce druhé třetiny a Pardubice hrají s Třincem nerozhodně 2-2, teď aktuálně Východočeši hrají přesilovou hru. Z Pardubic Otak Gutwirth, Radiožurnál.
1: Pořad s mikrofonem za hokejem stále běží na Radiožurnálu Sport. Posluchačům Radiožurnálu přejeme hezký večer.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Na koalici v Plzni se dohodlo vítězné ANO s uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Cenu Fóra 2000 za odvahu a zodpovědnost získali lídři stávek a protestů proti vojenskému převratu v Myanmaru. Fotbalisté Sparty vyhráli v Šancelize nad Pardubicemi a zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
3: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
1: Starostové mají zájem o pozici primátora, chtěli by řídit taky finance, územní rozvoj, školství a životní prostředí. V Plzni se na vedení města dohodlo vítězné hnutí ANO se dvěma dosavadními koaličními partnery, uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít dohromady 34 křesel. Současná koalice bude pokračovat bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. Před magistrátem je náš zpravodaj Lukáš Milota.
4: Vítězná ANO se odpoledne dohodla s uskupením Pro Plzeň, že budou o koalici jednat jako dvojblok s třetím partnerem, a to buď to s ODS, nebo se STAN. Nakonec tedy vybrali STAN. Podle primátora Romana Zarzického z hnutí ANO rozhodlo to, kdo vedl předvolební kampaň normálně a nepoužíval, jak řekl primátor, lživých nebo osobních útoků. Město bude mít nově místo 11 člené, 9 členou radu, v ní ANO bude mít 5 lidí, STAN 3 a Pro Plzeň jednoho. Koaliční smlouvu chtějí podepsat počátkem příštího týdne. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
1: Mezinárodní cenu Fóra 2000 za odvahu a odpovědnost letos získala skupina prodemokratických aktivistů z Myanmaru. Nadace Fóra 2000 ji předala v pražském kongresovém centru. Tam dnes začal už 30. ročník konference, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Ocenění dostala koalice stávkových výborů a občanských iniciativ a především tři tvůrci protestů proti vojenskému převratu z února 2021. Jsou jimi Taysar San, Nan Ling a Themiat Aung. Důvody k jejich ocenění shrnul mluvčí konference Fórum 2000 Filip Šebek.
5: Oni podle nás tělesňují mimořádnou občanskou odvahu, morální pevnost a neochvějný závazek k nenásilnému odporu tváří v tvář jednomu z nejrepresivnějších vojenských režimů současnosti.
1: Železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou Uhřiněvsí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu. Pokračuje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
6: Mezi stanicemi Praha, Uhříněves a Říčany budou stavbaři rušit dočasnou přeložku koridoru, po které jezdily vlaky od loňského listopadu během budování Pražského okruhu.
7: Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové Šanceligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s olomouckou Sigmou 1-1. A pomalu končí 10. kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Sparta v něm porazila Vítkovice 3-0. Mladá Boleslav vyhrála nad Litvínovem 2-1. Brněnská Kometa prohrála s Plzní v prodloužení 1-2. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1, hokejisté Hradce Králové překonali Olomouc 3-1 a České Budějovice porazili Liberec 4-3. Poslední dnešní extraligový duel a zároveň šlágr kola mezi Pardubicemi a Třincem sleduje reportér Ota Gutwirt.
8: Odehrané dvě třetiny a po 40 minutách platí Pardubice Třinec 2-2. Z Pardubic Ota Gutwirt, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D11 u Jiren a u Poděbrad. Na výjezdu z Prahy po dálnici D11 ve směru na Hradec Králové počítejte se zdržením na 7. kilometru. Začíná pomalu jedoucí kolona, která pokračuje až na 8. kilometr, kde hasiči zasahovali u hořícího autobusu. Situaci popisuje náš zpravodaj.
10: Je zavřený celý pravý jízdní pruh, kde se jenom hlavím a tý koloně jsem strávil nějakých 18 minut.
9: A D11 ještě jednou, tentokrát ve směru z Hradce Králové do Prahy. Za sjezdem na Jičí na 41. kilometru dojedete do pomalu jedoucí kolony. Na 35. kilometru, kde začíná Dopravní omezení budete popojíždět 5 minut. Na pražském okruhu z D1 na letiště za sjezdem na Lochkov počítejte s pomalu jedoucím proudem vozidel. Příčinou je střed auta s dodávkou v levém pruhu. Místo je označené světelnou šipkou, projíždí se jedním pruhem. Zdržíte se 25 minut. V Praze na Strakonické ve směru do centra zbystřete za sjezdem z Barandovského mostu. Došlo tam k nehodě dvou vozidel. Na místě již policie, projíždí se jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky na horách na severu a severovýchodě i smíšené a nebo má sněžit. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů na jihu i kolem 17. Tolik zprávy. Teď už posloucháte pořad Stretnutě a slovo má Richard Trsťan.
0: Máme rôzne korene, ale spája nás spoločný domov. Táto myšlienka by mohla byť motom dnešného stretnutia. Spoznáme Tamaru Mojzes, ktorá cez umenie otvára aktuálne spoločenské otázky. S Ľubicou Krénovou sa pozrieme do zákulisia Festivalu Slovenského divadla v Prahe a s Vlastimilom Fabišíkom zamierime medzi národnostné menšiny v Brne. Tri príbehy o tom, čo slovenská menšina prináša do nášho spoločného života.
2: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
12: Jsme traja.

0: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: 20 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Kateřina Caucidisová.
2: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikum odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN z více než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22%. Třetí je Praha sobě s 18% a celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Koalice bude mít ve 43 členném zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo podle svých slov obsadí současná primátorka z ANO Iveta Kočí-Palkovská. Indonésii se několik týdnů nedaří uhasit rozsáhlé lesní požáry. Oheň už pohltil plochy tropického porostu na ostrovech Sumatra a Kalimantan a kvůli bouři je kvalita vzduchu v zasažených oblastech momentálně nejhorší v celé Asii. Řidiči v Brně od zítřka neprojedou Pisáreckým tunelem. Bude zavřený na 40 dní kvůli rekonstrukci technologií. Uzavírka se týká i části sousedního tunelu Hlinky a omezí to provoz na dálnici D1 a velkým městským okruhem. Ředitelství silnic a dálnic očekává komplikace v dopravě.
3: Sport.
2: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení z Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3. A hokejisté Pardubic hostí Třinec, je u toho reportér Otaku Tvirt.
4: 46. minuta a Pardubice vedou nad Třincem 3-2. Pardubic, Otaku Tvirt, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdný pražský okruh u Chrášťan a nehoda u Ořechu. Pražský okruh z letiště na D1 u sjezdu na Chrášťany neprůjezdný. Na 23. kilometru nehoda a o situaci informuje náš zpravodaj.
7: Nahlásí neprůjezdný pražský okruh, poměrně čerstvá nehoda, tam nějaký karaván a 3 další osobní auta.
6: Na místě již policie a záchranné složky. Vozidla sjíždějí na Rozvadovskou spojku, pokračují směrem do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí na pražský okruh na kilometru 21. Je možné najet i na D5 směr Plzeň a vrátit se do Prahy přes exit 5 Rudná. Komplikace na pražském okruhu i ve směru z D1 na letiště. Na 19. kilometru střed dvou vozidel v levém pruhu, místo označené světelnou šipkou, v koloně ze 16. kilometru se zdržíte 20 minut. A na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením u sjezdu na Jirny. Na 8. kilometru hořel autobus, ten je již uhašen, projíždí se jedním pruhem a zdržíte se do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude polojasno, postupně až oblačno a přehánky. Teploty klesnou na 6 až 2 stupně. Ojediněle naměříme kolem nuly. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
1: A také s Luisem Capaldim z hudby. Hezký večer.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Ve 21 obci o víkendu rozhodovali v místních referendech o výstavbách větrných elektráren. Jak hlasování dopadla, řekneme za chvíli.

0: Ve 21 obci v Česku se spolu s komunálními volbami konala i referenda o výstavbě větrných elektráren. Ve většině z nich záměr nepodpořili. O stavbě trojice větrníků rozhodovali například obyvatelé Bystré nad Jizerou na Semilsku. Ti jejich vznik odmítli.
1: Referendum mělo v Bystré velikou účast, přišlo 84% voličů, 50 lidí bylo proti výstavbě. Referendum je tedy platné a závazné. Soukromý investor oslovil obec, že postaví tři větrníky na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Rodinná zástavba by od nich byla téměř kilometr daleko. Lidé se ale bojí narušení krajinného rázu a negativního vlivu na životní prostředí, řekl jeden z voličů, který chtěl zůstat v anonymitě.
2: Já osobně stavím spíše proti výstavbě. Myslím si, že celkově by to dost zhyzdilo tu okolní krajinu, výhled z každého kopce tady kolem i z Krkonoš. Zároveň už začínají vycházet i studie na to, že by to mohlo být škodlivé k tomu bydlet takhle blízko, takže já osobně si myslím, že by tu neměla být ani jedna.
1: Anonymní chtěl zůstat i starší obyvatel, který naopak stavbu elektráren v referendu podpořil.
3: Tak mně se to přinese v obci, něco obyvatelům a myslím si, že jednou, kdyby tohle nebylo, takže nebude čím svítit.
1: Benefity mi pověděl i nezávislý starosta Lukáš Nesvadba.
4: Někde tu energii brát musíme do budoucna a jednak tam jsou benefity pro tu obec v rámci nějakých 2,5 milionu každý rok pro obec do rozpočtu a nějaká levnější elektrika pro lidi.
1: Starosta Lukáš Nesvadba řekl, že rozhodnutí obyvatel respektuje. Záměr společnosti ČES na výstavbu elektráren naopak podpořili v referendu například lidé v Jedřichově na Svitavsku. Johana Tománková, Radiožurnál.

Jordan Hatch z hudby. Krnovská památka Karnola znova ožívá. Do prostor bývalé textilky se vracejí materiály i stroje, které poškodil požár před 9 lety. Do širších souvislostí vás zasvětíme za moment.

0: Vzpomínka na Tinu Turner. V Krnovské Karnole je znova rušno. Textilka je jednou z mála stop po kdysi silném textilnímu průmyslu v regionu. V roce 2017 ovšem vyhořela, objekt zasáhly i předloňské povodně. Teď tam pamětníci nosí vzorky a materiál, který se povedlo zachránit.
1: To je moje srdcová záležitost. Všechny stroje, na všem jsem dělala.
2: Antonie Vychodilová mi popisuje, jaký byl její oblíbený tkalcovský stav. Jde vidět, že jste tu práci měla opravdu ráda.
1: Ano, já jsem si to vybrala a kdybych si měla vybírat znova, tak si znova vyberu tady toto. Fakt jo.
2: Takže ono to fungovalo tak, že tady máte jeden, dva listy. Mohlo jich tam být až 12 a na každém tom listu bylo tolik nití?
1: No víc to bylo. Na těch 12, tak to bylo třeba 16 nití.
2: Na některých strojích jdou vidět stopy požáru. Je tady i Jitka Navrátilová, která byla kdysi vedoucí tohoto pracoviště a teď se stará o to, aby se tady různé exponáty a materiály vrátily.
3: Doslova ožívá tady ten provoz, že povstává z popela, takže tak to nějak vypadá, že by se to mohlo nějakým způsobem do toho pohledového stavu vrátit a že by to byla aspoň taková malá ukázka toho, co tady vlastně se tvořilo a dělalo.
2: Jitka Navrátilová tady musela chodit i v respirátoru a čistit věci odsazí po tom velkém požáru.
3: V současné době mi kolegové ještě čistí po tom požáru. Hlavně tady ty pomocné materiály, ty cívky, příze a ty osnovy, které tady vlastně taky tím požárem utrpěly.
2: Chtěla by, aby v Karnole vzniklo muzeum. Plány ale odsunula povodeň v roce 2024 na neurčito. Přízemí Karnoly bylo celé pod vodou, popisuje mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Přesto chceme pokračovat ve spolupráci s pamětníky a využít jejich cenné znalosti k zachování podoby a příběhu tohoto místa tak, jak si je sami pamatují.
2: Rekonstrukce bude možná až v době, kdy budou hotová i protipovodňová opatření ve městě. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh světa. Česká republika byla čestným hostem. Akci doprovázela výměna názorů mezi spisovatelkou Radkou Denemarkovou a ministrem kultury Otou Klempířem, který je ve vládě za motoristy sobě. Může z toho být knížka? A jak se vlastně dnes hledají témata pro literární zpracování? A co je pro Radku Denemarkovou největším uznáním, když má řadu ocenění a její knihy jsou přeloženy do 23 jazyků? Natáčeli jsme s ní přímo na frankfurtském knižním veletrhu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál. Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech, konkrétnější budeme ve zprávách. Radiožurnál je 9 hodin večer. A zprávy má Kateřina Causidisová.
1: SPD bude v Karviné žádat o kontrolu výsledku voleb. Ukrajina zastaví útoky na ruské rafinerie, jen pokud Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetiku. Velkou Pardubickou vyhrál podruhé za sebou irský kůň. A zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přeháňky. Večer se bude vyjasňovat, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice. Do druhého kola postoupilo nejvíce kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale ze druhého místa a taky jejich šéf Andrej Babiš moc velké šance na úspěch nedává. O 11 senátorských křesel se utkají zástupce hnutí STAN. Těsné výsledky hlásí okolí Žďáru nad Sázavou. Tam před druhým kolem vede Michal Šmarda za Volt. Z druhého místa obhajuje lidovec Josef Klement. Na třetím místě je o jediný hlas Radek Černý za ODS. A hnutí Svoboda a přímá demokracie chce nechat přepočítat volební hlasy v Karviné. Serveru i rozhlas to řekl lídr karvinské kandidátky Ladislav Hamer. Místo v zastupitelstvu hnutí SPD v Karviné uniklo o 2 hlasy.
3: Máme indicie od našich z volebních komisí, že i to sčítání prostě někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat. Myslím si, že podáme prostě návrh a žádost o přezkum na krajský soud a uvidíme.
1: Ukrajina nebude útočit na ruské rafinérie, pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetiku. Prezident Volodymyr Zelenský to napsal na sociálních sítích a zopakoval tak svoje dřívější stanovisko. Je to reakce na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina zastavila svoje útoky. V zájmu snížení cen pohonných hmot v pátek dohodl s Moskvou na dodávkách nafty.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu napsal, že jakékoliv kroky k deeskalaci konfliktu musí být vzájemné a doprovázené reálnými zárukami. Zelenský konstatoval, že jen za tento týden Rusové svrhli na Ukrajinu 1450 leteckých bomb, vystřelili 75 raket různých typů a vyslali 1640 dronů, z toho 60% proudových. Ukrajinský prezident připomněl, že Rusko tento týden zabilo 23 lidí v domě v Záporoží, z toho 4 děti. Zaútočilo na nemocnici v Charkově a dnes ráno zasáhlo 5podlažní bytový dům ve Sloviansku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Na zámku v Lednici na Břeclavsku pokračuje rekonstrukce katakomb ve svahu pod historickým skleníkem. Rekonstrukce zhruba za 80 milionů korun zahrnuje i opravu fresek mohorské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku. Pokračuje kastelánka zámku Ivana Holásková.
5: Je to naprosto unikátní prostor a my ho chceme vrátit původnímu využití, takže po dokončení rekonstrukce návštěvníci budou moci v zimě procházet ze skleníku dolů do dalšího skleníku. V létě tady ten prostor budeme využívat k různým společenským akcím a výstavám.
0: Sport. Irský jockey Keith Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Poté, co v loni vyhrál se Stumptownem, letos zvítězil s koněm Final Orders. Poprvé od roku 2014 projela cílem žena. Jockeyka Lenka Neprašová byla se Sakamirem čtvrtá.
6: Nebyly tam žádný karamboly přede mnou nebo za mnou. My jsme se tam občas tak s Ondrou Velkem se jako střetli, ale prostě my jsme si řekli, ale potřebuju tady místo, nepotřebuju, jako prostě stíhali jsme všechno, takže udělali jsme si krásný průběh, myslím si, a já jsem to teda ještě neviděla, ale doufám, že hezká podívaná a pěkná Velká Pardubická.
0: Hokejisté Pardubic hrají v 10. kole Tip Sport Extraligy s Třincem. Duel sleduje reportér Ota Gutwirt.
7: Utkání došlo do prodloužení, ze kterého je odehraná minuta a půl, ale gol zatím nepadl, takže platí zatím Pardubice Třinec 4-4. Pardubic, Otaku Tvěr, Radiožurnál.
0: V dalších zápasech Sparta porazila Vítkovice 3-0, Mladá Boleslav Litvínov 2-1, České Budějovice Liberec 4-3, Karlovy Vary Kladno 3-1, Hradec Králové Olomouc 3-1 a Brněnská Kometa prohrála s Plzní v prodloužení 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na pražském okruhu u Chrášťan a omezení na D11 u Jiren. Na pražském okruhu z letiště na D1 komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru střed několika vozidel v omezení. Na místě hasiči směr na D1 je neprůjezdný. Osobní vozidla odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Ponsarovu se vracejí zpět na okruh. Kamiony zůstávají stát na okruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte omezení u sjezdu na Jirny. Na 8. kilometru se po požáru autobusu projíždí pouze jedním pruhem, na místě ještě pracují hasiči, výrazně se nezdržíte. A na silnici 20 z Písku do Českých Budějovic hlásíte potíže za Česňovicemi.
9: 10 minut před Budějovicemi je obrovská kolona.
8: Příčinou je střed dvou vozidel Udasného. Na místě zásah záchranářů projíždí se Kyvadlově, větší zdržení do Českých Budějovic na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené, nebo má sněžit. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty většinou do 15 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Sportžurnál s Filipem Šedivým.
10: Perfektně provedená situace.
11: Dobrý večer. Ve společném vysílání Radiožurnálu a digitálního Radiožurnálu Sport startuje hodinka, která vám přiblíží nejdůležitější a nejzajímavější výsledky a události druhé říjnové neděle. A tak si pojďme rychle pro konečný výsledek hokejového extraligového šlágru mezi druhým týmem tabulky Pardubicemi a vedoucím Třincem. Z Pardubice hlásí Ota Gutwirth.
12: Nakonec bonusový bod pro Pardubice vystřelil parádní solovou akcí Jan Mandáta. Pardubice poráží Třinec 5-4. Pro Třinec je to vůbec první porážka v tomto extraligovém ročníku. Jan Mandát předvedl opravdu skvělé solo, kdy ještě před zakončením kacetla provedl efektní otočku a zakončil backendem. Takže Pardubice porazili Třinecké oceláře 5-4 prodloužení.
11: Tolik tedy poslední dnešní výsledek hokejové Tipsport Extraligy. Znamená to, že skončila ta rekordní série Třince po desáté. Už oceláři naplno nebodovali v nejvyšší domácí soutěži, i tak vytvořili nové maximum. A po 10. kole vedou třinečtí hokejisté tabulku nejvyšší domácí hokejové soutěže před Pardubicemi o 2 body. Budeme se věnovat hokejové extralize, fotbalové šancelize. Samozřejmě nezapomeneme ani na velkou pardubickou, tedy slavný dostup, nebo na to, že čeští judisté z mistrovství světa po dlouhé době přivezli 2 medaile. Příjemný poslech a klidný nedělní večer.
2: Radiožurnál Sport
13: a Filip Šedivý.

0: Velkou Pardubickou vyhrál podruhé za sebou Kůň Syrska. Náročný překážkový dostih ovládl v jeho 136. ročníku Final Orders, který měl v sedle žokeje Keita Donahuea. Ten tak slaví druhé vítězství v řadě. Po těsném souboji v cílové rovince skončil stejně jako loni druhý Jan Faltejsek, tentokrát s Gutfrim. S Janem Faltejskem mluvil po dostihu v Pardubicích Jakub Marek.
1: Honzo, gratuluju k druhému místu. Letos to bylo ještě těsnější než loni.
2: No, ale stejně druhý.
1: Po té poslední překážce, cítil jste, že tam ještě má ten motor Gutfrim na to, aby ještě třeba zapnul?
2: Jo, tak šel pod nátlakem docela dlouhou dobu, tak ať si to vyřeší sám. Byl jsem v podstatě rychle s náma pryč, no ale stejně mě přetlačil, že jo? Takže tak to je.
1: Poslední ročníky jste trochu bojoval s koňmi na taxisu, jaké to bylo dnes s Gutfrim?
2: No, to se boj.
1: Proč?
2: Nevím, no prostě má z toho respekt, vybrzdí to, skočí nahoru. Důležitý je, že dopadne na všechny čtyři a jede se dál, no, tak to prostě.
1: Kompletní desítka překonala taxis, bylo to třeba i fajn díky tomu, že bylo 10 koní?
2: To bych netvrdil, já jsem jako při nájezdu tam měl i trošku takový jako problémek, jako nechtěl jsem být tam, kde jsem byl, když jsem na to točil. Důležitý je, že na to bylo tempo, že jsme se dostali všichni, to je fajn. Určitě pomohlo nějaká oblačnost, to taky pomohlo, ale říkám, důležitý je vždycky to tempo na ten taxis.
1: Prvních nějakých 7-8 překážek s velkým náskokem vedl Aru Karias s Jakubem Kocmanem. Překvapilo vás, že byl zhruba třeba 30 metrů před tím polem ostatním?
2: Jako překvapilo, ale prostě tak to je. Jako Kuba měl prostě problémy s ovladatelností evidentně, takže hold, to bylo moc a někdy se to tak stane, no.
1: Pak někde před vodním příkopem, myslím, že už jste se tam nějak dostal dopředu. Čekal jste, že se tam najednou vystrčíte už tak brzo?
2: Nechtěl jsem tam, ale jak ten odpadl Aru Karias, jo, tak se to strašně zpomalilo. A ten Godfrey je vytrvalec. Já jsem potřeboval, jako já jsem nechtěl být vepředu, ale nebyl žádný vlak a najednou se to jelo strašně pomalu.
1: Dá se říct, že letos Irové přivezli ještě lepšího koně, že Final Orders je lepší než Stamptown, který loni vyhrál.
2: Tak tvrdí se to, jo, ale jako jsou to i dostihy. Já jsem se o tom s Keithem bavil a on říká, že neví, jo, prostě ten Stamptown je víc konzistentní, jako evidentně to dobrý kůň, když vyhraje v Cheltenhamu o velkým víkendu, že jo.
1: Napadlo vás třeba v průběhu dostihu, že přeci jen útočil jste na možný osmý triumf, vyrovnal byste rekord Josefa Váni staršího, že by to tam mohlo klapnout?
2: To vůbec, jako já jsem se snažil vyhrát dostih a zbytek mi nezajímá.
1: To říkal opět těsně druhý ve Velké Pardubické Jan Faltejsek, tentokrát v sedle Gutfriho. Z Pardubic Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: jsem trošičku podcenil a opravdu jsem nečekal, že to dva závodníci prošťouchnou až k medailím o medaile.
1: A co jsme třetí, no a co?
2: Já jsem dokumentoval ten zápas a asi za minutu mi přišlo tohle.
3: Ahoj Krpoši, moc gratuluju, bylo to super, sledovali jsme to celá rodina.
2: Tak tohle je gratulace od Renči Zachové.
1: No, já mám hroznou radost, že se to povedlo takhle. Já myslím, že tohle se jen tak zopakovat nepovede, i když bych samozřejmě byl rád. Přivízt si dvě medaile z mistrovství světa, myslím si, že tohle nikdo nečekal. A já jsem tak hrozně za to šťastný, že nechci říct, že mě to zase nakopne do další práce směrem k olympiádě, ale věřím tomu, že jo.
0: A já bych ještě připomněl, že vlastně to je medailový double, to je Lukáš, že jo. Mistrovství Evropy.
1: No to jo.
0: A mistrovství světa.
2: To doplnil Lukáše Krpálka trenér Petr Lacina, ale během dne podporovali teď už šestinásobného medailistu z mistrovství světa na dálku i další členové týmu, včetně třeba dlouholetého kondičního trenéra a výživového poradce Pavla Provázka, který i mě, musím říct, vyzýval, abych v komentáři řekl, to je pan Krpálek, pan.
1: Jo, pája, ten mi vypisoval po každém zápase, že to je krásný zajetý dieselový motor, který se právě rozjíždí. takže jo, mám hroznou radost za celou tu práci, kterou tam prostě společně děláme, ať už s Pájou nebo s Lácošem, prostě tak mám radost, že furt a stále se sbírají ty medaile.
2: Lukáši, po 15 letech, od té první do teď je to 15 let, 2011, 2026, směje se.
1: To není špatný. Hezky, jo. Hezky se to poslouchá.
2: Říká Lukáš Krpálek a ještě lépe se poslouchá to, že společně s Renatou Zachovou přivezli pro české judo dvě medaile z mistrovství světa po dlouhých 45 letech. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: 21 hodin, 23 minut a je čas jít na led. V 10. kole hokejové Tipsport Extraligy totiž Třinec poprvé v sezóně nebodoval naplno. Jeho rekordní série si tedy zastavila na čísle 9. Oceláři prohráli v Pardubicích 4-5 v prodloužení, když o tom rozhodl Jan Mandát. Třinec ale i nadále vede tabulku soutěže o 2 body právě před Dynamem. V jednom z dalších dnešních utkání teprve druhé domácí vítězství v sezóně vybojovala pražská Sparta. A premiérově se narodilo poměrně klidně. Sparta porazila Vítkovice 3-0. Pomohla jí k tomu i dvě magická písmena.
1: Výborná PK.
2: Myslím si, že to začíná všechno při tom PK.
3: Celý PK odvedl super práci a nám vlastně pomohlo to zápasu.
4: Anglickou zkratku PK zopakovali asistent trenéra Ladislav Šmíd, brankář Josef Kořenář i útočník Sparty Vojtěch Hradec. Jde o penalty killing, česky hru v oslabení, kterou má Sparta v této sezóně nejlepší v extralize. Z 35 oslabení dostala jenom 4 góly a proti Vítkovicím se Pražané úspěšně bránili celkem 10 minut, což frustrovalo i hostujícího útočníka Jindřicha Abdula.
5: Nechci být jako alibista, ale musím pochválit Spartu, že to hráli velmi dobře. Samozřejmě chodíme tam my, hráči, kteří bychom si prostě s tím měli poradit, ať už ten soupeř brání jakkoliv, a my jsme to nedokázali vůbec na to najít ten recept, aby jsme ty přesilovky proměnili.
4: Dobré bránění hráčů v poli ulehčuje práci brankářům. Potvrzuje to Josef Kořenář, který se postaral o první vychytanou nulu Sparty v sezóně.
2: Relativně oni vystřelili fakt jenom párkrát na tu bránu za tu přesilovku, ještě to nebylo nic úplně hroznýho. Ten systém, jaký hrajeme, tak je velice dobrý, a když kluci dělají to, co po nich trenér chce, tak si myslím, že je to hodně těžký tohle oslabení jakoby nějak přehrát. Myslím, že největší váhu na tom má ta obětavost, kterou rok co rok se snažíme zvedat, ale to si je to fakt parádní zatím, takže doufám, že takhle budeme pokročovat.
4: Spartu ale nechtěl přechválit trenér Vítkovic Jorik Trej, který viděl i bezradnost na straně svého týmu.
6: Hrajeme 10 minut v přesilovce a nejsme schopni dát jediný gól a přiblížit se na dostřel, což by mohlo soupeře znejistit. Chybí nám naléhavost a jednoduchá střelba, abychom dostali puk na hráče před branku. Musíme o dost víc chtít, a to hned od začátku. Na tom musíme pracovat.
4: Mluvil po zápase Jorik Trej o dalších starostech pro trenérský tým. Vítkovice po čtvrté porážce za sebou klesly na předposlední místo tabulky extraligy. Z Prahy Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: A poslední je Olomouc, která dnes prohrála v Hradci Králové 1-3. V dalších zápasech Brno podlehlo Plzni 1-2 v prodloužení a v domácím prostředí uspěly České Budějovice díky výhře nad Libercem 4-3. Karlovy Vary, které porazili Kladno 3-1, a také Mladá Boleslav, ta zdolala Litvínov 2-1.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport. I could stay away.

0: 21 hodina 30 minut. Čas zpráv a Kateřiny Caucidisové.
1: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Ruské síly zaútočily podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na ukrajinský energetický závod. Stalo se to potom, co šéf Bílého domu Donald Trump vyhlásil energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Na své sociální síti americký prezident napsal, že obě strany souhlasily. Zelenský řekl, že o příměří před Trumpovým oznámením nevěděl. Dodal ale, že ho bude dodržovat, pokud to stejné udělá i Rusko. Moskva se k návrhu zatím nevyjádřila. Na portálu týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit bezpečné podmínky pro virtuální prostředí. A zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu, anebo taky ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. O úmrtí dnes informovalo Národní divadlo. Štěpnička v něm hrál přes 50 let. Sport. Golfistka Sára Kousková byla druhá na turnaji Ladies European Tour v Soulu. Česká golfová jednička tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek, kterého dosáhla na srpnovém Irish Open. Nestačila jen na světovou pětku Yamashitaovou z Japonska. Těsně za první desítkou skončila na 11. pozici další česká golfistka Jana Melichová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Pražském okruhu a překážka na D1 u Lipníku nad Bečvou. Pražský okruh ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Rozvadovskou spojku průjezdný s omezením. Na 23. kilometru v omezení střet několika vozidel, ta jsou již na straně, na místě hasiči likvidují vyteklé kapaliny. Projíždí se pouze jedním pruhem, výrazněji se nezdržíte. Na D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Lipník nad Bečvou na 306,5 kilometru dodávka pro poruchu v odstavném pruhu. Označená je šipkou silničářů, projíždějící vozidla mohou vybočovat. A na silnici 20 z Písku do Českých Budějovic stále potíže za Česňovicemi. Střetla se tam dvě vozidla u Dasného. Na místě zásah záchranářů, projíždí se Kyvadlově. Zdržení v obou směrech do 5 minut. A v Praze Vekbelské ve směru z Hloubětína k dálnici D8 jeďte opatrně za sjezdem na Prosek. Před sjezdem na Letňany pracují silničáři v pravém pruhu, projíždí se sníženou rychlostí bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené anebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů, na jihu Moravy i kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte Sportžurnál s Filipem Šedivým.
4: Hezký poslech, hezký nedělní večer, určitě ho mají příjemní fotbalisté a fanoušci pražské Sparty, která porazila Pardubice v 10. kole šance ligy 2-0 a Spartané se tak vyhoupli na 3. příčku tabulky o 2 body za 2. Liberec a o 8 bodů za vedoucí Slávy. Tolik tedy jeden výsledek, tedy ten dnešní nejvyšší domácí fotbalové soutěže, ty další si připomeneme i s přímými aktéry už za malou chvíli.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Slovácka v tomto ročníku šance ligy poprvé zvítězili. V 10. kole vyhráli na stadionu 2. Liberce 2-0, i přesto, že déle než půl hodinu dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Hlavní postavou zápasu byl bezesporu hostující brankář Milan Heča, který jistý výkon korunoval v závěru dokonce gólovou asistencí.
1: Milan Heča a jeho dlouhý nákop do středu hřiště nachází Jurošku, který už by teď mohl prchnout defenzivě Slovanu. Pavel Juroška jde sám na brankáře a dává gól.
2: Tak já myslím, že Milan potvrdí sám, že ten výkop úplně dobře netrefil. V ten moment jsme trošku zaspali, bylo úplně prázdno v tom středu, takže tím, že ten balon netrefil, tak to vlastně pak zrychlilo tím dopadem a Juroška byl čerstvý z lavičky a běžel sám na bránu.
1: Popsal moment z 88. minuty liberecký golman Tomáš Koubek, kterému střídající rychlík Juroška při svém sólovém úniku nedal žádnou šanci. Brankář Slovácka Heča byl na stadionu Unisy místy pod velkým tlakem, připsal si 5 úspěšných zákroků a v pokutovém území pozbíral celou řadu centrů. Po utkání se nejvíc mluvilo o jeho zmiňované asistenci, tak to i s úsměvem komentoval hostující kapitán Michal Trávník.
3: Krásná nechtěná přihrávka, ne, dělám si srandu. Co jsem slyšel, tak to úplně takhle dokonale být nemělo, ale samozřejmě nám to vůbec nevadí. Důležitý okamžik si myslím toho zápasu, protože určitě by nás ještě tlačili a tím golem na 2-0 bylo vlastně si myslím rozhodnuto, takže Milan podrželi v bráně a klobouk dolů. No.
1: Po vítězství v Liberci si možná vůbec nejvíc oddychl David Puškáč. Útočník Slovácka v 60. minutě přišlápl kotník Buškovi a rozhodčí Vulkan ho po zhlédnutí videa vyloučil. Tým z Uherského Hradiště má s disciplínou velké problémy. V tomto ligovém ročníku jeho hráči dostali už 6 červených karet. Trenér Slovácka Jan Jelínek si tento problém uvědomuje. Recept na jeho řešení ale zatím hledá marně.
4: Tak kdybyste řidiči autobusu říkal, že už píchlo 8 pneumatik, ať 9. nepíchne. Někdy je to prostě neovlivnitelné. Si myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavat dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost, přemíra snahy, nevím.
1: Liberec Slovácko přestřílel poměrem 23-3, kopal 9 rohů, víc než břevno kuše je, ale z převahy nevytěžil. Krátce po změně stran se zdálo, že domácí po zákroku Slončíka na Mikulenku budou kopat penaltu, tu ale sudí po konzultaci s asistenty u videa nakonec odvolal.
2: Viděl jsem to teďka na sociálních sítích a za mě je to správně odvolaná penalta. Jako. Držení Matěje Mikulenky tam taky bylo, pak samozřejmě krátký zatažení bránícího hráče, ale takovýhle penalty nechceme vidět v české lize, takže si myslím, že v tomhle problém nebylo.
1: Uznal sportovně liberecký golman Tomáš Koubek. Slovan v ligové tabulce zůstává druhý o 6 bodů za vedoucí Slávii. Slovácko je dál předposlední. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: 21 hodin 44 minut, 2. říjnová neděle a Radiožurnál Sport a Radiožurnál. To jsou rozhlasové stanice, které máte právě naladěny při jejich společném vysílání. Jen dva góly viděli necelé 4000 fanoušků v zápase fotbalistů Teplic a Olomouce v rámci utkání 10. kola nejvyšší soutěže. No a tenhle zápas skončil nerozhodně 1-1, přesto musel hodně bavit. Oba celky totiž potvrdili, že to s útočným fotbalem myslí opravdu vážně.
1: Teď jsem viděl nějaké statistiky, 22 střel jednomu z toho, 25 druhému z toho, jako, takže určitě pro diváka velice zajímavý zápas.
2: Potěšilo trenéra Hanáku Pavla Hapala, že oba celky divákům nabídli výbornou podívanou. Olomouce sympaticky snažila o kombinační fotbal, přestože musela hrát od 40. minuty bez vyloučeného obránce Lurvinka.
3: Zápas si myslím, že atraktivní moc, protože oba týmy chtěli hrát a myslím, že o hodně střel bylo, takže ten zápas vypadal podle mě pro fanouška moc dobře a já na hřišti jsem si ho užil, musím říct.
2: Přiznal olomoucký záložník Michal Beran. Ten rád hraje s míčem a proto vítá snahu ligových týmů o atraktivní herní projev s odvahou útočit.
3: Jsem nadšený, protože i ten náš styl, co po nás trenéři chtějí, tak je super a všechny to baví, všichni chtějí hrát na hřišti, takže viděli jste podle mě, že s tou červenou kartou jsme vlastně pořád hráli, což je super. Mám z toho radost a je super, že ten trend je takový, protože pak je vidět, že i reprezentace se o to snaží, takže jde to od zhora až takhle, až po ty všechny týmy v lize, takže jenom dobře podle mě pro český fotbal a bude to atraktivnější a lidi to bude víc bavit.
1: Tak jak jsme v určité fázi kritizovali národní mužstvo, tak i tam se to určitě bude měnit nebo mění, tak i způsob hry jiných mužstev je podobný. Takže my chceme hrát fotbal, myslím, že Teplice je to stejný. Spousta týmů v lize začali s výstavbou od golmana, s kombinačním fotbalem, že to není, jak se vždycky říkalo, dlouhý balón jenom a získáte ho někde na polovině soupeře po nějakém souboji. Takže my se toho držíme a držet budeme.
2: Slíbil kouč Sigmy a bývalý vynikající hráč Pavel Hapal. Ještě překvapivější je herní přeměna u Teplic, které byly ještě nedávno ryze defenzivním týmem. Proti Olomouci měli ve druhém poločase díky přesilovce územní převahu, kontrolovali hru a ukázali oproti jaru výrazný posun ve snaze hrát útočný fotbal, což si pochvaloval jejich trenér Zdenko Frťala.
4: Jsme rádi, že to byla zábava pro lidi. Neustále tady se bavíme v klubu a i ten trend toho fotbalu spěje k tomu, že těch nějakých nakopávaných míčů není tolik a když už jsou, tak jsou to určitý principy, které ty týmy mají v té struktuře té hry. Pořád i v tom držení možná budu trošku hráčům vytýkat, aby ty přihrávky byly rychlejší a kvalitnější. A že jsme to vítězství nepřiklonili. Nás dneska mrzí, protože ta Olomouc byla porazitelná.
2: Cítil teplický trenér Zdenko Frťala, že jeho tým mohl z dlouhé přesilovky vytěžit víc než jen vyrovnávací gol Idrise Hopiho, který skóroval po 48 sekundách na hřišti a odpověděl na vedoucí branku Ahmada Gáliho ze 3. minuty. David Kalvas, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Za 10 minut bude 22 hodin, přijdou zprávy, ale ještě předtím stihneme ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport jedno téma. Povedený turnaj mají za sebou české golfistky. Na Ladies European Tour se hned 3 vešly do elitní dvacítky a Sára Kousková v Soulu dokonce 2. místem vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek. Nestačila jen na Japonku Yamashitaovou, která stejně jako ona zahrála skvělé poslední kolo. Obě v něm zapsali bilanci 9 ran pod par a tím vyrovnali rekord hřiště. Se Sárou Kouskovou i o tom mluvila Markéta Salajs-Vozilová.
1: Co všechno se musí sejít, aby to takto klaplo?
2: Já myslím, že asi téměř úplně všechno. Ta dnešní hra byla úplně skvělá a fungovala mi opravdu asi všechny aspekty hry, ale primárně si cením toho mentálního přístupu, který byl jako hezky klidný a díky tomu jsem myslím, že nám to podařilo tak jako udržet všechno pohromadě bez chyb až do úplného konce.
1: Vy jste skončila na skvělém 2. místě, nicméně v golfu se říká, že je hrozně obtížné něco vyhrát, tak je to kvůli tomu, že je opravdu nesmírně těžké udržet perfektní hru vlastně několik dní po sobě?
2: Určitě máte pravdu, samozřejmě v tom hraje roli i to, že nás tam, třeba na tomhle turnaji nás bylo myslím, že 108, většinou to pole opravdu těch hráček je velké a ta výkonnost na téhle úrovni je dost podobná, takže téměř jako kdokoliv z toho startovního pole může vyhrát a o to těžší to samozřejmě potom je. No.
1: A pomůže tento výsledek v celkovém hodnocení směrem k vašim cílům v této sezóně?
2: Určitě ano, myslím, že jsme skočili teďka na asi 8. příčku v tom hodnocení celé sezóny, koukáme směrem k top 7, protože ta by nám zajistila účast na obou evropských majorech příští rok. Takže tam se upínají moje oči, ale samozřejmě určitě sezóna ještě není hotová, takže kousek práce před námi.
0: Říkala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Sára Kousková. Vedle ní mohla být hodně spokojená i další česká golfistka Jana Melichová, která v Soulu obsadila 11. místo.
2: Popravdě já jsem tady ten výsledek potřebovala jako sůl, protože bohužel moje situace je trošičku jiná. Já se pohybuju lehce vlastně pod tou hranicí udržení si plné karty na příští sezónu, takže tenhle ten výsledek mi hodně pomohl v tom, abych se posunula trošičku nahoru a budu se snažit a budu doufat, že ještě pár takových výsledků do konce sezóny přijde, abych mohla hrát trošičku i více v klidu.
0: Třetí z úspěšných českých golfistek na turnaji Ladies European Tour v Soulu byla Patricie Maková. Skončila 19. a mohlo být ještě líp.
3: Po tom prvním kole jsem vedla, ono samozřejmě je to dobrý, protože člověka to trošku uklidní. Může si dovolit třeba nějaký chyby v tom druhém kole, na druhou stranu prostě je pak trošku pod tlakem toho výborného výsledku a ne úplně hezky se na to pak navazuje. Každopádně já jsem prostě ráda, že jsem to zvládla hezky, že jsem ani jedno kolo vlastně nezahrála nic špatného a udržela jsem to takhle celý turnaj.
0: Příští týden mají golfistky na Ladies European Tour volno, pak je od 22. října čeká turnaj v Indii. A co čeká nás už za 6 minut další zprávy. Příjemný poslech.

0: Fotbalová liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Po měsíci opět čeká fotbalisty Slávie utkání ligy mistrů. Hrát budou v Azerbajdžánu se Sabahem, klubem, který vznikl před 9 lety a premiérově hraje nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Slávia by ráda v Baku ukončila po 19 letech období bez výhry v lize mistrů. Sahla po ní už minule na úvod ročníku s francouzským Lens, jenže v posledních minutách ztratila vedení a prohrála.
2: Nesmíte mít slabý místo, pokud to, tak se potrestaný.
1: Jak se bude dařit fotbalistům Slávie v Baku proti Sabahu, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který začne v úterý stejně jako zápas ve 3:15 večer.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socr.rozhlas.cz.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. V Polsku zadrželi muže, který hrozil atentátem na premiéra. Teplice remizovali ve fotbalové Šancelize s Olomoucí 1-1. A zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy museli třeba přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, pokračuje Cízlar.
4: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
2: Vítěz komunálních voleb v Plzni hnutí ANO 2011 a nezávislý bude o budoucí koalici vyjednávat v jednom bloku s uskupením pro Plzeň s podporou lidovců. Na společném postupu se oba subjekty dohodly dnes odpoledne. Potvrdil to lídr ANO a současný primátor Roman Zařický.
5: Jsme vytvořili memorandum o spolupráci mezi pro Plzeň s podporou lidovců. Disponujeme 24 hlasy, což je většina v zastupitelstvu, a vyzvali jsme další strany k jednání. Budeme postupovat ve shodě.
2: Dvojblok je připravený jednat s koalicí se STAN a s ODS. Nebude jednat s koalicí Chceme Plzeň, která spolupráci s ANO odmítá. Muže, který hrozil atentátem na polského premiéra Donalda Tuska, ministra obrany, zadržela policie. Na sociální síti X to napsal polský ministr vnitra, podle kterého muž útok skutečně plánoval. Výhrušku dostala služba zajišťující bezpečnost nejvyšších představitelů státu dnes ráno. Následně se kvůli ní mimořádně sešli zástupci bezpečnostních složek. Vědci objevili na jižní Moravě dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity na ně narazili při monitoringu mokřadů. Drobného pavouka skákavku našli u rakvic na Břeclavsku a vzácnou snovačku u Dubňan na Hodonínsku. Význam objevu vysvětluje vědkyně Marie Kotasová-Adámková.
6: Ono nám to vlastně ukazuje, že ten precizní monitoring je opravdu hodně důležitý, protože nám může vlastně ukázat, jaká je celková hodnota těch lokalit, jaká je ta reálná biodiverzita a taky případně i jak se vlastně ty samotné lokality a to, co na nich roste nebo žije, mění v závislosti na té péči, kterou my děláme.
2: Sport. Fotbalisté Olomouce v 10. kole Šanceligy remizovali v Teplicích 1-1, když vedli od 3. minuty díky gólu Galiho. Domácí využili k vyrovnání vyloučení Lurvinka ze 40. minuty. Olomoucký trenér Pavel Hapal své svěřence chválil.
7: Hlavně od té doby jsme hrali o jednoho méně, takže to odpracovali, odmakali neskutečně, hlavně v té defenzivní činnosti, ale chci říct, že to byl zápas velice kvalitní od obou dvou mužstev. Trošku cítím takovou, řeknu, hořkost. Nechci říct, že by mě chyběla nějaká pokora, ale myslím si, že kdybychom byli v plném počtu ten celý zápas, že věřím, že bychom ten zápas dovedli do vítězného konce, což se nestalo.
2: V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a pražská Sparta porazila Pardubice 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na pražském okruhu u Chrášťan a překážka na D6 u Únhoště. Na pražském okruhu z letiště na D1 jeďte opatrně za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Došetřují tam nehodu několika vozidel v omezení. Místo je označené šipkou silničářů, kužely a projíždí se jedním pruhem bez zdržení. Na D6 z Prahy do Karlových Varů informujete o překážce za sjezdem na Kladno.
9: Na 30. kilometru v odstavném pruhu stojí vozidlo a u něho pán. Nemá tam trojúhelník a pán nemá vestu, jeden vidět na poslední chvíli.
8: Na D1 z Brna do Ostravy zbystřete za sjezdem na Lipník nad Bečvou. Na 306,5 kilometru odstavená dodávka pro poruchu. Je označena světelnou šipkou. Na silnici 33 mezi Náchodem a Jaroměří dejte pozor u odbočky na Staré Město nad Metují. Střetla se tam dvě vozidla, na místě pracují hasiči, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky na horách na severu a severovýchodě i smíšené, nebo má sněžit. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů na jihu Moravy teplej kolem 17 a na horách většinou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
1: A nastíníme situaci, nejdřív vás sevřou betonové stěny, pak se před vámi otevře rozkvetlá zahrada. Tak vypadá nový památník zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové na Slovensku. Jak se místo tragédie proměnilo v symbol naděje, o tom uslyšíte za chvíli.
3: Víkendový radiožurnál
10: a Michaela van Erne.
11: Then the rainstorm came over me.

0: Měl to být jejich společný domov. Místo toho se stal dějištěm vraždy, která otřásla Slovenskem. 8 let po smrti novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové ve slovenské Velké Mači odhalili památník svobody slova. Má podobu zahrady, která připomíná nejen 2 zmařené mladé životy, ale i význam nezávislé žurnalistiky.
1: Památník stojí přímo na místě původního domu Jána a Martiny a návštěvníci do něj přichází po takových betonových schodech, se stupují vlastně pod úroveň terénu. Ta první pietní část je celá z betonu, je taková velmi chladná, působí to velmi tísnivě, jako by na člověka všechno padalo, ale pak, když projde tady touhletou částí, tak přijde do krásné rozkvetlé květinové zahrady, která postupně stoupá nahoru a podle otce Jána Kuciaka Josefa to symbolizuje přesně to, co má.
2: Ten pamětník by vlastně mal představovat takovou naději. Ta cesta do kopce směrem k horizontu.
1: Ještě před několika lety tady stál obyčejný rodinný dům. Ján Kuciak a Martina Kušnírová si ho postupně opravovali a plánovali v něm společnou budoucnost. V únoru 2018 je ale právě tady zastřelil nájemný vrah. Pozůstalí se později rozhodli dům zbourat. Podle sochaře a jednoho z autorů památníku Martina Piačka to byl od rodin odvážný krok.
3: Takže jsme tak povedať mohli robiť na čistom papieri a vedeli sme, že treba urobiť miesto, ktoré bude ako keby také prijímajúce a demokratické a všeobecné, ako keby, že bude také občianské.
1: Zazneli také úryvky z knihy o živote páru a herečka Emília Vašáriová prečetla báseň, ktorú Ján Kuciak sám napsal.
4: Snažím sa vyžiť z toho okamihu. Nikdy sa nevzdám. Budem tu navždy, aj keď zostanem sám. Nik ma nezavraždí.
1: Za samotnou vraždu už tresty padly. Kdo si ji objednal, ale soudy řeší dodnes. Proces s obžalovaným podnikatelem Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou pokračoval i tento týden. A rodiče zavražděných na spravedlnost stále čekají, jak připomněla při odhalení památníku také matka Martiny Zlatica Kušnírová.
5: Je taký mementom pro budoucí generace, aby jsme všetci začali sami od sebe, aby nikdy v životě nikdo nemusel také dačo prežívat, jak my.
1: Zahrada jako památník svobody slova zůstane otevřená pro každého. Jako připomínka 2 mladých životů, ale podle autorů i pozůstalých taky toho, že pravda se nehledá snadno. Z Velké Mače Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Kvůli suchu je letos v lesích méně žaludů, bukvic a kaštanů. Podle myslivců bude mít zvěř málo potravy a budou ji muset víc přikrmovat. Za chvíli se vydáme do lesů na Benešovsku a přesvědčíme se o tom.

0: Sombr z hudby, součástí víkendového radiožurnálu. Letošní sucho dopadlo i na úrodu kaštanů, žaludů a bukvic. Na některých místech se neurodilo vůbec nic a myslivci budou muset zvěř v zimě víc přikrmovat. Nedostatek plodů hlásí třeba společnost Líšno na Benešovsku, která spravuje část tamních lesů.
1: Teď tady stojíme teda pod Červeným dubem, že vidíme ty zakrnělý, nevyvinutý žaludy, který vlastně ten strom už schazoval v reakci na to sucho během celého léta.
2: Lukáš Broš, lesní správce podniku Líšno. Jak velký to může být problém kvůli zvěře?
1: Je to pro ně nejvíc energetická potrava před tou zimou. Projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
2: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty není problém celorepublikový. Tam, kde se žaludy a další plody neurodily, budou muset myslivci přikrmovat. Na druhou stranu by to mohlo přilákat divoká prasata více ke krmelištím a mohl by být snadnější jejich odlov. Tam, kde se urodilo, se bude lovit hůře.
3: Protože v těchto lokalitách zvěř hůře chodí na vnadiště, se zdržuje v krytinách, v lese, kde má dostatek přirozené potravy.
2: Další místo, kde bude chybět přirozená potrava pro zvěř, je Čechticko.
4: Dobrý den, tady Pavel Maleček, myslivecký hospodář mysliveckého spolku Vysočina Čechtice. Suchý léto nepřálo stromům, aby plodili žaludy, kaštany a místama je i málo bukvic. No.
2: Co to bude znamenat?
4: Zvěř si bude muset najít nějakou pastvu jinou a zvěř bude muset taky z části přikrmovat zimě. No.
2: A myslíte se, že třeba hrozí, že budou hledat i potravu blíž k lidem?
4: Spíš někde ve městech, kde se víc stahují na nějaký kontejnery.
2: Tak tady jsme našli dva žaludy. Pan Maleček je teď rozloupnul.
4: Jsou napadený hmyzem, je jich málo a ani pro les, pro přirozenou obnovu nejsou vhodné.
2: Podle Lesů České republiky má ale naštěstí semenářský závod dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně. Z Benešovská, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: 22 hodiny 30 minut. Přehled zpráv a Martin Matějka.
1: Některá města už znají složení nových magistrátů a radnic, o vedení už je po volbách jasno, třeba v Plzni. Vítězné ANO se tam domluvilo se dvěma dosavadními partnery, uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Třeba ve Frýdku Místku pak bude vítězné hnutí Naše město FM spolupracovat s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Naopak v Praze zatím o novém vedení jasno není. Volby tam vyhrálo hnutí STAN. Koaliční jednání budou podle lídra kandidátky Petra Hlaváčka pokračovat zítra. Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit s 60-denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. A Trump to řekl poté, co Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným zastavením sankcí na vývoz ruské nafty bez ústupku ze strany Moskvy. A to Zelenský označil za projev slabosti. Od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem Monda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy. Způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat. Přináší ho krev sající hmyz. Lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě. A na zesnulého Jiřího Štěpničku vzpomínají kolegové jako na mimořádně všestranného herce. Podle prezidenta herecké asociace Ondřeje Kepky vynikal v divadle, filmu, televizi i dabingu. A právě kvůli jeho dabingovému mistrovství byl označovaný za českého Harrisona Forda. Pro ředitele Národního divadla Jana Buriana byl výjimečným hercem, do jehož osudu se promítly dějiny. Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Soustrast rodině i divadelnímu souboru už vyjádřilo i Ministerstvo kultury. Sport. Tenistka Linda Nosková se kvůli zranění levého lýtka odhlásila z turnaje WTA ve Wuhanu. 21-letá wimbledonská šampionka přitom ještě dnes v Číně trénovala, už ale s obvázaným lýtkem a viditelnými problémy s pohybem. V hlavní soutěži, která ve Wuhanu odstartuje zítra, se představí 5 českých tenistek. Nebude mezi ním chybět Karolína Muchová nebo Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na pražském okruhu u Chrášťan a překážka na D6 u Bošova. Na pražském okruhu z letiště na D1 dejte pozor za sjezdem na plzeňskou dálnici. Na 23. kilometru došetřují nehodu několika vozidel. Místo je označené světelnou šipkou, kužely, projíždí se jedním pruhem bez zdržení. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za exitem 77 Lubenec z Bystřete. Na 82. kilometru stojí v odstavném pruhu auto s poruchou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Nové Město. Na 67. kilometru hlásí policie pohyb zvěře u dálnice. A v Praze v Cínovecké na výjezdu z Metropole směrem do Ústí nad Labem čekejte překážku za sjezdem na Březině Ves. I tam stojí auto s poruchou na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přeháňky na horách, na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte víkendový radiožurnál s Michailou van Ernem.
0: A tím pádem u nás za chvíli uslyšíte třeba zpěvačku Cher.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
5: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

Český Harrison Ford, Michael Douglas i Steven Seagal. Těm všem propůjčil svůj podmanivý hlas herec Jiří Štěpnička, který zemřel v 79 letech. Předního herce Národního divadla a syna Jiřiny Štěpničkové si připomeneme za chvíli.

0: Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř stovku rolí. Jeho doménou byl i dabing. Vysloužil si přezdívku český Harrison Ford. Svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel ve věku 79 let.
1: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
1: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
2: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
1: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnes jsem to tím, že jsem dostal dost přezdržku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
2: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

To byl Mark Imber, s vámi je Radiožurnál. Nadechnout se, absolutně se uvolnit a pak už se jen potopit. Zní to možná jednoduše, ale jsou zatím hodiny tréninku. Na Kypru právě skončilo mistrovství světa v nádechovém potápění, tedy ve freedivingu. Na jeden závodní den se za chvíli vypravíme, ještě předtím z hudby Kaizer Chiefs.

0: vámi je víkendový radiožurnál. Z hudby za chvíli nabídneme ještě Stinga nebo Taylor Swift. Pro mnohé je freediving, tedy potápění bez přístrojů na jeden nádech, extrémním sportem. Každý, kdo se takto potápí, by vám ovšem řekl, že základem je absolutní klid a relaxace. O tomto víkendu skončilo mistrovství světa ve freedivingu, které hostil kyperský Limassol. Ve čtyřech disciplínách se letos utkal rekordní počet soutěžících a nechyběli ani Češi.
1: Českou rekordmankou Irenou Váňovou nasedáme do člunu, který nás od břehu kyperského města Limassolu veze asi tak 10 kilometrů na volné moře.
2: To si dáš pod hlavu.
3: To si dám pod hlavu, aby se mi lépe spalo.
4: Zrelaxovat.
1: Paluba lodi je rozdělena pro organizátory. Druhá část slouží pro soutěžící. Dnes jsou to ženy, a to v disciplíně konstantní zátěž s ploutvemi.
5: Jsem hlavní rozhodčí na lajně B. Při závodech musíme hlavně dbát o perfektní spolupráci, a to mezi rozhodčími, záchranáři i ošetřujícím týmem.
6: The important thing in freediving is each athlete knowing their limits.
5: Co je nejdůležitější ve freedivingu? Každý, kdo soutěží, musí přesně znát své limity, limity svého těla. A my musíme zajistit pohodlné, bezpečné a hlavně jisté zázemí. Jestli se potápěčky s námi cítí dobře a uvolněně, pak mají i lepší výsledky.
1: Říká mi Američanka Francesca Cowie, která je jednou ze 6 rozhodčích. Irena se už ve vodě chystá na zanoření. Kolem ní jsou asistenti, záchranné týmy i rozhodčí. Jak mi vysvětlila, vždy musí dopředu nahlásit, do kolika metrů se chce potopit.
7: Hey, touchdown!
1: Jedna z asistentek sleduje sonar a také videozáběry. Irena právě v 83 metrech utrhla tek, otáčí se a začíná stoupat ke hladině. Tek musí při vynoření ukázat, až pak se jí ponor počítá.
3: Byl docela proud teda na mě, jakože už když jsem se rozdýchávala, tak ta lajna byla šikmo a vlastně mi to tlačilo na tu platformu. No ale tak jsem si řekla, že prostě se zanořím a prostě poplavu, až jsem doplavala dolů.
2: A kolik to bylo?
3: 83. A to otočila a plavala nahoru.
2: Když jsi se vynořila, tak se zdálo, že jako úplně v pohodě.
3: Jo, já jsem byla, no. Myslím, že jsem byla v pohodě úplně. Že jsem jako se cítila dobře a je lepší mít bílou kartu a užít si to. Nejde o výkon, jde o to, že byla bílá karta.
1: I přes prout vybojovala Irena Váňová se svými 83 metry 9. místo na světě. Celkem se ve freedivingu soutěžilo ve 4 kategoriích. I díky Ireně patří český freediving ke špičce. Z kyperského Limassolu Marie Sýkorová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 23 hodin. Jsou tu zprávy a Martin Matějka.
1: Vláda zatím nemá v Senátu jistého žádného nového zástupce. ANO vede jen na Českolipsku a Karvinsku. A po večerních útocích Ruska na Ukrajinu je nejmín 6 mrtvých. Sparta vyhrála ve fotbalové šancelize nad Pardubicemi 2-0. A zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo, do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Vloufová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro liberecký kraj. Lenka Bříšková na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Ostatní nominanti ANO do boje vstupují ze druhého místa. Komunální volby ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO se ziskem přes 21% hlasů oproti roku 2022, kdy získalo téměř 32%, tak výrazně oslabilo. Na druhém místě skončilo hnutí STAN s 20%, třetí Zlín 21 je se zhruba 17%. Do 41 členého zastupitelstva míří také Společně pro Zlín, ODS, uskupení Zlín srdcem a Piráti a také SPD.
3: Nejvýraznější posun v letošních komunálních volbách zaznamenali Starostové a nezávislí. Před 4 lety získali jen něco málo přes 7% hlasů, letos už kolem 20. Naopak hnutí ANO ztratilo více než 10% bodů. O tom, kdo nakonec povede zlínskou radnici, ale rozhodnou až po volební vyjednávání. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Rusko večer zaútočilo na okolí Charkova na východě Ukrajiny a na Ivano-Frankivsk na západě země. Podle tamních úřadů při úderek zemřelo nejméně 6 lidí.
4: Vzdušný útok na Pysočin u Charkova zaznamenaly městské kamery. Ruský raketodron Banderol obrovskou rychlostí narazil do obchodu s potravinami, ve kterém zemřeli 3 lidé a 9 bylo zraněno, včetně 2 dětí, uvedl na sociálních sítích náčelník oblastní vojenské správy Oleh Sinehubov. Na místě dopadu vypukl velký požár. Oběti a zraněné si vyžádal také dronový útok na Ivano-Frankivsk. Jeho starosta Ruslan Marcinkiv upřesnil, že zahynuli 3 vojáci a další 3 byli lehce zranění. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od Pražského okruhu Pomezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
5: Nejdále je dneska asi stavba od mostě Jadis po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 75% pozemků. Někdy úsecích je to asi trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% průměru, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
2: Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0. A v dalších zápasech Liberec podlehl Slovácku 0-2 a Teplice remizovali Solomoucí 1-1. Hokejisté Sparty porazili v 10. kole Tipsport Extraligy Vítkovice 3-0. Připsali si tak druhou domácí výhru v sezóně. Pomohla k tomu i dobře ubráněná oslabení. První nulu v aktuálním ročníku vychytal golman Sparty Josef Kořenář.
6: Tam, když kluci vidí, jak ty kluci potom padají, chytají střely, tak to nabudí celý tým a myslím si, že se to projevilo i do toho zbytku zápasu při hře 5-5. Nevybavím si, že by tam byla úplně nějaká část zápasu, kdyby jsme třeba hořeli úplně a myslím si, že jsme to zvládli.
1: Dále Pardubice vyhráli nad Třincem 5-4 v prodloužení, České Budějovice nad Libercem 4-3, Karlovy Vary nad Kladnem 3-1, Hradec Králové nad Olomoucí taky 3-1, Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1 a Kometa Brno podléhla Plzni 1-2 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na pražském okruhu u Krášťan a na D1 u Lipníku nad Bečvou. Na pražském okruhu z letiště směrem k D1 jeďte opatrně za sjezdem na D5. Na 23. kilometru se po nehodě několika vozidel stále projíždí jedním pruhem. Na D1 z Brna do Prahy do Ostravy zbystřete za sjezdem na Lipník nad Bečvou. Na 306,5 kilometru stojí na krajnici několik dodávek, z nichž jedna zasahuje do pravého pruhu. Označené jsou šipkou silničářů a kolem se pohybují lidé ve vestách. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova dejte nohu z plynu za sjezdem na Stříbro na 115. kilometru v odstavném pruhu kamion s poruchou. U něho světelná šipka, kamiony mohou vybočovat. Na silnici 13 mezi Kláštercem nad Ohří a Karlovými Vary dejte pozor za Ostrovem. Střetla se tam dvě vozidla se stádem divočáků. Na místě hasiči policie komunikaci uzavřela. Náhradní trasa přes Hájek a Dalovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude polojasná, postupně až oblačná, s přeháňkami, ochladí se na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme nulu. A přes den pak čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přeháňky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na řadě je repríza dopoledního víkendového hosta radiožurnálu Patricie Strouhalové.
8: Ve vysílání víkendového radiožurnálu teď vítám Michálu Čeřovskou, předsedkyni Fóra mobilních hospiců a ředitelku organizace Sdílení. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Vy jste vystudovala sociální politiku a sociální práci, pak magisterský obor řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a právě od roku 2013 jako ředitelka organizace Sdílení, která v Telči a okolí poskytuje domácí hospicovou, zdravotní a také sociální péči. Vy se teď doma staráte o svoji tchýni a já jsem si říkala, nakolik je to pro vás a pro vaši práci důležité. V čem vám to třeba pomáhá i se na tu vaší profesi podívat jinýma očima?
9: Pro mě je to úplně zásadní zkušenost. My jsme o ní začali pečovat před 7 lety, kdy už jsem byla nějakou dobu ředitelkou a uvědomila jsem si, jak je něco úplně jiného ta pracovní poloha a něco jiného je zažívat to doma jako neformální pečující. My jsme taková ta typická sendvičová rodina, že máme 3 děti a staráme se zároveň o ně i o tu manželovu maminku. A všechny moje teoretické znalosti, zkušenosti si dobře uvědomuju, ale v té praxi doma neumím všechno úplně aplikovat.
8: No a v čem se lháváte? Nebo co vám nejde?
9: No člověk tam má v tom ty emoce, únavu, zjistí, že není tak trpělivý, jak by chtěl být.
8: No právě, že někdo si říká, já bych taky rád pečoval o svého blízkého, ale bojím se, že to nezvládnu. Že třeba někdy odseknu, nebo nebudu tak milý, empatický, nebo že mi dojdou síly. Co v jeho rozhodnutí tomu člověku radíte, nebo poradíte? Čím by se měl řídit? Co vám třeba tak úplně nevyšlo? Na čem vy jste dojela?
9: Tak já myslím, že jsme ještě jako nedojeli.
8: Dobře.
9: Ale já bych možná řekla, že naopak, co mě jako pomohlo a to, že jsem v tom oboru, že jsem věděla, že nemám čekat na to říct si o pomoc, až už mi ty síly dojdou a že jsme si tu pomoc zorganizovali vlastně hned na začátku. To jsem věděla z těch zkušeností od našich klientů, že to dlouho odkládají, stydí se nebo připadají si, že to je selhání, kdyby si nechávali pomoc při péči o blízkého od někoho zvenčí. A věděla jsem, že potom toho litují, protože to pak odnáší třeba zdravotními problémy a tomu jsem chtěla předejít. A tím, že jako se vyznám v tom oboru, vím, jaké jsou služby, vlastně teda jsem ředitelkou organizace, která je v Telči, jako všechny nabízí, tak jsme to hned na začátku zorganizovali a to nám jako moc pomohlo. Díky tomu to zvládáme vlastně i s tím běžným provozem.
2: Host radiožurnálu

0: předsedkyní Fóra mobilních hospiců Michálou Čeřovskou si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Teď 14. října se slaví Papučový den. To je den, který připomíná, jak důležité je na konci života mít vlastně vedle sebe někoho, kdo vám dá péči, lásku, kdo s vámi je, když to potřebujete. Tak jak se k tomu Papučovému dni můžeme připojit a jak funguje péče mobilních hospiců i o kampani Dožít doma, si povídáme s Michálou Čeřovskou. Je podle vás ještě nutné představovat Papučový den, nebo už veřejnost ví?
1: Je to nutné. Je to nutné, my se o tu osvětu snažíme už mnoho let ve Fóru mobilních hospiců, ale to téma závěru života přirozeně není mezi lidmi úplně vyhledávané a oblíbené, takže je to potřeba určitě připomínat. Kampaň Dožít doma, která probíhá teď v říjnu, vlastně chce veřejnosti připomenout, že to jde strávit závěr života doma, že k tomu existuje podpora mobilních hospiců, se kterými se to dá zvládnout. A ten Papučový den je vlastně takové vyvrcholení té kampaně, je to konkrétní den, ta středa 14. října, kdy se lidé mohou zapojit tak, že se vyfotí s papučemi a pošlou nám fotku na naše sociální sítě s třeba s nějakým vzkazem. A
0: má tam být ten hashtag Papučový den?
1: Jo.
0: Je to ideální. Mm-hmm. No, a co by lidé měli napsat, nebo co tak většinou píší?
1: Většinou sdílejí své zkušenosti s tím, jak o někoho pečovali, nebo s tím, že využili pomoc nějakého mobilního hospice a vzpomínají na to.
0: Jak vám je, když to čtete, ty vzkazy?
1: Když čtu takovou dobrou zkušenost, tak cítím vděčnost, že takové příběhy dnes mohou být, že ta pomoc už existuje. I když ne, bohužel, teda všude po celé České republice.
0: No, pro mnohé z nás je hospic něco, čeho se bojí. Že je to prostě konec.
1: Ono je to trochu paradoxní, že se bojíme toho slova hospic, i když to chápu, ale hospic je vlastně právě to, ta pomoc, která může způsobit to, že ten závěr života není jenom bolest, jenom to těžké, jenom to smutné, ale že tam vlastně pořád je život až do konce, že pořád jako se tam zažívá i nějaká radost, smysl. To ten hospic díky tomu, že dokáže pomoci s léčbou symptomů, aby se ten nemocný cítil lépe, tak pak je to možné žít opravdu až do konce. No.
0: No, vy profesně už dlouhodobě vlastně se věnujete rozvoji paliativní péče a také podpoře rodin pečujících právě o svoje blízké. A já jsem si říkala, proč jste začala pracovat pro mobilní hospic? Co vás k tomu vedlo? Jaké byly ty vaše začátky?
1: To je takový můj osobní příběh. Ono, už když jsem studovala sociální práci, tak mě to téma hospiců zaujalo, ale myslela jsem si, že to je něco, na co bych neměla, že to je moc náročné, ale jako rezonovalo to se mnou. Ale pak jsme měli takový náročný rok, kdy zároveň šťastný a zároveň nešťastný, mně se narodila dcera, a krátce na to tak onemocněla moje maminka, které bylo v té době 43 let a vlastně půl roku po diagnóze tak zemřela. A bylo to vlastně v době, kdy byla ta paliativní péče ještě v plenkách, takže byla vlastně hodně času v nemocnici a my jako rodina jsme vlastně nevěděli, že umírá. A takže jsme ten čas vlastně docela propásli, já jsem se s ní ani nestihla rozloučit a byla to teda samozřejmě velice jako těžká a silná zkušenost. A dva roky potom, tak jsme se s manželem a už tehdy s dvěma dětmi přestěhovali do Telče, kde zrovna v té době zakladatelka hospice sdílení hledala nástupkyni nebo nástupce ředitele. A já jsem uvažovala, jestli se tam mám přihlásit. A při tom uvažování jsem si četla nějaké knížky o paliativní péči a vlastně mě to úplně dostalo, protože když jsem to četla, tak jsem věděla, že takhle bych si to bývala přála, aby to vypadalo s tou naší mamkou. A vlastně jsem i vnímala, že to, co jsem tehdy třeba intuitivně prožívala, jsem cítila jako paliativně správně, i když jsme neměli žádnou někoho nějakou podporu, která by nás tím obdobím provedla. A vlastně mě najednou došlo, že i třeba zpětně můžeme té naší velké ztrátě dát smysl tím, že já můžu mít takovou práci, kde se budu starat o to, aby ostatní lidé v téhle těžké situaci to prožili jinak.
0: No a jak si to člověk v sobě musí srovnat, aby vlastně se s tím vším okolo opravdu vyrovnal?
1: Mně tehdy pomáhalo to vědomí toho smyslu, že jsem věděla, že ti lidé, kterým pomáháme, by stejně zemřeli, ale díky naší pomoci to můžou prožít úplně jinak, tak to vědomí toho smyslu, ale zároveň bych řekla, že člověk se vyrovnává s tím jako celý život, že bych jako určitě neřekla, že jenom díky tomu, že dělám tuhle práci, tak že se nebojím, nebo že jsem se vším smířená. Já si myslím, že to člověk snadno řekne, když zrovna se cítí zdravý a je v pohodě, ale ve chvíli, kdy si není úplně tak jistý, tak teprve se ukáže, jak je to s tím smířením. Takže v tomhle já bych jako za sebe nedávala nějaký definitivní výroky.

0: Michaela Čeřovská, ředitelka organizace sdílení a taky předsedkyně Fóra mobilních hospiců, je dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Co vlastně přivádí vaše další kolegy a kolegyně do mobilních hospiců? Jaké jsou ty jejich příběhy? Jsou si v něčem podobné? Nebo je každý úplně jiný?
1: Někdy jsou to podobné příběhy, jako jsem teď já povídala třeba o sobě. Bývá to často, že mají moje kolegyně také takový nějaký příběh za sebou. Třeba zdravotníci, kteří k nám přichází z nemocnice, tak často přichází, protože si přejí mít více času na pacienta a nebýt tolik zavalení administrativou. A to je to, co v domácím hospici nachází a čeho si tam váží. Co taky třeba kolegové oceňují, že v tom týmu hospicovém jsou ty profese, je to multidisciplinární tým a ty profese mají k sobě takový jako respekt. Není to tak, že by tam lékař byl hierarchicky výrazně výše než ti ostatní, ale vlastně je to taková týmová práce, kde se všichni zároveň uznávají. Takže to myslím, že taky je něco, co určitý typ lidí vyhledává. Tak to je tak, co mě napadá k tomu.
0: No a jak funguje to Fórum mobilních hospiců a ta jejich péče? Protože někdo si to nedokážu vlastně úplně představit, jak to funguje. Tak kolik lidí z nás třeba vůbec neví, jak fungujete?
1: No, Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace, která vlastně zastřešuje české mobilní hospice. Máme jako 49 členů, ale sama péči neposkytuje. Ona se stará o ty hospice, aby ty hospice mohly pečovat o pacienty. Takže to je Fórum, ale vy se teď asi ptáte přímo, jak vypadá mobilní hospicová péče.
0: Mě zajímalo, jak právě je ta, jak je to postavené. Takže Fórum mobilních hospiců se stará o ty hospice, které se potom starají o ty lidi.
1: Ano,
0: tak, abychom v tom měli jasno, protože vlastně ta hospicová péče v rámci České republiky, tu byste teď měla popsat, jak zase

0: funguje ona.
1: Mm-hmm. Tak dnes už máme několik forem té hospicové péče. Jsou teda mobilní nebo domácí hospice, o kterých už tady mluvíme, pak existují lůžkové hospice, potom existují ambulance paliativní medicíny, to je taková novější forma, a zároveň v nemocnicích teď hodně vznikají takové konziliární týmy paliativní péče. Vlastně snažíme se o to, aby všude v tom systému, kde se ten vážně nemocný člověk pohybuje, tak aby mohl narazit na ty odborníky z paliativní medicíny, kteří ho dobře provedou.
0: Je některé místo, nebo jsou některá místa v České republice, kde hospicová péče vůbec není?
1: Bohužel jsou. Jsou to hodně pohraniční oblasti, ať už tedy ty periferie České republiky, anebo i vnitřní periferie krajů, taková ta místa, kde je to 50 kilometrů do každého krajského města, není tam ta dojezdnost od těch hospiců, tak jako pořád taková místa jsou a je to velký úkol fóra mobilních hospiců, aby ta dostupnost byla pro všechny.
0: No, jaká republice. Je tedy šance, že mobilní péče, hospicová péče vznikne tam, kde tedy není? Na čem to záleží?
1: No, to je dobrá otázka, na to bych ráda uměla odpovědět. Ona, ta současná síť mobilních hospiců, tak vznikala hodně spontánně od spoda, díky lidem, kteří měli osobní zkušenost a chtěli to vybudovat. A teď ta místa, která zůstala prázdná, tak je mnohem těžší zaplnit. Většinou je nějaký důvod, proč je to tam těžší. Je to řídce osídlená oblast, kde je těžké sehnat odborníky a obsadit ten tým všemi těmi profesemi. Ale ve fóru mobilních hospiců ve spolupráci i s Českou společností paliativní medicíny, tak se teď soustředí na to, tuto otázku nějak vyřešit, protože vláda i letos schválila strategii rozvoje paliativní péče České republiky, která si to taky klade za cíl, aby zkrátka paliativní péče byla dostupná všem občanům České republice.
0: Co pro to uděláte vy sama?
1: No, já jsem součástí těch jednání jako předsedkyně Fóra mobilních hospiců, takže se tam snažím naslouchat a přinášet zkušenosti našich členských organizací, na které překážky narážíme, co se nám naopak osvědčuje, co funguje, a ty naše zkušenosti z terénu přinášet na ta jednání, kde se potom tvoří nějaké ty strategie a nápady, jak to vyřešit.
0: No a co se osvědčilo nebo osvědčuje?
1: My zatím vlastně nevíme, tam, kde jsou ty řídce osídlené oblasti, tak je to opravdu jako hádanka, co s tím udělat. Jako uvažuje se o tom, že by třeba hospice, které jsou sice jakoby daleko, ale nejblíž těm místům, tak měly nějaký ještě model fungování, který by zajistil tu oblast. Prostě více na dálku. Jako uvažuje se třeba o využití telemedicíny, ale to je zatím s velkým otazníkem, protože v tom našem oboru ta telemedicína nemůže úplně nahradit lidský kontakt. Takže jako spíš jsme teď v takovém období, kdy hledáme.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstv. Už v prvním kole vybrali 5 senátorů. O zbývajících 22 senátorech se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíc křesel Lidovci, STAN, ODS a ANO. V porovnání s volbami před 4 lety ale ztratili až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v 6 krajských městech, minule v 8, v Praze vyhrál STAN. Ruské síly zaútočily podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na ukrajinský energetický závod. Stalo se to potom, co šéf Bílého domu Donald Trump vyhlásil energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Na své síti True Social americký prezident napsal, že obě strany souhlasily. Zelenský řekl, že o příměří před Trumpovým oznámením nevěděl. Dodal ale, že ho bude dodržovat, pokud to stejné udělá i Rusko. Moskva se k návrhu zatím nevyjádřila. K západnímu pobřeží Mexika se blíží silný hurikán Simon. Prezidentka země Claudia Sheinbaumová vyzvala obyvatele regionu u břehu Tichého oceánu, aby zůstali doma. Simon už v sobotu zesílil na 4. z 5 stupňů. Podle amerického národního střediska pro hurikány se dnes odpoledne středoevropského času nacházela asi 105 kilometrů západně od přístavu Manzanillo ve státě Colima. Zatím není jisté, jestli střed hurikánu dorazí na pevninu, i tak ale hrozí silný vítr, ničivé vlny a záplavy. A na portálu týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit bezpečné podmínky pro virtuální prostředí. Sport. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1, vybojoval tak druhé vítězství v této sezóně za sebou. Druhé místo obsadil Monačan Charles Leclerc z Ferrari, třetí byl Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Mistrovství světa Formule 1 bude pokračovat za 2 týdny velkou cenou Spojených států.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a zavřená 13. u Ostrova. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 za sjezdem na D5 blokovaný pravý pruh. Po nehodě několika vozidel je na místě už poslední vozidlo připravené k naložení na odtah. Místo je označené světelnou šipkou a kužely, projíždí se bez zdržení. Silnice 13 Klášterce nad Ohří do Karlových Varů za Ostrovem uzavřená. Došlo tam ke střetu dvou vozidel se stádem divokých prasat. Na místě hasiče likvidují vyteklé kapaliny a odklízejí zvěř z vozovky. Náhradní trasa přes Hájek a Dalovice. Na silnici 50 mezi Starým Hrozenkovem a státní hranicí se Slovenskem zpomalte u motoristu Starý Hrozenkov. Na krajnici stojí nákladní vozidlo s poškozenou nádrží, ze které uniká nafta. Na místě zasahují hasiči, projíždí se kyvadlově bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přeháňky. Na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 17 a na horách bude většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Patricie Strouhalové.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Předsedkyně Fóra mobilních hospiců a ředitelka organizace sdílení Michála Čeřovská ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když si povídáme o té hospicové péči nebo o péči mobilních hospiců, o co je vlastně největší zájem?
1: Tak ta mobilní hospicová péče je takový komplex služeb. V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní. A vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru. A není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče. Co se ukazuje, že je důležité, aby si rodiny o tu péči řekly včas. Často se stává.
0: Ale jak to poznáme, no, že už je ten čas?
1: K tomu je potřeba právě i ta podpora těch odborníků třeba v nemocnicích, protože ta rodina moc nemá sama šanci to poznat. K tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje, a provedl je tím. Jako samotná ta rodina těžko na to může přijít.
0: No a kolik lidí z populace u nás v České republice by chtělo pečovat o své blízké, opravdu o ně pečovat do těch posledních dnů?
1: My se nechali dělat průzkum a vyšlo nám, že 65% lidí odpovědělo, že by chtěli pečovat. A pokud jsme upřesnili tu otázku, že by měli k podporu mobilního hospice, tak až 90% lidí si přeje pečovat doma o své blízké.

0: Kampaň Dožít doma má cíl zvyšovat povědomí o právě mobilních hospicích, o podpoře pečujících, kteří na to, jak říká i náš dnešní host Michaela Čeřovská, nemusí být opravdu sami. Ale i přesto někdy mají pocit, že na to sami jsou. Co v takové chvíli?
1: Tak my říkáme, že není nutné za každou cenu pečovat doma, i když to nejde. Někdy se stává, že opravdu ty síly dojdou, i když je tam ta pomoc zvenčí a je naprosto v pořádku potom hledat jinou formu pomoci. Máme proto lůžkové hospice, nebo jsou i oddělení paliativní péče v nemocnicích a tam potom i vlastně naše týmy z těch domácích hospiců tak pomáhají vlastně zprostředkovat tu péči a převést pacienta do lůžkového hospice, protože to není žádné selhání, jsou zkrátka různé situace a i tohle je dobrý konec života.
0: Organizace Sdílení, kde právě jste ředitelkou, provozuje ten mobilní hospic v Telči a okolí. Ten dojezd je kolik? 25 kilometrů z Telče?
1: 30 kilometrů.
0: No a pomáháte vlastně nevyléčitelně nemocným stále tedy zůstat doma. S čím vším ten váš mobilní hospic z Telče dokáže pomoct?
1: Naše organizace je taková specifická, protože my se nesoustředíme jenom na ten závěr života, ale i na oblast dlouhodobé péče, protože jsme teda postupem času zjistili, že i ta zkušenost, kdy lidem stárnou rodiče, prarodiče, už nezvládají sebeobsluhu, přijde třeba demence, tak je to velice náročné, i když jako jinak, než nějaká závěrečná fáze třeba onkologického onemocnění. Takže u nás je to tak, že máme takovou komplexní nabídku služeb a že člověk, který se dostane do situace, že potřebuje pečovat, ať už proto, že ten blízký umírá nebo jenom přináší problémy stáří, tak může přijít k nám do poradny, kde kolegyně ho vyslechnou a vlastně mu pomůžou vybrat tu správnou službu, buď u nás, pokud je to v domácím prostředí, nebo pokud zase to směřuje k nějakému pobytovému zařízení, tak zvenčí. A vlastně jsme schopni tam poslat jak pečovatelky, tak domácí sestřičky z domácí, zdravotní sestřičky z domácí péče. Nebo máme tu ambulanci paliativní medicíny a potom i ten domácí hospic, který funguje v té terminální fázi nemoci.

0: Michálou Čeřovskou si povídáme ve víkendovém radiožurnálu. Už jsme zmínili ten papučový den, letos připadne na 14. října. Já jsem se dívala, že třeba v Hustopečích proběhne papučový den s pokusem o český rekord v počtu lidí v papučích na jednom místě. Tak kolik myslíte, že jich tam bude?
1: Teda. No, to si netroufnu vůbec odhadnout. Nechám se překvapit.
0: Jak bude letos probíhat, tedy čím ještě bude jiný než tím příkladem z Hustopečí?
1: Lidé se mohou podívat na naše webové stránky www.dožitdoma.cz, tam je kalendář akcí, které pořádají naše členské organizace. Jsou to různé koncerty, dny otevřených dveří, výstavy, divadla, takže každý si podle svého regionu může podívat, co ten jeho místní hospic chystá.
0: A když je ten den otevřených dveří, je obecně o něj zájem?
1: Z naší zkušenosti v Telči tak je, ano.
0: Na co se ti lidé nejčastěji ptají, co potřebují vědět?
1: Tak pokud jsou v té situaci úplně čerstvě, tak se ptají, jestli to zvládnou, jak to udělat, když potřebují chodit do práce, jak řešit finanční stránku, kdo jim teda pomůže s těmi praktickými záležitostmi, kde se ženou pomůcky, vynechala jsem, že máme i půjčovnu pomůcek, takže je to jako široké spektrum dotazů.
0: Ty nejčastější otázky, když by si člověk chtěl podívat na ty odpovědi, tak asi můžeme nabídnout adresu www.dožitdoma.cz bez diakritiky. Domácí hospic a pečovatelská služba a domácí zdravotní péče. Mnohým se to plete. Mm-hmm. Co je co?
1: Pečovatelská služba, to znamená, že ke mně domů může přijít paní pečovatelka, která mi pomůže s tou sebeobsluhou. To znamená s oblékáním, s jídlem, s hygienou. Když třeba můj pečující je v práci, tak od toho je paní pečovatelka. Domácí péče, tak to znamená, že za mnou domů přijde zdravotní sestra, kterou mi napsal praktický lékař a vlastně pomáhá většinou s převazy, s rehabilitací, odebírá krev a dělá takovéhle zdravotní úkony v domácím prostředí. A domácí hospic, říkala jako tu třetí možnost, tak to už je právě taková ta jako intenzivní péče v tom závěru života, kde je teda celý ten multidisciplinární tým, jak zdravotní, tak psychosociální, a ta služba funguje s nepřetržitou pohotovostí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže tam mohou rodiny zavolat si kdykoliv, když se zhorší stav, a vlastně ten tým přijede a pomůže.
0: Co je nejtěžší při budování těch udržitelných sociálně zdravotních služeb?
1: No, já bych to řekla asi tak, že nejtěžší na tom je to, že my, když jsme u toho pacienta, tak to je jeden člověk, který má ty potřeby opravdu komplexní. Jak ty potřeby těla, duše, všechny. Ale ten systém je striktně rozdělený. Zdravotní a sociální systém, každý má svoje ministerstvo, svoje úhradové mechanismy. A my jsme vlastně takový převodník, který se snaží pro toho člověka udělat všechno, co potřebuje, ale zároveň splnit podmínky všech těch aktérů nad námi. A to je teda hodně těžké.
0: Dá se to něčím ulehčit?
1: Týmovou prací. Když má člověk kolem sebe skvělý tým, kde se o tu práci podělí a pak třeba i o tu frustraci, která se občas nahromadí, tak to pomáhá.
0: Jak pouštíte páru se svým kolektivem? Chodíte sportovat nebo?
1: Máme černý humor. A trávíme rádi čas i mimo práci. Teď zrovna pojedeme o adventu na výlet. Se těšíme, no.
0: Jo. No, zjezdí na advent k vám do Telče. Kam se jezdí z Telče na advent?
1: My pojedeme do Rakouska na výlet, jsme si naplánovali. Jo.
0: No a jak se bude osvěta nejenom té odborné, ale i té laické veřejnosti? U koho je to třeba těžší?
1: Mně to přijde těžké vlastně oboje. Pro tu laickou veřejnost je právě teďko ta kampaň Dožít doma, která probíhá. Oboje je důležité. A nejlíp, jako co funguje, tak je osobní zkušenost samozřejmě. Víme, že ten, kdo má osobní zkušenost nebo někdo v jeho blízkém okolí, tak ten potom pochopí, o čem ta péče je a proč je tak důležitá, a dokáže třeba to předat i těm zase svým kamarádům a příbuzným, kteří pak s větší pravděpodobností o ní včas požádají. To funguje nejlépe.
0: Vedle té specializované zdravotní péče, o které jsme se tady bavili, využívají a mohou využít rodiny i služby psychologů, ale také duchovních, kteří pomáhají zvládnout to psychicky náročné období. Jak se to děje často využívat služby duchovních?
1: U nás se to děje docela často, ale je pravda, že ne vždy si o to ty rodiny sami hned řeknou, že v naší společnosti přetrvává to tabu i v této oblasti, že lidé si často myslí, že nepotřebují psychoterapeuta, protože přece nejsem blázen, tak k čemu by mi to bylo. Ale když se s tím naším týmem setkají, když je na tu péči čas, když to není třeba jenom na 2 dny, ale trvá to déle, tak se podaří navázat i kontakt s psychoterapeutem, s duchovním a většinou jsou za to potom rádi.
0: Co byste poradila těm, kteří nás teď poslouchají a jsou třeba zrovna v takové fázi, kdy se rozhodují, jestli mají sami sobě věřit, že tu situaci péče o svého blízkého doma zvládnout, jak pomáhat rodinám zvládnout právě ten obrovský psychický tlak a strach z toho, že ten jejich blízký odejde a oni třeba u toho nebudou nebo tu péči nezvládnou.
1: Já bych je povzbudila, aby se podívali, jestli v jejich okolí je nějaký mobilní hospic nebo nějaká poradna pro neformální pečující a aby je kontaktovali, aby na to nebyli sami, protože tady o těch věcech, když se člověk může s někým popovídat, tak se mu uleví a často se potom najednou objeví nějaká cesta, kudy jít, která třeba není úplně zjevná, když o tom člověk přemýšlí sám, takže rozhodně se propojit a nechat si pomoct.
0: To byla Michaela Čeřovská, předsedkyně Fóra mobilních hospiců a ředitelka organizace Sdílení, která byla naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak ať dopadne 14. října dobře celý papučový den. Děkuji vám za návštěvu i za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: Na shledanou.
1: Na shledanou.

0: Radiožurnálu.
1: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh světa. Česká republika byla čestným hostem. Akci doprovázela výměna názorů mezi spisovatelkou Radkou Denemarkovou a ministrem kultury Otou Klempířem, který je ve vládě za motoristy sobě. Může z toho být knížka? A jak se vlastně dnes hledají témata pro literární zpracování? A co je pro Radku Denemarkovou největším uznáním, když má řadu ocenění a její knihy jsou přeloženy do 23 jazyků? Natáčeli jsme s ní přímo na frankfurtském knižním veletrhu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
4: Napříč Českem začala povolební vyjednávání. Na některých radnicích už mají o podobě budoucích koalic jasno. Rusko po vyhlášení příměří Donaldem Trumpem zaútočilo podle Kyjeva na ukrajinské energetické zařízení. 136. ročník Velké Pardubické vyhrál Final Orders s irským žokejem Donoghuem. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty do 17 stupňů. Je pondělí 12. října, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají dnes odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou, sobě a Piráty. A podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
5: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
4: Jasno už je třeba v Plzni, tam bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít většinu 34 hlasů. Navážou tak na dosavadní koalici, jen bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. V opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň.
6: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s uskupením Pro Plzeň, což ocenil jeho lídr Tomáš Morávek.
7: Měli jsme velkou schodu na programu.
6: Dál pak jednali o koalici jako dvojblok. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
8: Je to určitě osvědčený model. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, protože ta předvolební retorika byla za nás tendenční lživá.
6: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Tolar.
9: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku.
6: Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
4: Složení nových zastupitelstev po volbách už znají také třeba ve Frýdku Místku nebo v Havířově. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
10: 53 tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
11: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
10: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
12: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
10: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil dohodu o energetickém příměří s Ruskem za dobrou zprávu. Reagoval tak na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který příměří v neděli oznámil. Rusko se k tomu zatím oficiálně nevyjádřilo.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC-5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Nepál zasáhla další povodňová vlna, tentokrát na řece Budi Gandaki, přibližně 60 kilometrů severozápadně od metropole Kathmandu. A podle aktuálních informací mohutná vlna zničila několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti, pohřešuje se ale nejméně 5 lidí.
14: Videa, která natočila místní lidé z bezpečné vzdálenosti na kopci, ukazují mohutnou tmavou stěnu vody a kamení, která zaplavuje vesnici a za pár vteřin zcela pohltí i říční koryto. Nepálské úřady na sociálních sítích uvádějí, že zatím nevědí přesně, co tak rychle zvedlo hladinu řeky, ale tvrdí, že tentokrát dobře zafungoval výstražný systém a lidé byli před nebezpečím varováni relativně rychle. Na konci září zabila povodňová vlna na řece Tříšulí v Nepálu. Bezmála 1500 lidí a více než 5000 dalších je dosud nezvěstných. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit současná pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
15: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou ústavního soudu a obecným komentářem výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. A celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
16: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
17: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
18: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
19: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
18: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
19: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Švédská královská akademie věd dnes oznámí letošního laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Jméno oceněného vědce nebo vědců se dozvíme ve 11:45. Ocenění za ekonomii je každoročně poslední vyhlašovanou kategorií Nobelovy ceny.
20: Laureáty vybírá 10 lidí, převážně ekonomů z Komise pro ekonomické vědy ve Švédské královské akademii věd. Nejvíce se letos sází na úspěch kanadského ekonoma Ariela Pejkese z Harvardské univerzity nebo Američanky Susan Athayové působící ve Stanfordu. Cenu za ekonomii nezaložil sám Alfred Nobel, ale švédská centrální banka na jeho počest až v 60. letech 20. století. Nominace mohou podávat členové Švédské královské akademie věd, komisaři z tamní centrální banky a vybraní akademici. Kdo byl letos nominovaný, bude odtajněno až za 50 let. Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: Sport. Velkou Pardubickou druhý rok po sobě vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stampnau na v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý Valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue.
21: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
4: Druhý byl ve 136. ročníku Velké Pardubické Jan Flatejsek, který tentokrát jel na vítězi z roku 2024 Gutfrim. Třetí skončil Jan Odložil s Angorvatem. Fotbalisté pražské Sparty si v 10. kole šance ligy připsali 3 body za domácí výhru nad Pardubicemi. V neúplné tabulce tak jsou třetí. Druhý za vedoucí Slávy je Slovan Liberec, který podlehl Slovácku 0-2 a Teplice remizovali se Sigmou Olomouc 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a překážka na D5 u Stříbra na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 byl teď na chvíli pozastavený provoz u sjezdu za sjezdem na dálnici D5 na 23. kilometru likvidovali nebo nakládali poslední vozidlo po dopravní nehodě a nyní již se projíždí plynule oběma jízdními pruhy. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova dejte pozor za sjezdem na Stříbro na 115. kilometru pro poruchu odstavený kamion. Označený je světelnou šipkou a projíždějící vozidla mohou vybočovat. V Ostravě na D1 uzavřený Klimkovický tunel obousměrně z důvodu úpravy dopravního značení. U závěra by měla trvat dle Národního dopravního informačního centra 40 minut. Silnice 13 Klášterce nad Ohří do Karlových Varů za Ostrovem uzavřená. Došlo tam ke střetu dvou vozidel se stádem divokých prasat. Na místě zasahují hasiči a likvidují vyteklé kapaliny. Náhradní trasa přes Hájek a Dalovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové a nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů na jihu Moravy naměří až 17. To byly hlavní zprávy. A na řadě je repríza nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem.
0: Brno má novou vládnoucí koalici, co plánuje prosazovat budoucí primátor. Jak předsednictvo hnutí STAN hodnotí výsledek voleb a co doporučuje vyjednavačům v Praze a co ukázali hlasy voličů o slabinách vládních stran? Všichni kromě ANO. Široká koalice v čele s KDU-ČSL a starosty se shoduje na podobě vedení Brna. O složení nového zastupitelstva rozhodlo v největším moravském městě svými hlasy přes 44% voliček a voličů. Volby v Brně vyhrála KDU-ČSL se STAN před ODS s TOP 09. ANO skončí v opozici. Nová koalice do svého čela na post primátora navrhuje Jakuba Hrušku z KDU-ČSL, který je teď s námi ve vysílání. Dobré poledne.
1: Krásné dobré dopoledne.
0: Dnes mají pokračovat koaliční jednání. Jaké kroky tedy plánujete?
1: Tak jak jsme avizovali včera večer, chceme s kolegy pokračovat v jednání a hledat shodu jak na programu, tak i na složení rady, které má, tak jak jsme avizovali, korespondovat s výsledky voleb.
0: A co jsou prioritní oblasti a agenda pro KDU-ČSL? Jak se to propíše do rozdělení gescí?
1: My jsme ty naše priority avizovali a taky jsme avizovali, že máme na všechny ty věci, které jsou pro Brno důležité, odborníky a pro nás není tak důležité, aby ty jednotlivé gesce byly přímo pod námi. My chceme společně s kolegy najít takové řešení, které povede k tomu, že každý ten klub na tu danou věc dominuje někoho, kdo skutečně odvede tu práci a s tímhle jdeme do toho jednání a očekáváme to stejné od kolegů.
0: A můžete ty priority připomenout?
1: Určitě, tak za nás je to především ta změna té kultury a té komunikace, ale co se týče těch velkých témat, tak je to doprava, bydlení, přednádražní prostor.
0: Co ukázalo první jednání, jak složitá podle vás bude spolupráce v té široké koalici?
1: Já vnímám zatím velkou chuť pracovat pro město a ta jednání jsou teprve na začátku, takže samozřejmě nechci předbíhat, ale musím říct, že vnímám opravdu takovou touhu po té změně a touhu potom vést tohle město společnými silami a mám z toho radost a chci za to kolegům poděkovat.
0: A v čem je teď jasná programová shoda?
1: Tak já myslím, že už před těmi volbami z těch diskuzí a z těch volebních programů bylo zřejmé, že těch témat, ve kterých se shodujeme, je určitě více než těch, který se nezhodujeme. Já myslím, že co se týče třeba výstavby těch nových bytů, opravy těch stávajících, tak tam byla shoda úplně napříč politickým spektrem, dokonce i mezi těmi, kteří se do zastupitelstva nedostali. A samozřejmě i některé věci z stran dopravy a určitě ten přednádražní prostor je něco, co opakovali všichni velice správně a jednotně.
0: Díky čemu myslíte, že jste se tak rychle dokázali dohodnout?
1: Tak já bych nevnímal, že jsme se už dohodli nějak finálně, ale je to ve smyslu toho, že jsme se dohodli, že budeme společně postupovat, abychom se dohodli. A myslím si, že to prostě ta chuť, tak jak jsem říkal, ta chuť pracovat pro tohleto město a vést ho tím novým směrem blíž lidem.
0: A kde by mohl případně být nějaký zádrhel?
1: Já pevně doufám, že zádrhel nebude a když bude, tak ho budeme s kolegy řešit a hledat to řešení. Zatím ty zádrhely nevnímám.
0: A jak očekáváte, že by mohla vypadat spolupráce s hnutím ANO, které skončilo v opozici, nebo zdá se, že to tak dopadne? Jste teď v kontaktu?
1: Přiznám se, že mě překvapilo, že v kontaktu nejsme. Očekával jsem minimálně nějakou SMS-ku se zhodnocením toho výsledku, ale my jsme samozřejmě připraveni hnutí ANO nabídnout pozici předsedy kontrolního výboru. A jednat s nimi samozřejmě o nějakých dalších věcech typu účasti v komisích, tak jak je to běžné v nějaké, řekněme, slušné společnosti zastupitelstev.
0: Jak hodnotíte celkový výsledek lidovců v komunálních a senátních volbách? Uspěl Jan Grolich a dva senátoři mají šanci ve druhém kole?
1: Já si myslím, že se ukázalo především, že to spojení lidovců a starostů, tak jak u nás v Brně, tak i na dalších obcích, skutečně funguje a že lidé chtějí změnu a myslím si, že vypsali jakési vysvědčení vládnoucí koalici.
0: No a kdy čekáte, že bude v Brně tedy definitivně jasno?
1: Přiznám se, rád bych vám to odpověděl, ale neznám tu odpověď, tak nebudu vymýšlet jakoukoliv odpověď, zkrátka nevím, ale doufám, že co nejdříve, protože chceme společně skutečně nastartovat tu novou éru co nejdříve.
0: Jakub Hruška, navržený na post primátora Brna z KDU-ČSL, děkuju, nashledanou.
1: Já děkuju, hezký den.
0: Komunální volby v Praze vyhrál STAN, získal 17 mandátů zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo Spolu, tedy ODS TOP 09, také se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů. Lídr Spolu Tomáš Portlík z ODS řekl, že ačkoliv mají obě seskupení stejný počet mandátů, vítězem v hlavním městě je STAN a tudíž má právo určit si primátora. Ve spojení jsme teď s místopředsedkyní starostů a nezávislých poslankyní Michailou Šebelovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Je tedy jasné, že příštím primátorem bude nejspíš Petr Hlaváček?
3: Tak Petr Hlaváček a jeho tým starostů je opravdu vítězem voleb v Praze. Jsem ráda, že to takto jasně deklaruje i lídr Spolu Tomáš Portlík. A já si moc přeju, aby byl Petr Hlaváček primátorem. Myslím, že k tomu směřuje všechno. Pražané rozhodli o tom, že chtějí, aby Prahu vedl Petr Hlaváček, který opravdu je člověkem, který jehož řemeslem je rozvoj Prahy, který to dělá poctivě, dělá to s péčí. Myslím si, že by byl velmi dobrým primátorem Prahy.
0: No, možná tušíte, kam mířím. Podle kuloárních informací prý zvažuje, že funkci přenechá jinému kandidátovi STAN. Co je na tom pravdy?
3: Nemyslím si, já jsem teď tady v posledních hodinách s Petrem Hlaváčkem nemluvila, ono se v těch kuloárech toho řekne hodně. Slyšela jsem jej včera na tiskové konferenci, kde tu otázku dostal a on tak jako s úsměvem odvětil, že si tu funkci toho primátora oblíbil. Já myslím, že on je přesně člověk, který neprahne po té funkci. On, jeho cílem, když se do té politiky stál, nebylo získat to křeslo. Jeho cílem bylo připravit metropolitní plán, který opravdu postupně dostane Prahu mezi moderní evropské metropole. Na tom pracoval 8 let, to se mu podařilo, metropolitní plán spatřil světlo světa, to jeho poctivé řemeslo občané pražané ocenili, dostal opravdu největší počet preferenčních hlasů a myslím si, že postupně pochopil, že je důležité pro to, aby mohl v tom pokračovat i nadále, aby byl primátorem.
0: Jak se tedy rýsuje jednání o příští možné koalici na pražském magistrátu?
3: Tak on deklaroval už včera, Petr Hlaváček, že jako první bude jednat se zástupci koalice Spolu, tedy ODS a TOP 09 a vlastně jednat bude také s Prahou sobě, s Piráty. Jeho cílem je najít takovou koalici, která opravdu zaručí kvalitní a dobrý rozvoj Prahy směrem k tomu modernímu velkoměstu. Určitě je to člověk dohod, bude se snažit o co nejlepší řešení pro Prahu a pro Pražany.
0: A připouštíte, že by mohla pokračovat spolupráce jenom STAN a Spolu, ačkoliv by taková koalice měla křehkou většinu 34 hlasů?
3: Myslím si, že to je předčasné takto hodnotit. Znovu zopakuji, že cílem Petra Hlaváčka je najít co nejstabilnější koalici. On to včera jasně deklaroval. Pro něho je důležité nejprve programová shoda. Jsou pro něj tři takové klíčové věci. Otázka Pražské filharmonie, otázka rozvoje bydlení, dostupnosti škol, metro D, to jsou všechno jako klíčové věci. A bude samozřejmě záviset na těch vyjednáváních, ale věřím, že udělá všechno pro to, aby ta koalice v Praze byla stabilní a zejména prospěšná pro občany, kteří žijí v Praze, pro Pražany, ale v podstatě Praha je město, které má vliv na celou republiku, celá řada lidí do ní dojíždí, takže vlastně dobrý rozvoj Prahy přinese

0: jak voleb, včetně těch senátních?
1: Tak musím říct za sebe osobně, že mám z toho velkou radost, že ten výsledek, jak v celé řadě těch krajských měst, výhra v Praze společně s Lidovci, výhra v Brně, velmi dobré výsledky v ostatních krajských městech, obhájili jsme celou řadu dobrých zastupitelů, dobré počty i v menších městech a obcích, takže mám z toho velkou radost, zejména proto, že naši lidé budou moci dále pracovat pro rozvoj těch měst a obcí, ve kterých žijí. Mám i velkou radost, a to teda musím přiznat, že je nad mé očekávání, i to, jak dopadlo první kolo senátních voleb, kde teda dva naši senátoři uspěli hned v prvním kole a všichni ostatní, všech těch 12 kandidátů se dostalo do druhého kola, což nám dává velkou naději na to, abychom uspěli v to, co jsme si vytkli jako cíl, aby jsme v Senátu udrželi tu nepopulistickou demokratickou většinu, protože to je velmi důležité pro budoucnost České republiky, ale tady je strašně důležité, protože je to taková jako velký úspěch v poločase, ale to druhé kolo senátních voleb bude ještě za týden. Ukázalo se třeba v obvodu Žďár nad Sázovou, že rozdíl mezi tím, kdo postoupil do druhého kola, byl jeden jediný hlas. Takže se ukazuje, že opravdu každý hlas se počítá a o to důležitější bude, aby naši podporovatelé, voliči, aby lidé, kterým závisí na demokracii v České republice, aby prostě přišli i za týden k tomu druhému kolu senátních voleb.
0: My jsme teď mluvili s budoucím primátorem Brna, tam zvítězili Starostové společně s Lidovci. Je to podle vás vzkaz i pro celostátní politiku, třeba pro příští volby do poslanecké sněmovny za 3 roky?
1: Víte co, my jako Starostové bereme ten výsledek, který opravdu je velmi nadějný, jak teda těch senátních voleb, tak těch voleb v těch městech, s velkou pokorou, dává nám to určitou naději, ale myslím si, že nesmíme usnout na vavřínech, protože co je opravdu cílem, tak je pokračovat v tom, abychom přesvědčovali lidi, že naše práce v těch městech a obcích i na celostátní úrovni může přinést vizi, novou vizi pro Českou republiku, a naším cílem je opravdu v dalších parlamentních volbách porazit Andreje Babiše, a jako Starostové naší ambicí je být vítězem těch voleb, a proto uděláme všechno, budeme dále jezdit do našich měst, obcí, mluvit s lidmi, navrhovat řešení v poslanecké sněmovně, podávat pozměňovací návrhy, navrhovat lepší varianty a přesvědčovat lidi, že opravdu s Andrejem Babišem jim lépe nebude, ale proto jim musíme nabídnout lepší vizi do budoucna.
0: To byla poslankyně Michaela Šebilová, místopředsedkyně Hnutí STAN. Děkuju, nashledanou.
1: Naslyšenou, děkuju za pozvání.
0: Nejvíce zastupitelů získala ze stran a hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety, KDU-ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS v porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na 4. pozici opět figurovalo hnutí ANO, každá ze 40 stran nebo hnutí zaznamenala ale propad. Pohoršilo si například také hnutí SPD, Piráti a TOP 09. S námi je ve vysílání profesor Vít Loušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den. Obecní volby ovládly jako obvykle nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Počet nestraníků mezi obecními zastupiteli se letos zvýšilo téměř 2000. Co z toho podle vás plyne? Tradiční strany ztrácejí na významu?
2: Ne, že by ztrácejí na významu, ale rozhodně ztrácejí na významu nejenom tradiční strany, všechny strany. To je těžko říct, co je tradiční a co je netradiční strana mimochodem, ale ztrácejí na významu v té komunální politice, zejména v menších obcích. Platí pravidlo, že čím menší obec, tím menší šance, že by tam fungovala nějaká klasická stranická politika nebo nějaká klasická stranická kandidátka. A jak jsme viděli na příkladech některých větších měst, tak už se pomaličku tady ten fenomén začíná přesouvat i na tu rovinu. Jinými slovy řečeno, strany nejsou prostě schopny budovat dostatečně silné základy na té komunální úrovni.
0: Komunální volby podle premiéra Babiše potvrdili, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Úspěšné byly pro ANO prý i senátní volby. Před pár okamžiky komentoval neúspěch kandidátky za ANO do Senátu Petry Absolonové v obvodě Vyškov místopředseda hnutí Karel Havlíček na CNN Prima News.
3: Navzdory tomu, že pan Grolik zvítězil a zvítězil samozřejmě velkým rozdílem, tak jsme chtěli ukázat, že Senát by si možná zasloužil někoho, kdo má za sebou větší profesní zkušenost, člověk, který typu paní Absolonové zachraňuje životy, člověk, který dělá prevenci, se možná hodí do Senátu více než dobře marketingově laděný člověk, ale zatím s relativně krátkou politickou kariérou. Podle mého názoru je pan Grolich spíše kandidát do parlamentu.

0: Je taková interpretace výsledků pro voliče srozumitelná a je přijatelná?
1: Ne, to je úplný nesmysl, to je prostě pláč nad rozlitým mlékem, nic takového není pravda, že by byla paní Absolonová lepší pro senátní politiku než člověk, který vykonával funkci hejtmana, takhle se to vůbec nedá srovnávat a je to prostě nějaká damage control, snaha o damage control ze strany hnutí ANO.
0: A jak hodnotíte úspěch předsedy lidovců jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, který tedy je mezi těmi, kdo byli do horní komory zvoleni rovnou?
1: Je to jeho osobní úspěch, je to úspěch očekávaný, já jsem si osobně taky myslel, že to dá prostě už v prvním kole. Jestli to něco znamená pro KDU ČSL, obecně tady bych byl daleko opatrnější, protože pořád se bavíme o Senátu, který není úplně důležitý z hlediska profilování nějakých celonárodních lídrů a pořád se bavíme prostě o jednom volebním úspěchu. Já bych pro kontrast uvedl, že vlastně KDU ČSL nijak neroste v těch celostátních preferencích, takže asi bych být lidovcem, měl z toho radost, ale byl bych opatrně vyvozovat z toho nějakou změnu trendu.
0: No, prakticky všechny strany ztrácí oproti předchozímu období mandáty, včetně KDU ČSL. Od 90. let postupně mandáty ztrácí v řádu stovek za 4 roky. Jaké to má vysvětlení?
1: No, vysvětlení to má jednak v tom, že opravdu Česká republika je rozdrobena do obrovského množství poměrně malých obcí a tam samozřejmě, tak jak jsme říkali, ta stranická politika nedosáhne. Taky samozřejmě ty politické strany nemají tolik členů, aby dokázali opravdu budovat nějaké rozsáhlé sítě stranických buněk nebo nějakých místních organizací po celé České republice. Takže se vlastně jako potkal nedostatek nabídky s nedostatkem poptávky po těch tradičních stranách, to je úplně nejnižší komunální politice.
0: Motoristé sobě mají po nynějších komunálních volbách 20 zastupitelů. Nijak neuspělo hnutí SPD, oproti roku 22 ztratili 326 zastupitelů. Jako vládní strany zdá se tedy ztratit ten protestní potenciál. Promítne se to nějak do celostátní politiky?
1: Nemyslím si, že se to nějak promítne, dokonce ani SPD, která dala najevo, že z toho bude vyvozovat nějaké důsledky, ona z nich moc důsledky vyvodit nemůže, například nemůže vyvodit personální důsledky, není možné si představit, že by byl někdo, kdo by ohrozil pozici Tomia Okamury nebo Radima Fialy v rámci SPD. Motoristé se na ty volby v uvozovkách vykašlali, to se nedá říct jinak, takže tady ten neúspěch není žádné překvapení. Pro SPD je to horší samozřejmě, ale nemyslím si, že to nějak ohrozí její pozici třeba v rámci stávající vládní koalice.
0: Hnutí Naše Česko, jeho českého hejtmana Martina Kuby, získalo při volební komunální premiéře 170 zastupitelů. To se dá považovat za úspěch?
1: No, důležitější je, na jaký úspěch se ptáme. Je to samozřejmě úspěch Hnutí Naše Česko v tom, v uvozovkách jeho oblíbeném zásadním kraji, ale zase bych byl opatrný vyvozovat z toho, že se jedná o nějaký průnik Naše Česko do celostátní politiky. Dobře, mají v prvním kole zvoleného jednoho senátora, ale rozhodně se nedá tady tohle všechno interpretovat, jako že by se Naše Česko začalo šířit po celé České republice a začalo aspirovat na roli subjektů, který v těch celostátních volbách překoná 5%. Takhle daleko rozhodně Martin Kuba zatím není.
0: Dají se z výsledku letošních voleb vypozorovat nějaké možná zajímavé nebo překvapivé trendy? Třeba do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen o 6 víc než před 2 lety.
1: Já si nejsem jist, jestli bych tohle interpretoval jako trend, je to samozřejmě sympatické, je to samozřejmě dobře, bylo by dobré, kdyby i ten Senát získal větší zastoupení žen, ale opravdu si nemyslím, že to je nějaký společenský nebo politický trend, konec konců těch senátorek a senátorů, respektive kandidátů. A kandidátek bylo letos poměrně málo, je to vlastně druhý nejhorší rok úzovka z hlediska počtu kandidátů do Senátu, takže spíš tohle to je prostě něco, nad čím by se i politické strany měli zamyslet. Senát pořád vlastně nedokáže v úzovkách prodat ty svoje přednosti a ten svůj význam, který v české politice nepochybně má. Takže možná tohle je něco, co by ty politické strany měly do budoucna dokázat trochu lépe komunikovat.
0: Říká profesor Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání, přeji krásný den.
0: Povolební vyjednávání dál sledujeme také na zpravodajském serveru iRozhlas a aktuality budeme přinášet v dalším vysílání jak Radiožurnálu, tak Plusu. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Máme přesně 30 minut po půlnoci. Martin Matějka a krátké zprávy.
3: Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev. Už v prvním kole vybrali 5 senátorů. O zbývajících 22 senátorech se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíc křesel Lidovci, STAN, ODS a ANO. V porovnání s volbami před 4 lety ale ztratili až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v 6 krajských městech, minule v 8, v Praze vyhrál STAN. Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit 60-denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. Trump to řekl poté, co Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným zastavením sankcí na vývoz ruské nafty bez ústupků ze strany Moskvy. To Zelenský označil za projev slabosti. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, informovalo o tom Národní divadlo. V jeho souboru byl 51 let. Za tu dobu stvárnil skoro stovku rolí. Hrál i v Našich foriantech nebo Mariše. Televizní diváci ho znali třeba jako Radka Krásu v seriálu Vyprávěj. Do češtiny daboval Harrisona Forda nebo Michaela Douglase. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. A muže, který hrozil atentátem na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany, zadržela policie. Na sociální síti X to napsal polský ministr vnitra. Podle něj muž útok skutečně plánoval. A výhrušku dostala služba zajišťující bezpečnost nejvyšších představitelů státu ráno. Následně se kvůli ní mimořádně sešli zástupci bezpečnostních složek. Sport. Vedoucí tým tabulky hokejové Tipsport Extraligy Třinec poprvé v tomto ročníku ztratil body. Na ledě pardubického Dynama prohrál 4-5 v prodloužení. V dalších zápasech 10. kola Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0, Hradec Králové nad Olomoucí 3-1, Karlovy Vary nad Kladnem taky 3-1, České Budějovice nad Libercem 4-3, Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1 a Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 v prodloužení.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Klunkovickém tunelu a překážka u Ostravy. Policie před chvílí obnovila obousměrný provoz na dálnici D1 v Klunkovickém tunelu mezi kilometry 346,5 a 348 po úpravě dopravního značení. Nyní se jezdí obousměrně tunelovým tubusem ve směru na Ostravu. Pozor, na kamerách nyní vidíme před tunelem ve směru na Polsko stojící autobus na blikačkách. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Ostravu Porubu. Na 352. kilometru odstavené vozidlo pro poruchu. Silnice 13 Klášterce nad Ohří do Karlových Varů za Ostrovem uzavřená. Došlo tam ke střetu dvou vozidel se stádem divokých prasat. Na místě zasahují hasiči. Náhradní trasa přes Hájek a Dalovice. A na silnici 50 mezi Starým Hrozenkovem a státní hranicí se Slovenskem zpomalte u motorestu Starý Hrozenkov. Na krajnici stojí nákladní vozidlo, u něhož došlo po poškození nádrže k úniku nafty na vozovku. Na místě zasahují hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky a nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Příjemnou pondělní noc přeji všem krátce po 12:30. Dnes je 11. října, po víkendu se vracíme do pracovního, 12. října, po víkendu se vracíme do pracovního procesu. Tak přeji co nejpohodovější návrat a na úvod dnešního nočního vysílání budeme cestovat, a to na sever Afriky. Desítky horkovzdušných balónů nad Marockou pouští, první sluneční paprsky a na obzoru pohoří Atlas. Jaké je sledovat východ slunce z výšky několika set metrů? Tak to uslyšíte v reportáži naší zpravodajky, a to už za pár minut v nočním radiožurnálu.
4: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Lady Gaga a Bruno Mars vám zpříjemnili poslech pondělního nočního radiožurnálu, to byla jejich píseň Die with a Smile. Vydali ji společně v roce 2024, ale už v roce 2021 měl první části písně napsané Bruno Mars, ale ještě se mu to nezdálo dost dobré a tak skončila v šuplíku, odkud ji pak společně s Lady Gaga vylovili a dotáhli do finální podoby, kterou jste právě před chvílí slyšeli. A teď v nočním radiožurnálu, jak jsem slíbil, jdeme na výlet. Vstávání ve 4 ráno, cesta temnými uličkami Marrakeše, kde na vás žourají tak maximálně toulavé kočky, a pak už jízda minivanem se skupinou rozespalých cizinců hluboko do marocké pouště. Možná to nezní jako lákavý program na dovolenou, ovšem na konci vás čeká úchvatný pohled na východ slunce a pohoří Atlas z horkovzdušného balónu. Tenhle zážitek si vyzkoušela i naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
1: Pilot Tom hořákem ohřívá vzduch uvnitř obrovského balónu, tak my jsme stále na zemi a blíží se svítání.
2: Okay, you're ready?
3: Aha. A kož se odlepuje od země a jsme ve vzduchu.
4: Jsme v údolí Boros. Tamhle je Marrakeš a na jihu vidíte siluetu pohoří Atlas. A za ní je Sahara.
3: Vzdalujeme se od země. Teď už bychom asi neskočili dolů.
5: No, jako skočili. Jednou.
1: Losuje Češka Pavlína. Ptám se Toma, jak vysoko vlastně letíme.
4: Teď jsme ve výšce asi 1000 stop nad zemí, takže tak 300, možná 350 metrů. Létáme tady v omezené oblasti. Nad námi je totiž letová zóna letiště Menara. Tady na tabletu vidíte tu modrou plochu, tak tady můžeme létat. A výška je taky omezená, maximálně 3500 stop. Výš už nemůžeme, protože letadla létají ve výšce 6000 stop, tedy celkem blízko. Někdy skoro můžete vidět, jakou má pilot barvu očí.
1: Kapacita koše je 28 lidí, ale dnes je naplněný jen asi z poloviny. Všichni vypadají spokojeně.
5: Je pravda, že jsme poměrně vysoko, ale ani se moc nebojím. Pilotem Tomem nějak mám pocit, má nalítáno přes 2000 hodin, je to celkem bezpečný.
1: Je po 6. hodině ráno, mlžný opar na obzoru pomalu zoranžověl a za horami začíná vykukovat slunce. Všude kolem nás se vznášejí desítky dalších balónů.
4: Dneska tu máme ve vzduchu nějakých 65 nebo 70 balónů. Počkáme, až nám tamhle ten oranžový uhne a pak vystoupáme ještě výš.
1: S ostatními balóny Tom komunikuje přes vysílačku. Dole pod námi se pase stádo kos. Zajímá mě, proč se pilot Tom, který pochází z Německa, rozhodl létat s balónem právě tady v Maroku.
4: V Evropě můžete kvůli počasí létat jen od dubna do října. Před 15 lety jsem rozjel v tomto oboru podnikání v Německu a hledali jsme nová místa, kde létat i přes zimu. Dlouho jsme byli v Saudské Arábii, taky v Číně, na Tajvanu a teď už jsme 5 let tady, v Maroku. Létání je moje vášeň. Každé ráno si tu dobíjím baterky.
1: Blíží se přistání a všichni se musíme v podřepu pořádně držet madel dole v košíku. A na zemi už nás čeká marocká káva, čaj a palačinky. U snídaně tak můžeme ze země sledovat desítky dalších balónů, které se stále vznášejí ve vzduchu nad pouští. Z Marrakeše Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: A ze severní Afriky se opět přesouváme do vysílání nočního radiožurnálu, které pokračuje dál, a to hudbou do celé, tedy do jedné hodiny. S vámi budou Billy Idol nebo Christina Perry a hned teď američtí Bon Jovi a píseň Always. Tak přeji i nadále příjemný noční poslech radiožurnálu všem.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh světa. Česká republika byla čestným hostem. Akci doprovázela výměna názorů mezi spisovatelkou Radkou Denemarkovou a ministrem kultury Otou Klempířem, který je ve vládě za motoristy sobě. Může z toho být knížka? A jak se vlastně dnes hledají témata pro literární zpracování? A co je pro Radku Denemarkovou největším uznáním, když má řadu ocenění a její knihy jsou přeloženy do 23 jazyků? Natáčeli jsme s ní přímo na frankfurtském knižním veletrhu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zprávy připravil Martin Matějka.
4: Pět senátorských křesel je obsazených už po prvním kole na Žďársku. O postupu rozhodl jediný hlas. Alžírské úřady zadržely 60 Maročanů podezřelých z plánování sabotáží. Fotbalisté Slovácka vyhráli v Liberci a slaví první vítězství v ligové sezóně. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice. Do druhého kola postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale z druhého místa a taky jejich šéf Andrej Babiš moc velké šance na úspěch nedává. O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí a STAN. Nejtěsnější výsledky hlásí okolí Žďáru nad Sázavou. Tam před druhým kolem vede Michal Šmarda za Volt, z druhého místa obhajuje lidovec Josef Klement. Na třetím místě je o jediný hlas Radek Černý za ODS. V horní komoře zůstane za Rychnovsko Jan Grulich z TOP 09, za Strakonicko Tomáš Fiala z Našeho Česka a na Děčínsku znovu uspěl Zbyněk Linhart za hnutí STAN. Voliče na Trutnovsku opakovaně přesvědčil Jan Sobotka ze STAN a víc než 50% hlasů dostal taky předseda lidovců Jan Grulich na Vyškovsku. Havířov povede dosavadní koalice, vítěz voleb Havířov v sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. A koalice bude mít ve 43 členem zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo podle svých slov obsadí současná primátorka z Hnutí ANO Iveta Kočí-Palkovská.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi, padaly tam různé návrhy, takže na těch se teďka ještě budeme domlouvat a co se týká té koaliční smlouvy, tak se budeme snažit, aby k tomu podpisu došlo co nejdříve.
4: Alžírsko na začátku října zadrželo 61 Maročanů kvůli podezření z plánování sabotáží. V neděli to oznámili tamní úřady. Generální ředitelství národní bezpečnosti bez dalších podrobností mluví o mezinárodní marocké zločinecké síti. Podezřelí podle něj do země přišli po horských stezkách ze sousedního Tuniska. Agentura AFP připomíná, že vztahy mezi Alžírskem a Marokem jsou už několik let napjaté a společná pozemní hranice je zavřená od roku 1994. Před několika lety tak Alžír přerušil s Rabatem diplomatické vztahy. Karlovarští policisté pátrají po 670-letém Petru Rídlovi. V neděli dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. A podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
6: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
4: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících autosvezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158.
2: Sport.
4: Fotbalisté Slovácka v tomto ročníku šance ligy poprvé bodovali naplno. V 10. kole vyhráli v Liberci 2-0, trefili se Havlík s Juroškou. Hosté v této sezóně nejvyšší soutěže dostali už 6. červenou kartu. Na severu Čech dohrávali déle než půl hodinu bez vyloučeného Puškáče, který soupeři přišlápl kotník. Zkušenému útočníkovi trenér Slovácka Jan Jelínek bude vyloučení vyčítat.
7: Budu, protože si myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavať dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost. přemíra snahy, nevím. Je to složité. Tak kdybyste řidiči autobusu říkal, že už píchlo 8 pneumatik, ať devátou nepíchne. Někdy je to prostě neovlivnitelné.
4: A Sparta přehrála Pardubice 2-0, Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Klimkovic a u Ostravy. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost před Klimkovickým tunelem. Na 346,5 kilometru v místě dopravního omezení zůstal stát autobus. U něho hlídka policie a světelná šipka, projíždí se mezi kužely. A pozor na omezení v Klimkovickém tunelu, kdy se obousměrně projíždí tubusem ve směru na Polsko. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Ostravu Porubu na 352. kilometru odstavené nepojízdné vozidlo za asistence policie. Na dálnici D46 Olomouce do Vyškova dejte pozor za exitem 12 Brodek u Prostějova. Na 11. kilometru hlásí policie psa na dálnici. A silnice 13 z Kláštrce nad Ohří do Karlových Varů za Ostrovem stále uzavřená. U čerpací stanice MOL se střetla dvě vozidla se stádem divokých prasat. Policie odklání provoz na náhradní trasu přes Hájek a Dalovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je teď polojasná, postupně až oblačná, s přeháníkami, ochlazuje se na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme i nulu. Přes den pak čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přeháníky na horách, na severu a severovýchodě i smíšené a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Posloucháte noční radiožurnál 6 minut po 1 hodině a teď se ještě ohlédneme za víkendovými volbami. Lidovci šli do voleb na Jižní Moravě s receptem, který kombinoval klasickou kampaň, vtipná videa na sociálních sítích i předvolební song. A vyneslo jim to senátorské křeslo i vítězství voleb na brněnský magistrát. Jeden z nejvýraznějších příběhů letošních podzimních voleb převyprávíme za okamžik v nočním radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.
2: Čip

0: Historický úspěch. Tak se zapíšou letošní volby do kroniky jihomoravských lidovců. Poprvé vyhráli v koalici se starosty v Brně. Předseda strany a jeho moravský hejtman Jan Grolich se dostal do Senátu za Vyškovský obvod v prvním kole. Výhry připisuje i rozsáhlé kampani na sociálních sítích, volební písničce a vtipným videím se svým alter egem panem Kšeltovkou.
1: Takhle zní úvod nejhoršího volebního songu, jak ho sami lidovci nazývají. Jihomoravský hejtman a nový senátor Jan Grolich na něm stavil svou kampaň a věří, že chytlavá melodie i tanec, který na ní předvádí, měli ve volbách nadregionální přesah.
2: Já jsem přesvědčený o tom, že ten, kdo vlastně využil tu tonalitu, vizualitu té kampaně, toho rebrandingu KDU, tak z toho jako těžili.
3: Ty hejtmany, jak to ženy, jsou nový silnice, furt platím daně, toto, co děláš v té politice.
2: Doufám, že to bude prostě inspirací i do té budoucí práce, že prostě má smysl poslouchat to, jakým způsobem to směřujeme, protože to prostě přináší dobrý výsledky.
3: A ty z ní děláš technologické srdce Česka.
1: Historického úspěchu dosáhli lidovci taky v Brně. V koalici se starosty vyhráli volby na magistrát.
2: Když něco jde jako nahoru a je tam jako nějaký úspěch, tak samozřejmě nejvíce to nabaluje v tom jako centru, což pro nás je ta Jižní Morava.
1: Volební song zněl v centrálním štábu ve Šlapanicích i při příjezdu Grolicha do štábu v Brně, kde na něj tančil s brněnským lídrem kandidátky lidovců a starostů Jakubem Hruškou.
4: Především je to v Brně výkon lidovců a starostů. Vnímám to jako jasný signál města Brna, že chce změnu a taky, že asi bavila naše kampaň, která byla plná hudby, přátelství a radosti.
1: Jakub Hruška, starosta brněnské části Kohoutovice, věřil ve výhru už před volbami, ale výsledky předčily jeho očekávání. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Miraj v nočním radiožurnálu. A teď sport. Velkou Pardubickou druhý rok po sobě vyhrál Irský kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal letos desetiletý valach Final Orders. Podrobnosti z nejtěžšího překážkového dostihu kontinentální Evropy přidá ve sportovním přehledu Kristian Šveda, kterého teď vítám ve studiu.
1: Hezké ráno. Sport. Sedle Final Orderse triumfoval irský jockey Keith Michael Donoghue, pro kterého je to druhé vítězství v řadě.
2: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
1: Druhý byl ve 136. ročníku Velké Pardubické Jan Faltejsek, který jel tentokrát v sedle vítěze z roku 2024 Gadfriho. Třetí skončil Jan Odložil s Angorvatem. Fotbalisté Slovácka v 10. kole šance ligy porazili v Liberci domácí Slovan 2-0. O góly se postarali Havlík s Juroškou. Hosté od 60. minuty dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Slovácko v tomto ročníku nejvyšší soutěže vyhrálo vůbec poprvé a podle záložníka Michala Trávníka tak ze všech v klubu spadl tlak.
3: Tak je to obrovská úleva, už jsme na to čekali dlouho a ty některé zápasy, kde jsme byli prostě lepší, tak jsme to nedotáhli do toho vítězného konce a myslím si, že se nám to i vrátilo trochu štěstím a ke zadosti učinění za ty zápasy, které jsme předtím nezvládli.
1: Fotbalisté Teplic pak remizovali s olomouckou Sigmou 1-1 a pražská Sparta vyhrála nad Pardubicemi 2-0. Fotbalisté Slavie už jsou v Baku před dalším utkáním Ligy mistrů. Po úvodní porážce Slans budou chtít proti Sabahu ukončit 20-zápasové čekání na vítězství v prestižní soutěži. Oproti pátečnímu ligovému utkání ve Zlíně by se sešívaným mohli vrátit někteří zranění hráči, říká asistent trenéra Zdeněk Houštecký.
4: Ten zdravotní stav asi všichni vědí, jako není to úplně optimální, ideální a kluci se snaží, doktoři, fyzouši a maséři, aby prostě i ti, co mají ty drobnější zranění, aby mohli s náma letět a jsou tam nějaký plány s některýma těma hráčima, kteří třeba nebyli k dispozici ve Zlíně, tak už by mohli třeba okusit i nějakou minutáž.
1: Fotbalisté Manchesteru City v anglické Premier League stále nestratili ani bod ve šlágru 6. kola, zvítězili v Liverpoolu 3-0. Po vyloučení domácího Grafenberga

0: porazila Litvínov 2-1, České Budějovice Liberec 4-3, Karlovy Vary Kladno 3-1, Hradec Králové zdolal Olomouc taky 3-1 a Pardubice v prodloužení vyhrály nad Třincem 5-4. Česká golfová jednička Sára Kousková vyrovnala na turnaji v Koreji svůj nejlepší letošní výsledek v sezóně, skončila stejně jako na Irish Open 2. Lepší byla jen světová pětka Japonka Yamashitová. 11. byla další česká golfistka Jana Melichová, Patricie Maková, která po prvním kole podnik v Soulu vedla, obsadila nakonec 19. pozici. A nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari, třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: To byl Kristian Šveda, sportovní přehled. Díky moc za něj a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Je půl druhé. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 míň než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Během komunálních voleb lidi na některých místech rozhodovali taky o výstavbě větrných elektráren, na většině z 21 míst odmítli a bojí se vlivu na životní prostředí. Vysoké elektrárny by podle nich navíc hyzdily krajinu. Indonésii se několik týdnů nedaří uhasit rozsáhlé lesní požáry. Oheň už pohltil rozsáhlé plochy tropického porostu na ostrovech Sumatra a Kalimantan a kvůli kouři je kvalita vzduchu v zasažených oblastech momentálně nejhorší v celé Asii. A kvůli extrémně špatné kvalitě vzduchu už úřady zavřely školy a v některých provinciích a problémy mají regionální, ale i velká mezinárodní letiště. A od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem Šamonda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy a způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat. Přenáší ho krev sající hmyz. Lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě. Sport. Šipkař Karel Sedláček se na turnaji Evropské tour v Basileji dostal až do čtvrtfinále. V něm podlehl Velšanu Claytonovi 2-6. I tak si česká jednička vylepšila postavení ve světovém žebříčku. Sedláček zároveň zvýšil šanci na to, aby se kvalifikoval na finálový turnaj kategorie Major European Championship. O postup bude bojovat od pátku na dalším turnaji Evropské tour v Maastrichtu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Nového Jičína a u Ostravy. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy jeďte opatrně za exitem 330 Nový Jičín. Na 332. kilometru zůstala světelná šipka po nepojízdném vozidle. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Ostravu Porubu. Na 352. kilometru odstavené vozidlo za asistence policie. A z D1 u Ostravy ještě jedno omezení. Mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz s tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Omezení provozu i na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů, kdy je v obou směrech neprůjezdný levý pruh. Projíždí se plynule bez zdržení. V okrese Zlín na silnici 490 mezi Biskupicemi a Uherským Brodem čekejte omezení za Polichnem. Došlo tam k nehodě vozidla, na místě zasahují hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná, postupně až oblačná s přeháňkami, ochlazuje se na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme nulu. Přes den pak čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno. Výjimečně slabší přeháňky na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 3 minuty po půl druhé si v nočním radiožurnálu pustíme Čechomor s písní Velické zvony. Tak příjemný poslech přeji.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hrnčířský kruh, rozpálená pec a štětce, se kterými je potřeba pracovat s milimetrovou přesností. Výroba tradiční slovenské malované keramiky není rozhodně jednoduché řemeslo. V jedné dílně se ho přesto podařilo otevřít lidem, kteří na běžném trhu práce obvykle narážejí na bariéry. Co dokážou po letech tréninku, si můžete poslechnout za malou chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Tradiční slovenskou ručně malovanou keramiku majoliku poznáte na první pohled podle modrých květů a precizních žlutých ornamentů. V okolí Pezinku je takto vyrábějí už po staletí. V jedné z dílen ale staré řemeslo dává šanci lidem, kteří by jinde sehnali práci jen těžko. Jak pod vedením zkušeného mistra pomáhají udržovat staletou tradici, to se vydala zjistit zpravodajka Bára Vránová.
1: Na hrnčířském kruhu se otáčí hrouda hlíny, ze které zdejší čbánkařský mistr Marek během několika vteřin tvaruje vysoký čbánek na mléko.
2: Točím len já, protože to je odborná věc.
1: Za takovým čbánkem je mnohem víc práce, než se na první pohled zdá. Třeba surovou hlínu si tu sami nakopou, zpracují a připraví. Teprve potom přijde na kruh nebo do forem. Následuje sušení, první výpal, glazování, ruční malování a znovu pec. Popisuje keramička a šéfka majoliky R. Renáta Hermisová.
3: Každý si predstavuje len to malovanie a to točenie, ale okolo keramiky je neskutočne veľa práce a naučiť sa majoliku je veľmi náročné.
1: Na území dnešního Slovenska přinesli majoliku už v 16. století Habáni, náboženská komunita známá s ručnými řemeslníky. Její kořeny ale sahají dál na jih Evropy a samotný název odkazuje na ostrov Majorka. Na Slovensku pak postupně dostala vlastní typickou podobu. Staleté řemeslo ale dnes ovládá už jen málo lidí.
3: V tomto staršom věku si uvedomujem, že vlastně nie je všetko o tom, že vyrobíte jeden džbán, ale o tom, že někomu něco odovzdáte.
1: Do výroby tak Hermisová zapojila lidi, kteří by jinde práci hledali jenom těžko. Z majoliky R udělala sociální podnik a zaměstnání tu našli třeba lidé se schizofrenií nebo dalšími zdravotními potížemi.
3: V té keramice je velmi veľa zaradení, které oni můžou zvládat. Někteří zvládají retušování, někteří malování.
1: Nad jedním hrnečkem bílým se sklání iris. Pod špičkou jejího štětce postupně přibývají takové drobounké, tečkované modré kvítky.
4: Zo začátku jsem s tím mala problémy, lebo mě se velmi triasly ruky, tak jakože zo stresu to bylo. Ale už teraz, jak jsem si tak zvykla, tak už nemám s tím problém, že by se mi triasla ruka.
1: A dnes jí Renáta Hermisová svěřuje i práci s těmi nejjemnějšími detaily.
3: Velmi se dobře pije káva z takého šálku, který je jemně označený s puntíkmi, ale nikdo z nich nevie, že naša iris trikrát nanesie tú bodku, každú jednu na ten výrobok a že až potom vlastne sa môže ten ružový výrobok vložiť do pece a vypáliť.
1: Naučiť sa jednotlivé kroky výroby pritom môže trvať roky. Každý postup je potreba znovu a znovu opakovať a prispôsobiť konkrétnímu človeku.
3: Nie je jednoduché zobrať človeka, ktorý niekedy sa vám hodí o zem, alebo vám povie, že to robiť nebude, ale proste pomalým opakovaním, memorovaním, možno trošku prísnejším prístupom ako mama, tak dosahujeme podľa mňa úžasné výsledky.
1: A proměňuje se i to, co z dílny odchází.
3: Tím, že k nám přicházeli handicapovaní ľudia, tak jsme začali vlastně po koroně vytvárat aj výrobky v růžovej farbe, v mentolovej.
1: A hotové výrobky pak z této dílny míří třeba na trhy, jarmarky, do firem, ale i k zákazníkům, kteří si je objednají přes internet. Z Pezinku Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: V komunálních volbách se ze stran nejvíc dařilo lidovcům. Po večerních útocích Ruska na Ukrajinu je nejméně 6 mrtvých. Hokejisté brněnské Komety podlehli v Tipsport Extralize Plzni 1-2 v prodloužení. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Nejvíc zastupitelů ze strany hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na 3. místě ODS. Hnutí ANO je celkově 4. Všechny 4 strany